0: zakončí základní skupinu mistrovství Evropy zápasem proti Slovinsku. Utkání začne v 21 hodin. Radiožurnál Sport ho odvysílá živě. Na Radiožurnálu nabídneme reportážní vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A nehody jsou na D55 u Hulína a také v Mladé Boleslavi. Na dálnici D55 z Otrokovic k dálnici D1 pozor na nehodu před Hulínem. Na 18. kilometru havarovalo osobní auto. S opatrností je to průjezdné. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Nový Bydžov a Kukleny. Na kilometru 86,5 stojí porouchané vozidlo. V Mladé Boleslavi pozor na nehodu v Jičínské ulici. V lokalitě Rozvoj se střetlo osobní auto s obytným vozem a průjezd tímto místem je omezený. A v Praze už skončila údržba ve Zlíchovském tunelu. Už tak projedete i ve směru od Barandovského mostu do Dobřížské ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. V jihovýchodní polovině území budou srážky i vydatnější. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál a slovo má opět Petr Zajíček.
3: A ten vám přeje příjemnou noc a připomíná, že máme po druhé hodině, tak po písničce budeme soutěžit.
4: Noční radiožurnál
1: a Petr Zajíček.

0: věcí.
1: Sledujte další osudy Martina ze Stvolna, mladého zemana, skvělého trubadúra a příležitostného obchodníka z ostatky. Užijte si jeho návrat z římské jízdy císaře Karla IV. Domů i shledání s milovanou manželkou Johankou. Vydejte se s ním na dlouhou a dobrodružnou cestu do Orientu. Napínavé souboje, přátelství, zradu i lásku najdete v neotřelém příběhu ze středověku. Historický román Zloději ostatků od Vlastimila Vondrušky dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
2: Ano, a je to opět ta chvíle, telefonní čísla do studia 221 552 155 nebo 255 na konci. Tak to jenom pro úplnost a zkusíme prvního volajícího. Noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček, kdo se dovolal dneska? Haló?
3: Dobrý večer, tady je Anna.
2: Anna, ano, já vás zdravím, tak a mám na vás dneska soutěžní otázku. Máme středu 16. září a přesně před rokem zemřel legendární americký herec, režisér a producent Robert Redford. Jenom připomínám, to je taková vsuvka, že letos by se dožil 90 let, to se bohužel už nestalo. Ale já se vás, ano, zeptám, jestli budete vědět, jak se jmenuje filmový festival, který Robert Redford založil a který se věnuje nezávislému filmu. Tak potřebujete nápovědu?
3: Ano.
2: Tak Robert Redford založil ve Spojených státech buď to festival Glastonbury, nebo Tribeku, nebo festival Sundance. Tak která možnost podle vás je ta správná? Glastonbury, Tribeka, Sundance.
3: Tohle vůbec neznám. Tak typuju za A.
2: Za A Glastonbury. Tak to bohužel není správný typ, je mi líto. Mějte se hezky.
3: Tohle nemám vůbec pojem.
2: Chápu. Mějte se pěkně, naslyšenou, snad jindy. Tak Glastonbury ne, Glastonbury je hudební festival a je to festival britský, takže máme tady už jenom dvě možnosti, Tribeca a Sundance, takže který z těchto filmových festivalů, oba jsou tady filmové festivaly, založil Robert Redford. Noční radiožurnál, Petr Zajíček, haló, kdo se dovolal?
4: Dobrý den, tady Kamil.
2: Můžete trochu stáhnout rádio, máme tam hroznou vazbu.
4: Ano, tak už to, v pořádku.
2: Ano, je to v pořádku.
4: Tady Kamila, dobrý den.
2: Já vás zdravím, Kamilo. Tak který festival založil Robert Redford? Buď
4: Sunset.
2: To. Jakže? Sundance.
4: No.
2: Ano, je to tak. Tribeca je filmový festival v New Yorku a tím pádem tedy správná odpověď je Sundance. Je to samozřejmě podle postavy Roberta Redforda, Butch Cassidy, Sundance Kid, slavný film, kde si zahrál po boku Paula Newmana. A ten festival do dneška samozřejmě funguje, je to festival nezávislého filmu a jeho místo, kde je, tak to je Utah, v horách v Utahu se Sundance koná. Takže to je správná odpověď, já vám gratuluji. A vydržte mi na telefonu, ano?
4: Ano.
5: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Většinu času zůstávají uzamčené. Od včerejška jsou ale české korunovační klenoty znovu vystavené na Pražském hradě. V pondělí je z korunní komory ve svatovické katedrále vyzvedlo 7 klíčníků a v úterý začala výstava ve Vladislavském sále Pražského hradu. Do pátku mohou klenoty obdivovat školáci, od víkendu potom už všichni zájemci.
1: Stojíme před zabezpečenou vitrínou, ve které na podušce leží svatováclavská koruna, a také žezlo a jablko, a jsem tady

0: s památkářem Petrem Chotěborem. Zaměřme se na to nejdůležitější, tedy jenom na tu korunu. Ona je velmi zdobená drahými kameny.
1: Je tam 96 drahých kamenů, převažují modré safíry a červené spinely. Koruna je zajímavá tím, že ten zlatý plech, který tvoří ty čtyři součásti vrcholící velkými liliemi, tak je úplně hladký a má pouze zesílený okraj. Není tam žádná reliefní výzdoba rytá, prostě je to neuvěřitelně moderní, já bych řekl. A hlavní důraz té výzdoby je na ty drahé kameny, které se jakoby vznášejí, nejsou přisazené přímo na tom zlatém plechu.
0: Od úterního dopoledne se ve Vladislavském sále střídají školní skupiny. Celkem se jich registrovalo přes 300 z celého Česka. Hned první den přišly třeba žákyně arcibiskupského gymnázia v Praze.
2: My jsme se těšili, hlavně, že je to teda místo výuky, ale máme jako celá třída rádi vlastně dějepis. A většina z nás nikdy nebyla na klenotech.
0: No a když to vidíte, tak co vás napadne jako první? Co na to říkáte?
3: Musí to být těžký na hlavě.
2: Je to taková jako velká prostě snůška té historie na jednom místě.
0: Doprovodná výstava k 500 letům od nástupu Habsburků na český trůn popisuje osudy klenotů od onoho roku 1526 až do konce 18. století. Tehdy se staly jedním z novodobých symbolů české státnosti, historické kontinuity a národní identity, popisuje kurátor výstavy Štěpán Vácha.
4: To je doba vlastně počátku národního obrození, že se opravdu probouzí česká společnost, zájem o český jazyk, o české dějiny. A právě ty korunovační klenoty se stávají tím naprosto jako srozumitelným symbolem pro tu tehdejší společnost, že to je něco, co sahá ke Karlu IV., paru k té středověké minulosti toho českého království.
0: Do pátku je výstava vyhrazená školám. Od soboty až do svátku svatého Václava se budou moct přijít podívat i ostatní. Vstup do Vladislavského sálu je ze třetího nádvoří, odkud povede očekávaná fronta přes Bíčí schodiště do jižních zahrad. Praktické informace dodává kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf.
5: Doporučujeme, aby návštěvníci přišli takzvaně na lehko, protože probíhají kontroly u vstupu a rodičům doporučujeme, aby přicházeli bez kočárku.
0: Loni výstavu navštívilo přes 50 000 lidí. Letos správa hradu počítá s podobným zájmem. Jakub Vik, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radio Žurnály půl třetí. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Nebezpečná šarže jemně prlivé vody Natura se podle hygieniků v Česku nevyskytuje. Její výrobce tvrdí, že ji dodal jen na slovenský trh. Slovenský úřad veřejného zdravotnictví včera informoval o vysokém pH vody a o podezření na přítomnost silně alkalické žírové látky v šarži se spotřebou letos v listopadu. Látka se našla v jedné půllitrové lahvi. Hygienici nařídili mimořádné kontroly a vyzvali spotřebitele, aby uvedenou vodu nepili. Nejvyšší soud Spojených států zablokoval jednu z klíčových volebních priorit administrativy Donalda Trumpa. Jde o nové pravidlo pro korespondenční hlasování. Podle nařízení měla pošta nově začít kontrolovat seznamy voličů a teprve poté jim posílat hlasovací lístky. Kritici namítali, že zavádět nový systém tak krátce před volbami sebou přinese zmatek a znemožní přístup některých lidí k volbám. Letiště v sicilské Katánii je po dvou dnech znovu otevřené, oznámil to provozovatel zařízení. Lety byly přerušené kvůli erupci sopky Etny a nepříznivému větru. Etna začala znovu chrlit popel v neděli. Podle italského ústavu pro geofyziku a vulkanologii se ale emise popela v posledních hodinách snížily. A čtyři lidé a jedna firma jsou obžalovaní v korupční kauze na pardubickém magistrátu. Mezi nimi je i bývalý vedoucí odboru dopravy Vladimír Bakajsa, který měl podle spisu zadávat veřejné zakázky spřízněné firmě, informovala o tom Česká televize. V letech 2017 až 2021 mělo být zmanipulovaných celkem 268 zakázek. Vyšetřování případu trvalo 4 roky. Pardubice budou u soudu požadovat náhradu škody zhruba 24 miliony korun. Sport. Fotbalista Lionel Messi se ještě jednou představí v dresu argentinské reprezentace. 39-letý Messi, který před dvěma týdny oznámil konec reprezentační kariéry, dostal pozvánku k rozlučkovému utkání. Na sociálních sítích to oznámil prezident argentinské fotbalové asociace Claudio Tarapia. Argentina se 6. října v Buenos Aires utká s Beninem. Messi za národní tým odehrál 207 zápasů, vstřelil 125 gólů a v roce 2022 s ním vyhrál mistrovství světa.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na dálnici u Hulína a překážka na Pražském okruhu u sjezdu na Studulky. Na dálnici D55 z Otrokovice do Přerova vyšetřují nehodu před Hulínem. Na 18. kilometru havarovalo osobní auto, místem s opatrností projedete plynule. Na dálnici D11 opatrně za Hradcem Králové ve směru do Prahy. Za odbočkou na Kukleny a Nový Bydžov na kilometru 86,5 stojí porouchané osobní auto. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 podobná překážka u exitu Stodůlky. Mezi sjezdem a nájezdem na 21. kilometru stojí nákladní auto a provoz výrazněji neomezuje. A v Mladé Boleslavi v Jičínské ulici vyšetřují nehodu v lokalitě Rozvoj a před domovem mládeže se střetlo osobní auto s obytným vozem. Projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasno, postupně od severozápadu zataženo, přidají se přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky, v jihovýchodní polovině území srážky vydatnější. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Jak už od nás víte, na Pražském hradě budou v následujících dnech k vidění korunovační klenoty. Jak se o ně pečuje a co všechno musí splňovat prostor, kde jsou uložené? Hostem radiožurnálu bude kurátor výstavy Štěpán Vácha. Poslouchejte radiožurnál dnes po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Byl 9. a posledním prezidentem Československa a prvním prezidentem České republiky. Václav Havel před 90 lety se narodil a na Radiožurnálu na něj vzpomínáme celé září. Za chvilku uslyšíte další díl našeho tematického seriálu, tentokrát bude věnovaný Havlovu vztahu k mateřskému jazyku.

0: Když se v 90. letech minulého století opakovaně debatovalo, jak se po rozpadu federace má jmenovat náš stát, bylo ve hře i pojmenování Česko. Jenomže takové označení mělo silného odpůrce, tehdejšího prezidenta Václava Havla. A nebylo to jediné slovo, které mu vadilo, jak se dozvíte z dalšího dílu našeho tematického seriálu.
1: Svět podle Havla.
2: Dobrý den. Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla. To nejlepší z hovorů zlán.
3: Jako milovník českého jazyka se Václav Havel v rozhovorech opakovaně vyjadřoval ke slovním novotvarům, nevhodné stylistice nebo jiným lingvistickým prohřeškům. Hned v prvním díle hovorů zlán se tak vymezil proti tomu, aby součástí nového názvu státu byl výraz Česko.
2: Hlavně ovšem nevím, co to je Česko, že znám to slovo z posledních let z pokleslé exilové žurnalistiky. V takových dopisech čtenářů se občas vyskytovalo Česko. Oni už vždycky po mně lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slengovej nebo argotovej výraz.
3: K averzi vůči novému názvu se Havel následně vrátil i v květnu 1993. Tehdy se v rozhovoru svěřil, že bude poslední, kdo začne aktivně nový název používat.
2: Kdykoliv to slovo čtu nebo slyším, trhá mi uši a zda se ujme či neujme, nevím. Zda má etymologické, historické opodstatnění a oprávnění, nevím, jsou o tom debaty, někteří tvrdí, že ano a dokládají to. To není podstatné, pro mě je podstatné, že to slovíčko mě prostě hluboce vadí a já ho neužívám, to raději si dám tu práci, že řeknu Česká republika nebo České země, ale nevylučuji, že se třeba opravdu to slovo ujme, ale mohu vám slíbit, že budu poslední, kdo ho začne užívat.
3: V roce 1995 se na politické scéně vedla debata o možnosti zrušit ministerstvo kultury. Prezident Havel využil tento námět k tomu, aby se opřel do úrovně českého jazyka ve vysílání tuzemských televizí.
2: Nemám čas soustavně sledovat televizi, tak stíhám zpravodajství nebo některé, řekněme, publicistické pořady. Nicméně tu a tam přeci jen zahlédnu kousek toho ostatního, co v televizi bývá. A přiznám se vám, že jsem zděšen. Nejsem ani tak zděšen těmi seriály samotnými nebo těmi filmy, ale jsem zděšen způsobem, jak jsou překládány dialogy a způsobem toho dabinku. Vy dobře víte, že nejsem právě ten, který by měl důvod nostalgicky vzpomínat na éru komunismu, ale kam se mě toto hrabe na úroveň našeho dabinku, který skutečně byl na vysoké světové úrovni v minulých desetiletích. To jsou jakési rychlodabinky, kde prostě přejímají ti herci jeden od druhého takové intonační manýry, návyky, které mi trhají uši. Málo kdy člověk vidí opravdu kulturně dabovaný film a jak touží po titulcích, když toto slyší a ještě v těch strašlivých překladech, to tež platí o reklamách. Oni neumějí přiložit tak jednoduchou větu propagující nějaký prášek. Tam jsou věty třeba, tento prášek působí báječně brzo. To přece žádný Čech nemůže říct. To jsou doslovné překlady podle slovníku z angličtiny, na kterých kdo si šílený peníze vydělává, ale ničí jazykovou kulturu národa. Považují to za horší než sebe popletenější zprávy ve zpravodajství.
1: Svět podle Havla.
2: Nashledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z hovorů zlán. Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Foucaultovo kivadlo.
2: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa.
3: A přece je to dnes a tady.
1: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
4: 666. Úžasné, pane doktore.
2: Neuvěřitelné.
1: Foucaultovo kivadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Radiožurnál 3 hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
6: Od dneška můžou nízkopříjmové rodiny žádat o příspěvek na kroužky pro děti v projektu Darujme kroužky dětem. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odletí na oficiální návštěvu Bulharska. Karlovarští hokejisté v prvním extraligovém utkání sezóny podlehli Třinci 0-2 a dnes bude oblačno až polojasno, postupně zataženo s deštěm, místy i vyratnějším, teploty až 27 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Rodiny s nízkými příjmy se můžou ode dneška hlásit do projektu s názvem Darujme kroužky dětem. V něm můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Peníze je možné využít na různé typy zájmových kroužků, popisuje ředitel Kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.
7: Ty prostředky rodiče mohou využít na klasické členství v nějakém kroužku, ať už se jedná o kroužek sportovní, výtvarný nebo třeba nějaký turistický tábornický oddíl. Mohou použít jak na to samotné členství, tak například na nákup nějakého vybavení. To vždycky potom po konzultaci s daným poskytovatelem. My v té výzvě máme připraveny 4 miliony korun, takže podpoříme minimálně 2600 dětí.
6: Výzva Darujme kroužky dětem startuje dnes v 9 hodin ráno a potrvá do 24. listopadu. Český premiér Andrej Babiš z ANO dnes bude v Sofii jednat s předsedou bulharské vlády Rumenem Radevem. Mezi hlavními tématy by podle české diplomacie měla být i přístupová jednání Severní Makedonie do Evropské unie. Takový krok Bulharsko kvůli dlouhodobým sporům blokuje.
8: O tom, že Babiš bude usilovat o utlumení diplomatických neshod balkánských zemí, v srpnu mluvil ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Bulharsko po Severní Makedonii vyžaduje ústavní změny. Chce, aby nejvyšší právní norma obsahovala zmínky taky o bulharské menšině. V Sofii Babiš za doprovodu ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO ještě navštíví česko-bulharské podnikatelské fórum. Česko na něm budou zastupovat zbrojařské nebo energetické společnosti. Jiří Kordík, Radiožurnál.
6: V areálu Spolchemie v Ústí nad Labem se dnes uskuteční taktické cvičení záchranných složek. Začne v 9 hodin a skončit by mělo v 1 odpoledne, pokračuje mluvčí krajského hasičského záchranného sboru Lucie Vyškrabková.
9: Námětem cvičení bude únik chloru z vykolejené železniční cisterny. Cvičení tedy prověří spolupráci složek IZS při zásahu s výskytem nebezpečné chemické látky, záchraně a dekontaminaci osob i poskytování přednemocniční neodkladné péče.
6: Řidiči proto musí počítat v okolí Ústecké Spolchemie s dopravními omezeními.
1: Sport.
6: Hokejistům Karlových Varů vstup do nové sezóny Tip Sport Extraligy nevyšel. Ve vůbec prvním utkání ročníku podlehli doma Třinci 0-2. Rozhodující gol zápasu padl už ve třetí minutě, kdy si obránce Západu Čechů Elmery Eronen zblízka srazil pas Jakuba Galvase do vlastní sítě. O kuriozní, ale pro domácí nešťastné trefě mluvil po utkání karlovarský brankář Dominik Frodl.
10: Souboj v rohu, on to přehrával před bránu, můj bek tam přijel, tu přihrávku strčel do brány, no, takže našlo se tam to místečko, smolný gól, takže líp ta sezona začít nemohla, no. Prostě blbá shoda okolností, měl tam hráče, byl tam souboj, prostě do toho píchnul a že se to odrazilo takhle, no, tak 90krát se to odrazí jinam a jednou takhle do brány, no.
6: První kolo extraligy bude pokračovat v 17 hodin a 30 minut zápasy České Budějovice Mladá Boleslav, Litvínov Kometa Brno, Vítkovice Kladno a Plzeň Liberec. V 18 hodin pak začnou utkání Pardubice Hradec Králové a Olomouc Sparta Praha.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D1 u Oder a omezení na D11 za Břístvím. Na dálnici D1 pozor na nehodu mezi Odrami a Bělotínem. Na kilometru 319 ve směru do Ostravy její následky blokují levý pruh. Opatrně ale i ve směru na Přerov na kilometru 319 stojí havarované osobní auto v odstavném pruhu. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za sjezdem na Český Brod. Mezi 21. a 22. kilometrem se kvůli opravě vozovky projíždí pouze levým pruhem. Je to bez kolon. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 zpozorněte za odbočkou na Stodůlky. Mezi sjezdem a nájezdem na 21. kilometru stojí nákladní auto. Zatím bez výrazného označení, tak dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. V jihovýchodní polovině území budou srážky i vydatnější. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně má nový studijní program. Nese název radiologický asistent a studenti se v něm naučí pracovat s rentgeny, počítačovou tomografií, magnetickou rezonancí nebo zařízením pro nukleární medicínu. Už teď je po nich v nemocnicích velká poptávka a více se dozvíte v reportáži. Už za chvíli.
0: Noční radiožurnál
1: a Petr Zajíček.

0: Na Technologické fakultě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně začala výuka nového studijního oboru radiologický asistent. Tříletý bakalářský program propojuje zdravotnictví a moderní technologie. Letos se do něj zapsalo na 42 studentů.
1: CT, mamograf, veškeré rentgeny, ultrazvuky, magnetická rezonance. Když vyjdete na jakoukoliv zobrazovací techniku, tak tam ten radiologický asistent musí být.
2: Říká Lenka Šenkárová, děkánka Fakulty technologické na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Právě tady po 3 letech příprav zahájili výuku v novém studijním programu radiologická asistence. 3letý bakalářský obor by měl pomoct vyřešit nedostatek odborníků ve všech nemocnicích Zlínského kraje. A nejen tam.
1: Oni ty přístroje mají, ale nemůžou je vytěžovat takovým způsobem, protože nemají k tomu odborný personál. Ta potřeba prostě je. Dokonce i teď dostáváme nabídky, jestli bychom mohli naše studenty posílat na odborné praxe až do Prahy.
2: Studijní program úzce propojuje techniku a zdravotnictví.
1: Začínají od těch základů fyziky, matiky, ale potom jdou právě přes ty zobrazovací techniky, přes ty jednotlivé přístroje, ale jdou i do té mediciální části, tam budou mít předměty, které se zabývají kardiem, pediatrické zobrazovací techniky, mají tam nukleární medicínu, onkologické věci. Je to obor, který je poměrně široký. Nebude to jednoduché, to studium samo o sobě.
2: O studium se ucházelo necelých 100 zájemců. Ze 48 přijatých se jich ke studiu k dnešnímu dni zapsalo 42. Mezi nimi i Jan z Českých Budějovic.
3: Já jsem studoval na gymnáziu, moje dvě sestry jsou na medicíně, takže mě to nějak tak přirozeně táhlo. Mně se na tom líbí, že ten obor je rozmanitý.
2: To byl jeden z důvodů, proč se ke studiu přihlásil i Jaromír Skijova.
4: To, že to se skupuje dvě věci dohromady, technologii a přístup ještě k člověku jako takovém, takže vlastně máte vysoké spektrum toho, co studujete. Už od malička mám k tomu takový jiný vztah. Táta je primář na nukleární medicíně, takže tak jakoby částečně v jeho stopách jsem chtěl jít.
2: Univerzita Tomáše Bati tak postupně rozšiřuje nabídku zdravotnických oborů. Už loni otevřela program zaměřený na zdravotnické záchranáře. Ze Zlína Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Schrabal si na svém pozemku vysokou stráň a několik tun hlíny přitom popadalo do přilehlého potoka. Tak bagrem přetvořil svou parcelu v Křižanech pod Ještěckým hřbetem její majitel. Na úpravy ale neměl stavební povolení a teď musí všechno vrátit do původního stavu.
1: 150 let starý stromy bez povolení pokáceli, to je zničili potok, jo, to je zase zavalený. A jak se udělá prostě zával, tak to mám na zahradě.
2: Říká obyvatel Rostislav Oliva. Zásah do krajiny znepokojil celou řadu sousedů, kteří se obávají, že by zahrazení potoka mohlo způsobit záplavy nebo nebezpečný sesuv půdy. Pokračuje oznamovatel Jiří Sobotka, který má pozemek hned pod ním.
3: Bylo mi od něj řečený, že má přírodu dát, že v podstatě si tady postaví jenom na úpatí nějaký malinký srubík a chce tady jezdit za klidem a za přírodou.
2: Lidem z obce také vadí, že slovenský podnikatel na pozemku dělá, co chce, bez povolení. Navíc v chráněném území přírodního parku Ještěd.
3: I když věděl, že nesmí stavět, že když si mluvil starosta obce, že nesmí pokračovat ve stavbě, že to vlastně nemají žádný povolení, že nemají ani požádaný o stavební povolení, tak v podstatě řekl, že ho to nezajímá, jo, a jel dál.
2: Nezávislý starosta Křižan Václav Honzejk mi řekl, že majitel pozemku staní

0: Stanislav Vavrek dostal od obce povolení pouze na vykácení náletových dřevin a vytrhání pařezů. To mi ostatně potvrdil i majitel Stanislav Vavrek.
1: Dobrý den, pane Vavreku, Tománková, Český rozhlas. Co se tady staví?
2: Dobrý den, nestaví se tady žádná stavba, děkujem.
1: Nic se tady nestaví?
2: Ne, ani se nebude stavět, jenom terénní úpravy.
1: A je pravda, že na ty terénní úpravy nemáte stavební povolení?
2: Ano, to je pravda.
0: Podle rozhodnutí Povodí Ohře musí Stanislav Vavrek půdu uvést do původního stavu. Při šetření byla na místě také Štěpánka Hanzlíková ze stavebního úřadu v Osečné. Rozuřeným obyvatelům slíbila, že se věcí úřad bude zabývat. Z Křižan Johana Tománková, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I po celou noc.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
2: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
1: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
2: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
1: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál je půl čtvrté. Jsou tady zprávy s Monikou Chmilovou.
4: Saúdsko-arabská protivzdušná obrana sestřelila dron vyslaný jemenskými šíjickými povstalci Husii jižně od Mekky. Bezpilotní letoun zneškodnila, ještě než mohlo vletět do zakázaného vzdušného prostoru nad městem. Informovala o tom Saúdskou Arábií vedená koalice v Jemenu. Její mluvčí Turký Máliký uvedl, že jde už o druhý pokus pro iránských povstalců zasáhnout největší město islámu. Za první pokus koalice označila odpálení balistické rakety v červenci 2017. Kontroly cestujících na spojích mezi Itálií a Španělskem budou pokračovat dalších 15 dní. Rozhodly o tom včera vlády obou zemí. Opatření jako první zavedl Řím kvůli masovému vstupu migrantů do španělské Seuty na africkém kontinentu. Vláda v Madridu krok označila za diskriminační a odpověděla zavedením vlastních kontrol italských námořních a leteckých spojů. Prezident Petr Pavel dnes zamíří na dva dny na severozápad Čech. Společně s první dámou Evou Pavlovou navštíví mimo jiné strategickou průmyslovou zónu Triangle na Lounsku. Zamíří taky třeba do porcelánky Thun 1794 v Nové Roli na Karlovarsku a vystoupí na konferenci Sdružení místních samospráv v Karlových Varech. A rodina, přátelé i fanoušci se dnes naposledy rozloučí se zpěvákem Richardem Tesaříkem. Spoluzakladatel a frontman Jojo Bandu zemřel v neděli 6. října po těžké nemoci ve věku 80 let. Smutveční obřád začne v 11 hodin ve Velké síni Strašnického krematoria v Praze.
5: Sport.
4: Čeští volejbalisté poprvé prohráli na mistrovství Evropy. V Modeně podlehli úřadujícím mistrům světa, domácím Italům 1-3 na sety. Postup do osmifinále měli jistý už před tímto utkáním. Základní skupinu zakončí dnes zápasem proti Slovinsku, který začne v 21 hodin. Utkání odvysíláme živě na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál ho nabídne v reportážních vstupech.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 za Bělotínem a překážka na D6C za Hořesedly. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy pozor na nehodu za Bělotínem. Na kilometru 319 osobní auto narazilo vlevo do betonových svodidel. Na místě pracují hasiči, teď už tam je i odtahová služba a projíždí se s opatrností pravým pruhem. Na stejném místě, tedy na kilometru 319 D1, se něco děje i ve směru na Přerov. Policie uzavřela odstavný pruh, dopravní značení zasahuje i dopravé pruhu. Na D6 z Prahy do Karlových Varů čekejte překážku za odbočkou na Kněžves a Hořesedly. Na 58. kilometru pojedete kolem odstaveného nákladního auta. A na D8 z Prahy do Ústí nad Labem stojí za sjezdem na Doksany na 38. kilometru nepojízdný autobus. I tam opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. V jihovýchodní polovině území budou srážky i vydatnější. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. Teď už začíná dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
8: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
9: Kontaminovanou lokalitu u Zhůří na Klatovsku bude čistit armáda.
10: Ministr Červený navrhoval, aby zakázku získala firma Dekonta,
9: která je úzce spojená s lídriní pražské kandidátky motoristů Klárou Sovovou, píše Deník N.
11: Podle ministra bývalé vedení rezortu o situaci vědělo a nekonalo.
12: To ale tehdejší ministr životního prostředí popírá.
13: V části Národního parku Šumava je 200 sudů s nebezpečnými látkami, jako jsou rtuť nebo arzen.
8: Jedy na Šumavě. Kde se tam vzali? Kdo je zlikviduje? Proč se o nich hádá současná vláda s minulou? A jak to je s vazbami motoristů na sanační firmu Dekonta? Na to všechno se ptám Zdislavy Pokorné, investigativní reportérky Deníku N. Dnes je středa, 16. září. Ahoj Zdislavo, vítej ve Vinohradské 12.
5: Čau Matěj, díky za pozvání.
8: Sanaci jedu na Šumavě, nakonec provede armáda.
13: Tu zakázku jsme na vládě rozhodli, že to dostane naše armáda.
8: Dozvěděli jsme se tuhle novinku tento týden, rozhodla o tom vláda na svém jednání.
13: My jsme známi, že máme skvělou chemickou jednotku, tak se těším na akci pana ministra Zuny.
8: Proč teda motoristický ministr životního prostředí Igor Červený nakonec neuspěl s tou svou snahou a s tím svým návrhem, aby vyčištění té oblasti dělala firma jménem Dekonta?
5: Tak tam šlo o to, že primárně premiérovi Andreji Babišovi vadilo, že by to dělala firma, která má majetkové vazby na Kláru Sovovou, která za motoristy kandiduje teď v komunálních volbách jako lídrině pražské kandidátky. Stejně ta Klára Sovová už kandidovala neúspěšně do sněmovny za motoristy a jemu vadilo to, že to prostě působí blbě, když to tak řeknu. Vadilo mu, že Igor Červený z jeho slov jako tlačí tuhle firmu. Mm-hmm. Igor Červený ale zase říká, hele, je to firma, která o sobě tvrdí, že má jako jediná tohle oprávnění dělat tenhle typ sanací a zná to území a tak dál. A řada těch argumentů dává smysl. Mm-hmm. Nicméně řada členů vládního kabinetu říkala, jasně, ale není možné, aby to dělala firma, která má vazby na motoristy a ještě ministr motoristů tlačil pro tu firmu výjimku, aby dostala tu zakázku, kterou si navíc ta firma sama vyčíslila a je to právě zhruba těch 200 milionů korun. Takže tohle je ta rovina toho celého případu. Mm-hmm. Peníze a vazby na motoristy a to, že to vadí premiérovi Andreji Babišovi. Proto v těch posledních dnech se řešilo, kdo to teda bude dělat nebo nebude, poptávaly se nějaké firmy a nakonec na začátku tohoto týdne se teda rozhodlo, že to bude dělat armáda, ale ten důvod je jediný. Prostě to vypadá blbě kvůli těm vazbám na tu vládní stranu motoristé.
8: Tak ty vazby jsou takové, že Klára Sovová má podíl v mateřském holdingu, který ovládá tu společnost Dekonta a ta tedy skutečně, abychom to uvedli na pravou míru, není jediná v Česku, která by měla oprávnění nakládat s vysoce nebezpečnými látkami. Ten podíl v holdingu je asi 7,5% u Kláry Sovové a společnost Dekonta říká, že o ničem nerozhoduje.
14: Z pozice minoritního akcionáře se nikdy nepodílela na rozhodování o jednotlivých zakázkách ani na řízení běžného chodu společnosti.
8: Ona, Klára Sovová, to pro Seznam Zprávy sama popřela, že by v tom jakkoliv byla aktivní.
15: V Dekonta holdingu jsem vždycky byla jenom v dozorčí radě, ne ve výkonné funkci. A je to způsobené tím, že já jsem právník, nejsem chemik. O ničem jsem nevěděla.
5: Teď právě má aktuálně ten 7,5% podíl. Igor Červený původně říkal, že má 4% podíl, nakonec ta firma sama uvedla později v tiskové zprávě, že to je 7,5%, ale všichni říkali, že to nijak nesouvisí s tím případem, že ona o žádných věcech nejednala za tu firmu a tak dál. Jako, jasně, to jsou ty výroky, které se řeší, ale furt tam je právě ta rovina těch vazeb, které tady prostě jsou. A ještě bych jenom podotkla, že když ministr Igor Červený, a budeme se teď bavit jenom o té sanaci, chtěl začít i hned sanovat a dát to té firmě, tak on oslovil tu firmu Dekonta ještě předtím, než mu vláda schválila jakoukoliv výjimku, že nemusí v tomhle případu dělat veřejnou soutěž. Takže on ještě předtím, než by tohle měl vůbec schválené, tak už oslovil tu firmu.
8: Rozumím tomu.
5: Což byl další aspekt, který premiér Andrej Babiš dost řešil. A z toho důvodu to dělá ta armáda. Tady je potřeba podotknout, že v případu, kdy premiér říká že mu vadí, že by se to dalo firmě, která má monopolistické postavení, tak je potřeba říct, že to říká premiér. U něhož řešíme střet zájmů. Neřeší se jenom Agrofert, ale právě i ta linka kolem Symbiolu a jeho vliv ve zdravotnictví, takže to jenom je potřeba dodat.
8: Tam k tomu, že by to šlo bez toho otevřeného výběrového řízení, tak pan ministr Červený to zdůvodnil tím, že ten zrychlený režim by zamezil případné hrozící katastrofě, kdyby náhodou ty jedy zahořeli.
16: By vlastně nastala nepříjemná situace a my bychom vytvořili novou látku na principu fosgenu.
8: A mohlo by to pak samozřejmě ohrozit životní prostředí, obyvatele v okolí a tak dále.
16: A nevylučujeme bohužel dle předešlýšího průzkumu, že se na místě nachází i nějaká válečná pyrotechnika.
8: Tak to je jedna věc. A druhá, když mluvíš o té dekontě jako takové, on tedy skutečně teď někdo podezíral motoristy, že chtějí té dekontě dát sanaci oblasti jen kvůli tomu, že tam jedna z členek motoristů a kandidátka na primátorku má majetkový podíl, respektive má majetkový podíl v té mateřské společnosti, v tom mateřském holdingu. To podezření tu bylo?
5: No ano, tohle podezření tady bylo a to právě od premiéra Andreje Babiše. A to podezření neplynulo primárně jenom z těch vazeb motoristů na tu společnost Dekonta, ale na životním prostředí se děje celá řada dalších věcí, která u premiéra Andreje Babiše vyvolává řadu otázek a on nedůvěřuje tolik už ministrovi Igoru Červenému. A je zatím ešte jiná kauza, která se týká heřmanické haldy a kroků, které to ministerstvo dělalo. Takže
8: věčně hořící v Ostravě nebo na Ostravsku.
5: Přesně tak, ministerstvo za dost zvláštních okolností uzavřelo to řízení ku prospěchu jedné z firem, která v tom je nějakým způsobem zaangažovaná a potom narychlo to řešilo ministerstvo průmyslu, aby se tam dodělali nějaké testy a tak dál. Takže na tom životním prostředí se poslední týdny děje jako jedna zvláštní věc za druhou a myslím si, že ta nedůvěra tam panuje i kvůli těmhle věcem, není to jenom kvůli jednomu případu ohledně dekonty, ale je to prostě nějaký kontinuální problém, který Andrej Babiš docela dost řeší.
8: Ale ta dekonta to nasvítila, ty jedy na Šumavě jako takové, veřejnost se o nich, o těch jedech v Národním parku Šumava dozvěděla minulý týden poté, co se o nich jako první zmínil Filip Turek, vládní zmocněnec pro klimatickou politiku, mluvil o iperitu.
17: Jedná se o iperit, jedná se prostě o nebezpečné bojové látky. No, fakt.
8: Pak kolegům z iRozhlasu napsal, že má jít o fosgen. A pak na Twitteru psal o látkách, které když zahoří, tak může vznikat fosgen. Tenhle ten guláš se snažil napravit ministr Červený na tiskovce na ministerstvu obrany.
16: Co jsme na daném území nalezli?
8: V zásadě to shrnul tak, že tam jsou dioxiny, furany, rtuť, arzen a chlorovaná rozpouštědla, pak se ještě pustil do chemického rozboru těch látek.
16: Dichloretan, trichloretan.
8: Čemuž možná nikdo z těch přítomných úplně nerozuměl.
16: Pom dichloremetan, chlorem benzenun, etanolum, ditalium.
8: Jak toxické látky to podle odborníků jsou, respektive jak moc velký problém to na té Šumavě skutečně je?
5: Tam si myslím, že je potřeba oddělit několik rovin. Tu, kterou jsme řešili, a to jsou nějaké politické boje, ale i peníze a tak dál. Ale ta druhá rovina, která je z mýho pohledu důležitá a týká se lidí, kteří na Klatovsku žijí, což je ta oblast, kde se ten areál nachází, tak si myslím, že by měli vědět, co se tam našlo nebo nenašlo. A tím, že tady jeden říká něco, druhý něco, tak si myslím, že se v tom dost lidi ztrácí. A i skrz tu zakázku de facto řada lidí zlehčuje ten problém a to si myslím, že je špatně, protože když si přečteš ty závěry těch analýz, které teda Dekonta dělala, tak se tam opravdu našly nebezpečné látky.
8: Ona už totiž v minulosti tam nejenom sanovala, ale dělala průzkumy.
5: Přesně tak a tady je to potřeba oddělit, protože jde o kontaminované místo, kde bylo teda to bývalé chemické cvičiště u zaniklé šumavské obce z Hůří na Klatovsku. A ten areál od armády převzal Národní park Šumava. A v roce 2020 tam pracovníci Národního parku narazili na sklep po nějakém dešti, kde právě našli lahvičky a různé další věci. A na těch lahvičkách byly názvy těch bojových látek, jako je iperit, fosgen a tak dál. A začali se tím zabývat. o co teda jde, co tam našli.
8: Jestli to vůbec je v těch lahvičkách nebo
5: jestli
8: ne.
5: Jestli přesně začali řešit, co tam vlastně bylo, protože v tom areálu působila chemická jednotka a ten areál prostě využívala československá armáda od 50. let až do roku 1991. Takže se tohle všechno začalo řešit. Šumavský národní park si objednal první průzkumy od té firmy Dekonta, aby se na to koukla.
18: S tím, že Dekonta říkala, ano, ale tady takový bunkry ještě budou nějaký další, určitě. Jo.
5: Takže ty první práce už tam se začaly řešit v roce 2020, potom 2021 a v roce 2023.
18: My jsme uzavřeli ten propadlej strop, aby do toho neteklo, takže za mě to bylo stabilizovaný v tom roce 2023.
5: A tam se řešilo, jestli tam jsou bojové látky nebo nejsou.
8: Jejich přítomnost se nakonec v těch testech nepotvrdila. Další průzkum a sanace pak byly v roce 2023, protože jak jsme teď ostatně slyšeli od šéfa parku Pavla Hubeného, který letos kandiduje v komunálních volbách, mimochodem taky, tak bylo tam podezření na další bunkry s chemikáliemi a bojovými látkami a aby se udělali další testy a tak dále. Dohromady mimochodem to podle smluv uzavřených správou parku, na které se odkazuje ČTK, stálo necelé 4 miliony korun, teda ty průzkumy a ty sanace.
5: To si řešil Národní park, firma Dekonta to území částečně sanovala a tam nastal problém v tom, že Petr Hladík, ale i řada dalších lidí teď zmiňuje, no ale my jsme o tomhle případu nevěděli.
19: Že za vašeho působení v čele ministerstva byste tedy nedostal zprávy o tom, že by tam bylo něco nebezpečného.
5: Protože současná vláda teď řeší, oni to věděli, nic s tím nedělali, je to prostě problém.
20: Takovou informaci jsem ani od správy Národního parku, ani od nikoho z ministerstva nedostal.
8: Jakože se to ministerstvo nedozvědělo, že vedení ministerstva se to nedozvědělo, protože šéf parku Hubený tvrdí, že o řešení tehdy žádali MŽP.
5: Tam šlo o to, že se to dozvěděl jeden náměstek, Tomáš Tesař za TOP 09, nicméně ten není odpovědný za ekologické škody. To měl na starosti jiný náměstek David Curý za Lidovce. A Tomáš Tesař tvrdí, že se to nedozvěděl od Národního parku, ale od Dekonty.
21: Dekonta za námi přišla na ministerstvo s tím, že je riziko, že v Národním parku je území po chemických vojácích a že tam může být fosgen i iperit. Kontaktoval jsem ředitele správy Národního parku na Šumavě. Potvrdil mi, že se o tom území ví.
5: A pro Tesaře bylo podstatný, jestli se tam našly ty bojové látky nebo nenašly. Tím, že se to nepotvrdilo, tak on tvrdí, že šel na poradu vedení, tam řekl, byl tady tenhle případ, ale nepotvrdily se tam bojové látky a tím to pro něj bylo uzavřený. Jo. A když se budeme bavit dál, kdo se o tom dozvěděl nebo nedozvěděl, tak se o tom dozvěděl David Curý, což je ten náměstek, který to má na starosti a ten se to dozvěděl na podzim roku 2025, ale opět se to dozvěděl od firmy Dekonta.
8: Až 2 roky poté tedy. Ano. Přitom ale pan ministr Červený upozorňuje, že v té zprávě o tom průzkumu z roku 2023 se píše, že nelze vyloučit přítomnost bojových látek, že je nutné to sanovat co nejdříve, že tam je dokonce nález protipěchotní miny a že je nutné zajistit to místo policisty nebo armádou, což se teda nestalo.
5: To se nestalo, no. Já si v tomhle ohledu myslím, že to je tvrzení proti tvrzení, protože Tomáš Tesař říká, já jsem to ale na té poradě řekl, ale zároveň nemusel to někdo postřehnout, nebo my nevíme, jak on to tam tehdy prezentoval. Nicméně on říká, že to zmínil, ale David Curý a Petr Hladík říká, my jsme se to dozvěděli až později, my jsme ani nevěděli, že to někdo u nás na ministerstvu řešil. Nicméně, když se to potom dozvěděli na podzim roku 2025, tak se začalo jednat, začala komunikace právě s ministerstvem obrany, jakým způsobem tenhle problém začít řešit. A to se začalo nakonec řešit až v první polovině tohoto roku, ale už to řešili motoristé a ne lidovci. A právě motoristé začali řešit další problémy toho areálu, protože Národní park řešil před těmi x lety jenom ten sklep primárně. A už tehdy bylo jasné, že tam asi budou jako další problémy v rámci toho areálu, kde se dají najít ještě jiné věci a jiné případně jako nebezpečné látky, což se taky stalo, protože ministerstvo si pod vedením motoristů před pár měsíci objednalo další průzkumy od té firmy Dekonta.
0: Opět od Dekonty.
5: Ano, za 3 miliony korun a tentokrát se zaměřili na další část toho území a tam se našly ty sudy.
0: Hmm. A 200 sudů, 1000 tun kontaminované zeminy.
5: A to je další díl toho příběhu, takže nelze si myslet, že se tady bavíme furt jenom o jednom území, kde se to všechno našlo, jo, o jednom plácku. Ne. Ten areál je obrovský a to, co se našlo teď, je úplně jinde než zase ten sklep, jo, takže tam je potřeba to oddělovat a já mám pocit, že v tom trochu vznikl chaos. Takže tady se bavíme o těch zhruba 200 sudech, ale i dalších látkách, které se tam našly. A ta společnost v těch závěrech, který já mám, ale mám jenom nějaký částečný závěr. Oni zatím nechtějí zveřejnit celou tu zprávu.
0: K tomu je vyzývá ex-ministr Hladík z Lidovců, který teda letos taky kandiduje v komunálních volbách.
5: Ano, a to je právě to, co se do toho furt míchá. Míchá se tam furt neustále politika, ale tady jde prostě o lidský životy, protože ono to je fakt docela vážný, protože se neví, co v těch sudech je. A zároveň je potřeba zjistit, jestli tam je existence dalších látek, které můžou ohrožovat životy lidí, ale primárně i životního prostředí. Takže to je jedna věc, ale nepotvrdilo se v těch zprávách, že by se tam nalezly bojové látky a to si myslím, že je dost zásadní, ale řada dalších nebezpečných látek a kyselin tam prostě být může a zřejmě fakt je, jo. Nicméně by bylo vhodné podle mě, kdyby ministerstvo zveřejnilo celou tu zprávu, ale našlo se tam teda těch 200 sudů a teď se právě začalo řešit, že se musí prozkoumat, co v nich je nebo není a že je potřeba udělat tu sanaci. A ta firma Dekonta řekla, ta sanace bude stát zhruba 200 milionů korun. A potom se dostáváme do další fáze, kdo tu sanaci bude dělat, což už jsme řešili na začátku.
0: Ano, tam to zarazil teda pan premiér.
5: Přesně.
0: Já jsem rád, že jsme ten příběh dopověděli, jenom se vrátím teda k té politice. Jsou lidé, kteří to kritizují, že motoristé s tím přicházejí právě teď, právě kvůli tomu, že za chvíli jsou volby, že to je prostě jejich zásluha, že tady přišli na to, že tady jsou jedy na Šumavě a že teď to vyřeší.
5: Já si myslím, že tohle je špatně. Jako rozumím tomu, že se blíží volby a že motoristé mají celou řadu problémů a potřebují i řešit jako jiné věci, aby se furt neřešily problémy Filipa Turka, jeho nehody nebo nevhodné výroky Petra Macenky. Takže si myslím, že i tohle byl ten důvod, aby řekli, hele, tohle řešíme, je to vážný, jasně, hodíme do toho i tu politiku a obviníme bývalé vedení ministerstva, že nekonalo. A objektivně v tomhle ohledu si myslím, že tam jako pochybení byla, jo, ale ne na straně toho minulého vedení, ale můžeme se bavit taky o roli Národního parku Šumava, jo. Takže samozřejmě v tomhle oni můžou mít pravdu, ten příběh není černobílý, ale zároveň je potřeba mít na paměti, že to, jakým způsobem oni prezentují celý tenhle případ, tak je to dost problematické a to právě kvůli tomu, že se tady bavíme o jako nebezpečných látkách, které v tom areálu jsou a tím, že Filip Turek říká, že se tam našlo tohle, potom to zase bere zpět a straší tu společnost, ale i ty lidi, kteří tam žijí. Potom se to zlehčuje, potom Igor Červený zase říká něco jiného. Tak to vyvolává chaos, ale i nedůvěru lidí v ty instituce, které prezentují, hele, tady je problém. A myslím si, že ta důvěryhodnost je to, na co by ti politici měli dbát, protože jasně, je to problém a je to nebezpečný a je potřeba vědět, co v těch sudech je, jaký další látky tam jsou, ale pokud vláda bude takhle chaoticky komunikovat řadu problémů, tak pokud nastane fakt vážnější problém, tak budou jim lidi vůbec věřit, když je to kolem toho jenom chaos. Takže to si myslím, že je zcela podstatný, aby si tohle možná víc uvědomovali, protože to je docela vážný problém, co se tam děje.
8: Z
0: Zmínila si ten národní park a ty jsi ho zmínila z toho důvodu, a vracím se k té firmě Dekonta, že ti lidé z ministerstva se o tom dozvěděli od firmy Dekonta a ne od národního parku. To je to potenciální pochybení, které v tom vidíš?
5: Ano, respektive vycházím ze slov Tomáše Tesaře, který říká, řekla mi to firma Dekonta.
0: A tady to vypadá, že firma Dekonta byla velmi aktivní, ale v tom.
5: Samozřejmě, tak jde prostě o biznis a jejich biznis spočívá v tom, že jasně, dělají ty průzkumy těch různých areálů, kde se nachází nebezpečné látky a další věci, ale zároveň je to firma, která potom sanuje ty areály, takže samozřejmě, že oni to řešili nejen s Tomášem Tesařem, ale i s Davidem Surým a řešili to i s Igorem Červeným, takže jo, tam si myslím, že v tomhle ohledu v jejich zájmu je, aby se to sanovalo, protože to je jejich biznis.
0: Ta sanace začne v pondělí. Bude stát těch 200 milionů, respektive asi 190 milionů plus 30 milionů je vyčísleno na zajištění té oblasti?
5: To ještě není jasné, protože armáda, která to bude dělat, tak říká, že potřebuje vyhodnotit, kolik to bude stát, ta sanace, ale dá se předpokládat, že se to bude asi pohybovat.
0: Tyhle tak jak to vyčíslila Dekonta?
5: Nebo třeba v nižší částce, jako je to možný, ale ještě neznáme ten jejich verdikt v tomhle ohledu, kolik to teda bude stát.
0: Pan ministr Červený taky řekl, že ve věci podá trestní oznámení.
5: A jsme zase u toho. To ještě nevím, jestli ho podal, ale jsme zase u toho, kdy prostě Andrej Babiš, podle mých informací, dost řeší, že se tady málo hledají různé špíny a problémy na tu minulou vládu. A řada těch ministrů hledá a potom vždycky přijde a řekne, podávám trestní oznámení. Jako třeba ministr spravedlnosti ohledně bitcoinové kauzy. Takže já to beru v tomhle ohledu jenom čistě jako PR-ově, protože si nedovedu představit, že by se v tomhle ohledu nějakým způsobem to mohlo řešit směrem k tomu minulému vedení.
0: A tak ta pochybení, ty jsi sama řekla, že tam určitá vidíš, nicméně trestní oznámení teď padají i v řadě jiných věcech právě ve směru k té bývalé vládě, která nebo její představitelé nebo náměstci na těch ministerstvech, třeba zmíněný Tesař, právě pak říkají, no dobře, ale je to politický marketing.
5: Přesně tak. Myslím si, že jasně mají právo na to podat trestní oznámení, ať ho podají a uvidíme, jak to dopadne. Nicméně v tomhle ohledu jediný, kdo to teda podle všech věděl, je Tomáš Tesař a bude to asi muset vysvětlovat on?
0: No tak jo, tak se na to počkáme. Tak díky, že jsi přišla a že jsme o tom mohli mluvit.
5: Děkuji moc za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme se Zdislavou Pokornou z Deníku N probrali, co se děje kolem Šumavy, chemikálí, které se tam našly, kolem rezortu životního prostředí, firmy Dekonta a tak dále. Zmínili jsme v epizodě i jméno ministra zahraničních věcí. I on letos kandiduje ve volbách. Na sociálních sítích jste se mě ptali, proč to teď pořád uvádíme. No protože pánové ministři, exministři, politici, političky, ti všichni usilují o vaše hlasy a vy podle našich předvolebních pravidel máte právo vědět, že kandidují, když o nich v epizodě mluvíme. Naslyšenou zítra.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 4 hodiny. Další zprávy a Monika Chmilová.
1: Předsedkyně Evropské komise vystoupí v Evropském parlamentu se zprávou o stavu Unie. Začíná Evropský týden mobility, podpoří udržitelnou dopravu ve městech. Fotbalisty Sparty čeká úvodní duel v hlavní fázi Evropské ligy. A dnes bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidá se déšť, místy i vydatnější, teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes v Evropském parlamentu přednese tradiční zprávu o stavu Unie. V poselství zhodnotí uplynulý rok a stanoví budoucí priority pro ten následující. Podle serveru Euronews by mohla mluvit například o věkovém omezení pro používání sociálních sítí nebo více než 4,5 roku trvající ruské válce proti Ukrajině. Projev von der Leyenové si v Evropském parlamentu poslechne taky kanadský premiér Mark Carney. Začíná Evropský týden mobility. Jde o týdenní akci, která každoročně podporuje udržitelnou dopravu ve městech. Těch českých se letos podle organizátorů projektu zapojí více než 20. Lidé se můžou přidat třeba k výzvě 10 000 kroků, která má motivovat ke každodenní chůzi. Akce se ale zaměří i na jízdu na kole, říká garant projektu Jaroslav Martínek ze spolku Partnerství pro městskou mobilitu.
3: Chceme upozornit na supertipy na výlety na kole. Připravili jsme zhruba databázi 50 projektů v rámci celé České republiky, takže věříme pevně, že veřejnost si něco z toho vybere. Chceme taky představit naši kampaň Zvolní, která má nabádat člověku, aby trošku zvolnil, projel se na kole, využil veřejnou dopravu.
1: Součástí je i tradiční zářijová výzva do práce na kole. Symfonický orchestr Českého rozhlasu vstoupil do jubilejní z té sezóny koncertem na festivalu Dvořákova Praha. Symfonici tak poprvé vystoupili pod vedením nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. V Rudolfinu zahráli Ravela, Debussyho nebo současného skladatele Jana Kučeru.
4: Dvojkoncert pro housle, violončelo a orchestr Jana Kučery uvedli rozhlasoví symfonici ve světové premiéře. Nová skladba si získala i publikum. Potlesk po její premiéře trval několik minut. Ještě déle pak diváci tleskali po skončení celého koncertu. Byli mezi nimi i Martina a Jana z Prahy.
5: Ta skladba se mi líbila moc, ne, že bych byla nějaký hudební fančmekr, ale přišlo mě to úplně dokonalý, i to provedení.
6: Jsem úplně nadšená, protože to bylo fantastický.
4: Program festivalu Dvořákova Praha bude pokračovat až do 23. září a nabídne třeba koncert violončelistů berlínských filharmoniků. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Sparty vstoupí na hřišti Araratu Arménia do hlavní fáze Evropské ligy. V Jerevanu se Pražané pokusí zopakovat loňské vítězství 2-1 z kvalifikace konferenční ligy. Zároveň se budou snažit zlomit prokletí venkovních duelů. V této sezóně totiž Sparta prohrála 4 ze 6 soutěžních zápasů na hřištích soupeřů. Důvody vysvětluje trenér Brian Priske.
7: Vidím jasné příčiny. Dostáváme góly z protiútoků a standardních situací. A to i přes velkou převahu v držení míče. Také si vytváříme málo šancí a dáváme málo branek. To jsou pro fotbal klíčové oblasti. Ve venkovních zápasech jsme zkrátka nebyli dost silní a efektivní. To rozhodně musíme zlepšit. A opravdu rychle.
1: Úvodní zápas Evropské ligy mezi Araratem Arménia a Spartou začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 18:45. Na Radiožurnálu o něm uslyšíte v reportážních vstupech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D1 za Bělotínem i na D8 za Velemínem. Dálnice D1 z Přerova do Ostravy byla chvíli neprůjezdná za Bělotínem. Na kilometru 319 nakládali havarované osobní auto na odtah. A teď už se opět projíždí pravým pruhem, kolona se rozjíždí. Místem nehody se projíždí pouze jedním pruhem. Na D1 pozor i v místě nehody ve směru z Ostravy do Přerova. Na kilometru 319 stojí osobní auto v odstavném pruhu. Je označené kužely, které zasahují zasahují do pravého pruhu a vybočuje se. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem pozor na nehodu za Velemínem. Na prackovické estakádě na 56. kilometru havarovalo několik vozidel, která narazila do pneumatiky na vozovce. Místo už je označené světelnou šipkou, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasnou, zpočátku ojediněle mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. V jeho východní polovině území budou srážky i vydatnější. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách většinou kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Povodně, požáry i kybernetické a bezpečnostní hrozby. Na více než 20 krizových scénářů se připravuje Český rozhlas společně s hasiči, policisty a záchranáři. Nachystali už podklady pro krizové vysílání, školí reportéry v první pomoci a pracují třeba na speciálním webu. Více v další reportáži už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: První ověřená informace ve vysílání nejpozději do 13 minut po oznámení. Tak má vypadat posílená spolupráce Českého rozhlasu s hasiči, policisty a záchranáři. Společně připravují podrobné scénáře krizové komunikace pro 22 typů mimořádných situací, včetně třeba blackoutu, chemické radiační havárie nebo rozsáhlého výpadku komunikačních sítí.
1: Při krizové komunikaci může být často problém nefunkční infrastruktura, jako je internet, elektřina a podobně. V takových případech je pak rádiové vysílání ze všech možných komunikačních kanálů nejjednodušší, jak říká ředitel hasičů Petr Ošlejšek.
2: Rozhlasové vysílání vlastně má ten jeden obrovský benefit, že pokud je ten vysílač napájen elektrickou energií a pokud obyvatelé mají radiový přijímač, což je dneska vlastně každé vozidlo, tak vlastně mohou ty zprávy dostávat i tehdy, jestliže třeba dojde k výpadku infrastruktury mobilních operátorů nebo vůbec jakoby internetu a komunikačního prostředí.
1: Zároveň se testuje i technologie ASA, která u digitálních přijímačů umí probudit vypnuté rádio a přepnout třeba na stanici Českého rozhlasu. Podle složek integrovaného záchranného systému je klíčové třeba taky to, aby lidé v okolí zásahu o situaci měli pravdivé a spolehlivé informace, popisuje ředitel Národního operačního centra policejního prezidia František Habada.
3: Protože sociální sítě, tam se vyrojí najednou spousta informací, které jsou fejkové, které vůbec neodpovídají a právě potom nám komplikují trošku ten samotný zásah i na tom místě, všem těm složkám IZS.
1: Záchranáři proškolili už zhruba 20 reportérů v první pomoci a pomáhali tvořit takzvané zásahové kufry pro redaktory v terénu a v krizových situacích. K čemu slouží, říká koordinátor projektu a šéf vědecké redakce Českého rozhlasu Martin Pařízek.
4: Ten člověk má 24 hodin opravdu sebou všechno, co potřebuje. Od základních léků je tam i zdroj elektrické energie, multifunkční nůž, náhradní baterie, speciální vesta, FFP filtry, filtr na vodu a zásob jídla, pití.
1: Kromě toho obsahuje třeba taky další možnosti připojení, aby se redaktor mohl spojit s centrálou i při výpadku systému. Kufry pomáhali dávat dohromady záchranáři, říká náměstek ředitele Pražské záchranné služby Zdeněk Křivánek.
5: My jsme při jeho koncepci vycházeli ze zkušeností našeho MSC týmu, což je tým, který je právě určen pro nasazení při mimořádných událostech, živelných katastrofách a podobně.
1: Tuto spolupráci už záchranné složky vyzkoušeli třeba při požáru haly 34 ve Zlíně, kde Český rozhlas informoval obyvatele obcí a měst v okolí třeba o splodinách ve vzduchu a nebo o proletajících dronech. Už teď existují taky kontaktní seznamy a síť odborníků, kteří se na krizovém vysílání budou v dané situaci podílet. Vznikly taky podklady pro první minuty a hodiny vysílání a připravená je i varianta, kdyby nebylo možné vysílat ze sídla v pražské budově na Vinohradské 12. V budoucnu vznikne taky třeba speciální web pod značkou iRozhlasu, kde lidé najdou, jak se na krize nejlépe připravit a bude sloužit hlavně jako prevence. Podle ředitele zpravodajství Českého rozhlasu Ondřeje Suchana začal celý projekt spolupráce vznikat zhruba před rokem.
6: Často jsme připraveni na událost, která už nastala. Povodně nastaly několikrát, tak víme asi, jak se v danou chvíli chovat, ale ve chvíli, kdy přišla například pandemie nebo jiné události, které jsme nezažili, nebo ten blackout loni v červenci, tak jsme se rozhodli, že musíme být připraveni na věci, které ještě nenastaly.
1: Podobnou spolupráci začínají složky IZS budovat třeba i s Českou televizí. Tam je situace například s přenosem obrazu ale složitější. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Pojízdnou nemocnici, vagon pro jednání důstojníků i legionářské uniformy si od včerejška mohou prohlédnout lidé na libereckém vlakovém nádraží. U pátého nástupiště stojí takzvaný legiovlak. Jde o repliku soupravy z období let 1914 až 1920. Ve více než 10 vagónech je k vidění výstava pod názvem Společně pro republiku.
1: Legiovlak jako takový je vlastně naše pojízdné muzeum se zaměřením na působení československých legií, hlavně tedy v Rusku v průběhu ruské občanské války.
2: Vedoucí posádky Jiří Miller mě provází jednotlivými vagóny legiovlaku.
1: Tu máme kovářský vůz, kde legionáři byli zdatnými hospodáři, tu máme vůz polní pošty, tu máme salonní vůz, tady se dostáváme spíš k reprezentačním prostorům, které využívali vyšší důstojníci.
2: My tady vidíme pár knížek, vidíme tady psa. Stroj. Když ten vlak jel, nestalo se, že něco z toho popadalo?
1: Je třeba ten vlak, i když my ho přesouváme, tak ty věci ukládat tak, aby nedošlo k jejich pádu.
2: Teď přecházíme ze salonního vagónu do sanitního vozu.
1: Tady máme improvizovaný operační stůl, ten můžete vidět i na dobových fotografiích. No a pak tu máme prostor pro zavěšení nosítek s těmi transportovanými pacienty. Je tady třeba protéza nohy.
3: Jsme se na přípravu této výstavy spojili skauti, Sokol a legionáři.
2: Tobiáš Zavřel Smolík ze Skautského institutu na výstavě připravil některé historické texty.
3: Zkoušíme trošku mapovat, jak se ta naše společná historie, ta společná cesta dějinama prolíná. To, co je tam společného, je pozice v budování toho státu, toho, jak civilně ty organizace slouží tomu rozvoji té první republiky a posléze dál.
2: I proto je v pojízdném muzeu na Libereckém nádraží k vidění taky část výstavy o sokolské a skautské historii. Legiovlak můžou lidé navštívit do 27. září. Z Liberce Karolína Lašáková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
6: I'm waiting up, saving all my precious time. Losing light. I'm missing my same old eyes. Before we learned our truth.

0: Radiožurnál je půl páté. Zprávy a Jana Utendorfská.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes navštíví Bulharsko. V hlavním městě Sofii se sejde například s předsedou bulharské vlády Rumenem Radevem. Společně s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem z ANO dorazí Babiš i na Česko-Bulharské podnikatelské fórum. Česko na něm budou zastupovat zbrojařské nebo energetické společnosti. Evropský parlament odsouhlasil úpravy, které mají tlumit výkyvy cen emisních povolenek v systému ETS2. Ten od roku 2028 platní emise ze silniční dopravy a vytápění budov. Cílem přijatých změn je zamezit prudkému zdražování, které by dopadlo na spotřebitele. Přijetí změn musí ještě formálně schválit zástupci členských států. Od dnešních 9 hodin se můžou rodiny ve finanční tísni hlásit do projektu Darujeme kroužky dětem. Můžou tak získat na pololetí až 1500 korun na mimoškolní aktivity pro děti. Peníze můžou využít na různé zájmové nebo sportovní kroužky, a to pro děti od 3 do 18 let. Výzva potrvá do 24. listopadu. A v Ústecké Spolchemii budou dnes záchranné složky nacvičovat zásah. Podle krajských hasičů bude scénář imitovat únik chloru ze železniční cisterny. Kvůli tomu bude od 9 hodin v oblasti kolem závodu omezená doprava, a to včetně autobusů a trolejbusů. Konec akce organizátoři plánují ve 13 hodin. Sport. Hokejisté Třince vstoupili do nové extraligové sezóny výhrou 2-0 v Karlových Varech. První kolo bude dnes pokračovat dalšími 6 zápasy. Od 17 hodin a 30 minut se budou hrát zápasy České Budějovice Mladá Boleslav, Litvínov Kometa Brno, Vítkovice Kladno a Plzeň Liberec. V 18 hodin začnou utkání Pardubice Hradec Králové a Olomouc Sparta. Všechny zápasy budeme sledovat v reportážních vstupech na Radiožurnálu a živě odvysíláme na Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřené tunely na D8 a nehoda na D1 za Odrami. Na dálnici D8 z Drážďan do Prahy jsou uzavřené tunely Panenská a Libouchec, tedy hned první tunely za hranicí. Čidla tam detekovala nadměrně velké vozidlo a zastavila provoz. Na místo tu teď jde řešit policie. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem vyšetřují nehodu za Velemínem. Na 56. kilometru havarovalo několik vozidel po nárazu do pneumatiky na vozovce. Místo je označené a řeší se to v odstavném pruhu. A na dálnici D1 z Ostravy do Přerova pozor na nehodu za Odrami. Na úrovni čerpací stanice Vražné na kilometru 319 havarovalo osobní auto. Na místě je policie, je to označené šipkou, odstavný pruh je uzavřený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle mlhy. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. V jeho východní polovině území budou srážky i vydatnější. Teploty 22 až 27 stupňů, na horách bude většinou kolem 18. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál a Petra Zajíčka.
0: Jeden špatný klient a může z toho být obvinění z převaděčství a velká pokuta. Přibývá případů, kdy služeb taxikářů k přejezdu do zahraničí využívají zákazníci, kteří jsou v šengenském prostoru nelegálně. Řidiči přitom doklady klientů kontrolovat nemohou. O jednom odstrašujícím příkladu uslyšíte v nočním Radiožurnálu už za pár minut.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Komora provozovatelů taxislužby varuje řidiče před jízdami do zahraničí s klienty, kteří pochází ze státu mimo schengenský prostor. Pokud cizinci pojedou bez potřebných povolení, může hrozit řidičům postih za převaděčství. A podle komory takových případů v celé Evropě přibývá.
1: Přišel pán, řekl, jestli ho vemu do Drážďan, domluvili jsme se na nějaký standardní ceně a vyrazili jsme do Německa.
2: Začíná vyprávět příběh pan Petr, který v Praze řídí taxi víc než 20 let. Před nějakou dobou vzal do auta pár z Iránu a vezl ho do německých Drážďan.
1: Za hranicema hned mě vlastně zastavili policisti německý a tam vlastně si vzali tyhle ty lidi. Potom přišli pro mě s tím, že mi dali ale Češku na telefonu. Já jsem jim vysvětlil, že jsem taxikář a ona jo, jenom jim tam podepište nějaký formuláře a jeďte domů.
2: Následně mu z Německa přišel trestní příkaz.
1: Tam je napsáno, že jsem věděl, že nemají právo vstoupit do Německa, jo, což jsem samozřejmě nevěděl. A že teda mám zaplatit asi 5000 euro pokutu a vlastně bych dostal podmínku.
2: V současnosti se brání u německého soudu. Ví i o dalších případech, kdy kolegy v Praze na Florenci oslovili cizinci ze zemí mimo schengenský prostor. Komora provozovatelů taxislužby proto všechny řidiče varuje, aby si podobnou zakázku dobře promysleli, říká její prezident Arnošt Drost.
3: Já vůbec nemůžu vědět, jestli ten dotyčnej má, nemá doklady v pořádku.
2: Případů lidí, kteří se po šengenském prostoru pohybují pomocí taxislužby nelegálně, podle něj přibývá.
3: Začínají dělat takový triky, jakože on přijede normálním autobusem na letiště i s kufrem, chvíli tam pobyde a pak vyleze z té haly. Když ho tam vidí nějaký řidič, no tak si myslí, že je to normální cestující, který přiletěl letadlo a prošel běžnou pasovou kontrolou.
2: Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky taxikáři nemůžou po klientech požadovat předložení dokladů, jako jsou víza nebo povolení k pobytu.
4: Řidič taxislužby v České republice nemá právo kontrolovat doklady, stejně jako by mu nepříslušelo posuzovat pravost jakýchkoliv jiných dokladů.
2: K opatrnosti nabádá i policie, říká mluvčí policejního prezidia David Šén.
5: Řidič vozidla si může své klienty vybírat a případně je také odmítnout, pokud se mu bude zdát osoba podezřelá.
2: Loni podle něj česká policie zjistila bezmála 11 000 osob při nelegální migraci. Za převaděčství v Česku hrozí trest 6 měsíců až 12 let vězení. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.

0: Do Británie se vrací čáb bílý. Tento u nás běžný druh s výrazným peřím tam z volné přírody vymizel v roce 1416. Letos na podzim se ale objeví i na okraji britské metropole. A detaily přidáme v reportáži už za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Come here, baby.

0: Tak to byly v nočním radiožurnálu Aerosmith a Steven Tyler. Do Británie se vrací čáp bílý pták, kterého u nás důvěrně známe. Nežil v Anglii neskutečných 600 let. Návrat čápů do britské krajiny začal před 10 lety a letos v říjnu začne žít několik párů i na předměstí samotného Londýna.
1: Vůbec první čápy vypustili ochranáři v Sussexu v roce 2016. Dnes jich tam žije několik desítek a co je hlavní, začaly se rozmnožovat.
2: Vidíte tuto značku? Dál se nesmí. Proč? Vidíte tamhle ten strom? Na něm hnízdí čápy. V hnízdě mají nejméně 3 mladé, je to úžasné. 600 let tady čápy nežijí a teď jsou zpět ve Spojeném království. Jsou to krásní velcí ptáci.
1: Rozplýval se na jaře biolog Nick Mitchell.
3: Very pleased to say Katie Last from the Derbyshire Wildlife Trust joins us now. Morning to you, Katie.
4: Morning.
3: Are you a stork talker?
1: Čáp bílý je v Británii pták zcela neznámý. Zástupkyně organizace, která za jejich návratem do přírody stojí, Katie Lastová, která si říká čapí ambasadorka, proto v ranní show BBC musela vysvětlovat, co čápy žerou a jak se chovají a také jak vypadají. Není divu, čápy se v britské přírodě nevyskytují volně od roku 1416.
5: V 16. století, kdy bylo v Anglii mnoho mokřadů, žili čápy i zde. Pak ale zmizely a teď se vracejí.
1: Uvedl biolog David Hutchings. Za to, že volně žijící čápy z Británie zmizely, mohlo nejen vysušení krajiny, ale i nadměrný lov. Pro maso i pro zábavu. Čápy teď míří do Británie z Polska. Jedná se o ptáky, kteří často vinou zranění nemohou létat.
6: Vše pro nás organizuje Varšavská zoo. Ta shromažďuje čápy z řady záchranných stanic po celém Polsku. Jen za poslední 3 roky nám dali 186 ptáků. My jim dáme nový život.
1: Vysvětlil biolog Jamie Craig. Letos v říjnu poputuje 6 čápů bílých na předměstí Londýna. Pro začátek budou žít v obřích voliérách. Až se jejich počet zvýší, vypustí je do volné přírody. Jaromír Marek, Radio.

0: Dobré ráno v 5 hodin. Zprávy radiožurnálu Jana Utendorská.
1: Premiér Babiš odmítá, že by povolení umělého oplodnění pro single ženy pomohlo jeho klinikám. Ukrajinské hraniční přechody budou po dobu vzdušných poplachů uzavřené. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy nestačili na domácí Itálii a prohráli 1-3. A zpočátku bude slunečno, během dne až zataženo s deštěm nebo přehánkami. Teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo zdravotnictví předloží v nejbližších týdnech na vládu návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera. Ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO potvrdil, že rezort už vypořádal všechny připomínky jiných úřadů. Vojtěch odmítá, že by změna pomohla premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO, který spoluvlastní 5 firem poskytujících reprodukční medicínu. Babiš pro Radiožurnál popřel, že by měl schystané změny prospěch. Ve svém pravidelném pořadu na sociálních sítích řekl, že si ženy mohou vybrat, kam chtějí jít.
3: Žena, která chce otěhotnet, ať si vybere kliniku, jakou chce. A pokud nenávidí Babiše, no tak tam nejde. Já vůbec o tom nerozhoduju.
1: Radiožurnál z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky zjistil, že téměř každý třetí cyklus s cílem otěhotnět provedli lékaři v centrech spojených s Andrejem Babišem. Ukrajina při ruských leteckých úderech dočasně uzavře hraniční přechody. Oznámila to pohraniční služba s odkazem na nedávný útok v blízkosti hraničního přechodu Jahodin mezi Ukrajinou a Polskem.
4: Mluvčí ukrajinské pohraniční služby Andrij Demčenko v ukrajinské televizi uvedl, že hlavní je chránit životy lidí. Důvodem k přerušení provozu hraničních přechodů jsou ruské útoky nejen na Jahodin, ale také na přechody a jejich okolí mezi Ukrajinou a Moldavskem nebo Rumunskem. Podle Demčenka musí pohraničníci v době leteckého poplachu odvést všechny civilisty z hraničního přechodu na bezpečné místo, do protileteckého krytu. Většina hraniční přechodů, ale takové kapacity nemá. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Správní rada Kennedyho centra odhlasovala okamžité uzavření této kulturní instituce ve Washingtonu. Oznámil to americký prezident Donald Trump, který je zároveň předsedou rady. Rozhodnutí přišlo v době, kdy se centrum potýká s finančními problémy a taky se spory o instalaci Trumpova jména na fasádu budovy. Podle některých členů rady by pomohlo navrácení Trumpova jména do názvu instituci zachránit. Federální soud ve Spojených státech ale včera podruhé nařídil, aby Kennedyho centrum jméno prezidenta odstranilo. O změně názvu totiž může rozhodnout jen kongres, a ne správní rada. Z českých polí mizí řepka, její pěstování se nevyplácí, výnosy jsou stále nižší a náklady rostou.
5: Jsou nefunkční přípravky proti škůdcům, zdražovaly se zásadní vstupy.
6: Vysvětluje omezení produkce řepky agronom zemědělské společnosti Dubné na Českobudějovicku Lukáš Podhola. Osevní plochy s touto plodinou snižují zemědělci v Česku už třetím rokem, říká ředitel Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin Martin Wolf.
7: V průběhu posledních let ztratila 120 tisíc hektarů. Čeští pěstitelé nejsou schopni zajistit soběstačnost.
6: Plodiny vyseté místo řepky použijí zemědělci na výrobu krmiva pro dobytek, kterého mají letos nedostatek. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Českým volejbalistům skončila na evropském šampionátu vítězná série v Modeně. Podlehli domácí Itálii 1-3. Postup do osmifinále už měli jistý a dnes od 21 hodin je čeká poslední zápas základní skupiny proti Slovinsku. Utkání uslyšíte živě na Radiožurnálu Sport a v reportážních vstupech na Radiožurnálu. A hokejisté Třince vyhráli první zápas nového ročníku Tipsport Extraligy. Na úvod soutěže zvítězili v Karlových Varech 2-0. V repríze semifinále minulé sezóny zazářil gólman ocelářů Marek Mazanec, který kryl všech 33 pokusů domácích.
8: Jestli si pamatuju dobře, jak nebyla jediná dorážka, což je vlastně ten cíl prostě. Jak se to má hrát? Přijde puk do brankoviště a je tam čisto a gólman si sebere puk. Na tu nulu já osobně ani moc nekoukám, spíš koukám na celkový obraz své hry, jak jsem byl včas v jakých situacích, jak jsem měl zavřený tyčky, úhly. Jsem se sebou spokojený, ale furt tam bylo něco, na čem musím dělat.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na D1 za Odrami i na D8 za Velemínem. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova stojí za Odrami havarované osobní auto. Na úrovni čerpací stanice Vražné na kilometru 319 blokuje odstavný pruh. Místo je označené, kužely ale zasahují do pravého pruhu. Na D1 z Ostravy na Přerov buďte ve střehu i za sjezdem na Dolní Újezd. Na kilometru 293 pojedete kolem odstaveného nákladního auta. Nehodu vyšetřují na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem. Za Velemínem na 56. kilometru havarovalo několik vozidel po nárazu do pneumatiky. Řeší se to v odstavném pruhu, místo je označené šipkou. A na D8 z Drážďan do Prahy jsou už průjezdné tunely Panenská a Libouchec. A provoz zastavila automatická čidla nadměrně velkého vozidla. A policie to pak vyřešila a kolona už se rozjela. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zpočátku bude jasno až polojasno, postupně až oblačno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehánky nebo déšť, místy i bouřky, teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál, je s vámi Petr Král.
0: Dobré ráno, 6:05, tak snad i u vás jde všechno podle plánu. Tady ano, za celý tým ranního radiožurnálu přejeme dobré ráno a i dnes pro vás máme kompletní informační servis.

0: vámi Radiožurnál 9 minut po páté. Co se bude na Vysočině pěstovat, když bude stále tepleji, což zřejmě bude? Na pokusné farmě výzkumného ústavu bramborářského ve Valečově na Havlíčkobrodsku v tom už mají jasněji. Už teď jim tam kvete jakon, ze země vykopávají batáty a sklízí topinambury. Výzkumníci tedy zjišťují, jestli se tyhle netradiční plodiny budou dát v budoucnu na Vysočině pěstovat ve velkém.
1: Tak jestli se to uznává.
2: Na výzkumné stanici výzkumného ústavu bramborářského ve Valečově na Havlíčkobrodsku mi Markéta Kuliová nabízí netradiční pohoštění.
1: Tady máme pomazánky, tahle je z jakonu, z topinamburu a z batátu. Jestli chcete ochutnat.
2: Ochutnám jakon, to jsem snad v životě ještě ani neslyšel.
1: Pochází z Jižní Ameriky a je to rostlina, která je všestranně využitelná. Nadzemní část se dá využívat, takže sbíráme listy na čaj a podzemní část, hlízy, tak ty se dají konzumovat. Čerstvé, tepelně upravené ty produkce.
2: A tady to fialové, to je tedy?
1: To je topinambur s červenou řepou.
2: Tak já taky ochutnám.
1: Určitě.
2: A ještě tady poslední a to je?
1: Batátová pomazánka.
2: Tak se půjdeme podívat na pole. Že my už jsme na poli u prvního takového políčka, tady nápis jakon, to je poměrně vysoká rostlina.
1: Ano, a určitě ještě povyroste, ale tahle ta vyšší část ta je právě zavlažovaná.
2: Testujete tedy, jestli to dobře pochopil, zda by to na Vysočině i s ohledem na to, že je nějaká globální země, stále tepleji.
1: A ubývá nám právě to rozložení, správné rozložení srážek, takže my zkoušíme právě, jak by taková rostlina mohla růst na Vysočině.
2: A do netradičních okopanin už se v Česku pustili i někteří farmáři. Například na farmě Oleško ve středních Čechách pěstují topinambury, což byl trochu odvážný krok, říká jedna z tamních farmářek Veronika Svobodová.
3: Jelikož topinambury moc lidí u nás ještě nezná, tak myslím, že se snažíme to propagovat a rozšiřovat.
2: Výzkumníci ve Valečově navíc zkouší i druhy, které u nás byly původní, ale časem vymizely, jako je například šťavelka hlíznatá nebo sápa. Z Valečova Milan Solda.

0: Radiožurnál, je 17:15. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO právě dnes zamíří do Bulharska. V metropoli Sofii ho přijme například předseda tamní vlády Rumen Radev. A součástí akce je také česko-bulharské podnikatelské fórum, na které přijedou zástupci zbrojařských, ale i energetických společností. Hasiči, záchranáři i policie budou v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem dnes se nacvičovat zásah při fingovaném úniku chloru z železniční cisterny. Kvůli cvičení bude od 9 hodin dopoledne v oblasti omezená doprava, a to včetně autobusů a také trolejbusů.
1: Dnešek to bude...

0: Alex Voren v ranním radiožurnálu v 5 hodin a 19 minut. Čas na sport. Ať se vám dnes určitě daří lépe než české volejbalové reprezentaci. Ta poprvé prohrála na mistrovství Evropy. Domácí Itálie před vyprodanou halou v Modeně české hráči jednoznačně deklasovala. Úřadující mistři světa zvítězili nad českým týmem 3-1 na sety.
1: V prvním setu se českému týmu povedlo italské hvězdy zaskočit. Vítězství 25-23 mělo nádech senzace. Smečař Lukáš Vašina popsal, proč se pak skóre otočilo.
2: Je to volejbalový chrám tady v Itálii. V prvním setu jsme se vyvarovali nějakých nevynucených chyb. Italové začali tlačit do servisu. Bohužel měli toho pověstného štěstíčka trošičku, protože pár servisů, jak jste mohli vidět na té velkoplošné obrazovce, lízalo lineu fakt o milimetry. Síla Italů je obrovská, ale nemyslím si, že jsme tady udělali nějakou ostudu, vzdorovali jsme jim, ale bohužel to nestačilo.
1: Trenér Jiří Novák určitě považuje Italy za skvělé volejbalisty, kteří ale také mají své slabiny.
3: Jsou to taky jenom lidi. Na druhou stranu samozřejmě mají precizní obranu na síti a zatím ta obrana je jednodušší, no, za tím blokem. Nám to fyzično v některých postaveních bohužel chybí a musíme se rvát jiným způsobem, což je obrana v poli, a to nefungovalo.
1: Ve středu večer nastoupí česká reprezentace proti Slovinsku. Soupeřovi silné stránky zdůraznil nahrávač Ondřej Roman.
4: Si myslím, že budou kvalitativně dost podobně třeba s těma Italama. Mají dost jako zvučných men v týmu, takže si myslím, že určitě nás čeká zajímavý zápas. Musíme solid servis, následně dobrou obranou, no, to co umíme prostě. Ještě Nik Mujanovič, Rok Možič, pak tam je Kozemerník, Pajenk. Je jich dost, tak určitě od Půčka a od Možiče čekáme hodně razantní hru.
1: Zápas se Slovinskem začne v 21 hodin. Radiožurnál nabídne zpravodajské vstupy. Radiožurnál Sport odvysílá utkání v přímém přenosu. Z Modeny Kamliáša. Radiožurnál.

0: 5.24, hledíte-li na čas, s vámi Radiožurnál, trocha alchymie, trocha lidové tvořivosti, no a dohromady to dává harmonický smysl. Uvidíte, vlakové nádraží v Ostravě Vítkovicích teď vrací restaurátoři do původní podoby z roku 1967. Obnovují zašlé a částečně zničené mozaiky, dlažby a sklo přesně tak, aby znovu zazářily barvami. A je to tak i trochu rébus a zkoušení, musí totiž objevit, jak to tehdy řemeslníci vůbec celé udělali.
1: Umí to lidi ještě dneska?
2: Tak samozřejmě umí, ale musíte dlouho hledat. Vyvíjíme, zkoušíme, jo.
3: S restaurátorem Františkem Kramářem se rozhlížíme po nádražní hale. Ukazuje na výplně nad pokladnami s abstraktními tvary.
2: To je to vlastně drátové sklo. My jsme zkoušeli, že je to leptaný původně, že jo. A nakonec jsme zjistili, že to je pískovaný, takže jsme to vlastně vyzkoušeli sami si vypískovat. V dnešní době nikdo nezná, jo.
4: Třeba tohle dlažba, jo. Řekl si, mají dlažba 10 na 10. Jenomže dnešní dlažba 10 na 10 se vyrábí, která má oblé hrany. Ale my potřebujeme ostré hrany.
1: Takové ty mozaičky na těch sloupech, no ty to mozaičky... se jenom vyčistí, ne?
4: Pokud se jenom vyčistí, to dobré, ale kde chybí?
3: Františka Kramáře smích nepřechází, ale je jasné, že vrátit budově původní vzhled není snadné a musí si hrát s každým detailem.
4: Lidová tvořivost, alchymie.
3: A taky hledání přesných odstínů. Některé našli až u keramiků v Portugalsku. Martin Strakoš z Ostravského památkového ústavu líčí, jak po éře Stalin s tlumenými odstíny hnědé a béžové přišel návrat k předválečné moderně. Dnes mu říkáme bruselský styl.
5: Pastelové barvy, jasné, třeba modrá, žlutá, oranžová, červená. V různých neobvyklých a velice zářivých kombinacích. Důraz na nasvětlení. Najednou ten život jakoby se prozářil.
3: Stavbaři a restaurátoři teď dělají vše pro to, aby nádraží zase zářilo. Mají na to ještě zhruba 2 měsíce. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Po 13 letech se nejprestižnější tenisová soutěž vrací do pražské O2 Areny. Čeští reprezentanti tam vyzvou hvězdný výběr Spojených států v souboji o postup mezi 8 nejlepších týmů světa. Podpořte mužstvo pod vedením kapitána Tomáše Berdycha a fanděte aspoň na dálku. Davis Cup na Radiožurnálu. Pravidelné vstupy ze zápasů a rozhovory s hráči. Od pátku ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál v 17:30. A zprávy pro nás má Jana Utendorská.
3: Vojáci dnes začnou s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Vláda v pondělí rozhodla, že armáda bude mít na starosti sanaci tisíce tun půdy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, které zůstaly v bývalém vojenském prostoru v lesích u Klatov. Armáda na základě průzkumu navrhne další postup. Haagský soudní tribunál pro válečné zločiny v Kosovu dnes vynese rozsudek nad ex-prezidentem Hašimem Tačim. Někdejší politik a voják podle prokuratury v letech 1998 až 99 během války za nezávislost na Srbsku a krátce po ní páchal válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Hrozí mu až 45 let vězení. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes v Evropském parlamentu přednese tradiční zprávu o stavu Unie. Poselství zhodnotí uplynulý rok a stanoví budoucí priority pro ten následující. Podle serveru Euronews by mohla mluvit například o věkovém omezení pro používání sociálních sítí nebo o více než 4,5 roku trvající ruské válce proti Ukrajině. A policisté prověřují okolnosti poškození 20 lodí při závodě kajaků na řece Jizeře v Benátkách nad Jizerou. Závodníci a jejich trenéři podezřívají některého z majitelů vodních elektráren, že úmyslně manipuloval s vodní hladinou. Ta při závodě ve slalomu v polovině srpna klesla o 0,5 metru.
0: Sport.
3: Fotbalová Sparta zahájí hlavní fázi Evropské ligy venkovním utkáním proti Araratu Arménia. Hrát se bude v Jerevanu, kde Pražané uspěli už v minulé sezóně, když v kvalifikaci konferenční ligy zvítězili 2-1. Letos se jim ale venku nedaří. Ze 6 soutěžních zápasů 4x prohráli. Dnešní duel začne v 18:45 a uslyšíte ho živě na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu pak v reportážních vstupech.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dálnice průjezdné a nová uzavírka v Rakovníku. Dálnice aktuálně průjezdné plynule všechny, a to i přes místa omezení. Hlášené máme teď pouze odstavená auta z dálnic. Třeba na D1 ve směru z Ostravy na Brno dejte pozor za sjezdem na Odry. Na 319. kilometru je benzínka a u benzínky v odstavném pruhu stojí nepojízdné osobní auto. Je označené, je tam šipka, kužely jsou ale částečně i v pravém pruhu a vybočuje se. V Rakovníku je nově uzavřená silnice 229, výjezd k dálnici D6 na Krupou. Silnice bude u Teska zavřená až do prosince kvůli opravě vozovky. Objížďky jsou vyznačené. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Na českém je dnes po ránu jasno až polojasno. V západní polovině Čech je mraků víc, tam může být i oblačno. Teploty se většinou pohybují mezi 9 a 14 stupni. Na východě je ještě o trochu chladněji, jen kolem 7 stupňů. A nejchladněji už tradičně na Šumavě na Kvildě Perle klesla teplota k -1 stupni. Také dnes po ránu pozor na mlhy. Až zmizí, pak nás čeká ještě zpočátku slunečný a téměř letní den s jasnou až polojasnou oblohou. Odpoledne ale přijde změna. Přes naše území přejde od západu na východ studená fronta a ta sebou přinese přeháníky, déšť, místy se mohou objevit i bouřky. Teploty ale ještě dnes stihnou vyšplhat hodně vysoko, nejčastěji se budou pohybovat odpoledne mezi 22 a 27 stupni. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, 6:45. Včera jedno velké rozhlasové poprvé. Rozhlasoví symfonici ze Symfonického orchestru Českého rozhlasu totiž poprvé vystoupili pod vedením nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Tleskalo jim ve stoje pražské Rudolfinu, které bylo úplně vyprodané. Pokud jste se tam nedostali, tak tam byly alespoň naše mikrofony a reportáž. Nabídneme ještě do 6:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Thank you.

0: Ranní radiožurnál v 5.37 také o nemocech. Téměř 4 tisíce lidí onemocněli podle údajů Státního zdravotního ústavu od začátku roku takzvanou růží. Nepříjemné infekční kožní onemocnění se léčí antibiotiky. Nesmí se ale podcenit, může totiž vyústit i v otravu organismu. Stav pacientů se navíc může měnit i velmi rychle.
1: Problémy začínaly náhlou slabostí, která se změnila v silnou horečku, zimnici.
2: Popisuje 67-letý Michal Kadlec. Do několika hodin od prvních příznaků se mu růže v podobě velkého zarubnutí objevila také na noze.
1: Úplně poprvé, když se mi to stalo, mě dokonce odvezla rychlá.
2: Protože se mu nemoc už několikrát vrátila, chodí dnes na kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny ve fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze na pravidelné injekce penicilinu s dlouhodobým uvolňováním. Podobných pacientů tu mají více, popisuje zdravotní sestra Miroslava Jenderková.
3: Bývá to zpočátku po 14 dnech, když dobře reagují, nemají nějaké komplikace, tak se prodlužuje třeba i na 3 až 4 týdny.
4: Po tu dobu, co ti pacienti vlastně dostávají ten debutní penicilin, tak mají snížené riziko té recidivy a jakmile se to ukončí, tak pak se zase to riziko může vrátit.
2: Upozorňuje přednosta kliniky Milan Trojánek, se kterým se ještě vydáváme na lůžkové oddělení. S růží na noze tu leží 80-letý Jiří.
5: Včera mi to červenalo úplně, tak jsem říkal, tak radši půjdu k doktorovi. No.
2: Ne každý pacient s růží, ale musí skončit v nemocnici. Mnohdy stačí jen ambulantní léčba.
4: Při drobném poranění, nebo případně, když ten pacient má třeba plísňové postižení kůže nebo nehtu, tak dojde k průniku té bakterie a pak se vlastně rozšíří v oblasti toho podkoží.
2: Přestože u většiny pacientů doprovází nemoc horečka nebo zimnice, nemusí tomu tak být vždy. Z fakultní nemocnice Motol a Homolka Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál v 5.42 ve spojení s námi naše dopravní zpravodajové a jeden varuje tunel Blanka v Praze ve směru ze Smíchova na Troju. Stojí tam u výjezdu neoznačené auto v pravém pruhu, je to velmi nebezpečné, auta tady prudce vybočují, tak dávejte pozor. Dojďte dobře, i když třeba o něco později. A teď budeme vzpomínat, před 60 lety zaznělo vůbec poprvé jméno Cimrman. Stalo se tak z úst Zdeňka Svěráka. I k tomu se dnes ještě vrátíme a budeme vzpomínat i teď. Připomeneme z té výročí vzniku Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Včera se slavilo na festivalu Dvořákova Praha. Na programu byl Ravel, Debussy a také jedna současná novinka. V Rudolfinu vystoupil Sočer pod vedením nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. No a nutno dodat, že to byl opravdu grandiozní úspěch, jak ostatně teď uslyšíte.
1: Dvojkoncert pro housle, violončelo a orchestr Jana Kučery uvedli rozhlasoví symfonici ve světové premiéře. Pro hudebníky to tak byla výjimečná příležitost, stejně jako samotný začátek nové sezóny, říká Jana Švadlenková, která v orchestru hraje na Lesní roh.
2: Super, jako moc pěkná hudba to je. A uvědomujeme si, že ne každý orchestr už dožil stovky let a ta zodpovědnost je mnohem větší.
1: Nová skladba Jana Kučery si získala i publikum. Potlesk po její premiéře trval několik minut, ještě déle pak diváci tleskali po skončení celého koncertu. Byli mezi nimi i Martina a Jana z Prahy.
3: Ta skladba se mi líbila moc. Ne, že bych byla nějaký hudební fanšmekr, ale přišlo mě to úplně dokonalý, i to provedení.
4: Vy jste tady s maminkou?
3: Ano, jsem tady s maminkou a vlastně chodíme na symfoniky docela pravidelně.
5: Jsem úplně nadšená, protože to bylo fantasticky, krásný.
4: Pátý koncert to pro vás je Symfonického orchestru Českého rozhlasu?
5: Pátý, šestý. Pana, jak on se jmenuje, Grandi, tak toho vidíme poprvé, tak jsme spokojeni.
1: Program festivalu Dvořákova Praha bude pokračovat až do 23. září a nabídne třeba speciální koncert violončelistů berlínských filharmoniků nebo rodinný den, při kterém se budou moct děti seznámit s dějinami hudby od pravěku až po současnost. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Tady je Radiožurnál ve 6:15. A co přinese dnešek? Armáda právě dnes zahájí průzkum kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava. Oznámil to ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Podle ministerstva životního prostředí tam je asi 1000 tun kontaminované zeminy a zhruba 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. I to budou dnes samozřejmě sledovat naši reportéři a ráno se k tomu dostaneme po 7 hodině podrobněji. Stále také sledujeme spor kolem Kennedyho centra ve Washingtonu. Jeho správní rada pod vedením prezidenta Trumpa rozhodla o okamžitém uzavření kulturní instituce. A to poté, co federální soud podruhé nařídil, aby centrum odstranilo Trumpovo jméno ze svého názvu. A s podrobnostmi se už po 6. hodině přihlásí z Washingtonu naše americká reportérka Jana Ciglerová.
6: Kolony u Lipůvky na 43 a v Praze překážka v tunelu Blanka. Na silnici 43 ve směru ze Svita v Dobrna houstne provoz se před Lipůvkou už teď po pojíždí kolona, zatím asi na 10 minut pomalu se prodlužuje. V Praze dejte pozor v tunelu Blanka ve směru ze Smíchova na Troju. Na konci tunelu hlásíte nepojízdné auto v pravém pruhu.
7: Je to myslím nějaký modrý pasat nebo co to je. Vůbec nebliká nic ani čtverky a je to těsně před výjezdem na Troju.
6: Provoz v Praze zatím slabý, je to bez kolon, ale brzdí se prudce, opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
8: Nejchladněji je dnes po ránu opět na Šumavě, na Kvildě Perle už je zase pod nulou, zatím ale jen -1 stupeň. V nízkých a středních polohách ale také není kdo ví, jaké teplo, většinou mezi 7 a 14 stupni. Odpoledne si ale ještě užijeme perfektní letní teploty kolem 25. Na hřebenech hor pak naměříte kolem 18 stupňů. A nebe bude zpočátku jasné až polojasné, teď po ránu si ale dávejte pozor místy na mlhy. Odpoledne se bude nad naší republikou od severozápadu zatahovat a mraky sebou přinesou i déšť a také bouřky. Ty budou později večer zase ustávat. Hezké ráno.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.

0: 53. Radiožurnál. V Karlových Varech včera začal nový ročník hokejové Tipsport Extraligy. Byli jsme u toho.
1: Hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu.
0: A domácí v repríze dubnového semifinále podlehli při ní Třinci 0-2. Rozhodující branka přitom padla už ve třetí minutě utkání, a to dost zvláštně. Domácí bek Eronen si do vlastní sítě srazil přihlávku třineckého obránce Galvase.
2: Galvas teď vyrazil z pozice obránce na útok a je to gól. A Třinec vede 1-0, hodně kuriózní branka.
3: Prostě blbá shoda okolností. Měl tam hráče, byl tam souboj, prostě do toho píchnul a že se to odrazilo takhle, no, tak 90krát se to odrazí jinam a jednou takhle do brány.
4: To je smůla, Rodlík měl výborný zápas a spadne mu tam takováhle brambora, to je pešek, ale stává se to, tak možná dobrý, že si to vybral na začátku jako bramboru a už bude jenom líp na jeho straně.
2: Shodli se oba brankáři, domácí Dominik Frodl a třinecký Marek Mazanec, že klíčový gól utkání byl pro Západočechy hodně nešťastný. Oba gólmani pak likvidovali jednu šanci za druhou. Pokračuje Mazanec, který chytil všech 33 pokusů soupeře.
4: Na tu nulu já osobně ani moc nekoukám, spíš koukám na celkový obraz své hry, jak jsem byl včas, v jakých situacích, jak jsem měl zavřený tyčky, úhly. Jsem se sebou spokojený, ale furt tam bylo něco, na čem musím dělat.
2: A na další gól fanoušci čekali až do poslední minuty. Zatímco Mazanec byl přímo na ledě, Frodl zásah Ondřeje Kovařčíka do opuštěné branky už sledoval ze střídačky.
3: Máme 51 kol, takže se prohrálo s Třincem, s nejlepším týmem poslední let v extralize. To není žádná katastrofa. My budeme makat dál a budeme hrát stejný hokej, ještě ho vylepšíme a budeme lepší.
2: Dodal bojovně brankář karlovarských hokejistů Dominik Frodl. Jeho tým na úvod nového extraligového ročníku podlehl Třinci 0-2. Dnes nabídne nejvyšší soutěž zbývajících 6 zápasů prvního kola. Z Karlových Varů František Typovský, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál s vámi i na cestách, a tak připomínám, že v tunelu Blanka ze Smíchova na Trojo stále překáží auto. Je to o to lepší, že už je označené, na místě je policejní hlídka. Více z dopravy v zelené vlně hned po zprávách. Teď je 6 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
1: Objem nově poskytnutých hypoték v Česku minulý měsíc klesl o 13%. Ozonová díra nad Antarktidou se v posledních dnech výrazně zvětšila. Čeští volejbalisté poprvé prohráli na mistrovství Evropy, domácí Itálii podlehli 1-3. V Praze brzdí provoz nepojízdné auto v tunelu Blanka. A zpočátku bude slunečno, během dne až zataženo s deštěm nebo přehlaňkami. Teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Zájem o hypotéky v Česku minulý měsíc klesl, snížil se jak počet pořízených hypoték, tak i částka, kterou na ně banky společně se stavebními spořitelnami poskytly. Celkem šlo o 26 miliard 800 milionů korun v porovnání s červencem o 13% méně. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Podle jejího hlavního ekonoma Jaromíra Šindela za to mohl nárůst hypotečních sazeb.
3: Hypoteční trh v srpnu dál ochladl a objemy nových hypoték klesly o 13%. Do trhu se postupně promítají vyšší tržní úrokové sazby a odeznívá efekt dřívějšího předzásobení před regulací investičních hypoték.
1: Armáda dnes zahájí průzkum kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava. Včera to oznámil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Na základě podkladů pak navrhne v pondělí vládě další postup. Zuna taky počítá se zapojením specializované firmy.
4: Začne rekognoskace toho prostoru, který se následně oplotí, zajistí prostředky ochrany, kde bude odpovědnost policie České republiky.
1: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů už dřív oznámil, že na místě je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Ozonová díra nad Antarktidou se v první polovině září prudce zvětšila, informuje o tom unijní služba pro sledování klimatu Copernicus. 12. září dosáhla rozloha ozonové díry asi 25 milionů kilometrů čtverečních. To je přibližně o 5 milionů kilometrů čtverečních víc, než je průměr pro toto období. Předpovědi vědců naznačují, že se díra bude v příštích dnech dále rozšiřovat. Vrstva ozonu chrání zemi před ultrafialovým zářením ze slunce. Zastupitelé Moravskoslezského kraje dnes budou rozhodovat o pomoci pro domov Mikasa. Ostravské zařízení pečující o lidi s těžkými formami autismu je jediné svého druhu v kraji. Od začátku prázdnin upozorňuje na to, že do konce roku nemá peníze na provoz.
5: Nikde prostě místo pro takové klienty není.
6: Jarmila Šťotková má v domově dospělého syna s těžkým autismem. Na konci července dostala od organizace výpověď, stejně jako všichni ostatní klienti. Domovu Mikasa chybí 3,5 milionu korun. Na jednání krajského zastupitelstva předkládá náměstek hejtmana Stanislav Kopecký za ANO, který kandiduje v letošních volbách. Návrh na dotaci pro domov ve výši necelých 2 milionů korun.
7: To je adekvátní částka, která je schopná pokryt ty náklady této služby.
6: Hlasovat o výši dotace budou zastupitelé dnes dopoledne. Z Ostravy Natálie Janešková, Radiožurnál.
8: Sport. Česká volejbalová reprezentace na mistrovství Evropy nestačila na domácí Itálii a prohrála 1-3. Extrémní kvalitu a skvěle propracovanou obranu mistrů světa vyzdvihl trenér českého týmu Jiří Novák.
9: Jsou to taky jenom lidi. Na druhou stranu samozřejmě mají precizní obranu na síti a zatím ta obrana je jednodušší, no, za tím blokem. Nám to fyzično v některých postaveních bohužel chybí a musíme se rvát jiným způsobem, což je obrana v poli, a to nefungovalo.
8: Čeští volejbalisté dnes zakončí základní skupinu zápasem proti Slovinsku. Utkání začne ve 21 hodin. Nový ročník hokejové extraligy začal vítězstvím Třince. Oceláři vyhráli v Karlových Varech 2-0. První kolo dnes pokračuje dalšími 6 zápasy. Od 17 hodin a 30 minut budou hrát České Budějovice s Mladou Boleslaví, Litvínov s Kometou Brno, Vítkovice s Kladnem a Plzeň s Libercem. A v 18 hodin začnou zápasy Pardubic s Hradcem Králové a Olomouce s Pražskou Spartou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 u Vyškova a nehoda v Klatovech. Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna opatrně. Provoz je silný a na 218. kilometru stojí nákladní auto. Zasahuje lehce do pravého pruhu, volá přímo řidič.
11: Tam po stavném pruhu, ale trošku zasahují do pravého jízdního pruhu. Už mám zavolenou šipku a čekám na odstav.
10: A vybočuje se doleva, pozor na to. V Klatovech komplikace na výjezdu směr Horažďovice po silnici 22. Na kruhovém objezdu se srazil autobus s osobním autem. Dost překážejí a jsou tam i kratší kolony. A ještě silnice 43 ze Svitav do Brna před Lipůvkou po pojíždí kolona už asi na 10 minut. Je silný provoz, zastavíte kousek za Lažany. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zpočátku bude jasno až polojasno, postupně až oblačno a ráno ojediněle mlhy. Během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne se v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku postupně přidají přehánky nebo déšť, místy i bouřky. Teploty 22 až 27 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, 6 minut po 6. To je dobré vědět, stejně tak je dobré vědět, kde jsou klíče, telefon, doklady. Pokud právě odcházíte z domova, je dobré si tohle připomenout a najít to ještě před odchodem. Přidáme ještě další připomínku, která se může někomu určitě hodit. Ode dneška totiž můžete znovu žádat o příspěvek na kroužky pro své děti. A to v případě, že se nacházíte v tíživé finanční situaci. Jakou částku můžete získat a kdy přesně a jak registrace probíhá a jak začíná, dozvíte se od nás. Dobré ráno.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 9 minut po 6. Ranní radiožurnál a připomínka jedné užitečné informace. Děti z rodin s nízkými příjmy se ani letos totiž nemusí vzdávat svých zájmových kroužků. Stačí, když rodiče požádají o příspěvek projektu Darujme kroužky dětem. Registrace začínají právě dnes, a to zhruba za 3 hodiny. Projekt pro děti od 3 do 18 let organizuje Česká rada dětí a mládeže, a víc nám k tomu povíte Eliška Zábrocká z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Jakou částkou rada dětí ze znevýhodněných rodin bude podporovat?
1: Je to 1500 korun na pololetí, částka je rozdělená do 3 voucherů, ty pak rada dětí a mládeže odešle do kroužku podle výběru rodiny. Celkem v tom prvním pololetí rada rozdělí 4 miliony korun. Výzva začíná dnes v 9 hodin ráno a registrace budou otevřené až do 24. listopadu.
0: A ten projekt funguje už čtvrtým rokem. Jaké aktivity si děti vybírají nejčastěji?
1: Jsou to určitě ty sportovní anebo výuka na základních uměleckých školách, taky chodí do Junáka nebo třeba k dobrovolným hasičům. No a registrace i všechny detaily jsou už teď na webu darujmekroužky.cz.
0: Darujmekroužky.cz, Eliška Zábrocká, důležitá informace, která se i po ránu může hodit. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 11 minut po 6. hodině s vámi Ranní radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál. Americký federální soud definitivně zablokoval snahu spolupracovníků Donalda Trumpa umístit jeho jméno na budovu Kennedyho centra ve Washingtonu. Správní rada centra poté odhlasovala okamžité uzavření instituce a tak se za chvíli pro podrobnosti spojíme s naší zpravodajkou ve Spojených státech Janou Ciglerovou. Dobré ráno, ve 6:45. Pražský IKEM teď spustil speciální nábor dárců kostní dřeně. Chce tak pomoct 5letému Jindrovi z Karlovarska, který onemocněl akutní leukémií a potřebuje transplantaci. Bez předchozího objednání se půjde zapsat do pátku a podrobnosti chystáme i do našeho vysílání po 6:30. Ukrajina při ruských leteckých úderech dočasně uzavře hraniční přechody, oznámila to pohraniční služba. Reaguje tak i na nedávný útok v blízkosti hraničního přechodu Jahodin mezi Ukrajinou a Polskem.
1: Překážka na D1 za Vyškovem a kolony v Brně. Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna opatrně. Na 218. kilometru stojí nákladní auto na krajnici. Zasahuje částečně do pravého jízdního pruhu. Zatím bez šipky a kamiony vypočují dost náhle doleva. Na D1 už je menší kolona po pojíždí v Brně směrem na Ostravu před omezením na 196. kilometru, zatím do 10 minut od Vídeňské ulice. U Brna kolony už taky na silnici 43 u Lipůvky ve směru ze Svitav. Od Lažan až k prvnímu sjezdu na Kuřim pojedete pomaleji asi 10 minut. A další za

0: sílí jinak slabý nebo mírný vítr. K večeru se ale bude počasí zase uklidňovat. Krásnou středu přeji.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: 10 minut před 6:30 míříme do Spojených států. Významné americké kulturní místo, tedy Kennedyho centrum ve Washingtonu, je teď zavřené. Správní rada instituce, jmenované prezidentem Donaldem Trumpem, odhlasovala okamžité uzavření hlavní budovy a zdůvodnila to špatným technickým stavem. A to jen krátce poté, co federální soud zakázal připojit na fasádu centra Trumpovo jméno. Odkázal se na to, že název centra věnovaný zavražděnému prezidentovi Kennedymu může změnit jenom kongres. O sporu teď promluvíme s naší americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak na ten verdikt reagoval Donald Trump, to si řekneme za chvíle. Pojďme ještě říct něco na úvod.
1: Ten soudce dneska rozhodl, respektive včera rozhodl, že bez Trumpova jména, že spochybnil, že bez Trumpova jména hrozí centru finanční kolaps. Soud Christopher Cooper připomněl, že kongres už na rekonstrukci schválil zhruba 5 miliard korun a v přepočtu a naznačil, že finanční problémy, o kterých rada centra složená Donaldem Trumpem mluví, si vedení do jisté míry způsobilo samo tím, že umělci kvůli sporu o přejmenování zrušili vystoupení a klesala návštěvnost.
0: No a teď tedy k reakci Donalda Trumpa?
1: Donald Trump na sociálních sítích napsal, že uzavření budovy sice proběhne okamžitě, ale samotná rekonstrukce nezačne, dokud odvolací soud nerozhodne v jeho prospěch ohledně jména na budově. Jinými slovy, buď tam dáte mé jméno, nebo vám nedám peníze, které už vám kongres přidělil. Fakticky totiž spojil ten osud 100 milionové opravy s tím, jestli se mu tam své jméno podaří dostat na fasádu nebo ne.
0: Takže je tedy pravdivé to tvrzení rady, že bez Trumpova jména tohleto národní kulturní centrum

0: tahle instituce zbankrotuje?
1: Demokratická poslankyně a původní členka Rady centra Joyce Bediová říká, že je to přesně naopak, že Donald Trump, když centrum přejmenoval v loni v prosinci, tam umístil své jméno na fasádu, tak umělci na protest proti politizaci této kulturní instituce zrušili svá vystoupení a v reakci na to tam přestali chodit lidé, kteří tam vlastně kromě prohlídky centra nemají na co dívat. A proto se budova ocitá bez peněz.
0: Naše zpravodajka ve Washingtonu Jana Ciglerová, díky a naslyšenou.
1: Hezké ráno.
0: Ještě připomeňme, že právě Jana Ciglerová dnes spouští náš nový americký podcast, který se jmenuje Přes Atlantik. Pustit si ho můžete už teď ráno v podcastových aplikacích. Chystá ho spolu s naším reportérem a expertem na americké dění Janem Kalibou a k tomu vám víc povíme po 8 hodině zhruba v 8:37. Radiožurnál.

0: host radiožurnálu.
1: Na Pražském hradě jsou k vidění korunovační klenoty. Jak se o ně pečuje a co všechno musí splňovat prostor, kde jsou uložené? Hostem radiožurnálu bude kurátor výstavy Štěpán Vácha. Čeho si návštěvníci při pohledu na korunovační klenoty možná ani nevšimnou? Poslouchejte na radiožurnálu.
0: Host radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Sportovkyně Eva Adamčíková hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Srbsko se pyšní úchvatnými scenériemi i lidovými tradicemi. Premiérový cestopis Evropa z výšky. A ČT Art uvádí premiéru dokumentu o rekonstrukci dnes už neexistujícího vídeňského divadla u Korutanské brány, kde se konala světová premiéra proslulé Beethovenovy 9. symfonie. Divadlo pro symfonii. Středeční večer s Českou televizí.
5: Tady je radiožurnál půl sedmé. Se zprávami Jana Utendorská.
6: Ministerstvo zdravotnictví odmítlo většinu připomínek k návrhu zákona, který má umožnit umělé oplodnění ženám bez partnera. Zákon předloží ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO v nejbližších týdnech na vládu. Vojtěch odmítá, že by změna pomohla v podnikání premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO, který spoluvlastní 5 firem poskytujících reprodukční medicínu. Babiš pro radiožurnál popřel, že by měl schystané změny prospěch. Ukrajina testuje nové drony, které budou schopné čelit ruským bezpilotním letounům s proudovým pohonem. Prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že v noci země provedla úspěšný zásah. Potřebuje ale ještě doladit některé technické detaily. Zásah v ústecké Spolchemii si dnes otestují záchranné složky. Podle krajských hasičů bude scénář imitovat únik chloru ze železniční cisterny. Od 9 hodin dopoledne tak bude kolem závodu omezená doprava, a to včetně autobusů a trolejbusů. Nácvik by měl skončit ve 13 hodin. A začíná festival Noc literatury. Do 20. ročníku se zapojilo přes 100 měst po celé republice, včetně Znojma, Náchoda nebo Karlových Varů. V Praze budou přečítat ukázky z knih zahraničních autorů, například Milena Steinmaslová, Lenka Vlasáková nebo Miroslav Táborský. Pořadatelé nabídnou literární setkání i v netradičních prostorech, jako jsou například bývalé továrny.
2: Sport.
6: Čeští volejbalisté utrpěli na mistrovství Evropy první porážku. V Modeně nestačili na domácí Italy, kterým podlehli 1-3 na sety. Účast v osmifinále už měli před utkáním jistou. V 21 hodin budou hrát poslední zápas základní skupiny proti Slovinsku. Přímý přenos uslyšíte na radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 za Vyškovem a uzavírka v Rosicích. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna dejte pozor za Vyškovem. Na 218. kilometru stojí nákladní auto na krajnici, lehce zasahuje i do pravého pruhu. Na místě už je šipka, taky policisté tam stojí a vypočuje se doleva. Brzdí se, pozor na to. Prodlužuje se kolona na D1 v Brně směrem na Ostravu. Kamiony už od 190. kilometru v pravém pruhu a je to až k omezení u D2. Osobním autem pojedete o něco rychleji. Na Brněnsku komplikace na silnici 23 v Rosicích. Je tam uzavírka, opravují vozovku. Pak je tam ještě omezení před dálnicí D1 a zdržíte se chvilku v koloně. A tradiční ranní kolony i na silnici 43 ze Svitav do Brna popojíždí od Lažan až za Lipůvku. A taky u Prahy houstne provoz, třeba na silnici 3 z Benešova před Mirošovicemi je fronta zatím asi na 10 minut. A v Praze se ucpává už Štěrboholská spojka, taky do ulice 5. května. Na Schodova k jižní spojce. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Oblast vyššího tlaku vzduchu, která včera způsobila slunečné a docela teplé počasí, se u nás zdrží ještě dnes. Odpoledne naměříme teploty mezi 22 a 27 stupni a nebe dnes bude jasné nebo polojasné. Později ale přejde přes naše území od západu na východ studená fronta a za ní nás čeká déšť a také mírné ochlazení. Ještě zítra bude hlavně ve východní polovině Čech a na Moravě a ve Slezsku doznívat déšť, od severozápadu se ale bude oblačnost protrhávat, místy až na polojasno. Zítra pocítíme mírné ochlazení. Teploty se budou pohybovat mezi 16 a 20 stupni. Pátek už se pak obejde téměř bez deště a teploty už zase lehce povyrostou, no a víkend čekáme slunečný. Beze srážek s teplotami mezi 18 a 22 stupni. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
5: Dobré ráno. Marcela Hálová s počasím 4 minuty po půl sedmé v ranním radiožurnálu. Přidáme teď jednu naléhavou zprávu, anebo spíše také velkou prosbu. Malý Jindra z Karlovarska hledá totiž dárce kostní dřeně a potřebuje ho velmi rychle. Trpí totiž akutní leukémií. Pražský IKEM kvůli tomu spustil speciální nábor dárců. Zapsat se tam do registru teď můžete i bez objednání a my vám k tomu za chvíli povíme víc.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
9: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde jsi, co jsi.

0: S vámi Radiožurnál Činasky, teď krátce po 6:30 a my přidáváme jednu důležitou zprávu. Lékaři teď hledají 5letému Jindrovi z Karlovarska s akutní leukémií vhodného dárce kostní dřeně. Speciální nábor tento týden pořádá pražský IKEM a zapojit se do něj můžou zdraví lidé ve věku od 18 do 40 let, kteří dlouhodobě neužívají žádné léky, tedy s výjimkou antikoncepce. Do pátku můžou přijít do IKEMu přímo a to bez objednání. No a speciální nábor dnes pořádá také registr v krajské knihovně v Karlových Varech. Detaily máme teď a s vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk Marií Kuříkovou se spojíme v ranním interview krátce před 8:00.
1: Dobrý den, chcete do registru se zapsat?
2: Jo.
1: Tak pojďte dál, klidně.
3: Pomoct Jindrovi by chtěla i Marie. Nejdřív vyplnila krátký dotazník a pak už následoval stěr z úst.
4: Štětičkou si setřete dutinu ústní 10x tam a zpátky, pak otevřeme druhou štětičku a ta bude na druhou stranu.
3: A jak se cítíte teďka po odběru, jak to probíhalo tady se sestřičkou?
5: Odběr byl v pohodě, teď spíš mě trochu znervozňuje ten mikrofon. Jinak je to odběr tyčinkou, takže nic bolestivého. Největší problém byl asi najít parkovací místo někde vedle nemocnice.
3: Malému Jindrovi se udělalo špatně na dovolené ve Španělsku. Byl hodně unavený a bolelo ho břicho. Rodiče s ním pro jistotu vyrazili do nemocnice a už tam si vyslechli diagnózu. Po pár dnech následoval převoz do Česka, kde Jindra podstoupil chemoterapii.
6: Během toho měsíce to vypadalo pozitivně, protože Jindra reagoval dobře na tu léčbu, tak ten výsledek toho měření MRD ukázalo, že ta léčba nezabrala dostatečně na kostní dřeň samotnou, kde ta nemoc vzniká, a že vlastně bez té transplantace ta šance na uzdravení je velmi malá.
3: Popisuje Jindrův táta Jan. Zájemců o darování kostní dřeně ale přibývá. V registru IKEM je teď asi 52 tisíc, o 2 tisíce víc než loni, pokračuje vedoucí registru Marie Kuříková.
7: Není to tak, že byste byla vybraná a teď šla hned darovat. Je to vlastně tak, že pokud se s někým shodujete, tak vás zavoláme, uděláme další vyšetření a tohle to je třeba několik měsíců před tím samotným odběrem.
3: I tak ale IKEM potřebuje další zájemce, protože najít vhodného dárce není jednoduché. Totéž platí taky pro druhý český registr v Plzni. Aktuálně je v něm zapsaných skoro 170 tisíc lidí. Michaela Bacílková, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál, možná to pro něj bude dnes v Jerevanu jeden z posledních zápasů na lavice pražské Sparty. O dánského kouče Briana Priského totiž projevili zájem Němci. Který klub konkrétně? Dozvíte se ještě před 7. 6:45. A přidáme nové zjištění našich reportérů. Ministerstvo zdravotnictví předloží návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera v nejbližších týdnech na vládu. Rezort vedený Adamem Vojtěchem za hnutí ANO odmítl většinu připomínek jiných ministerstev. K největším kritikům návrhu patří ministr pro sport a zdraví Boris Šťastný z Motoristů Sobě. Vše už si teď můžete přečíst na webu i rozhlas.cz, no a ve vysílání se k tomu dostaneme podrobněji po 7:30. Rodina, přátelé, ale také fanoušci se dnes rozloučí se zpěvákem Richardem Tesaříkem. Spolu zakladatel legendárního IO bandu zemřel před 10 dny, bylo mu 80 let. Dnešní obřad začne v 11 hodin dopoledne ve velké síni Strašnického krematoria v Praze.
1: Kolony na D1 a nehoda na Vídeňské u Brna. Na dálnici D1 houstne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Brzdí se už u Kývalky na kilometru 182 a kolona pak ještě zpomalí před Brnem. Zdržíte se v osobním autě asi 15 minut. Provoz vázne i na příjezdu do Brna po Vídeňské z Modřice. Před Futurem tam stojí auto částečně v jízdním pruhu po nehodě a brzdí se za Modřicemi. V Liberci čekejte kolony na průtahu městem po silnici 35. Zdržíte se v obou směrech. Větší je fronta směrem z Chrastavy asi na 10 minut. A provoz sílí taky na příjezdech do Prahy, třeba na silnici 3 z Benešova do Prahy. Popojíždí kolona před Mirošovicemi a už je to asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Při jasné obloze zažíváme docela chladná rána. V nížinách se často tvoří mlhy nebo i nízká inverzní oblačnost. Buďte proto za volantem velmi opatrní. Až se ale mlhy rozpustí, pak nás čeká dnes ještě slunečný den s teplotami, které místy vyšplhají až k 27 stupňům. Změnu počasí přinese studená fronta, která nad naše území postoupí později odpoledne. Na většině území se zatáhne a přidá se občasný déšť, přehánky a na některých místech i zabouří. V dalších dnech se opět vyčasí a víkend by měl nabídnout polojasnou oblohu s teplotami kolem 20. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Duel Sparta a Ararat Arménia dnes večer na radiožurnálu Sport v přímém přenosu. No a záhy poté dost možná trenér Sparty Priske zamíří za jiným angažmá do Německa.
1: Především se nikdy nebudu vyjadřovat ke spekulacím, které se objevují v novinách, ať už v Dánsku nebo v České republice. Mám smlouvu se Spartou a jsem opravdu rád, že tu jsem. A nejde jen o smlouvu, ale o závazek přivést klub k úspěchu. To je moje priorita. Doufám, že mě znáte nejen jako ambiciozního trenéra, ale taky jako ambiciozního člověka. A právě teď je mým cílem dostat Spartu zpět tam, kam patří.
2: Tvrdí trenér fotbalové Sparty Brian Priske. Mönchengladbach stejně jako vloni odvolal trenéra už po třetím kole německé Bundesligy. Na lavičce Borussie, která ještě nebodovala, skončil Eugen Polanski. A dánský list Tips Bladet přišel s informací, že německý klub by mohl Priskeho ze Sparty vykoupit.
1: Myslím na zápas s Araratem. Přemýšlím nad víkendovým duelem v Olomouci. Fotbal mě naučil nekoukat příliš daleko dopředu. Nedělám si dlouhodobé plány. Nikdy nevíte, co se stane. Pár týdnů zpátky jste se ptali na mou budoucnost po porážce v Hradci. Teď se ptáte na moji budoucnost znovu, ale z jiného důvodu.
2: Brian Priske už jednou ze Sparty odešel. Po dvou titulech v řadě zamířil v roce 2024 do Feyenoordu Rotterdam. V loni v únoru byl ale vyhozen a následně se o pár měsíců později v létě vrátil na Letnou.
1: Myslím, že je přirozené, že jednoho dne opustím Spartu. To je normální. Nemyslím si, že tady budu na věky. To bych byl prvním trenérem v historii. Takže nepřemýšlím nad tím, kdy odejdu.
2: Říká Brian Priske. Minimálně pro úvodní duel hlavní fáze Evropské ligy na hřišti Araratu Arménia stále ještě trenér fotbalové Sparty. Z Jerevanu Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 7 hodin. A s novými zprávami je tu Jana Utendorská.
1: Ministerstvo zdravotnictví odmítlo většinu připomínek k návrhu zákona, který má umožnit umělé oplodnění ženám bez partnera. Donald Trump oznámil okamžité uzavření Kennedyho centra. Fotbalisté Sparty večer v Jerevanu vstoupí do Evropské ligy. Nehoda brzdí provoz na příjezdu do Brna po Vídeňské u Modřic. A zpočátku bude slunečno, během dne zataženo s deštěm, teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo zdravotnictví předloží v nejbližších týdnech na vládu návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera. Ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO potvrdil, že rezort už vypořádal všechny připomínky jiných úřadů. Vojtěch odmítá, že by změna pomohla premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO, který spoluvlastní 5 firem poskytujících reprodukční medicínu. Babiš pro Radiožurnál popřel, že by měl schystané změny prospěch. Ve svém pravidelném pořadu na sociálních sítích řekl, že si ženy mohou vybrat, kam chtějí.
3: Žena, která chce otěhotnet, ať si vybere kliniku, jakou chce. A pokud nenávidí Babiše, no tak tam nejde. Já vůbec o tom nerozhoduju.
1: Radiožurnál z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky zjistil, že téměř každý třetí cyklus s cílem otěhotnět provedli lékaři v centrech spojených s Andrejem Babišem. Chystáme další podrobnosti, poslouchejte ranní Radiožurnál po 7:30. Správní rada Kennedyho centra odhlasovala okamžité uzavření této kulturní instituce ve Washingtonu. Oznámil to americký prezident Donald Trump, který je zároveň předsedou rady. Rozhodnutí přišlo v době, kdy se centrum potýká s finančními problémy a taky se spory o instalaci Trumpova jména na fasádu budovy. Federální soud ve Spojených státech ale včera podruhé nařídil, aby Kennedyho centrum jméno prezidenta odstranilo. O změně názvu může rozhodnout jen kongres. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přednese zprávu o stavu Unie. Před Evropským parlamentem má mimo jiné představit plány na zavedení věkových omezení pro používání sociálních sítí.
4: Europoslanci mají od šéfky komise různá očekávání. Jaroslava Pokorná Jermanová z hnutí ANO například doufá v její sebereflexi.
5: Já si myslím, že to zůstane u toho přání, protože Ursula von der Leyen je velmi sebevědomá a chyby nepřipouští.
4: Podle europoslance Ondřeje Krutílka z ODS by se předsedkyně komise měla zaměřit mimo jiné na konkurenceschopnost Evropy.
6: To je to, co nám dlouhodobě chybí a kvůli čemu ztrácíme podíl na světové ekonomice.
4: Projev von der Leyenové si v Evropském parlamentu poslechne taky kanadský premiér Mark Carney. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Radiožurnál.
1: Pražský IKEM spustil speciální nábor dárců kostní dřeně. Chce tak pomoci 5letému Jindrovi z Karlovarska, který onemocnil akutní leukémií a potřebuje transplantaci.
7: Mezi takové zájemce patří i Jan z Prahy.
8: Celkově chodím darovat krev a už o tom pár let přemýšlím, že bych se tam měl registrovat, takže dneska už byla ta vhodná chvíle.
7: Malý Jindra už podstoupil chemoterapii, která ale nebyla příliš úspěšná.
9: Bez té transplantace ta šance na uzdravení je velmi malá.
7: Říká Jindrův táta Jan. Zájemcům o zápis do registru musí být od 18 do 40 let a nesmí dlouhodobě užívat žádné léky s výjimkou antikoncepce. Vyplní dotazník a udělají si stěr z úst, pokračuje za IKEM Marie Kuříková.
10: Prosíme ty zájemce, aby půl hodiny předem nejedli, nepili.
7: Lidé můžou přijít bez objednání mezi 7 ráno a 3 odpoledne. A Český národní registr dárců dřeně právě dnes pořádá speciální nábor v krajské knihovně v Karlových Varech. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
1: A do vysílání zveme vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk Marii Kuříkovou. Ranní interview Radiožurnálu začíná v 7:50.
2: Sport.
11: Pražskou Spartu čeká vstup do nového ročníku fotbalové Evropské ligy. Představí se v Jerevanu na hřišti Araratu Arménia. Duel začne v 18 hodin a 45 minut. Čeští volejbalisté poprvé na mistrovství Evropy prohráli, po 3 výhrách v řadě podlehli domácí Itálii 1-3 na sety. Dnes čeká národní tým poslední souboj ve skupině, od 21 hodin bude hrát se Slovinskem. A předehrávkou prvního kola odstartovala hokejová Tip Sport Extraliga. Karlovy Vary podlehli Třinci 0-2. Dnes je na programu 6 utkání, všechny zápasy, včetně volejbalového šampionátu a fotbalové Evropské ligy, nabídne Radiožurnál Sport v pořadu s mikrofonem za sportem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolony u Brna na dálnicích a ucpaný Pražský okruh. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy se zdržíte. Aktuálně nesouvislá kolona od Kývalky až k omezení v Brně pro osobní asi na 25 minut. Pozor, ucpává se i Vídeňská na příjezdu do Brna z Pohořelic. Za sjezdem na Modřice nehoda částečně v jízdním pruhu a kolona od Rajhradu zabere asi 20 minut. Na Pražském okruhu mezi Brněnskou a Plzeňskou dálnicí čekejte kolony. Popojíždějí před sjezdem na Ořech v obou směrech. Ve směru z D1 na letiště už musí regulovat vjezdy do tunelů. No a pozor na příjezdu do Prahy z Plzně po dálnici D5. Brzdí se na 7. kilometru, pomalu pak pojedete až na okruh. A na silnici 16 z Mělníka na Slaný hlásíte dlouhé kolony před Novou Vsí.
13: Kolona od odbočky na Vraněny a až na Novou Vsi, vypadá to tak 10-15 minut.
12: A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zpočátku bude jasno až polojasno, postupně až oblačno, během dne se pak od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě ve Slezsku se postupně přidají přehánky nebo déšť, místy i bouřky. Teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi ranní radiožurnál a Petr Král.
0: Dobré ráno, čeká nás výlet na Šumavu. Lesní romantiku, pravda, vyměníme za prostor znečištění chemikáliemi. Další aktuální téma pro ranní radiožurnál už za pár minut.

0: Radiožurnál 7 hodin 10 minut. Armáda se vydává na Šumavu. Začne tam s průzkumem kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku. Minister životního prostředí Červený z motoristů minulý týden oznámil, že přímo v národním parku jsou 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Vyčištění vyjde asi na 190 milionů. Víc teď Eliška Zábrocká z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Bývalý vojenský prostor Dobrá voda už teď hlídá policie, jak vysvětlil náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Dnes se tam vydává i armáda.
2: Zahájíme rekognoskaci toho prostoru, aby jsme zjistili, co to je, jaký to je prostor.
1: A na základě toho, co vojáci zjistí, pak předloží ministrovi obrany za SPD Jaromíru Zunovi plán, jak chtějí dál postupovat. Ministr to pak v pondělí představí vládě.
0: Ministr Zuna také řekl, že na sanaci nemá armáda dostatečné vybavení a specializaci. Kdo další se tedy na čištění lokality bude podílet?
1: Třeba policisté, zástupci ministerstva vnitra nebo vojenské lesy a statky České republiky. Zuna počítá taky se zapojením specializované firmy. Připomenu, že sanace by měla být hotová do června 2020. No a detaily přidává i dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12 s novinářkou Zdislavou Pokornou z deníku N. Pustit si ho můžete už teď třeba na webu i rozhlas nebo v podcastových aplikacích.
0: No, některé detaily přidala také Eliška Zábrocká z domácí redakce. Díky za toho naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: Ranní radiožurnál 7.11. Dobré ráno.

0: sorry. No.
1: S vámi Radiožurnál. Včera pražské Rudolfinum, vyprodané Rudolfinum, tleskalo ve stoje rozhlasovým symfonikům. Ti mají teď na začátku z té sezóny spoustu plánů. Jedním z těch plánů je také koncert s funkovou kapelou Monkey Business. Sočer Monkey Business 14. listopadu ve Fóru Karlín a vstupenky na tento unikátní koncert můžete získat právě teď na vstupenky@rozhlas.cz. 10. e-maily v pořadí vyhrávají. Tady je Radiožurnál v 7.15. A připomínáme, že od 9 hodin dopoledne se můžou rodiny ve finanční tísni hlásit do projektu Darujme kroužky dětem. Můžou tak získat na pololetí až 1500 korun na mimoškolní třeba sportovní aktivity pro děti od 3 do 18 let. A stránka pro přihlášení je darujemekroužky.cz. Naivní sochař, který řídil parní válec, ano, tak byl původně Jára Cimrman titulován. Jeho jméno prapůvodně zaznělo v rozhlasovém pořadu Nealkoholická vinárna u Pavouka přesně před 60 lety. No a jak ho Zdeněk Svěrák uvedl, tak to uslyšíte po půl osmé.
2: Kolony na D11 u Chlumce a nehoda na D10 u Brandýsa. Na D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy dejte pozor v omezení u Chlumce nad Cidlinou. Na 60,5 kilometru stojí v omezení v pravém pruhu auto.
3: Osobák s pítou pneumatikou, je tam akorát na výstrakých světlech, takže pozor, ten provoz je docela hustý a třeba i bacha. Kamiony jsou překvapený, co tam dělá osobák, stej do levýho.
2: A už se začíná tvořit kolona. Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy nehoda u Brandýsa nad Labem. Na 10. kilometru pod mostem blíže nespecifikovaná nehoda, na místo jedou hasiči, už i tam se dělá kolona. Na dálnici D52 na příjezdu do Brna z Pohořelic postojíte v koloně. Za sjezdem na Modřice nehoda v levém pruhu, srazila se tam 4 auta, fronta už téměř na půl hodiny od 11. kilometru. A v Liberci je ucpaná 35 na příjezdech do města, jak od Chrastavy, tak i z Prahy, asi na 15 minut. A další zelená vlna nejpozději za 15:45.
4: Dnešek to bude letní den, který ale k večeru od západu

0: 10 minut před půl osmou ranní Radiožurnál. Maltu dnes zasáhne první velký protest po konci soudního procesu v případu vraždy novinářky Daphne Caruanové Galiciové. Na začátku září vynesl soud osvobozující verdikt nad vlivným a zámožním podnikatelem Jorgenem Fenekem. Ten čelil obžalově z toho, že si smrt reportérky objednal. To, že soudní síň opustil jako nevinný, šokovalo celou maltskou společnost. No a dnes se zřejmě ukáže, nakolik jí to šokovalo. Přímo na Maltě je reportérka Pavlína Nečásková. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co se vlastně od těch dnešních protestů čeká?
1: Tak jak už si říkal, bude to první takto organizovaná veřejná akce po tom osvobozujícím verdiktu, který zaskočil mnohé Malťany. Hlavní organizátor akce Lidskoprávní organizace Republika svolává shromáždění na podporu Daphne každý měsíc 16. už 9 let. Tyto protesty ale nemají valnou účast. Dnes se to může změnit, protože k republice se přidává dalších 16 neziskových organizací a studentských spolků a tento protest vůbec poprvé podpořila také všechna maltská zpravodajská média. Demonstrovat se bude večer tady v hlavním městě ve Valetě, ale nejenom tam. Malťané žijící v zahraničí po celém světě plánují také vyjít do ulic. Jak velká účast bude tady přímo na Maltě, to v tuto chvíli ještě nelze odhadovat.
0: Maltská investigativní novinářka byla zavražděna v říjnu roku 2017. Znamená to, že se stále neví tedy, kdo za její smrtí stojí?
1: Ve vězení už sedí 5 mužů, kteří provedli tu vraždu, tedy její vykonavatelé. Oni zajistili to, že když se Daphne Caruanová Galiciová vydala 16. října 2017 autem ze svého domu, tak ten její vůz vybuchl. Ovšem stále se čeká na ten poslední

0: A nejdůležitější článek, tedy na toho, kdo si tento strašný čin objednal, a už v roce 2019 policie zadržela podnikatela Jorgena Fenicha s tím, že proti němu má velmi silné důkazy, včetně výpovědi jednoho z odsouzených vykonavatelů vraždy. Soud s ním začal letos v červenci, ale občanská porota poté rozhodla, že je nevinný ve všech bodech obžaloby. Prokuratura se nyní může odvolat a je možné, že policie bude muset znovu otevřít tento případ. Já jen připomenu, že už příští měsíc to bude přesně 9 let od tohoto neštěstí. A na Maltě v těchto dnech zaznívá stále silněji otázka, proč to úřady doposud nedokázaly vyřešit a odpovědět na všechny otázky.
1: Z Malty Pavlína Nečásková, Radiožurnál.

0: Jdeme na hokej. Jdeme na hokej.
1: Nová sezóna Tipsport Extraligy začíná. Vezměte si šálu, podpořte svůj tým a zažijte ten nejlepší hokej naživo. Na stadionu, u přímých přenosů nebo poslouchejte živě komentované zápasy přímo od ledu na radiožurnálu Sport. Více na hokej.cz a oficiálních účtech TLH.cz. Tak a jdeme na hokej. Mediálním partnerem Tipsport Extraligy je radiožurnál.
2: Je půl osmé. A teď zprávy a Jana Utenderská.
3: Češi měli v srpnu menší zájem o hypotéky, vyplývá to z dat České bankovní asociace. Oproti červenci byl celkový objem peněz, které banky daly na nově založené hypotéky, o 13% menší. Celkem na ně poskytly 26 miliard 800 milionů korun. Podle bankovní asociace nemají lidé o hypotéky takový zájem kvůli růstu úrokových sazeb. Ozonová díra nad Antarktidou se v první polovině září prudce zvětšila. Informuje o tom unijní služba pro sledování klimatu Copernicus. 12. září dosáhla rozloha ozonové díry asi 25 milionů kilometrů čtverečních. To je přibližně o 5 milionů více, než je průměr pro toto období. Předpovědi vědců naznačují, že se díra bude v příštích dnech dál rozšiřovat. A rodina, přátelé i fanoušci se dnes naposledy rozloučí se zpěvákem Richardem Tesaříkem. Spoluzakladatel a frontman skupiny Jojo Band zemřel po těžké nemoci 6. září. Bylo mu 80 let. Smuteční obřad začne v 11 hodin ve velké síni Strašnického krematoria v Praze. Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy a Liberce postoupili do osmifinále domácího poháru. Oba týmy porazili druholigové soupeře. Mladá Boleslav zvítězila v Třinci 3-0, Liberec vyhrál ve Vlašimi 2-0. Mezi 16 nejlepších v MOL Cupu už dřív prošli hráči pražské Sparty a Prostějova.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na Vídeňské u Brna, taky na D10 před Prahou. Na dálnici D52 na příjezdu do Brna z Pohořelic popojíždějí kolony. Za sjezdem na Modřice se v levém pruhu srazila 4 auta. Průjezdný pouze pravý, provoz je silný a kolona je tam už asi na půl hodiny od 13. kilometru. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy čekejte kolony v omezení u Chlumce nad Cidlinou. Na kilometru 60,5 v omezení v pravém pruhu mění řidič kolo u osobního auta. Je tam šipka a taky kolona směrem na Prahu asi na 10 minut. Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Turnova čekejte kolony u Brandýsa. Na 10. kilometru se srazila 2 osobní auta, blokují jeden pruh. Fronta od sjezdu na Starou Boleslav zabere až půl hodiny. No a pozor i na příjezdu do Prahy z Karlových Varů, to je dálnice D6, kousek před nájezdem na Pražský okruh, další nehoda, průjezdné opět jedním pruhem a dojíždí se do kratší kolony u sjezdu na Hostivici. V Liberci je ucpaná 35 na příjezdech do města, jak od Chrastavy, tak i z Prahy se zdržíte 10 až 15 minut. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Na Českém je dnes po ránu jasno až polojasno. V západní polovině Čech je mraků víc, tam může být i oblačno. Teploty se většinou pohybují mezi 10 a 15 stupni. Na východě je ale ještě o trochu chladněji, tam klesla teplota k 7 stupňům. A nejchladněji už tradičně na Šumavě, na Kvildě Perle, tam klesla teplota k minus 1 stupni. Také dnes po ránu pozor na mlhy. Až zmizí, pak nás ale čeká ještě zpočátku slunečný a téměř letní den s jasnou až polojasnou oblohou. Odpoledne ale přijde změna. Přes naše území přejde od západu na východ studená fronta a ta sebou přinese déšť, přehánky, místy se mohou objevit i bouřky. Teploty ale ještě stihnou vyšplhat hodně vysoko. Nejčastěji se budou pohybovat mezi příjemnými 22 a 27 stupni. V tisíci metrech na horách naměříte kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a u mikrofonu je Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, 7.34. Vláda chystá změny v možnostech umělého oplodnění. Na trhu s reprodukční medicínou působí také premiér. Jak velký podíl na něm jeho kliniky mají, tak to vám povíme už za chvíli. O téma se zajímá náš investigativní tým.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: V ranním radiožurnálu 7 minut po půl 8 další aktuální téma. Ministr zdravotnictví Vojtěch za hnutí ANO během několika týdnů předloží na vládu návrh, který by umožnil podstoupit umělé oplodnění i ženám bez partnera. Jeho ministerstvo podle zjištění radiožurnálu odmítlo většinu připomínek jiných rezortů. Investigativní tým našich reportérů to vyčetl z neveřejných dokumentů ministerstva, které vysvětlují zamítnutí připomínek. No a ve studiu z detail Vít Kubant, právě z našeho investigativního týmu. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak ministerstvo zdravotnictví odůvodnilo, že připomínky těch dalších rezortů zamítlo?
2: Tak ty připomínky měly k návrhu například ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů nebo ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Ti návrh kritizovali s tím, že by stát neměl podporovat, aby se novorozeňata ocitla v neúplných rodinách. To ale ministerstvo zdravotnictví odmítá. Nelze podle něj říct, že když dítě vyrůstá jen s jedním rodičem, tak to automaticky není v jeho nejlepším zájmu. Ani po připomínkovém řízení tak nepanuje v koalici shoda, pokračuje ministr Boris Šťastný z motoristů.
3: Mrzí mě, že ministerstvo zdravotnictví mé zásadní připomínky neakceptovalo, ale na mém stanovisku to nic nemění. S umožněním asistované reprodukce ženám bez partnera nesouhlasím. Nejde podle mě o technickou změnu zdravotnického zákona, ale o zásadní změnu dosavadního pojetí asistované reprodukce.
2: Koalice se proto dohodla, že ve sněmovně přistoupí k volnému hlasování. Každý poslanec se tak rozhodne podle sebe, nikoliv podle stranické linie. Ministr Vojtěch bude zřejmě muset hledat podporu u opozice.
0: Premiér Babiš z hnutí ANO spolu vlastní 5 reprodukčních společností. Jak velký podíl drží na českém trhu?
2: My jsme si nechali z Ústavu zdravotnických informací a statistiky zaslat data provedených pokusů s cílem otěhotnět. Údaje jsou z roku 2023, protože novější data ještě nemá ústav od klinik kompletní a z nich vyplynulo, že téměř každý třetí cyklus s cílem otěhotnět provedli lékaři v centrech spojených právě s Andrejem Babišem. Konkrétně na těchto klinikách proběhlo 12 400 cyklů.
0: No a jak se k tomu staví sám Andrej Babiš?
2: Ten odmítá, že by mu to jakkoliv pomohlo. Napsal nám, že to pomůže pouze těm ženám, které budou moct otěhotnět. V neděli k tomu v jeho videu na sociálních sítích řekl, že i některé děti s rozvedenými rodiči nemají plnohodnotného otce.
4: Žena, která chce otěhotnet, ať si vybere kliniku, jakou chce. A pokud nenávidí Babiše, no tak tam nejde. Já vůbec o tom nerozhoduju.
2: A ministr Vojtěch k tomu už dříve řekl, že by se nikdy nemohli věnovat umělému oplodnění, protože se to vždycky stočí na kliniky, kde figuruje premiér.
0: Vít Kubant, díky naslyšenou.
2: Díky, hezký den.
0: Z našeho investigativního týmu a pokud byste chtěli k tématu další informace, najdete je na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz, tam najdete i spoustu dalších informací. No a na webu Radiožurnálu pro změnu najdete anketu, kde hledáme nejpopulárnější osobnost z her divadla Járy Cimrmana. Mimochodem, jméno Cimrman poprvé zaznělo v rozhlasovém vysílání před 60 lety. A to vám také připomeneme.

0: Tak původně to byl řidič parního válce, naivní sochař, no a teprve za několik týdnů později se jeho autorům hodilo jméno Zimmermann využít pro univerzálního génia. Ano, přesně před 60 lety v rozhlasovém pořadu Nealkoholická vinárna u Pavouka poprvé zaznělo jméno Járy Zimmermanna. Ohlásil to přímo Zdeněk Svirák.
1: Vážení posluchači, je to smutný pohled na splihlou celtovinu, z níž trčí obrysy naivních soch. Ovšem ještě naivněji, jak vidím, si počíná sám jejich tvůrce. Ano, je to on, Jára Zimmermann. Bůh ví, kde si opatřil pumpičku na kolo, kterou se teď zoufale snaží obrovitý pavilon znovu nafouknout. No, nejde to, samozřejmě.
2: My jsme tak pomenovali naivního sochaře, který jezdil s parním válcem. Ty předměty, které převálcoval, ty vystavil. A mysleli jsme, že to bude otázka jediného v tohohle vtipu. A potom, když Jirka přišel s nápadem založit divadlo, tak říkal, tohle jméno bychom mu měli dát. A já jsem mu to rozmlouval.
3: Vzpomíná na první zmínku o Zimmermannovi Zdeněk Svirák a zdůrazňuje, že to byl Jiří Šebánek, zakladatel divadla Járy Zimmermanna, který také jméno Jára Zimmermann vymyslel.
2: Jiří Šebánek volil příjmení Zimmermann, protože se mu nějak líbilo z hokejových přenosů. Hráč Chomutova se jmenoval Zimmermann.
1: Je to opravdu škoda, že návštěvníci vinárny u Pavouka nebudou moci shlédnout Zimmermannovi originální plastiky, inspirované povoláním tohoto lidového umělce.
3: Přibližně o 6 týdnů později, 29. října 1966, Jiří Šebánek svolal do vily armádní redakce Československého rozhlasu, již byl společně se Svirákem a Miloněm Čepelkou redaktorem zakládající schůzi budoucího divadla Járy Zimmermanna. Tam přinesl desatero souboru, na jeho špilířích stojí divadlo dodnes. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
4: Seriál Radiožurnálu.
5: 6 let sleduje Radiožurnál život Lenky a Tomáše. Nemohli mít vlastní děti a proto jste rozhodli pro adopci.
6: A tady právě u toho stolu byste chtěli být v budoucnu 3.
7: Ano.
6: S adoptivním synem nebo dcerou, je to jedno?
8: Ano, je to jedno.
5: Vytouženého telefonátu se dočkali v roce 2023.
8: Tak jsem se rozbrečela, posléze jsem volala Tomovi, který v tu chvíli jel v autě.
7: A musel jsem zastavit, protože jsem se tak dojmul, že jsem nebyl schopný řídit dál.
5: Jak dlouho adopční proces trval, kdy získal syn nové příjmení? A jak se v nové rodině má?
8: Je to takový klučina, co má rád život, co se rád směje.
6: A co s rodiči nejraději děláš?
9: Rád vařím.
6: Vaříš? A máš rád třeba auta, vlaky?
9: Auta.
6: A baví tě to ve školce?
9: Jo.
5: Deníky adopce. Unikátní časozběrný seriál Radiožurnálu. Vždy ráno po 8:45.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: Radiožurnál ve 8:15. Policisté prověřují okolnosti poškození 20 lodí při závodě kajaků na řece Jezeře v Benátkách nad Jizerou. Závodníci a jejich trenéři podezřívají některého z majitelů vodních elektráren, že úmyslně manipuloval s vodní hladinou. Ta totiž při závodě klesla o 0,5 metru. Podrobnosti chystáme do další hodiny, zhruba v 8:40. Haagský soudní tribunál pro válečné zločiny v Kosovu dnes vynese rozsudek nad ex-prezidentem Hašimem Tačim. Někdejší politik a voják podle prokuratury na konci 90. let během války za nezávislost na Srbsku spáchal válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Hrozí mu až 45 let vězení, Tači vinu odmítá.
10: Nehoda na Vídeňské u Brna, taky na Mladoboleslavské před Prahou. Na dálnici D52 ve směru z Pohořelic do Brna po pojíždí kolona za sjezdem na Hrušovany. Táhne se až k nehodě za sjezdem na Modřice. V levém pruhu jsou tam 4 auta a zdržíte se asi 40 minut. Hodně ucpaný je kvůli tomu i průjezd Rajhradem směr Vídeňská. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy se ucpává omezení u Chlumce nad Cidlinou. Na kilometru 60,5 stojí v pravém pruhu v omezení auto s defektem a postojíte přes 10 minut. Na D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy čekejte kolony u Brandýsa nad Labem. Na 10. kilometru blokují jeden pruh 2 auta po nehodě. 0,5 hodiny postojíte od sjezdu na Starou Boleslav a ucpaná je tam i objížďka. A nehoda i na dálnici D6 na příjezdu do Prahy z Karlových Varů. Na 1. kilometru před sjezdem na Pražský okruh 2 auta v pravém pruhu. Fronta je tam asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
11: Nejchladněji dnes bylo po ránu opět na Šumavě, na Kvildě, Perle, teploty pod nulou, zatím ale minus jeden stupeň. V nízkých a středních polohách ale také, kdo ví, jaké teplo nebylo, většinou se pohybovala po ránu teplota mezi 7 a 14 stupni. Odpoledne si ale ještě užijeme perfektní letní teploty kolem 25, na hřebenech hor pak naměříte kolem 18 stupňů. A nebe bude zpočátku jasné až polojasné, teď po ránu si stále dávejte pozor místy na mlhy, odpoledne se bude nad naší republikou od severozápadu zatahovat a mraky sebou přinesou i déšť a také bouřky. Ty budou později večer zase ustávat. Hezké ráno.
5: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál vám dělá společnost v 7 hodin a 50 minut. Čas na ranní interview. Rodina se měla z dovolené ve Španělsku vrátit odpočatá, ale všechno se zvrtlo, když se 5letému Jindrovi udělalo špatně a tamní lékaři zjistili, že má leukemii. Už se s ní léčí doma, ale potřebuje najít vhodného dárce kostní dřeně. Popisuje to jeho táta Jan z Karlovarska.
1: Během toho měsíce to vypadalo pozitivně, protože Jindra reagoval dobře na tu léčbu, tak ten výsledek toho měření MRD ukázalo, že ta léčba nezabrala dostatečně na kostní dřeň samotnou, kde ta nemoc vzniká, a že vlastně bez té transplantace ta šance na uzdravení je velmi malá.
0: Říká táta malého Jindry, který potřebuje dárce kostní dřeně. A právě proto spustil pražský IKEM, který jeden ze dvou českých registrů spravuje také speciální nábor. No a s vedoucí českého registru dárců krvetvorných buněk Marií Kuříkovou jsme teď ve spojení. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak rychle je potřeba pro Jindru sehnat vhodného dárce?
2: Já to nemohu říct si takhle konkrétně, ale obecně je to tak, že pro pacienta hledáme dárce samozřejmě co nejrychleji a většinou je to tak, že ten dárce nakonec čeká na to, až pacient bude ve stavu, vhodném stavu, kdy může tu kostní dřeň nebo krvetvorné buňky přijmout, takže předpokládáme, že v tomto je tak.
0: Tak nepatrně se nám ztrácí spojení, věřme, že se nám ho opět podaří navázat. On ten proces hledání dárce kostní dřeně má své postupy, začíná se v rodině. Pokud mě paní Kuříková slyší, tak mi odpoví na to, jak se pokračuje dál, když se nenajde dárce mezi příbuznými.
2: Pokud se dárce mezi příbuznými nenajde, tak samozřejmě nastává čas registrů. My se snažíme toho dárce najít jak v České republice, tak pokud se to nepodaří, tak i v zahraničí. A tento proces může být jako krátký, může to být za pár dnů a někdy to také může trvat relativně dlouhou dobu.
0: Co by měl udělat člověk, který nás teď poslouchá a chce se do registru přihlásit?
2: A v našem případě ideálně podívat se na webové stránky www.darujživot.cz. Tam ty podmínky najde úplně všechny, dokonce tam najde i všechna náborová místa. Není to jenom IKEM, kde jsme teda teď otevření od 7 do 3 každý den pracovní, ale jsou tam všechna místa v České republice, která s námi spolupracují. Ten člověk musí být zdravý, neměl by se dlouhodobě ničím léčit, neměl by brát léky a zároveň mu musí být mezi 18 a 40 lety. To platí pro náš pražský registr v IKEMu.
0: A platí to, že by to neměly být léky, ale výjimkou je antikoncepce?
2: Ano, je to tak.
0: Váš registr zapisuje lidi, kterým je do 40 let, ale u toho plzeňského je to ještě o 5 let méně. Proč je tam ta věková hranice?
2: Ta věková hranice je daná zejména tím, že čím mladší je ten dárce, který daruje, to lépe snáší, ale zároveň ta transplantace bývá úspěšnější, pokud ten dárce je mladší.
0: A uvažuje se třeba o nějakém zvýšení té hranice pro to, aby dárců bylo více?
2: Nemyslím si, protože prostě z toho, jak vidím to vyhledávání, nebo to, jak si vybírají transplantační lékaři ty dárce, tak prostě opravdu sahají po těch nejmladších, pokud tu možnost mají, protože pak jsou pacienti, kteří opravdu mají jednoho dárce nebo také žádného.
0: My jsme už zmínili to, že dárce nesmí dlouhodobě brát žádné léky, tedy krom antikoncepce, ale týká se to třeba i léků na vysoký tlak. Takový člověk je tedy taky vyloučen z možnosti darovat kostní dřeň?
2: V našem případě ano. Samozřejmě pokud je to rodinný dárce, tam ta pravidla jsou trošku, nejsou tak přísná, takže třeba se s tím někdo i setkal, ale v případě nepříbuzných dárců v registru opravdu se dárce nebyl nějak poškozen tím odběrem a prostě tak, jak zdraví přijde, tak odejde.
0: A je to hledání speciálními nábory, což vlastně teď spouštíte až tou nejzazší možností?
2: Ne, my vlastně dárce nabíráme do registru stále. Samozřejmě tyto výzvy, vždycky ten apel třeba těch rodičů nebo samotných pacientů nám pomáhá zvednout to povědomí i zájem potenciálních dárců, ale vlastně my jsme v registru stále, nábory děláme běžně v průběhu roku, takže to pro nás není až tak zásadní věc.
0: Pětiletý Jindra potřebuje co nejdříve najít dárce kostní dřeně, trpí akutní leukemii. Momentálně byl tedy vyhlášen speciální nábor a o krvetvorných buňkách jsme teď mluvili s vedoucí Českého registru dárců Marií Kuříkovou. Díky a naslyšenou, ať se akce povede. Díky.
2: Děkuji, hezký den všem.

0: hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nespěcháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru irozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.
2: Matone Running Festival Ústí nad Labem se blíží. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody ve městě na Labi. Zažijte jedinečnou atmosféru industriální severočeské metropole obklopené krásnou přírodou, včetně unikátního průběhu místní chemičkou. Těšte se na tradiční Matony půlmaraton, Spolchemie běh na 10 kilometrů nebo rodinné běhy DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Největší běžecký závod na severu Čech už 19. září. Mediálním partnerem závodu Ranček je Radiožurnál.
3: Radiožurnál je 8 hodin. Se zprávami je tu Jana Utendorfská.
4: Objem nově poskytnutých hypoték v Česku minulý měsíc klesl o 13%. Ukrajina testuje novou zbraň určenou k sestřelování dronů. Hokejisté Karlových Varů podlehli na úvod extraligové sezóny Třinci 0-2. Hromadná nehoda brzdí provoz na příjezdu do Brna po dálnici D52 z Pohořelic. A zpočátku bude slunečno, během dne zataženo s deštěm. Teploty až je 27 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Zájem o hypotéky v Česku minulý měsíc klesl, snížil se jak počet pořízených hypoték, tak i částka, kterou na ně banky společně se stavebními spořitelnami poskytly. Celkem šlo o 26 miliard 800 milionů korun v porovnání s červencem o 13% méně. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Podle jejího hlavního ekonoma Jaromíra Šindela za to mohl nárůst hypotečních sazeb.
5: Hypoteční trh v srpnu dál ochladl a objemy nových hypoték klesly o 13%. Do trhu se postupně promítají vyšší tržní úrokové sazby a odeznívá efekt dřívějšího předzásobení před regulací investičních hypoték.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO navštíví Bulharsko. V hlavním městě Sofii se dnes sejde například s předsedou bulharské vlády Rumenem Radevem. Společně s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem z ANO pak zamíří i na česko-bulharské podnikatelské fórum. Ukrajina testuje nové drony. Budou schopné čelit ruským bezpilotním letounům s proudovým pohonem.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pravidelném večerním poselství oznámil dobrou zprávu. Nové drony ukrajinské výroby už dokážou zasáhnout ruská nepilotovaná proudová letadla, ale některé věci je nutné ještě dopracovat, což si vyžádá čas, řekl Zelenský. Vojenští experti mezitím upozornili, že Rusko už pracuje na nových zbraních, na malých a levných raketách s plochou dráhou letu, používajících palivo do kosmických lodí. To jim umožní vyvinout rychlost až 700 km za hodinu, a to i při nízké letové výšce. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Policisté prověřují okolnosti poškození 20 lodí při závodě kajaků v Benátkách nad Jezerou. Závodníci a jejich trenéři podezřívají některého z majitelů vodních elektráren, že úmyslně manipuloval s vodní hladinou. Ta při závodě ve slalomu v polovině srpna klesla o půl metru.
7: Prověřování potvrzuje mluvčí policie Barbora Šnévajzová.
8: Kolegové ve věci provádí potřebná šetření, aby zjistili, zda se nejedná o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku.
7: Podle organizátora závodu Libora Poláka mají lodě podobná poškození, protože dřeli o dno.
9: 7 až 10 cm prasklina.
7: Polák odhaduje škodu.
9: Až 75 tisíc.
7: Předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček podezírá ze změny hladiny až o 50 cm někoho z provozovatelů malých vodních elektráren nad závodištěm.
10: Někdo musel manipulovat na jezu.
7: Podařilo se kontaktovat 3 provozovatele elektráren. Všichni říkají, že s případem nemají nic společného. Z Benátek nad Jizerou, Radek Duchoň, Radiožurnál.
4: A k tématu se ranní Radiožurnál s podrobnostmi vrátí po 8:30. A za hodinu startuje projekt Darujme kroužky dětem. Je určený pro rodiny, které nemají dost financí na zaplacení volnočasových aktivit. Získat můžou až 1500 korun na pololetí na různé zájmové nebo sportovní kroužky pro děti od 3 do 18 let. Přihlášky můžou zájemci posílat až do 24. listopadu.
11: Sport. Hokejisté Karlových Varů vstoupili do nové sezony Tipsport Extraligy porážkou s Třincem 0-2. Rozhodující gól padl už ve třetí minutě, kdy si domácí obránce Finn Eronen zblízka srazil pas Jakuba Galvase do vlastní sítě. O kuriózní a pro domácí nešťastné trefě mluvil karlovarský brankář Dominik Frodl.
12: Souboj v rohu, on to přehrával před bránou, můj bek tam přijel, tu přihrávku strčal do brány, no, takže našlo se tam to místečko, smolný gól, takže líp ta sezona začít nemohla, no. Prostě blbá shoda okolností, měl tam hráče, byl tam souboj, prostě do toho píchnul a že se to odrazilo takhle, no, tak 90krát se to odrazí jinam, ale jednou takhle do brány, no.
11: Extraliga bude večer pokračovat dalšími 6 zápasy. Do akce se dostanou například mistrovské Pardubice. Čeká je východočeské derby s Hradcem Králové. Digitální stanice Radiožurnál Sport nabídne pořad s mikrofonem za sportem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na Vídeňské u Brna, taky na Mladoboleslavské před Prahou. Na dálnici D52 ve směru z Pohořelic do Brna popojíždí dlouhá kolona za sjezdem na Hrušovany. Táhne se až k nehodě za sjezdem na Modřice. V levém pruhu jsou tam 4 auta. A zdržíte se 50 minut. Hodně ucpaný je kvůli tomu i průjezd Rajhradem směr Vídeňská, anebo příjezd k dálnici z Modřic a Želešic. Pozor dejte i na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova. U Rohlenky na kilometru 207 blokuje levý pruh 2 auta po nehodě a brzdí se už před sjezdem na Slavkov. Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy čekejte dlouhé kolony u Brandýsa nad Labem. Na 10. kilometru likvidují v pravém pruhu následky nehody, dodávky a osobního auta. Kolona od 17. kilometru zabere asi 40 minut. Ucpaná je taky objížďka přes Starou Boleslav. Nehoda i na dálnici D6 na příjezdu do Prahy z Karlových Varů. Na prvním kilometru před okruhem blokuje pravý pruh, brzdí se kousek za sjezdem na Jeneč a je to asi na 20 minut. Ucpané jsou i další příjezdy do Prahy, je silný provoz. Třeba na plzeňské dálnici pojedete pomalej od 6. kilometru až na pražský okruh. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zpočátku bude jasno až polojasno, během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, místy i bouřky. Teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte ranní Radiožurnál, je s vámi Petr Král.
3: Přejeme dobré ráno, další aktuální téma, a sice bezpečnost týkající se rozšiřování se umělé inteligence. Téma i pro nás.
1: Ranní Radiožurnál
0: a Petr Král.

0: Radiožurnál, 10 minut po 8. Blíží se doba, kdy už lidé nebudou schopni porozumět umělé inteligenci. Její modely si podle nového výzkumu začaly vytvářet vlastní jazyk, výraz, zkratky i slang. Pokračuje tak rozvířená debata o bezpečnosti dalšího vývoje umělé inteligence a víc nám k tomu přišel říct Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno. V newyorské laboratoři Emergence spolu nechali mluvit AI modely předních amerických, čínských i francouzských společností. Už za několik dní používali výrazy, které je nikdo nenaučil a přisuzovali jim vlastní významy. Například pro nezávislé hodnotitele diskutované výzkumné práce začaly modely používat výraz studené ruce. Čím déle spolu komunikovali, tím byla diskuze lidem míň srozumitelná.
0: No a jak se vyvíjí snad srozumitelná debata o bezpečnosti dalšího vývoje AI?
1: Šéf OpenAI Sam Altman řekl, že se svět AI obává právem, ale vývojářské firmy to prý ohlídají sami.
2: Svět by měl věřit, že to zvládneme správně, protože je to správná věc a cítíme její význam.
1: Po několika incidentech, které už modely utržené ze řetězu způsobily a varování ex-vývojářů, že AI může brzy vyhubit lidstvo, se Altman i šéf Anthropiku Dario Amodei shodli, že by měl vývoj zpomalit. Proti jeho regulaci se pak postavil americký prezident Donald Trump.
0: Dominik Tesár o AI, díky naslyšenou.
1: Hezké ráno.
0: Ještě o dopravě. Pozor, hromadná nehoda na příjezdu do Brna po D52 od Pohořelic, kolona na 50 minut a nehoda na D10 na příjezdu do Prahy od Boleslavy. Pozor, u Brandýsa dvě auta v pravém pruhu a 40 minut zdržení.

0: Dobré ráno, ve 8:15. Aktuálně o tom, co se děje. Nejvyšší soud zamítl stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. A to v neprospěch mužů odsouzených za drastické týrání psa na Sokolovsku. Tejc nesouhlasil s tím, že dostali jenom podmínky. Podle nejvyššího soudu ale trest odpovídá zákonné sazbě a nejde o exces, který by vyžadoval zásah nejvyšší instance. Správní rada Kennedyho centra odhlasovala okamžité uzavření této kulturní instituce ve Washingtonu. Oznámil to americký prezident Trump, který je předsedou této rady. Rozhodnutí přišlo jen krátce poté, co federální soud podruhé nařídil, aby světoznámé kulturní centrum z názvu odstranilo jméno Donalda Trumpa.
1: Ucpaná Vídeňská před Brnem má nehoda i na Mladoboleslavské D10 před Prahou. Na dálnici D52 na příjezdu do Brna z Pohořelic komplikuje dopravu hromadná nehoda 4 aut. Srazila se za sjezdem na Modřice v levém pruhu. Kolona od sjezdu na Hrušovany zabere asi 50 minut a fronty jsou i na příjezdech k dálnici v Rajhradu, z Želešic i z Modřic. A taky na dálnici D10 dlouhá kolona na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy. Na 10. kilometru sjezdu na Brandýs zabírají jeden pruh 2 auta po nehodě. Fronta od 17. kilometru na 45 minut. Doprava kolébuje i na možné objížďce přes Starou Boleslav. A nehoda i na příjezdu do Prahy z Karlových Varů, to je dálnice D6, na 1. kilometru zabírá pravý pruh. Kolona 20 minut od 5. kilometru. A ještě silnice 35 na průjezdu Libercem. Dnes dlouhé kolony, třeba ve směru od Chrastavy, se zdržíte asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
2: Jsme za polovinou září, počasí dnes ale bude letní. Těšit se můžeme na slunečno s teplotami kolem 25 stupňů. Pokud se tedy chystáte do školy nebo do práce, pak si pod svetr nebo mikinu, která se vám teď po ránu ještě stále bude hodit, určitě oblékněte něco lehkého letního. Odpoledne se ale začne počasí od severozápadu kazit. Obloha se zatáhne a smraky přijdou na naše území i dešťové kapky. Lokálně se může objevit i bouřka, ve které zesílí jinak slabý nebo mírný vítr. K večeru se ale bude počasí opět uklidnit.

0: 10 minut před půl devátou firma OKD začala na Karvinsku zasypávat další jámu černoohelného dolu ČSM. První byla na řadě takzvaná výdušná jáma v jižní části dolu a teď přišla na řadu jáma severní. No a přímo na dole ČSM je reportér radiožurnálu Martin Knitl. Martine, dobré ráno.
1: Dobré ráno, do severní téměř kilometrové výdušné jámy už padá hlušina, pod zemí zmizí 44 tisíc kubíků. Nejsem sice kvůli bezpečnosti přímo u jámy, ale je tady systém dopravníků dlouhý přes 600 metrů a ten spojuje jámu s velkou hromadou hlušiny, která se pomalu zmenšuje. To zasypávání volným pádem potrvá celkově asi 11 dnů. Chodby dole jsou na to připravené, jsou tam postavené výbuchovzdorné hráze, je taky už zastavené větrání, které běželo non-stop po celou dobu existence dolu. No a ten zásyp, to je vlastně poslední fáze likvidace této části podzemí.
0: Důl ČSM bude v budoucnu sloužit k výrobě elektřiny, protože se tam bude z podzemí těžit metan. Jak daleko jsou přípravy?
1: No ano, po úplném zasypání výdušných jam zůstanou ještě jámy úvodní, ty se zlikvidují trochu jinak, je v nich už degazační potrubí a právě tudy se bude důlní plyn odsávat a těžit. Využije se nová kogenerační jednotka, která metan přemění na elektřinu a teplo, což vlastně bude první pohornický projekt firmy OKD, výroba energie pro vlastní soběstačnost. Zkušební provoz celého systému začne příští měsíc a naplno se kogenerační jednotka rozjede začátkem příštího roku.
0: Martine, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 8.22, ještě jednou připomínáme problémy na dálnici D52, hromadná nehoda na příjezdu do Brna od Pohořelic za sjezdem na Modřice, počítejte se zdržením skoro hodinu, kolona od Hrušovan. A ještě D10 na příjezdu do Prahy od Mladé Boleslavy na 10. kilometru u Brandýsa, dvě auta v pravém pruhu, kolona už od Hlavence a pozor, objížďka přes Starou Boleslav kolabuje, tak šťastnou cestu a pevné nervy. Radiožurnál Zelená vlna 800 553 553.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firem z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026 od 6. do 9. října na výstavišti v Brně. Mediálním partnerem je Radiožurnál. Více informací na msvbrno.cz.
3: Je 8:30. Jana Utendorfská, další zprávy.
4: Ústavní soud vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti muže odsouzeného za opakovaná vloupání do rekreačních chat. Původně stížnost odmítl, pak se ale muže zastal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Proces s lehce mentálně postiženým a negramotným mužem podle něj nebyl spravedlivý. K části trestné činnosti se přiznal bez právního zástupce. Prezident Petr Pavel s manželkou dnes navštíví severozápad Čech. Dopoledne si prohlédnou strategickou průmyslovou zónu Triangle na Lounsku. Odpoledne se setkají se zástupci komunitní organizace Radka v Kadani. V Ryžovně pak se zástupci destinační agentury Krušnohoří. Dnešní program zakončí na nádraží Kovářská. Při pádu vrtulníku v Los Angeles v Kalifornii zemřeli 3 lidé, jeden člověk skončil v nemocnici. Ve vrtulníku byli novináři americké stanice NBC, kteří s ní informovali o srážce autobusu s osobním autem. Stroj se třítil mezi dvě komerční budovy, na místě začalo hořet. Podle policie zatím není jasné, kolik lidí bylo na palubě. Nehodu úřady vyšetřují. A restaurátoři vrací původní podobu vlakovému nádraží Ostrava Vítkovice. Obnovují zašlé a částečně zničené mozaiky, dlažby a sklo. Cestující se do budovy takzvaném bruselském stylu poprvé vrátí v listopadu.
0: Sport.
4: Čeští volejbalisté prohráli na evropském šampionátu s domácí Itálií 1-3 na sety. Poslední utkání ve skupině je čeká dnes večer. Budou hrát se Slovinskem. Radiožurnál Sport duel nabídne v přímém přenosu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ucpaná vídeňská u Brna, nehoda taky na D1 u Šmejkalky. Na dálnici D52 na příjezdu do Brna z Pohořelice připomínáme velmi dlouhé kolony. Za sjezdem na Modřice odklízejí následky hromadné nehody, hlásí náš zpravodaj.
6: Jsou tam tři auta v sobě asi nedobrežení. A šetří to tam policie, která to tam stahuje do toho pravého pruhu, tím pádem se tam tvoří kolono.
5: A do kolony se dojíždí u sjezdu na Hrušovany a je to asi na 50 minut. Ucpávají se i příjezdy k dálnici z Rajhradu a nebo Želešic. Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy dlouhá kolona. Na 10. kilometru sjezdu na Brandýs zabírá jeden pruh dvě auta po nehodě. Fronta od 17. kilometru od sjezdu na Hlavenec na 45 minut. No a pozor, doprava kolabuje i na možné objížďce přes Starou Boleslav. A nehoda teď je i na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy. Na kilometru 25 na začátku omezení u Šmejkalky dvě auta v levém pruhu. Do kolony se dojíždí za mostem přes Sázavu na 27. kilometru. A ještě jedna nehoda na příjezdu do Prahy z Karlových Varů, to je dálnice D6. Blokuje pravý pruh kousek před sjezdem na Pražský okruh a zdržíte se 15 minut od 5. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Oblast vyššího tlaku vzduchu, která včera způsobila slunečné a docela teplé počasí, se u nás zdrží ještě dnes. Odpoledne naměříme teploty mezi 22 a 27 stupni a nebe bude jasné nebo polojasné. K večeru ale přejde přes naše území od západu na východ studená fronta. Za ní nás čeká déšť a také mírné ochlazení. Ještě zítra bude hlavně ve východní polovině Čech a na Moravě a ve Slezsku doznívat déšť. Od severozápadu se ale bude oblačnost protrhávat místy až na jasno. Zítra pocítíme mírné ochlazení. Teploty se budou pohybovat mezi 16 a 20 stupni. Pátek už se pak obejde téměř bez deště a teploty už zase lehce povyrostou. No a víkend čekáme slunečný, beze srážek a s teplotami mezi 18 a 22 stupni. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, Marcela Hálová. S počasím poslouchat můžete nejen radiožurnál, ale také náš nový podcast s názvem Přes Atlantik. Uslyšíte ho i ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Ten se věnuje životu a politice ve Spojených státech i dopadům amerického dění tady na nás v Evropě a v Česku. A tak za okamžik přivítáme ve studiu jednoho z jeho spoluautorů, a sice Jana Kalibu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 837 přes Atlantik. Tak takhle se jmenuje náš nový podcast o životě a politice ve Spojených státech. V prvním díle uslyšíte o tom, že rekordně nízký počet Američanů se identifikuje jako demokrati nebo republikáni. Přesto se kvůli politice prohlubují rozdíly mezi životem v republikánských a demokratických státech. Nový pořad Českého rozhlasu tvoří zpravodajka Radiožurnálu ve Spojených státech Jana Ciglerová a Janka Libanáš, někdejší americký zpravodaj, toho času se mnou ve studiu. Vítej.
1: Dobré ráno, my jsme pro ten první díl podcastu Přes Atlantik využili toho, že se Jana teď přestěhovala z republikánské Floridy k Washingtonu do demokraty ovládané Virginie a rozdíly vnímá hned od začátku třeba ve škole svých dětí.
2: První překvapení, které by se mi na floridské škole nestalo, bylo, když proti mně šla učitelka, která byla transženou a byla otevřeně transženou. Když už byl někdo na Floridě trans, tak to spíš tajil, protože by z toho mohl mít nějaké oplétačky.
1: Je to dáno floridskými zákony, mluvili jsme i s řadou Američanů o tom, proč se stěhovali z republikánského státu do demokratického nebo naopak, blíží se taky důležité volby, i ty organizují jednotlivé státy a upravují jejich podobu, taky o tom mluvíme přes Atlantik.
0: No a kde můžeme podcast přes Atlantik poslouchat?
1: Jako podcast můžete první díl stahovat už teď ve své aplikaci, tam bude každou středu, ve vysílání Českého rozhlasu Plus bude každou druhou středu po 11. hodině, poprvé se pozdravíme dnes.
3: Ahoj Jano, zdravím tě přes Atlantik z Prahy.
2: Ahoj Honzo, zdravím tě přes Atlantik z Washingtonu.
0: Tolik tedy spojení přes Atlantik, takhle to bude fungovat. No a tou pražskou spojkou je tedy Janka Liba toho času se mnou tady ve studiu ranního radiožurnálu, aby nás pozval na poslech toho nového podcastu. Díky moc a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: 8.38.

0: Green Day v ranním radiožurnálu a ještě stihneme jednu aktuální informaci. Policie a Česká inspekce životního prostředí prověřuje okolnosti poškození 20 lodí při závodě kajaků na řece Jizeře v Benátkách nad Jizerou. Závodníci a trenéři tvrdí, že někdo z majitelů vodních elektráren na řece úmyslně manipuloval s výškou vodní hladiny. Ta při závodě ve slalomu v polovině srpna klesla o půl metru.
1: Koukáme na fotografie těch poškozených lodí, to jsou spotky.
2: Ano, jsou to dna lodí, ty lodě bouchaly zadkama o lomový kámen.
1: Organizátor závodu Libor Polák. To poškrábané poznám, to uprostřed je co?
2: To je díra skrz. 7 až 10 cm prasklina v kompozitním materiálu. No tak cena té lodě, když je nová, tak je kolem 60-70 tisíc.
1: Kolik těch lodí je poškozených?
2: Zhruba kolem 20 lodí.
1: Dá se nějak odhadnout škoda?
2: 50 až 75 tisíc.
1: Proč se ten závod nezastavil, když jste viděli, že lodě dřou?
2: Tak zaprvé je velmi obtížné zastavit rozjetý závod, protože musíte se snažit zachovat stejné podmínky. A za druhé, než ten závod zastavíte, tak při startovním intervalu kolem 40 vteřin vám tam určité penzum lodí projede.
1: Předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček popisuje, jak hladina vody kolísala.
3: Se zvedla najednou hladina na 14 kubíků, aby během hodiny to kleslo na jeden kubík, takže obrovský rozdíl 50 cm rozdílu hladiny.
1: Vodáci se obrátili kvůli incidentu na policii, potvrzuje Petr Ptáček.
3: Někdo musel manipulovat na jezu, které jsou výše proti proudu.
1: Nad Benátkami nad Jizerou je 8 malých vodních elektráren, podařilo se kontaktovat 3, všichni říkají, že s případem nemají nic společného. Středočeská policejní mluvčí Barbora Šnévajzová potvrzuje, že případ šetří.
4: Kolegové ve věci provádí potřebná šetření, aby zjistili, zda se nejedná o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku.
1: Česká inspekce životního prostředí zkoumá, jestli pokles hladiny nemohl ohrozit živočichy. Z Benátek nad Jizerou Radek Duchoň, Radiožurnál.
0: Radiožurnál ve 8:45. Právě dnes zahájí armáda průzkum lokality u Zhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava. Oznámil to ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Podle ministerstva životního prostředí tam je asi 1000 tun kontaminované půdy a zhruba 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. I to dnes budou sledovat také naši reportéři. Ukrajina při ruských leteckých úderech dočasně uzavře hraniční přechody. Oznámila to pohraniční služba. Reaguje tak na nedávný útok v blízkosti hraničního přechodu Jahodin mezi Ukrajinou a Polskem.
5: Nehoda na Vídeňské u Brna, taky na D1 u Šmejkalky. Na dálnici D52 stále popojíždí kolona na příjezdu do Brna z Pohořelic. Za sjezdem na Modřice už uklízejí po nehodě v levém pruhu.
6: Tam byla hromadná nehoda, auta už jsou úplně odklizené, teď už se tam jenom zametá sklo, takže počítám, že během 5 minut by to mělo být průjezdné.
5: Kolona teď 10 kilometrů, brzdí se za sjezdem na Hrušovany a je to na dlouho. Ucpané jsou i příjezdy k dálnici od Rajhradu a Želešic. Na D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony před Šmejkalkou. Na kilometru 25 na začátku omezení v levém pruhu 2 auta stojí po nehodě v levém pruhu. Na místě hasiči a kolona 20 minut od mostu přes Sázavu. A dobrá zpráva z dálnice D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy se rozjíždí kolona u Brandýsa nad Labem. Následky nehody na 10. kilometru odklizené. Brzdí se na 17. kilometru, tak vydržte. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
7: Při jasné obloze zažíváme docela chladná rána. V nížinách se často tvoří mlhy nebo i nízká inverzní oblačnost. Buďte proto stále ještě za volantem opatrní. Až se mlhy rozpustí, pak nás čeká dnes ještě slunečný den s teplotami, které místy vyšplhají až k 27 stupňům. Změnu v počasí přinese studená fronta, která nad naše území postoupí později odpoledne. Na většině území se zatáhne a přidá se občasný déšť, přehánky na některých místech i zabouří. V dalších dnech se opět vyčasí a víkend by měl nabídnout polojasnou oblohu s teplotami kolem 20. A to je ode mě pro dnešek všechno, přeji vám krásnou středu.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: S vámi ranní radiožurnál v 8 hodin a 50 minut dostáváme se takřka do finále, no a to finále touto dobou vždycky je ve znamení seriálu, nejinak to bude i dnes 9 minut před 9. Bude opět o hlubokých lidských příbězích. Můžeme k ním dodat nadpis přivezeny anebo dovezeny. Přivezeniny anebo dovezeniny, to je možná přesnější. Je to oslava dne, kdy se adoptivní syn nebo dcera dostane do nového domova. Lenka s Tomášem z našeho časosběrného seriálu Deník adopce mají s malým Tobiášem tenhle den vždycky v únoru. Od pěstounů si ho totiž přivezli v zimě roku 2023. Pak běžela takzvaná předadopční péče, která vede k finálnímu osvojení.
1: Dneska je přesně rok od té doby, kdy jsme si Tobíka poprvé přivezli od paní pěstounky. Strašně rychle to uteklo, takže dneska slavíme přivezeniny. Je únor roku 2024.
2: Tobíka jsme vzali do hráčkářství, kde si mohl vybrat hračky.
3: Vypráví Lenka a Tomáš. Sami rodiče dostali zásadní dárek o měsíc později. Soudní rozhodnutí o osvojení dítěte stali se tak právoplatnými rodiči Tobiáše. Mají nově stejné právní postavení jako rodiče s vlastními dětmi. A Tobiáš dostává nové příjmení a také rodné číslo.
4: Mama!
1: A chodíš na procházky s Britou?
4: Jo. Brita.
1: Brita, ano.
2: Ano, i procházky s Britou ho baví. I když někdy míň.
4: Míň.
3: Teď se posouváme o rok. Tobiášovi jsou v době natáčení 3 roky.
2: Jaký byl další rok s Tobíkem? Tak byl skvělý, Tobík nám roste jak z vody. Celý rok byl zdravý, klopu na dřevo. Máme pocit, že je s námi rád, že se s námi těší.
1: No já bych řekl, že to rodičovské pouto se ještě více prohloubilo. Že už je mu smutno, když maminka odejde, když je s tatínkem, když tatínek jde do práce. Tak ho nechce pustit, že? Tady směje. No.
3: Doma už má knížky, které dětským způsobem vysvětlují, co je to adopce. Jedna z nich je o papouškovi, který hledá mezi různými zvířátky maminku.
1: Ano, otevřeli jsme to, mluvili jsme s ním, ale on se na nás dívá. Asi ještě nechápe, o co jde, ale určitě než půjde do školky, tak mu to chceme říct,
5: aby se to nedovědělo od někoho cizího.
2: No, ale jako i registruje to, máme třeba jako pomocné pohádky, ty třeba si oblíbil Máma pro papíka, tak to si rádi čteme, jako někde mu takhle jako o tom říkáme, ale není to úplně na pořadu dne, že bychom to jako dělali nějak pravidelně. Samozřejmě před školkou to bude všechno vidět úplně.
1: Myslím, že ještě čas. Mm-hmm. Některé souvislosti on ještě fakt nechápe.
6: Jo. A počíme si knížku. Wow.
3: Tříletý Toby má rád společnost, baví ho návštěvy.
1: Pořád se nás ptá, když jsme pak doma, tak kdy zase pojedeme tou svojí řečí za dědou, za babí.
4: Babí, din, din.
1: Děda, nebo za tetou, za strejdou.
2: Nebo kdy k nám přijedou.
4: Tetita, mati, ani.
1: A kdo tam ještě byl?
2: Ještě tam byla.
4: Ami. Ejo.
1: Tak nám všechny vyjmenoval.
2: Všichni tam byli, že?
3: Lenka mluví také o pohybu.
7: Jo.
8: No jo.
2: Toby, co máš rád? Fotbal?
4: Da.
2: Ano, góly dávat. Takže chodí na trénink s taťkou. Teď jsme udělali přes zimu ještě takovou herničku, takže kope i doma dole, kde se může hrát, tančit. Se mnou samozřejmě rád dělá ty kreativní věci, takže maluje, má rád plastelínu, takže hodně tvoříme s plastelínou.
3: V dalším díle časosběrného seriálu Deníky adopce nastupuje Tobiáš do školky. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: Sedm zámků předevčírem cvaklo, byly vyjmuty korunovační klenoty a opět jsou k vidění, nebo zatím pro někoho. Ale daleko důležitější je to, co se děje kolem, a to dnes bude zkoumat Libor Bouček se svým hostem.
1: Přesně tak, je to vlastně už tradice, že každý rok mají možnost lidé vidět korunovační klenoty. Pro širokou veřejnost se to otevře vlastně 18. září, ale co je podstatné, k ním se váže ještě výstava Habsburkové 500. Také o tom se budeme povídat se Štěpánem Váchou.
0: Po 9. hodině.
2: Liga mistrů na Radiožurnálu.
3: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
2: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
3: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
2: Liga mistrů na Radiožurnálu.
3: Radiožurnál?
2: Fandíme s vámi.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
0: Radiožurnál je 9 hodin. Další zprávy, Jana Utendorská.
6: V nejbližších týdnech předloží ministerstvo zdravotnictví vládě návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera. V Ústecké Spolchemii začíná velké cvičení složek záchranného systému. Fotbalisty Sparty čeká úvodní duel v hlavní fázi Evropské ligy, nastoupí v Jerevanu. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy brzdí provoz nehoda u Šmejkalky. A zpočátku bude slunečno, během dne zataženo s deštěm. Teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Ministerstvo zdravotnictví odmítlo většinu připomínek k návrhu zákona, který má umožnit umělé oplodnění ženám bez partnera. Zákon předloží ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO v nejbližších týdnech na vládu. Vojtěch odmítá, že by změna pomohla v podnikání premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO, který spoluvlastní 5 firem poskytujících reprodukční medicínu. Babiš pro Radiožurnál popřel, že by měl schystané změny prospěch. K největším kritikům návrhu patří ministr pro sport a zdraví Boris Šťastný z motoristů. Radiožurnálu řekl, že se vládní koalice dohodla na takzvaném volném hlasování. Poslanci se budou rozhodovat podle sebe, nikoli podle stranické linie. Armáda dnes zahájí průzkum kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava. Včera to oznámil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Na základě podkladů pak navrhne další postup. Zuna taky počítá se zapojením specializované firmy.
7: Začne rekognoskace toho prostoru, který se následně oplotí, zajistí prostředky ochrany, kde bude odpovědnost policie České republiky.
6: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů už dřív oznámil, že na místě je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Soudní tribunál v Hágu vynese rozsudek nad ex-prezidentem Hašimem Tačim. Někdejší politik a voják podle prokuratury letech 1998 až 99 během války za nezávislost na Srbsku a krátce po ní páchal válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Hrozí mu 45 let vězení.
8: Na verdikt čekají taky další tři bývalí velitelé kosovské osvobozenecké armády. Obžaloba čtveřici viní z odpovědnosti za vraždy asi stovky civilistů z řad údajných srbských spolupracovníků, politických oponentů nebo Romů. Tačiho právníci tvrdí, že o konkrétních činech nevěděl a neměl na ně vliv. Válku v Kosovu nepřežilo na 13 000 lidí. Země vyhlásila nezávislost v roce 2008 a Tači se stal prvním prezidentem. Na post rezignoval v listopadu 2020. V reakci na obvinění z válečných zločinů. Krátce potom byl převezený do vazby v nizozemském Hágu. Matěj Kolář, Radiožurnál.
6: Hasiči a záchranáři cvičí ve Spolchemii v Ústí nad Labem. Námětem je únik chloru ze železniční cisterny. Cvičný zásah složek integrovaného záchranného systému bude mít dopad i na dopravu v okolí. Na místě máme reportérku Janu Vitáskovou.
9: Scénář vychází ze situace, kdy v chemičce poblíž centra krajského města vykolejí cisterna a uniknou z ní nebezpečné látky. Dopravu v okolí Spolchemie budou podle aktuální situace řídit policisti. Řidiči mají raději zvolit jinou trasu. Omezení se během dopoledne dotkne i MHD. Je to taktické cvičení. Záchranáři se na něj tedy mohli připravit. Budou to 200 příslušníků integrovaného záchranného systému, 8 sanitek nebo 20 vozidel a další techniky hasičů. Už jsou připraveni i figuranti a právě zaznívá siréna. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Radiožurnál.
0: Sport. Fotbalisté Sparty vstoupí na hřišti Araratu Arménia do hlavní fáze Evropské ligy. V Jerevanu se Pražané pokusí zopakovat loňské vítězství 2-1 z kvalifikace konferenční ligy a zároveň se budou snažit zlomit prokletí venkovních duelů. V této sezóně totiž Sparta prohrála 4 z 6 soutěžních zápasů na hřištích soupeřů. Důvody vysvětluje trenér Sparty Brian Priske.
10: Vidím jasné příčiny. Dostáváme góly z protiútoků a standardních situací, a to i přes velkou převahu v držení míče. Také si vytváříme málo šancí a dáváme málo branek. To jsou pro fotbal klíčové oblasti. Ve venkovních zápasech jsme zkrátka nebyli dost silní a efektivní. To rozhodně musíme zlepšit a opravdu rychle.
0: Úvodní zápas Evropské ligy mezi Araratem Arménia a Spartou začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 18 hodin a 45 minut.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Ucpaná vídeňská před Brnem a nehoda na D1 už mejkalky. Na dálnici D52 na příjezdu do Brna z Pohořelic stále čekejte kolony před Modřicemi. Kousek za sjezdem na Modřice zametají vozovku po hromadné nehodě v levém pruhu. Ještě chvíli se pojede pouze pravým. Kolona má směrem do Brna asi 10 km od sjezdu na Hrušovany a je to nadlouho. A pozor na objížďce přes Židlochovice je před Blučinou kolona. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy silný provoz. Od 180. kilometru se táhne nesouvislá kolona až k omezení v Brně. Na D1 se zdržíte i ve směru z Brna do Prahy. Na 25. kilometru v omezení před Šmejkalkou vyšetřují v levém pruhu nehodu dvou aut. Fronta od 30. kilometru zabere asi 45 minut. Hodně řidičů tak sjíždí na 29. kilometru, jedou přes chodce Radia nebo Čerčany. Na Pražském okruhu silný provoz kolony hlásíte mezi brněnskou a plzeňskou dálnicí, a to v obou směrech. Ve směru z D1 musí i regulovat vjezdy do tunelu. A ještě do Liberce na silnici 35 čekejte kolony na příjezdu z Chrastavy. Projíždí se omezením a zdržíte se asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Počátku bude jasno až polojasno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne se postupně přidají přehánky nebo déšť, místy i bouřky. Teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy. Teď už je s vámi Libor Bouček a host Radiožurnálu.
1: Za rok to bude 20 let, co svoji profesní dráhu spojil s Ústavem dějin Akademie věd České republiky. Jeho odborným zájmem je barokní umění, zejména malířství a také reprezentace Habsburků ve výtvarném umění. Je tedy logické, že právě on je kurátorem výstavy Habsburgové 500, která odkazuje zejména na vztah tohoto šlechtického rodu ke korunovačním klenotům od roku 1526, kdy usedli na trůn, de facto až do roku 1791, kdy se insignie vrátily do Prahy. Štěpán Vácha je hostem Radiožurnálu, přeji vám dobré ráno.
12: Dobré ráno.
1: Včera se ta výstava otevřela pro logicky privilegovanou skupinu obyvatel Česka a to jsou školáci, děti a studenti. Byl jste u toho, když se otevřeli
12: brány? Ano, byl jsem u toho hned při spuštění výstavy, takže jsem měl možnost vidět první návštěvník.
1: Tak jaké byly reakce těch, kteří přichází poprvé? Umíme si asi oba dva představit, že mnozí jdou na povinný výlet, že to pro ně není až úplně to nejatraktivnější, co by si mohli představit. Teď vstoupí do toho největšího světového hradního komplexu a tam na ně čeká to, co je prostě symbolem naší historie.
12: Je to vlastně takový krásný poznášející pocit, protože vidíte ty jako čisté duše, ty malé děti, které samozřejmě tu samotnou výstavu, kterou doprovází výstavení korunovačních klenotů, té si moc jako nevšímají. Často jsou to i mateřské školky, ale to jako pak, jak se srocují kolem vitríny s korunovačními klenoty, dělají si tam třeba třídní fotografie, tak to je úplně dojemné.
1: Jak dlouho tam vydrží? Třeba jsou to minuty, že fakt...
12: Jo, já myslím, že oni mají docela, ty děti mají docela časovou dotaci dobrou, že to není takový ten musí pochod, jako průchod, jo, kolem klenotů, ale že se tam mají možnosti trošku jako zdržet a opravdu si to i nafotit a prostě si to obejít, tu vitrínu a vidět klenoty.
1: No, já si myslím, že tenhle pohled musí být možná tou jednou z největších odměn pro vás. Čím si vysvětlit ten zájem, ten úplně nejmladší generace, že i přesto, že vlastně nevidí, do čeho jdou, tak se zastaví a jsou fascinovány tím, co vidí. A jasné, že pak po tom, co vidí to, co hledali ty klenoty, tak se vydají na tu výstavu, která se týká Habsburků. Vždyť v roce 2026 by se mohli zajímat úplně o něco jiného.
12: No, tak já si myslím, jako má to jednu rovinu a to je přirozeně ta krása těch klenotů, která je prostě jako fascinující. Jsou to prostě předměty z ryzího zlata, jsou zdobeny jako velkými, opravdu ta koruna, svatováclavská koruna má obrovské, jako relativně prostě monumentální velké drahokamy. A když jsem to i viděl na vlastní oči zblízka, teď tu korunu, tak si to člověk uvědomí, jak je to opravdu něco mimořádného, neobvyklého. A pak si myslím, jako ten určitý ten respekt k těm klenotům, nebo ten vztah, který my máme jako naše společnost, k ním, to je věc, který bychom taky měli jako učit ty, a nějakým způsobem zprostředkovávat vlastně i těm novým generacem. To je náš úkol. Jo, myslím si, že samo o sobě taková ta aura, která kolem nich je, tak ta se nevytvoří. To je opravdu něco, co si musíme předávat.
1: Ale myslím si, že ta aura právě po tom, co je člověk shledne, tak ta aura je téměř automatická, protože kdokoliv, kdo vidí korunovační klenoty, tak se následně chce dozvědět víc. A já jsem na tom úplně stejně a předpokládám, že i posluchačky a posluchači Radiožurnálu a tak se těším na tu následující hodinu se Štěpánem Váchou.
3: Host Radiožurnálu.

0: Štěpán Vácha je hostem Radiožurnálu. Bavili jsme se o tom, že výstava korunovačních klenotů byla včera otevřená školám. Od 19. září, tedy od soboty, bude k dispozici veřejnosti, jakým způsobem k tomu se dostaneme. Ale mě ještě zajímá ten osobní rozměr. Vy jako historik umění, kurátor výstavy, která doprovází tu expozici korunovačních klenotů. Když se ta korunní komora otevře a vy spatříte tu svatováclavskou korunu, funguje to na vás ještě? A nebo už vidíte odborný předmět, který byste měl zkoumat a přistupit k tomu už skutečně vědecky čistě?
1: Tak já jsem teda přímo ve korunní komoře nebyl ani ve svatováclavské kapli, když probíhal vlastně ten protokol za účasti nejvyšších představitelů státu, ale pak jsem měl možnost být při instalování korunovačních klenotů ve Vladislavském sálu a tam byly rozloženy na stole a byly potrobeny, tak se to dělá po každé, jako prohlídce ze strany restaurátorů, památkářů, gemologů také, kteří zkoumají drahé kameny. A to je zážitek naprosto opravdu jako mimořádný. Ta aura z té koruny na vás opravdu jako září. Velký respekt, všichni jsme prostě kolem toho stáli tu první hodinu s takovým jako povzdálí, kromě těch osob, které jsou pověřeny jimi manipulovat. A pak postupně jsme se k ním i dokázali, jako přiblížili, blíže odvážili. Samozřejmě tam všude kolem vás jako stráž, jo, samopalníci a prostě cítíte ten respekt taky, takhle vlastně to, ta opatření. A pak jako čím blíž, tak prostě jste s tím fascinován, jo. Já bych řekl vlastně jednu věc taková, která je mě vlastně osobně třeba i překvapila, to jsem si nikdy neuvědomil z těch fotografií, ale když to pak vidíte zblízka, že on je to vlastně, ta koruna má takové jako dvě, to jsou takové dva obvody, jo. Jeden je ten zlatý plech, jo, na kterém jsou připevněny ty kameny drahé. A ty drahé kameny jsou v takových jako vysokých stopkách, jo, v takových lůžkách uloženy. A ty tu korunu ještě zvětšují, jo, že ona jako by měla ještě větší objem o ty velké drahé kameny, které jsou takhle předsazeny před tím zlatým plechem. Takže ona působí prostě jako monumentálně.
0: Je ta koruna logicky absolutně dominant, jak najde člověk v té pozornosti i čas na ty další elementy, na ty další části těch korunovačních
1: klenotů. Ano, určitě.
0: Protože ta majestátnost té svatováclavské koruny, tak člověka vybízí k tomu, že se nemůže dívat na nic jiného.
1: Máte tam toho času víc, jako bylo to, trvalo to asi 3-4 hodiny, takže ty přípravy a ten průzkum, takže samozřejmě došlo i ze strany odborníků, restaurátorů, gemologů, tak byly i zkoumány i královské žezlo a jablko, takže i na ty došlo pozornost.
0: Mě zajímá, tím, jak je dominantní ta koruna a k tomu je tam žezlo a jablko, pochopitelně ten vznik a k tomu se taky dostaneme je o staletí jinak. Jestli i tohle je signifikantní pro tu českou historii, že se zaměříme na tu svatováclavskou korunu, respektive taky už ne na ten originál, a k tomu až potom je to starší. Jestli i tohle je vlastně signifikantní pro tu historii, že pak až přijde to další, což jsou Habsburkové.
1: Teď jsem to úplně nechytl. Myslíte, že pozornost je přesně jenom primárně
0: že ta koruna. Že ta koruna, jako no. to, co je ten odkaz přímý ano. Karla IV., no. i když ano. víme, a až teprve potom přichází to, co přesně
1: Habsburků. Tak to je, myslím, že úplně jako samo
0: že takhle vnímáme ty dějiny. Že Karel IV. Ano. je pro nás na tom prvním místě, samozřejmě. Domněle, čistě laicky, až potom si říkáme, no a pak tady byly ty Habsburkové, a tě možná i částečně křivdíme.
1: Určitě. Ta koruna má opravdu jako mimořádný význam, symbolický význam jako pro český stát. Už dáno tím prostě, jak Karel IV. Zamýšlel vlastně tu korunu, on ji nechal vytvořit nikoliv jako nějakou svoji osobní privátní insignii, nebo která by přecházela jako z krále na krále, ale to byl nezcizitelný klenot českého království. Takže on i prostě vlastně vytvořil určitý typ nějakého způsobu jako záruk zacházení s těmi korunovačími, s tou korunou královskou, že ona se směla půjčovat pouze na korunovace, nebo při výjimečných příležitostech a okamžitě zase král musel vrátit k hrobu svatého Václava. Takže tady už vlastně jako ten způsob toho zacházení s tou korunou, ten jí byl dán do vínku, jo, už v tom středověku. A to je pro nás strašně zajímavé v rámci té výstavy, to sledujeme, že tady vlastně tato funkce, dokonce taková ta kolektivní péče, tak jak to známe i dneska s těmi sedmi klíčníky, jo, ta kolektivní péče o ty korunovační klenoty, ta vlastně ta péče ji provází vlastně po celá staletí. Tak to bylo i prostě před bitvou na Bílé hoře, kdy byly přechovávány na Karlštejně. Pak teda byla určitá fáze

0: to mi přijde nesmírně progresivní na tu dobu a zajímá mě, jestli to bylo běžné v tom evropském kontextu.
1: Já si myslím, že tam byl jako určitě taková pragmatická úvaha Karla IV., že tam ta koruna prostě byla mimořádná tím množstvím těch drahých kamenů a byly zkušenosti, že ty koruny často prostě zanikaly právě kvůli své materiální ceně, takže on si byl vědom té drahocenosti toho klenotu a proto vlastně vytvořil tady vlastně tady tuhle tu ochranu. A na tu vaši otázku, jestli byly nějaké podobné paralely, myslím, že nevím to teď úplně přesně, tak samozřejmě máme svatoštěpánskou korunu v Uhrách, která má jako taky jako pro Maďary, pro maďarský jako národ prostě naprosto jako určující význam, jo, to je ještě starší klenot, jo, než svatováclavská koruna. Existovala ve Francii také koruna svatého Ludvíka, koruna svatého Edwarda v Anglii, takže jako takové ty národní jako nebo ty koruny těch jednotlivých monarchií ve středověku už existovaly také, jo. Ale abych řekl jako úplně přesně, zda i u nich byl jako tímto způsobem jako v Čechách nastaven ten zvláštní režim zacházení, to bych teď jako si, to bych teď přesně
0: já
1: byl schopen říct.
0: Já v té chabé rešerši jsem se s podobným zacházením nesetkal, ale mohl jsem se mýlit. Každopádně jsem rád, že se dnes o korunovačních klenotech můžeme povídat. Štěpán Vácha je hostem Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

Dá se předpokládat, že poslední letní sobotu, tedy tuto 19. září, se opět nádvoří Pražského hradu zaplní zájemci o shlédnutí korunovačních klenotů. Ty jsou vystaveny od včerejška ve Vladislavském sále Pražského hradu, tedy koruna, žezlo, jablko a plášť, který možná, když se řekne plášť, tak asi bychom těžko použili označení klenot, ale i ten jeho osud ho řadí

0: minimálně mezi ty pomyslné klenoty. Obvyklé kliše, a to se ptám našeho hosta, tedy Štěpána Váchy, tak obvyklé kliše je odpovědět na otázku, kdo nechal zhotovit korunovační klenoty, tak odpověď Karel IV. Ta bývá často ve vědomostních soutěžích uznána, ale je opravdu správná.
1: No, tady začal bych tím, že vlastně ten soubor korunovačních klenotů v průběhu století nebyl neměný. Jo? On měl taky nějaký svůj prostě historický vývoj. My máme kromě té Karlovy svatováclavské koruny, tak máme dochovány také původní středověké jablko a žezlo, jo, které jsou zhotoveny ze stříbra, pozlaceno, stříbra nejsou zdobeny drahými kameny a ty jsou dneska ve Vídni, v klenotnici ve Vídni a tam se dostali někdy v průběhu 17. století a přijali vlastně na sebe funkci takových jako zemských insigní rakouských zemí. V Rakousku nebyly, se nekonaly korunovace, ale pořádali se tam s nástupem nového panovníka holdování, přísaha věrnosti zemských stavů a při nich se vystavovala jednak arcivévodská koruna a právě tady tohleto jednodušší středověké jablko a žezlo. A místo nich Habsburkové pak někdy v průběhu 17. století začali při korunovacích, českých korunovacích, používat takové no ty dnešní nádherné klenoty jablko a žezlo, které jsou z ryzího zlata, jsou zdobené množstvím safírů, spinelů a ty vlastně od průběhu vlastně toho 17. století se staly součástí korunovačních klenotů.
0: No a tady nacházíme právě ten význam Habsburků pro český národ, ale pochopitelně i pro české korunovační klenoty, protože Ferdinand I. si je objednal, ano, to jestli se nemýlím.
1: Osobní insignie.
0: Jak se on rozhodoval a podle čeho a proč se rozhodl nahradit právě ty, které jsou teď uloženy ve Vídni?
1: Jo, takhle, já bych tam řekl jednu věc, že svatováclavská koruna a ty původní gotické jablko a žezlo, tyhle ty klenoty, ty se v podstatě, ty ten panovník mohl vidět jednou v životě a mohl je použít, nasadit během té korunovace samotné, pak už se v podstatě, jinak se přechovávali na Karlštejně a vlastně už je tam panovník nikdy nepoužíval, třeba při nějakých jiných významných státních ceremoniálech, když třeba zasedal říšský sněm v Německu nebo český zemský sněm v Praze, tak k těmto příležitostem...
0: Tak si insignie nevytahovala.
1: No, tak už se nevytahovali, ale on si tehdy, Ferdinand I. si nechal zhotovit své osobní královské insignie, s kterými on se pak ukazoval jako v plném majestátu při těchto významných příležitostech. To byl ten důvod, jo, že existovaly takové ty zemské insignie korunovační a pak samozřejmě každý panovník potřeboval, tak to máte dneska s anglickou královnou, která má králem dnešním, jo, že je korunovační insignie a pak jsou, řekněme, takové ty osobní insignie, které používá, když jsou nějaké významné příležitosti, třeba v anglickém parlamentu, tak prostě nosí, používá jinou korunu. Jo.
0: Bylo to tak, že, nechci říct na první dobrou, ale že tak, jak on to objednal, tak to bylo? A nebo se vyvíjeli ještě? Mám na mysli pochopitelně to jablko a žezlo.
1: No právě oni, protože to byly vlastně to jablko a žezlo, tyhle ty renesanční klenoty, protože byly vlastně jeho osobním majetkem, tak oni pak přecházeli dědictvím na jednotlivé další členy té rodiny, panovníky.
0: No.
1: A pak vlastně... víme, že byli v majetku Rudolfa II. Po jeho smrti, pak se vlastně to jeho velké dědictví rozdělilo mezi jeho bratry. Na výstavě máme také vystaven portrét arcivévody Maximiliana III., což je bratr Rudolfa II. A tam je zajímavý na tom portrétu, že on tam má vyobrazené to dnešní naše české královské jablko. To je důkaz toho, že to jablko opravdu v této době, ještě na začátku 17. století, bylo osobní rodovou insignií.
0: A bylo vlastně funkční, to znamená, nechci říct na to běžné nošení, ale do jisté míry de facto to tak je. Jo.
1: Byla to taková vlastně jako ceremoniální insignie, reprezentační, kterou prostě ti Habsburkové jako používali opravdu při těch významných událostech nebo se s nima portrétovali.
0: Jak moc ty klenoty cestovaly a proč byla ta cesta tak bohatá? Protože oni cestovali skutečně, nechci říct po celé Evropě, ale minimálně po celé střední Evropě.
1: No, ty korunovační klenoty, máte pravdu, že oni takhle vlastně až do té 30-leté války se přechovávali na Karlštejně, vydávali se pouze k těm korunovacím, k tomu musel dát souhlas zemský sněm, o klenoty na Karlštejně pečovali dva purkraví, kteří byli voleni z panského rytířského stavu, takže relativně do té 30-leté války to uložení bylo stabilní.
0: A pak
1: během 30-leté války z důvodu právě vlastně těch vojenských přesunů, které nepřátelských vojsk ve střední Evropě, tak ty klenoty klenoty byly převáženy z Prahy, třeba do Českých Budějovic, máme o tom zprávu v průběhu 30leté války, a pak stále častěji do Vídni, kde nakonec vlastně už zůstali až vlastně do toho roku 1791 a vozili se do Prahy pouze ke korunovacím.
0: Ten rok 1791 z hlediska korunovačních klenotů, ale možná bez jakékoliv nadsázky i z hlediska těch českých dějin, je možná lehce nedoceněn, protože ten návrat korunovačních klenotů byla skutečně asi možná tou dnešní retorikou 21. století, tak to byla událost století. Proč a jaké to byly okolnosti, tak to pochopitelně se Štěpánem Váchou probereme po 9:30. Teď nás čekají čerstvé zprávy, dozvíte se pochopitelně i to, kde jsou největší komplikace na českých silnicích a dálnicích, ale jestli vás lákají korunovační klenoty, tak jednoznačně i dál poslouchejte Radiožurnál, protože se jim až do 10. budeme věnovat.
2: Jak vypadá doprava budoucnosti? Den chytré mobility představí moderní dopravu a chytrá řešení všem generacím. Přijďte si vyzkoušet dálkově ovládané vozy, doručovací roboty, autonomní formuly nebo robopsa. 19. září na Holešovickém výstavišti v Praze. Více informací a registrace zdarma na denchytremobility.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Je 9:30. Jsou tu další zprávy a s nimi Jana Utendorovská.
3: Policie po včerejším zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu v Nymburce a na dalších místech zadržela 5 lidí. Všechny propustila, nikoho neobvinila. Zásah se týkal veřejných zakázek. Další podrobnosti zjišťujeme. 5 lidí zabila, 7 zranil ruský dronový útok na autobus v Nikopolském okrese. Oznámil to ráno na platformě Telegram šéf zprávy ukrajinské Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Moskva se k této informaci zatím nevyjádřila. Nejvyšší soud zamítl stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. A to v neprospěch mužů odsouzených za drastické týrání psa na Sokolovsku. Tejc nesouhlasil s tím, že dostali jen podmínky. Podle nejvyššího soudu ale trest odpovídá zákonné sazbě. A začíná Evropský týden mobility, podpoří udržitelnou dopravu ve městech. Těch českých se letos podle organizátorů projektu zapojí více než 20. Ke každodenní chůzi má motivovat třeba výzva 10 000 kroků. Sport. Sára Bejlek vstoupila do tenisového turnaje v mexické Guadalajáře výhrou nad Američankou Parksovou, zvítězila po sadách 6-4 a 6-3. Ve čtvrtfinále se Bejlek utká se Španělkou Buxaovou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na Vídeňské u Brna, taky na Pražském okruhu. Na dálnici D52 z Pohořelic do Brna se začíná rozjíždět kolona před Modřicemi. Na 9. kilometru už následky nehody odklizené průjezdné 2 pruhy. Chvíli potrvá, než se ta kolona od 15. kilometru rozjede a přesune do Brna, tak vydržte. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy je silný provoz. Od Kývalky 182. kilometru nesouvislá kolona, místy i v levém pruhu, až do omezení v Brně. Na D1 ve směru z Brna do Prahy se rozjíždějí kolony před Šmejkalkou. Nehoda na 25. kilometru je pryč, fronta od 33. kilometru se dává do pohybu. Na Pražském okruhu čekejte kolony mezi brněnskou a plzeňskou dálnicí, je silný provoz. Ve směru z D1 regulují vjezdy do tunelu. No a ve směru od letiště na D1 je tam i nehoda, překáží u nájezdu od Plzně, hlásí naše motohlídka.
6: Na konci připojení od Zličína se srazil kamion s osobním autem a blokují pravý pruh.
5: Ještě do Liberce 35 směrem z Chrastavy je ucpaná, projíždí se omezením a zdržíte se 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zpočátku bude jasno až polojasno, postupně až oblačno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne se v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku postupně přidají přehánky nebo déšť, místy i bouřky. Teploty dnes vystoupí na 22 až 27 stupňů, na horách bude kolem 18. Tolik zprávy. Dál posloucháte Libora Boučka a hosta Radiožurnálu. Rozhovor o výstavě korunovačních klenotů pokračuje už za chvíli.
4: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Štěpán Vácha je dnes hostem Radiožurnálu, poněvadž výstava Habsburkové 500 doprovází, tedy výstava již je kurátorem, tak doprovází vystavení korunovačních klenotů Česka na Pražském hradě ve Vladislavském sále. My jsme probírali to, jak korunovační klenoty cestovaly a blížíme se do cíle té cesty, tedy do roku 1791, kdy se podařilo vyjednat ten návrat do českých zemí a v září se vlastně objevili v naší metropoli. Jak se podařilo ten návrat vyjednat, jak složité to bylo a jak důležitou roli možná v tom hrál Leopold II. Mm-hmm.
1: Tak já bych začal trošku o něco dřív, jo, že v roce 1743 se konala předtím jako poslední korunovace česká, to byla korunovace Marie Terezie a to byla poměrně taková dramatická situace, doba, protože ona musela si jako velice těžce vybojovat vlastně svoji pozici, to své dědictví po svém otci a od té doby zase korunovační klenoty byly přechovávány ve Vídni. Jo. A dokonce císař Josef II, to je možná zajímavý taky pro takhle posluchače, tak Josef II nařídil, to bylo myslím v roce 1782, aby byly klenoty vystaveny trvale v císařské klenotnici veřejnosti, což je jako zajímavý, že vlastně taková ta aura, kterou my si s ním spojujeme, že jsou výjimečně vystavovány a jinak jsou pořád uloženy, ta jako by se porušila v té době. Jo? Prostě byly vystaveny jak historické exponáty vedle dalších.
0: Prostě vlastně vitríně, ať se kdokoliv přijde podívat.
1: Tak, tak. A tohleto byla tam dokonce i vystavena, dokonce přivezena i uherská koruna, takže tam takhle byly všechny tyhle ty
0: centralizace klenotů, říkejme
1: tomu tak. Protože Josef II. To byl taky ten opravdu panovník, který centralizoval vládu a neměl moc respekt k těm zemským tradicím. Jo. On se nikdy nekorunoval na českého krále. Jo. A tohle, co samozřejmě se té české společnosti také jako dotýkalo toho jejich jako sentimentu. A když se teď vracíme k Leopoldu II., Josef II. Zemřel v roce 1790, jeho mladší bratr Leopold se stal teda podle nástupnického práva panovníkem, on předtím vládl v Toskánsku, jako velkovévoda toskánský, a vrátil se teda do Vídně a zemští stavové, to zná ta politická reprezentace Českého království, se obrátila na panovníka, aby se také nechal korunovat na toho českého krále. A mimo jiné teda, nebo plus, aby se vrátili české korunovační klenoty do Prahy natrvalo. To bylo určitě nějakou dobu to trvalo to projednávání, protože to samozřejmě to byla jako velice taky politická záležitost, ale nakonec Leopold II. Opravdu souhlasil s korunovací i s převezením klenotů.
0: Ten Leopold II. Má, byť ta jeho vláda byla nesmírně krátká, obrovský význam pro Česko. Co je moc pravdy na tom, že rozuměl česky?
1: Je, tak to vidíte, to jste mě zaskočil, ale já si myslím, že opravdu teď trošku jako vařím z vody, jo, ale fakt je, že Marie Terezie velice dbala na výchovu svých dětí, jo, protože on byl syn Marie Terezie, podobně jako Josef II. A že ta výchova k těm národním jazykům, jo, ta tam na tom Habsburském dvoře v tom době osvícení jako byla, jo.
0: No.
1: Takže to bych nevylučoval.
0: Jsou teď, to z těch historických, tak to tak bylo, že pár týdnů tady pobýval, že skutečně rozuměl česky, ten vztah byl nebývalý. Jak vypadal ten návrat? Co to znamenalo pro tu zemi? A namyslím vám nikoli ten filozofický rozměr, ale co se skutečně na té cestě z Vídně do Prahy dělo?
1: To bylo tak, že pak byla vyslána vlastně z Prahy do Vídně deputace těch zemských stavů. Je to docela o tom dochován podrobný protokol, že prostě v Hofburku, v císařské rezidenci ve Vídni, prostě došlo nejvyšší komorník, jako císařského dvora, tak předal té zemské deputaci klenoty. Byla pro ten účel vyrobena taková dubová skřínka, kterou máme mimo jiné i vystavenou na výstavě. Byla uložena do kočáru, kočár pak opustil Vídeň s nějakým doprovedem nějaké císařské gardy a poté už pokračovali ta deputace dál po zemské silnici přes jednotlivá česká města. A tam opravdu máme doloženo z dobových zpráv, že to vítání bylo velice spontánní a opravdu takové jako jásavé, že i městské rady vítali prostě ten průvod, když dorazil do města na náměstí, jako kdyby to byl samotný panovník, jo, tak prostě vítali vlastně tu deputaci, promlouvali vlastně jakoby k té koruně, samozřejmě vzdávali i dík panovníkovi Leopoldovi II., že umožnil návrat těch klenotů. A úplný vrchol vlastně tady té performance, jo, se konal v Praze, kde u Horské brány, což je dneska té kolejiště Masarykova nádraží, tak tam byla Horská brána, tam vlastně ta deputace přesedla do jako luxusních kočů. kočáru. Samotné korunovační klenoty v té skřínce byly uloženy do ceremoniálního kočáru pražského arcibiskupa, ten se dochoval dodnes v Kladrubech, národním hřebčíně. A poté následovala opravdu taková ta jízda, jako pro panovníka, kdyby jel královská jízda, tak následovala prostě jízda přes město za dobový správ, za prostě vystřelování ran z hmoždířů, za zvonu jásotu lidí až ke katedrále svatého Víta.
0: Jak tomu rozumět v tom historickém kontextu? Takhle, jak to popisujete, tak mně to přijde jako oslava té středoevropské entity. A záměrně tam nepoužívám ani označení České země nebo Rakousko-Uhersko, ale oslava té středoevropské entity. Když si vzpomenu na dějepis, nechci se dotknout mých učitelů a učitelek, tak člověk získal ten narrativ, že jsme byli v permanentním odporu vůči monarchii, ale tady mi to přijde, že to tak není, že na konci toho 18. století, minimálně tenhle rok, 1791, to byla oslava středoevropanství.
1: Ano, ta lojalita českého obyvatelstva k Habsburkům, jo, byla jako velice silná, myslím si, až opravdu jako ještě i po celé 19. století. Jako ten důležitý zlom bylo pak rakousko-uherské vyrovnání, tam jako byl takový první šrám, kdy vlastně na Čechy se jakoby nedostalo, a pak první světová válka, jo, ale jako jinak prostě vlastně ta identifikace, stotožnění českého národa s panovníkem z habsburského rodu, o tom nebyla diskuze, jako žádné zpochybnění. To byly naprosto legitimní panovníci, kteří prostě tady vládli na základě dědičného práva. Ostatně i Ferdinand I., ten, který byl zvolen v roce 1526, sem nepřišel násilím, ale sami čeští stavové si jej zvolili za českého krále. Jo, takže opravdu tohle, o čem tady říkáte, to je věc určitého výkladu, moderního výkladu ve 20. století, který se zrodil někdy se vznikem Československa po roce 1918, kdy ta československá republikánské zřízení se potřebovalo nějakým způsobem jako odrazit, jo, od té předešlé bezprostřední minulosti. Jo, takže, a pak samozřejmě k tomu ještě přišel komunismus. Takže takový ten negativní narrativ o Habsburcích, to je něco, co jsme si prostě v podstatě vytvořili až v tom průběhu 20. století.
0: Ale je asi také možná tou zkratkou částečnou, že přesně ten konec 18. století, ten rok 1791, první velká výstava, která pak se konala vždycky v tom 91. roce, k tomu premiéra Mozartovy korunovační opery, to všechno je jakoby start něčeho. Dá se říct, že to je ten moment, kam můžeme datovat minimálně ty první pokusy o to národní obrození, a že ten návrat i těch korunovačních klenotů symbolicky vnímáme nikoliv jako, že jsme si vybojovali tu národní identitu, ale že nastává ten okamžik, kdy je víc vidět.
1: Já si opravdu myslím, a to i prezentujeme na té výstavě, že opravdu ten rok 1791 byl opravdu nějaký historický zlom. Jestli můžeme říkat v dějinách, že jsou nějaké jako zlomové okamžiky, jo, tak tohle to byl opravdu určitý okamžik zlomový, kdy se ta česká společnost, která se nějak už probouzela, jo, začíná se zajímat jako více o historii, o jazyk, a najednou teď do této takové rozjitřené situace se přiveze tady ten vzácný předmětem, který má nesmírnou symbolickou hodnotu historickou pro český stát. To je něco, co prostě opravdu odstartuje. My to víme prostě z těch dobových zpráv, z dobových oslavných básní, jo, které určitým způsobem prostě promlouvají k té koruně, oslavují jako krajanku českou, která se opět vrátila jako do té země, když byla 50 let prostě jako přechovávána od té poslední korunovace jako v té Vídni. Jo, to jsou takové zvláštní.
0: Permanentně vystavená ve Vídni.
1: A dokonce pak ještě za Josefa II. Tam byla permanentně, možná bychom mohli říct, že to bylo až něco takové ponižujícího pro ten klenot, tak jak vlastně s ním bylo předtím zacházeno. Jo, tak protože když se vrátí do té Prahy, tak co se pak stalo? Byla zase, samozřejmě byla použita ke korunaci Leopolda II., ale pak byla opět uložena. A ne do té dnešní korunní komory, tak jak to bývá dnes, ale byla uložena do jako korunního archivu, což byl takový přístavek u svatovásavské kaple, který dneska neexistuje. My máme na výstavě vystaveno i 6 historických klíčů, které se z těch 7 dochovaly. Už v té době vlastně bylo ustaveno 7 klíčníků, kteří jako spravovali ty korunovační klenoty. Takže ta společná péče o ty klenoty se tady vlastně už takhle zrodila, jo, s tím, tady s tím jejich návratem. Jo. A to je něco, co nás taky propojuje s tou dnešní dobou. Jo.
0: Kde je ten 7? Klíč.
1: To nevíme. O tom žádné zprávy nejsou, prostě.
0: Takže ten fakt zmizel, jo?
1: Ten fakt zmizel, nebo si ho ten jeden z klíčníků ponechal jako suvenýr, protože oni už v té době, když se vraceli, oni se vraceli zemskému výboru, tak to bylo někdy ve 40. letech 19. století, tak už prostě jako pozbyli svou funkci, jo? Takže
0: no, ale dá se asi, dalo by se dohledat, kdo to byl?
1: No, možná. Byl by to úkol.
0: Je to výzva pro badatele, ano, my to nevyřešíme. Jsem moc rád, že si povídáme o korunovačních klenotech. Štěpán Vácha je dnes hostem Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Od této soboty 19. září až do 30. září, pochopitelně v období kolem svátku svatého Václava, který je 28. září, tak je otevřená výstava korunovačních klenotů, doprovázena výstavu Habsburkové 500, jímž kurátorem je Štěpán Vácha, který je dnes hostem Radiožurnálu. No, my se blížíme do finále, tak jak se na výstavu dostat? Opět je to ten volný vstup, to znamená, ta součást je to hodinové čekání, které se vyplatí, pochopitelně, ale je to tak.
1: Já věřím, že se vyplatí, ten zážitek i na těch pár vteřin, desítek vteřin, co můžete ty korunovační klenoty vidět, tak určitě to stojí za to. A je to tak, vstup je volný, nejsou žádné časové stupenky, takže prostě je dobré se postavit, přijít možná brzo, možná v dopoledních hodinách, kdy většina lidí třeba
0: ale
1: v práci.
0: Tak to bylo vždy v té historii od toho 19. 18. století. To jsou pravidla, která jsou neměnná. Kdybych se tam dostal, mám před sebou ty dvě minuty, těch pár desítek sekund. Kam se mám dívat? Co mám na té koruně hledat, abych pochopil, na co se dívám? Takový malý odborný tip, protože toho času je fakt málo.
1: Tak určitě se podívejte na vrchol té koruny, tam je ten zlatý křížek, kterým končí ta koruna a do něho je vložen safírový křížek, to znamená z drahokamu ze safíru vyřezaná byzantská práce ukřižovaného Krista, je to velice drobný, malinký a tam podle nápisu, který na tom zlatém křížku, který obklopuje ten safír je, tak tam je v tom nápisu je napsáno, že je tam uložen trn z Kristovy koruny, relikvie, takže ta koruna měla i takovou vlastně jako funkci určitého relikviáře, byla posvátná i v tomhle významu. Tak to je jako jedna věc, určitě pak si všimněte jako těch velkých drahokamů zeměna
0: no, přední části.
1: Tak, ten velký modrý safír, který je umístěn na vlastně čele. Jo, i to je jako zajímavý. Když jsem si připravoval tu výstavu, tak třeba pro mě byla takový zajímavý moment, že když měl korunovaný král, když seděl pak na trůnu v katedrále, tak zemští stavové přísahli věrnost králi, předstupovali před krále, poklekli před králem a dvěma prsty se dotýkali toho safíru na té koruně, jako přísahli králi věrnost. Takže jako taková jako vlastně opravdu magická moc těch kamenů tímhle způsobem byla tak vlastně jako využita během toho ceremoniálu. Tak to je taky něco takového památného. Jak vlastně byl to okamžik, se spojovala vlastně ta politická reprezentace s tím králem. Jo? Uzavíral se nějaký vztah, jo, věrnost. Jo?
0: Tahle symbolika těch dvou prstů.
1: No, dotýkajících se toho modrého safíru. To je pro mě taky jako, takový jako silný moment. A pak samozřejmě u toho renesančního jablka a žezla, tak u toho jablka tam jsou, tam tak co uvidíte z dálky, tak vlastně ty polokoule, oni jsou z tepaného zlatého plechu, takže jsou tam krásné figurální věvy, aspoň tak na dálku můžete vidět prostě, že to není jenom nějaká hladká plocha, ale že jsou tam krásné, jako je to prostě mistrovská práce, jo, která mimo jiné, to jsem tady, to tady nezaznělo, to je dílo Hanse Hallera augsburského zlatníka z 30. let 16. století, jo, takže jako mimořádná prostě klenotnická záležitost.
0: Je to zajímavý podzim každý rok pro obyvatele a obyvatelky Česka. 28. října si připomínáme vznik republiky. Měsíc předtím míříme za korunovačními klenoty. Jak nádherný to paradox. No. Proč republika, demokratická republika, ano, tak úzkostlivě opatruje korunu králu? To je evropský paradox, který...
1: To je opravdu, je to evropský unikát. Jako když byste se jeli podívat na císařskou korunu Rudolfa II. A ještě tu středověkou říšskou korunu do Vídně, tak ty jsou prostě vystaveny v klenotnici, v muzeu, jdete kolem vitríny jako řada turistů.
0: Normál.
1: Prostě krásný.
0: Dobrý, krásný, jdeme dál.
1: A samozřejmě to jako skvělý zážitek jako z toho zlatnického řemesla, ale jako taková ta... Nechci to teď snižovat, určitě tam taky cítíte nějakou jako takovou posvátnou bázeň.
0: Je to český rozhlas, můžeme úplně.
1: No, ale jako tohle, co máme my, i v Anglii, v Toweru, když se jdete podívat na klenoty, tak myslím si, že ty lidé, ani Angličané prostě nemají, nezažívají, domnívám se, takovýhle vlastně tady tu posvátnou bázeň, bych řekl.
0: Čím si to vysvětlíte?
1: Je to zvláštní. Mně se líbí, co pan prezident teď vlastně řekl v souvislosti s tuto výstavou, to jsem četl na Instagramu, že korunovační klenoty nepatří nikomu, patří všem. A ještě druhý takový komentář tam byl, že korunovační klenoty nejsou svědky dějin, ale jsou součástí dějin. A to je naprostá pravda, že opravdu kolem těch korunovačních klenotů prostě dělá politika, jo, dělal se a nakonec to vidíme i dneska, když byly vystaveny korunovační klenoty, tak to byla příležitost, aby se spolu setkali, aspoň takhle na krátký okamžik a potom ještě pan premiér s prezidentem, ale aby se spolu setkali takhle vlastně při tom vyzdvižení těch klenotů, takže je to prostě opravdu něco, co nás spojuje, jo, i navzdoru vlastně politickým přím, který prostě patří do toho života.
0: Do toho 30. září. Kolikrát vy osobně uvidíte, kolikrát vy do Vladislavského sálu vstoupíte?
1: Já už asi mockrát ne, myslím, že tam ještě budu mít jednu nějakou prohlídku soukromou, ale to je asi všechno, už jsem si toho užil dost.
0: Fakt?
1: Jo.
0: Že když tam možná, že by tam člověk chodil mrknout víc, tak to
1: no, ten režim je tam jako, musí se dostat na všechny, kteří prostě tam ty fronty stojí, tak jako nechci brát nikomu místo.
0: Tak těm, kteří míří na Pražský hrad, tak to zcela chápeme, nedá se to než doporučit. Hodně trpělivosti, ale stojí to za to. A děkuji mnohokrát, že jste byl hostem Radiožurnálu. Tolik ještě pán Vácha, za chvíli dopolední Radiožurnál a Jiří Chum. Krásnou středu vám všem, co posloucháte Český rozhlas.

0: Roční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Radiožurnál 10 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
2: Po včerejším zásahu na nymburské radnici policie nikoho neobvinila. Donald Trump oznámil okamžité uzavření Kennedyho centra. Česko na volejbalovém mistrovství Evropy poprvé prohrálo. Itálii podlehlo 1-3. Kolona popojíždí na výjezdu z Prahy směrem k letišti po dálnici D7. A zpočátku bude slunečno, během dne zataženo s deštěm. Teploty až 27 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Po včerejším zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu na městském úřadě v Nymburce policie nikoho neobvinila. Kriminalisté zadrželi 5 lidí. Na radnici zasahovali v souvislosti s veřejnými zakázkami. Informaci o zadržených Radiožurnálu potvrdil vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek.
4: V souvislosti se včerejší realizací bylo zadrženo celkem 5 osob, se kterými byly prováděny úkony trestního řízení. A v současné době všechny tyto osoby jsou propuštěny na svobodu. Nikdo nebyl obviněn.
2: V Nymburce se mají dnes odpoledne sejít zastupitelé města. Podle mluvčí úřadu Marty Svobodové by se jednání konat mělo. Češi měli v srpnu menší zájem o hypotéky, vyplývá to z dat České bankovní asociace. Oproti červenci byl celkový objem peněz, které banky daly na nově založené hypotéky, o 13% menší. Celkem na ně poskytli 26 miliard 800 milionů korun. Podle bankovní asociace nemají lidé o hypotéky takový zájem kvůli růstu úrokových sazeb. V ukrajinské Dněpropetrovské oblasti zemřelo 5 lidí. Ruský dron je zasáhl v autobuse v Nikopolském okrese. Zraněných je nejméně 7. Informovala o tom agentura Reuters. Rusko v noci útočilo taky na energetickou infrastrukturu v ukrajinské Poltavské oblasti a taky na Kyjev. Rusko podle tamního ministerstva obrany zasáhlo nákladní loď v ukrajinském přístavu Černomorsk. Kennedyho centrum ve Washingtonu se uzavře. Podle své správní rady čelí americká kulturní instituce bankrotu, protože ji americký prezident zablokoval kongresem přidělené peníze. Donald Trump vzkázal, že je neuvolní, dokud centrum neponese jeho jméno. Dřívější přejmenování na Trumpovo Kennedyho centrum přitom už podruhé zrušil a zakázal soud.
5: Demokratická poslankyně Joyce Bediová, která je členkou Rady centra, prohlásila, že Trump drží instituci jako rukojmí, a to jen proto, že na ní nesmí připojit své jméno. Je to podle ní přesně naopak. Návštěvníci přestali do této národní kulturní instituce chodit právě proto, že ji Trump v prosinci loňského roku přejmenoval po sobě. Tehdy zrušila svá vystoupení i většina umělců. Minulý týden ze stropu v hlavní hale spadla omítka a část budovy je kvůli tomu od té doby uzavřena. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Netradiční a exotické okopaniny právě sklízí vědci z pokusné stanice Výzkumného ústavu bramborářského ve Valečově na Havlíčkobrodsku. Experimentálně pěstují například batát, jakon, topinambur nebo šťavelku. Chtějí zjistit, jestli by podobné plodiny bylo možné produkovat na Vysočině ve velkém s ohledem na klimatickou změnu, říká výzkumnice Markéta Kuljová.
6: Bývá nám právě to rozložení, správné rozložení srážek, takže my zkoušíme právě, jak by taková rostlina mohla růst na Vysočině za našich vláhových podmínek teplotních. A zabýváme se taky způsoby hnojení těchto rostlin, protože máme tu varianty, kde máme bez hnojení, jenom s organickou hmotou, varianty, kde dáváme hnojivo prostřednictvím fertigace.
1: Sport. Česká reprezentace poprvé ve skupině letošního evropského šampionátu volejbalistů prohrála a podlehla domácí Itálii 1-3 na sety. Pokračuje smečař Lukáš Vašina.
7: Je to volejbalový chrám tady v Itálii. V prvním setu jsme se vyvarovali nějakých nevynucených chyb. Italové začali tlačit do servisu. Bohužel měli toho pověstného štěstíčka trošičku, protože pár servisů, jak jste mohli vidět na té velkoplošné obrazovce, lízalo lineu fakt o milimetry. Síla Italů je obrovská, ale nemyslím si, že jsme tady udělali nějakou ostudu, vzdorovali jsme jim, ale bohužel to nestačilo.
1: Poslední utkání ve skupině čeká české volejbalisty dnes večer. Od 21 hodin budou hrát se Slovinskem. Hokejisté Karlových Varů prohráli s Třincem na úvod Tipsport Extraligy 0-2. Nejvyšší soutěž dnes nabídne dalších 6 zápasů a radiožurnál Sport je nabídne v pořadu s mikrofonem za sportem. Živě pak odvysílá i zápas českých volejbalistů.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 u Brna a nehody v Praze. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy je silný provoz. Od 180. kilometru nesouvislá kolona místy i v levém pruhu popojíždí až k omezení v Brně. Na D1 ve směru z Brna do Prahy menší kolony stále čekejte před Šmejkalkou. Popojíždějí hlavně kamiony od 27. kilometru. Na silnici 52 ve směru z Brna do Mikulova čekejte kolony na hrázi Novomlýnské nádrže. Je tam omezení, něco opravují a zdržíte se z Brna asi 15 minut. V Praze brzdí silný provoz nehody. Pozor na výjezdu z Prahy k letišti. Ve sjezdu na letiště nehoda srazila se dvě auta v omezení a z Prahy se táhne kolona už od Evropské ulice. Ucpává se taky Novopatská okruh ve směru z Černého mostu na Ústí nad Labem před sjezdu na Kbelskou. Nehoda v pravém pruhu. Postojte i na Štěrboholské spojce směr Barandovský most. Na začátku omezení u stavby okruhu nepojízdný kamion v pravém pruhu a fronta už z Černého mostu. No a kolony i v Liberci zdržíte se na 35. z Chrastavy 10 minut před zúžením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zpočátku bude jasno až polojasno, postupně až oblačno, během dne se od severozápadu dál zatáhne a odpoledne se přidají přehánky nebo déšť, místy i bouřky, teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
9: Přeju dobré středeční dopoledne 16. září. Vláda chystá změny v možnostech umělého oplodnění. Ty plánované změny v podmínkách umělého oplodnění umožní více ženám obrátit se na reprodukční kliniky. Faktem ale zůstává, že mezi významné podnikatele na tomto trhu patří český premiér. My jsme na základě dat z Ústavu zdravotnických informací a statistiky spočítali, že kliniky v jeho portfoliu provádějí průměrně každý třetí pokus s cílem otěhotnět. Andrej Babiš ale odmítá, že by plánované změny pomohly jeho biznesu. Tak právě o nich bude úvod dopoledního radiožurnálu. Už za chvíli. Dobrý den a vítejte.
3: Dopolední radiožurnál
10: a Jiří Chum.

0: Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch během několika týdnů předloží na vládu návrh, který by umožnil podstoupit umělé oplodnění i ženám bez partnera. Ministerstvo zdravotnictví podle našeho zjištění odmítlo většinu připomínek jiných rezortů. Investigativní tým to vyčetl z neveřejných dokumentů, ve kterých úřad vysvětluje důvody zamítnutí. Investigativní reportér Radiožurnálu Vít Kuban se mnou ve studiu. Vítku, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak tedy ministerstvo zdravotnictví odůvodnilo, že zásadní připomínky jiných rezortů úplně zamítlo?
1: Tak ty připomínky měly k návrhu například ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů nebo ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Ti návrh kritizovali s tím, že by stát neměl podporovat, aby se novorozeňata ocitla v neúplných rodinách. To ale ministerstvo zdravotnictví odmítá. Nelze podle něj říct, že když dítě vyrůstá jen s jedním rodičem, tak to automaticky není v jeho nejlepším zájmu. Ani po připomínkovém řízení tak nepanuje v koalici shoda, pokračuje ministr Boris Šťastný z motoristů.
2: Mrzí mě, že ministerstvo zdravotnictví mé zásadní připomínky neakceptovalo, ale na mém stanovisku to nic nemění. S umožněním asistované reprodukce ženám bez partnera nesouhlasím. Nejde podle mě o technickou změnu zdravotnického zákona, ale o zásadní změnu dosavadního pojetí asistované reprodukce.
1: Koalice se proto dohodla, že ve sněmovně přistoupí k volnému hlasování. Každý poslanec se tak rozhodne podle sebe, nikoli v podle stranické linie. Ministr Vojtěch bude zřejmě muset hledat podporu u opozice.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO spolu vlastní několik reprodukčních klinik, třeba římskokatolický kněz, biolog a etik Marek Orkovácha upozornil, že taková změna zvýší premiérův majetek. Jak velký podíl drží na českém trhu Andrej Babiš?
1: Tak my jsme si nechali z Ústavu zdravotnických informací a statistiky zaslat data provedených pokusů s cílem otěhotnět. Údaje jsou z roku 2023, protože novější data ještě nemá ústav od klinik kompletní. A z nich vyplynulo, že téměř každý třetí cyklus s cílem otěhotnět provedli lékaři v centrech spojených právě s Andrejem Babišem. Konkrétně na těchto klinikách proběhlo 12 400 cyklů. Premiér spoluvlastní v Česku 5 společností poskytující reprodukční medicínu.
0: Jak se k tomu staví?
1: Tak ten odmítá, že by mu to jakkoliv pomohlo. Napsal nám, že to pomůže pouze těm ženám, které budou moct otěhotnět. V neděli k tomu v jeho videu na sociálních sítích řekl, že i některé děti s rozvedenými rodiči nemají plnohodnotného otce.
3: Takže já jako samozřejmě se k tomu ani nechci moc vyjadřovat, protože hned budou říkat, že Babiš má nějaký biznis. Blbost, prosím, blbost. Jako žena, která chce otěhotnět, ať si vybere kliniku, jakou chce. Pokud nenávidí Babiše, no tak tam nejde. Já vůbec o tom nerozhoduju.
1: A sám ministr Vojtěch k tomu už dříve řekl, že by se nikdy nemohli věnovat umělému oplodnění, protože se to vždycky stočí na kliniky, kde figuruje premiér.
0: Investigativní reportér Radiožurnálu Vít Kuban. Článek najdete i na iRozhlas.cz. Vítku, díky.
1: Díky, hezký den.

0: Finanční gramotnost u dětí se sice postupně zlepšuje, ale stále mají nedostatky v naprostých základech. Třeba nedokážou odhadnout ceny základních potravin ani sestavit rodinný rozpočet. Teď s tím pomáhá přímo na školách třeba projekt Mano Moneta, o kterém ještě bude do 10:30 řeč. Teď se také zastavíme na silnicích.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: No a v Praze připomínáme ucpaný okruh ve směru z Ústí nad Labem na Brno. Kbelská ulice, Novopatská, Východní a Štěrboholská spojka. Čekejte kolony směrem na D1. Je to kvůli nepojízdnému kamionu. Stojí na Štěrboholské spojce v omezení u stavby okruhu za Běchovicemi v pravém pruhu. A to zdržení pro kamiony je na hodiny, pro osobní asi na 30 minut. A další zelená vlna nejpozději za 15:45.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: You and I a Scorpions 8 minut před půl 11 v dopoledním radiožurnálu. Co je to úvěr, úrok a jak se stavit domácí rozpočet? Děti mají v těchto pojmech stále mezery. Ukazují to data České bankovní asociace i zkušenosti některých učitelů. Školy se proto snaží výuku zpestřit a zvou do ní nejrůznější odborníky. Víc než 2000 dětí už ve finanční gramotnosti proškolili třeba lektorky projektu Mano Moneta.
1: Chceme vědět, jak byste hospodařili s těmi penězi, co vám rodiče na ten daný měsíc.
2: Máte tam pracovní, školní dny a i víkendy.
3: Workshop trvá 2 vyučovací hodiny. Děti se nejdřív naučí teorii a pak si ve skupině sami vyzkouší sestavování rozpočtu.
1: Tuhle chvíli, my to necháváme jenom a jenom pouze na vás.
3: Zadání je jednoduché, musí se vejít do 9000 korun. Taková je totiž průměrná částka, kterou rodiče zaplatí za dítě za měsíc. A brzy se ukazuje, že pro některé žáky je to těžší úkol než pro jiné. Aby si mohli dovolit zaplatit předplatné na streamovací platformě, snaží se ušetřit na neznačkovém oblečení.
4: Musíme platit jídlo, pití, potom oblečení, hygienu, zábavu a volný čas a školu.
3: Říká František ze skupinky žáků, které se podařilo z měsíčního rozpočtu ušetřit asi 3000 korun. Lektorka Jana Soukupová z neziskové organizace Finlit popisuje, proč jsou taková cvičení důležitá.
5: Je tam ještě část, která se věnuje nenadálým událostem. To je vlastně to, proč bychom měli spořit, takže tam si zkusí uvědomit, co se všechno může v té rodině stát a proč je důležité na konci měsíce nebýt na nule, ale vyjít s nějakou úsporou.
3: Žákům podle lektorek chybí základy. Špatně jsou na tom s takzvanou cenovou gramotností, takže nedokážou například odhadnout, kolik stojí základní potraviny, litr benzínu nebo nafty. Finanční gramotnost mezi lidmi pravidelně vyhodnocuje taky Česká bankovní asociace. V posledním průzkumu zaznamenala mladá generace největší zlepšení.
6: Nicméně, když se podíváme na to, jak je stále učena finanční gramotnost ve školách, tak tam vidíme dost výrazné rezervy, ale ono to souvisí vlastně i s tím, jak je u nás populární matematika, takže to vlastně jde ruku v ruce spolu.
3: Říká hlavní ekonom ČBA Jaromír Šindel. Největší mezery

0: Vidí v tom, že finanční témata často nevyučují pedagogové, kteří by se v tématu orientovali. Školy to ale často vnímají jinak. Příkladem je třeba základní škola Burešova na Praze 8, dodává zástupkyně ředitele Iveta Řezničková.
1: Máme vlastně zakomponovanou finanční gramotnost do mnoha předmětů, zejména v matematice, ale také v výchově k občanství na prvním stupni v předmětu já a my.
0: Další část tvoří právě workshopy, které škola do výuky domlouvá. Nabízí je i jednotlivé banky. Třeba Česká spořitelná má svůj projekt Skoala, Raiffeisen Bank zase vzdělává děti pomocí oblíbené hry Minecraft. Dominik

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte s námi jubileum v neděli 27. září a také rekordní účast v dlouhé historii závodu. Přijďte podpořit běžce u trati nebo si užít bohatý doprovodný program v cílovém prostoru ve sportovním areálu Pražačka. Vstup je volný. Více na webu biechovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu.
5: Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Čepro, Česká pošta a městská část Praha-Běchovice.
6: Radiožurnál 10.30. Kateřina Causidisová a zprávy.
7: Vojáci dnes začnou s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Vláda v pondělí rozhodla, že armáda bude mít na starosti sanaci půdy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Ty zůstaly v bývalém vojenském prostoru v lesích u Klatov. Armáda na základě průzkumu navrhne další postup. Pražský IKEM spustil tento týden speciální nábor dárců kostní dřeně. Chce tak pomoci 5letému Jindrovi z Karlovarska, který onemocněl akutní leukémií a potřebuje transplantaci. Do registru se můžou v IKEMu bez objednání až do pátku zapsat lidé od 18 do 40 let. Ozonová díra nad Antarktidou se v první polovině září prudce zvětšila. Informuje o tom unijní služba pro sledování klimatu Copernicus. 12. září dosáhla rozloha ozonové díry asi 25 milionů kilometrů čtverečních. To je přibližně o 5 milionů více, než je průměr pro toto období. Předpovědi vědců naznačují, že se díra bude příštích dnech dál rozšiřovat. Rodina, přátelé i fanoušci se dnes naposledy rozloučí se zpěvákem Richardem Tesaříkem. Spoluzakladatel a zpěvák skupiny Jojo Band zemřel po těžké nemoci 6. září. Bylo mu 80 let. Smuteční obřad začne v 11 hodin ve Velké síni Strašnického krematoria v Praze.
0: Sport.
7: Kolumbijský fotbalista James Rodriguez ukončil reprezentační kariéru. 35-letý záložník se s národním týmem rozloučil po 15 letech, během kterých se zúčastnil 3 mistrovství světa. Rodriguez to oznámil na sociálních sítích.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D8 u Lovosic a omezení na 52 u nádrže Nové Mlýny. Na D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy čekejte kolony za Lovosicemi. U benzinky Siřejovice na 43. kilometru nehoda. Srazila se 2 nákladní auta v pravém pruhu a dojíždí se do kratší kolony. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy vázne provoz. Od Kývalky 182. kilometru pojedete pomalej místy i v levém pruhu až k omezení na 196. Na silnici 52 ve směru z Brna do Mikulova popojíždí kolona na hrázi Novomlýnské nádrže. Je tam omezení, silničáři něco opravují a držíte se z Brna asi 15 minut. V Praze na okruhu ve směru z Ústí nad Labem na Brno komplikuje dopravu nepojízdný kamion. Stojí na Štěrboholské spojce za sjezdem na Běchovice v pravém pruhu. Pro osobní auta kolona na půl hodiny od Černého mostu. Pro kamiony ještě delší, hlásí naše motohlídka.
9: Kamiony se zastavují už ve Kbelské ulici na úrovni sjezdu na Prosek a v nesouvislé koloně pak pojíždí v pravém pruhu.
8: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude jasno až polojasno, postupně až oblačno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne se v Čechách večer i na Moravě a ve Slezsku postupně přidají přehánky, déšť, místy i bouřky. Teploty do 27 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
6: Ještě jednu zprávu pro vás máme 3 minuty po půl 11. Evropská unie navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let. Účet do 15 let pak pouze se souhlasem rodičů. Uvedla to před chvílí šéfka Evropské komise ve Štrasburku.
0: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Shawn Mendes, je 10.37, tady je středeční dopolední radiožurnál. Na pražském Zličíně právě dnes začíná město stavět nový parkovací dům. Stavba za zhruba 620 milionů korun bude fungovat v režimu park and ride a hotová by měla být v roce 2028. Živě z místa teď z detaily reportér Petr Kastner. Petře, dobrý den.
1: Hezký den. Pětipodlažní parkovací dům bude v ulici Na Radosti, nedaleko depa metra, v blízkosti autobusové zastávky Nový Zličín. Dostat se sem řidiči budou moct buď z dálnice D5 přes Pražský okruh, nebo přes Rozvadovskou spojku a Řevnickou ulici. Po dokončení parkovacího domu se sem vejde skoro 600 aut. Na 11 místech by pak měly být nabíječky pro elektromobily. P+R parkoviště zajišťují zejména mimo pražským řidičům možnost zaparkovat auto a dál se po městě přepravovat pomocí MHD. Vloni začali stavět dělníci P+R parkovací dům taky u metra Opatov v Praze 11, kde má být skoro 500 míst. Doplním, že zhruba 5 let funguje P+R parkovací dům pro téměř 900 aut na Černém mostě a předloni otevřelo vedení metropole dům u stanice metra Nové Butovice, který nabízí zhruba 400 stání.
0: Děkujeme z Prahy, živě reportér Petr Kastner. Nedostatek parkovacích míst řeší i v Hradci Králové. Jakou tam plánují výstavbu, ví, zjišťovala reportérka Adela Kafříková.
2: Hezký den. Hradec Králové chce prověřit stavbu družstevního parkovacího domu pro až 300 aut na 30-tisícovém sídlišti Moravské Předměstí, kde je parkovacích míst velký nedostatek. Jestli je takový model právně a ekonomicky průchozí a jak by ta budova mohla vypadat, má ukázat studie proveditelnosti za 600 tisíc korun, kterou schválili radní. Stavbu by zaplatilo družstvo, jeho členové by si vzali úvěr u banky. A pozemek v ulici Na Potoce patří městu a s parkovacím domem tam počítá i nový územní plán. O případné stavbě ale bude rozhodovat až nové vedení města vzešlé z říjnových komunálních voleb. A podobný projekt zvažovala i radnice v Jindřichově Hradci. A podzemní garáže na sídlišti Vajgar měly nabídnout 92 míst, jedno za necelý 1,75 milionu korun. A přihlásilo se ale jen 9 zájemců a město nakonec projekt odložilo.
0: Z Hradce Králové reportérka Adela Kafříková. Děkujeme, nashledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Tady je dopolední radiožurnál, za chvíli bude 10.40, je středa 16. září.

To byly Roxette, minuta nás dělí od 11:15, tady je dopolední radiožurnál. Lovec dronů, vojenská odbornost, která vyžaduje opravdu hodně trpělivosti a taky hodně sebeovládání. My jsme navštívili takové chytače dronů, kteří se na Ukrajině starají o bezpečnost měst a obcí. No a reportáž přímo z Lvova uslyšíte ještě za pár minut.

0: Život k nezaplacení, to je pořad po 11. hodině s Janem Pokorným, který uslyšíte už po dalších zprávách. Nenechte si ho ani dnes ve středu 16. září ujít. Teď pro vás ale ještě mám jednu reportáž. Jednou z hlavních a nejpoužívanějších zbraní ve válce Ruska proti Ukrajině jsou, jak jistě víme, drony. Jsou to poměrně levné bezpilotní stroje, které ale dokážou napáchat velké škody. No a nejlepší obranou proti nim je nenechat je vůbec dopadnout na cíl. A právě na to se specializují lovci dronů, kteří je likvidují úplně stejnými prostředky, tedy také drony. My jsme konkrétně natáčeli s příslušníky dobrovolnické jednotky územní obrany Lev v západoukrajinském Lvově. Byl tam reportér Pavel Novák.
1: Skupina chytačů dronů je připravená 24 hodin denně. Na pokyn protivzdušné obrany vyráží na předsunutou pozici.
2: Ekipáži znajdou se na pozicích.
1: Tam podle zkušeného lovce dronů s přezdívkou Fox dostanou informace o směru a výšce, kde se nepřátelský dron pohybuje. S menším dronem mu letí naproti, najdou ho a výbuchem vlastního dronu jej zničí.
3: Někdy se stává, že kluci vyjíždějí každý den, jindy to není tak často, protože se nebezpečí neblíží. Vedle toho ale také naši vojáci i vojákyně nejméně třikrát týdně vyjíždějí na cvičiště na pilotní nácviky, tedy na tréninky ovládání dronů.
1: Když někdo má už nějaké návyky z počítačových her nebo zkušenosti z boje, může třeba 2 dny strávit na trenažeru, pak absolvuje tréninky venku a když je plně připravený, může přejít do ostrého nasazení. Ti, kdo ale nikdy nehráli bojové počítačové hry, jako třeba já, to nemají jednoduché. Pod dohledem vojáka Nazara jsem si trenažer vyzkoušel. Jak dlouho to trvá, než se člověk naučí s dronem létat?
4: Pro každého individuálně. Komuž potřebno 2 dny.
5: To je u každého individuální, může to trvat 2 dny, ale také 2 měsíce. Třeba já jsem předtím neměl žádné zkušenosti s hraní na počítači, takže mě to zabralo 2 týdny, než jsem se naučil s dronem odstartovat a zase přistát.
1: Muži a ženy z jednotek lovců dronů sice často nepůsobí přímo na bojové frontě, ale jsou důležitou součástí obrany měst, aby na ně dopadalo nepřátelských bezpilotních strojů co nejméně. Z Ukrajiny Pavel Novák, Radiožurnál.

ale rozumím.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: 6 let sleduje Radiožurnál život Lenky a Tomáše. Nemohli mít vlastní děti a proto jste rozhodli pro adopci.
2: A tady právě u toho stolu byste chtěli být v budoucnu 3.
3: Ano.
2: S adoptivním synem nebo dcerou, je to jedno?
4: Ano, je to jedno.
1: Vytouženého telefonátu se dočkali v roce 2023.
4: Tak jsem se rozbrečela, posléze jsem volala Tomovi, který v tu chvíli jel v autě.
3: A musel jsem zastavit, protože jsem se tak dojmul, že jsem nebyl schopný řídit dál.
1: Jak dlouho adopční proces trval, kdy získal syn nové příjmení? A jak se v nové rodině má?
4: Je to takový klučina, co má rád život, co se rád směje.
2: A co s rodiči nejraději děláš?
5: Rád vařím.
2: Vaříš? A máš rád třeba auta, vlaky?
5: Auta.
2: A baví tě to ve školce?
5: Jo.
1: Deníky adopce. Unikátní časozběrný seriál Radiožurnálu. Vždy ráno po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Festival PRI Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival PRI Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Radiožurnál 11 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
2: Objem nově poskytnutých hypoték v Česku minulý měsíc klesl. Evropská komise představí balík odolnosti proti změně klimatu. Třinec vyhrál na úvod hokejové typ Sport Extraligy v Karlových Varech. V Praze brzdí provoz nepojízdný kamion na Štěrboholské spojce a bude polojasno, později zataženo s deštěm, teploty až 27 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Zájem o hypotéky v Česku minulý měsíc klesl. Snížil se jak počet pořízených hypoték, tak i částka, kterou na ně banky společně se stavebními spořitelnami poskytly. Celkem šlo o 620 miliard a 800 milionů korun, v porovnání s červencem o 13% méně. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Podle jejího hlavního ekonoma Jaromíra Šindela za to mohl nárůst hypotečních sazeb.
4: Hypoteční trh v srpnu dál ochladl a objemy nových hypoték klesly o 13%. Do trhu se postupně promítají vyšší tržní úrokové sazby a odeznívá efekt dřívějšího předzásobení před regulací investičních hypoték.
2: Evropa musí podle předsedkyně Evropské komise vytrvat ve svých klimatických cílech. Ursula von der Leyenová to řekla ve svém výročním projevu o stavu Unie před europoslanci ve Štrasburku. Uplynulé měsíce plné požáru a sucha označila za léto pravdy. Podle Leyenové komise připravuje nový balíček odolnosti proti změně klimatu.
5: Během vln veder zemřelo víc než 35 tisíc lidí. Domovy důchodců a nemocnice se nebezpečně přehrývaly. Byly to nejteplejší letní měsíce dosud, ale pravděpodobně zároveň i nejchladnější měsíce nadcházejících let. Věda má jasno. Evropa se otepluje dvojnásobným tempem oproti celému světu. Není pochyb o tom, že Evropa může, musí a bude pokračovat v plnění klimatických cílů. Musíme dramaticky zvýšit připravenost.
2: Za loňskou krádež měděných kabelů na železničním koridoru u Jezernice na Přerovsku půjde Jan Ištok na 3,5 roku do vězení. Rozhodl o tom odvolací krajský soud v Olomouci. Jeho dvěma komplicům Martinovi a Nikolasovi Mirgovým senát původně nepodmíněné tresty zmírnil na podmíněné. Nahradit taky musí škodu přes 1 000 000 korun. Rozhodl předseda senátu Martin Lísek.
6: Odvolací soud více zohlednil osoby obžalovaných, to znamená, že ten uložený trest není jenom o škodlivosti toho činu a následků, který byl způsoben, ale i ta podmíněné odložení trestu odnětí svobody je závislé hlavně na tom, jakého člověka máme před sebou. A v případě obžalovaných Martina Mirgy i Nikolase Mirgy oba obžalovaní neměli přitěžující okolnost spočívající v minulých odsouzeních.
2: Krádež kabelů loni v listopadu na několik hodin omezila provoz na koridoru mezi Prahou a Ostravou. Rozsudek je pravomocný.
7: Sport. Hokejisté Třince vyhráli první zápas nového ročníku typ Sport Extraligy. Na úvod soutěže zvítězili v Karlových Varech 2-0. Zářil třinecký golman Marek Mazanec, který kryl všech 33 pokusů domácích.
8: Jestli si pamatuju dobře, jak nebyla jediná dorážka, což je vlastně ten cíl prostě, jak se to má hrát. Přijde puk do brankoviště a je tam čisto a golman si sebere puk. Na tu nulu já osobně ani moc nekoukám, spíš koukám na celkový obraz své hry, jak jsem byl včas v jakých situacích, jak jsem měl zavřený tyčky, úhly, jsem se sebou spokojený, ale furt tam bylo něco, na čem musím dělat.
7: Dnes je na programu 6 utkání. Mistrovské Pardubice se od 18 hodin utkají ve východočeském derby s Hradcem Králové a Olomouc s pražskou Spartou. Už od 17 hodin a 30 minut bude Plzeň hrát s Libercem, Vítkovice s Kladnem, Litvínov s brněnskou Kometou a České Budějovice s Mladou Boleslaví. Digitální stanice Radiožurnál Sport odvysílá pořad s mikrofonem za sportem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 u Brna, v Praze komplikace na Štěrboholské spojce. Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od Kývalky 182. kilometru pojedete pomaleji až k omezení na 196. Hlavně v kamionu v pravém pruhu osobní jedou o něco rychleji. Na dálnici D48 ve směru z Bělotína do Frýdku Místku popojíždí kolona u sjezdu na Polom. Je tam zúžení za Polomí a zdržíte se chvilku asi 10 minut v koloně. Silnice 20 z Písku do Českých Budějovic se ucpává před Budějovicemi. V obci Dasný se srazilo nákladní auto s osobním. Nic vážného, ale projíždí se kybadlově a zdržíte se v obou směrech. Ještě do Prahy. V Praze je ucpaný okruh ve směru z Ústí nad Labem na Brno. Je to kvůli nepojízdnému kamionu na Štěrboholské spojce. Stojí ve směru na Barandovský most za sjezdem na Běchovice v pravém pruhu. Kolona kamionu kvůli němu už z Gbelské ulice. Osobní popojíždějí zhruba od Černého mostu a zdržíte se asi půl hodiny. Ještě jednou pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Po omezení před Jesenicí na začátku omezení stojí nepojízdný kamion v pravém pruhu a vybočuje se tam dost náhle doleva. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, postupně až oblačno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne se v Čechách, večer pak i na Moravě a ve Slezsku postupně přidají přeháňky, déšť nebo místy i bouřky. Teploty 22 až 27 stupňů a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Život k nezaplacení a slovo má Jan Pokorný.
10: Dobrý den a kde jsme? Jednak v očekávání, jaký bude ten definitivní vládní návrh zákona o státním rozpočtu na příští rok, vláda o něm bude jednat za týden, a cena ropy, zejména kvůli konfliktu na Blízkém východě, jde nahoru. Vliv na to má i částečné pozastavení těžby v Libyi. A před námi je Život k nezaplacení, tedy další rozhovor zejména o sociálních tématech. I dnes je tady Daniel Prokop ze společnosti Pak Research. Dobrý den.
11: Dobrý den.
3: Život k nezaplacení.
10: Vy jste se v těch posledních dnech věnovali takzvanému Schwarz systému. Byl to vyučený tesař, ten Miroslav Schwarz, který si po listopadu 89 založil firmu na Benešovsku a stal se do značné míry štikou na tehdejším pracovním trhu. Formálně lidi nezaměstnával, místo toho každý pracoval na živnostenský list. Firma ušetřila na daních a odvodech a dělníci dostávali vyšší čistou mzdu. Proto se tomu říká Schwarz systém. Tolik úvod do problematiky. V čem a pro koho má ten Schwarz systém dodnes svůj půvab?
11: Tak půvab má pro lidi, kteří nějak pracují profesí, kde to jde zakrýt, to, že pracují reálně jako zaměstnanci a ve skutečnosti, nebo dělají na IČO, ale pracují jako zaměstnanci ve skutečnosti. A má půvab zejména pro ty vysokopříjmové profese kancelářské, protože tam opravdu jste ve stavu, kde jako zaměstnavatel, představte si, že můžete na toho zaměstnance vydat třeba 1,5 milionu ročně, jo. Tak buď to, prostě mu to dáte na IČO a on zaplatí v paušální dani 9000 Kč měsíčně, jo. A nebo mu to dáte jako zaměstnanci a potom spolu zaplatíte 53 tisíc. Takže to je ten rozdíl v tom danění, který zejména v tomto případě, že jste takový ten vysokopříjmový kancelářská profese, kde vlastně nejsou ty náklady, tak když to dáte někomu na IČO místo zaměstnání, tak i pětkrát ušetříte vlastně dohromady. Takže tam je to obrovský rozdíl danění. A potom jako druhá skupina lidí jsou lidé, kteří mají naopak nižší příjmy a jsou k tomu nějak dotlačení tím zaměstnavatelem. Ty tam taky jsou, jo? Že to není čistě jenom díky té výhodě, ale že ty zaměstnavatelé nechtějí mít jakoby ty povinnosti z toho zákoníku práce a dotlačí tam nějaké prostě lidi, kteří jsou znevýhodněni na tom trhu práce. Jo.
10: Ty povinnosti to jsou odvody.
11: No ale takový to, že toho člověka nemůžete vyhodit a podobně, jo, a nemocenská. Tak tam jako jsou případy, kde se to ani zase tak nevyplatí, ale spíš jakoby je to nástroj proti těm zaměstnancům, kteří jsou chudší. Ale zejména teda problém jsou ty vysokopříjmové kancelářské profese. To ukazuje ten náš výzkum, kde my jsme zkoumali 1400 OSVČ i čařů a ptali jsme se jich právě na to, jaké mají náklady a na ty znaky toho Schwarz systému.
10: Vy uvádíte, že přes dohody o provedení práce proteče zhruba 85 miliard korun ročně a drtivá většina dohod zůstává pod tím odvodovým limitem. Co přesně těch 85 miliard znamená?
11: Takže jsou tam vlastně dva, nebo ten problém bych popisal tak, že my hodně daníme práci, tu zaměstnaneckou, na pracovní poměr. A to se pořád zvyšuje, to danění. A vedle toho máme dva hlavní úniky. Jeden je ten Schwarz systém, kde je nějaký 6 až 11% lidí prostě a uniká tím kolem 10 až 20 miliard, podle toho, jak byste uzavřel tu díru. A potom jsou ty dohody o provedení práce, kde se bez daní a odvodů vyplácí dneska 85 miliard. A kdyby se to nějak mírně zdanilo, tak tam vyberete nějakých 10 miliard z toho. Jo. Takže vlastně jakoby ten stát přichází až o nějakých 30 miliard na těch alternativních typech těch úvazků. A vedle toho jako víc a víc zdaní tu práci, takže se nezvyšuje sleva na dítě, nezvyšuje se sleva na poplatníka. Takže to vlastně financují ti jako řádní zaměstnanci tyhle ty mezery, jo, v tom, že daníme každou, že daníme ty práce hrozně odlišně jenom podle toho, jakou smlouvu podepíšete, oproti třeba i zahraničí a tak.
10: A je to jeden z hlavních problémů pracovního trhu?
11: No, jako ten pracovní trh má víc problémů. I další problém je ta malá mobilita, že lidé málo mění práci. Že ten zákon práce v něčem je jako rigidní vlastně a možná by trochu slušelo uvolnit, jo. Ale jako myslím, že to je zásadní problém, když hodně daníte práci a k tomu dáváte ty výjimky, to znamená jo, ten švart systém, dohody o provedení práce. Teďka se zase odblokují třeba pracovní benefity, což zní hezky, ale ty pracovní benefity umí využívat i velké korporace. Když máte firmu a máte tam 5 lidí, tak nemůžete jakoby věnovat čas tomu, že účetně optimalizujete pracovní benefity. Takže to je zase věc, která jakoby neřeší tu podstatu, to je to velké danění práce a dává tam nějakou jakoby věc, jak se z toho vyvázat, kterou můžou využívat jenom někteří, ale jo. Třeba malé české firmy podle mě ne tolik jako ty velké korporace.
10: Jak odpovídáte na takovou tu očekávatelnou námitku, proč by OSVČ neměl odvádět méně než zaměstnanec, když nemá placenou dovolenou, odstupné, ochranu zákoníku práce, často si sám schání zakázky, nese riziko podnikatelské svým způsobem?
11: Ne, on by měl určitě platit méně, jo. Teďka ten švart systém má dva problémy. Jednak jako legální, jak ho definujete. A tím se zabýváte naše studie, kde my ukazujeme, že reálně v tom pracuje 6 až 11% lidí podle nějakých různých definic, české, evropské. A teďka vláda zavádí novou definici tohoto jakoby podvodu švart systému, která je tak přísná, musíte splnit 6 podmínek najednou, jo, abyste byl definován jako švart systém, že definuje méně než 1% lidí. Takže vlastně legalizuje ta vláda 70 až 90% toho reálného švart systému. A to je jeden rozměr, ale jakoby oprávněná kritika je, že ani dneska se to nestíhá v podstatě, jo, že těch odhalených případů jsou prostě stovky.
10: A tu kontrolu má na starost tak, státní úřad inspekce práce.
11: Tak, takže vlastně jakoby jít potom nějakou perzekucí jako nemá podle mě za stolik smysl, protože to je prostě nákladné a jako asi nemá cenu mít špatně nastavený daňový systém a řešit to perzekucí. Jo. A teďka na tu vaši otázku, OSVČ by skutečně měli platit nižší daně, protože oni mají některé náklady, zároveň vlastně oni z toho příjmu si platí to, tam je takový jakoby efekt, že oni si z toho příjmu, z toho hrubého příjmu platí to sociální zdravotní pojištění. A ta daňová základna je taky ten hrubý příjem, takže oni platí jako daň ze svého pojištění na rozdíl od zaměstnanců. Takže tam jsou jako věci, které by měl zohledňovat ten systém. Jo. Mají menší tu jistotu v té práci a podobně. Na druhou stranu některé věci tam jsou zahrnuty. Jo. To, že když jako třeba jako zaměstnavatel budu platit někoho na OSVČ, jako reálného živnostníka a zaměstnance, tak to, že ten OSVČ nemá dovolenou, to je promítnuto v jeho mzdě, protože já mu neplatím ty prázdné dny dovolené a dám mu prostě o 12% víc, nebo 10, jo. Takže některé ty věci jsou promítnuty v těch mzdách, ale některé by tam měly být zohledněny. A my říkáme, ten rozdíl by neměl být 14-násobný, 5-násobný, měl by to být třeba 2-násobný rozdíl, jestli mi rozumíte, jo, že jako trochu zmenšit ty nůžky, přiblížíte tomu, co je běžné v zahraničí.
10: A třeba vybrat víc u švart systému a některých daňově zvýhodněných OSVČ a o stejné peníze zlevnit zaměstnance? Takhle je to myšleno?
11: Tak, opravdu by ten stát mohl prostě trochu zdanit ty dohody, že by z každé té dohody o provedení práce by se odváděl třeba 20% jo, daň a nějaký základ zdravotního pojištění. Neřešilo by se podle mě taková ty kumulace dohod, kolik jich máte, takové ty složité systémy. Dal byste tam malou daň, která se platí z každé té dohody. A uzavřel byste ty díry v těch vysokopříjmových OSVČ. Tím by se dalo vybrat kolem 25-30 miliard. No a za to už masivně snížíte zdanění té práce zaměstnanecké. Zvýšil byste slevu na první dítě, zvýšil byste slevu na poplatníka. Uzavřel byste ty nůžky z obou stran, protože Česko dohromady práci daní docela dost a není cílem jakoby celkově zvyšovat zdanění práce. Je cílem trochu snížit ty nůžky a ty rozdíly.
10: A šlo by takovou změnu, o které mluvíte, udělat nějak rozpočtově neutrálně?
11: No, to, co říkáme, je rozpočtově neutrální, že vyberete v těch dírách, zavřete a snížíte to zdanění těch, toho HPP, těch normálních zaměstnanců.
10: Protože ten systém se hodí třeba i brigádníkům. Že?
11: Jo, jako...
10: Takže jak ho opravit, aby se s vaničkou nevylilo i dítě?
11: Podle mě potřebujeme ty flexibilnější úvazky, ty dohody, kde vlastně se nezavazujete k těm výpovědním lhůtám a tyhle ty věci, jo. Ale neznamená, že tam, že tam nemá být vůbec žádná daň a žádné odvody prostě. Jo? My trošku směšujeme tu flexibilitu, která je potřeba, s tím, že tam nemá být skoro žádná daň a žádné odvody. Takže já bych řešil to, že tu druhou část, jo, a tu flexibilitu bych tam nechal, protože opravdu studenti a další lidi potřebují ty méně zavazující úvazky. Jo? A teď, kde to ubrat u těch zaměstnanců? A tam jsou dvě možnosti. Jednak jako... To, co prosazujeme my v té daňové reformě, to je valorizovat ty slevy, aby se tak nedanila ta nízkopříjmová práce. No a druhý problém je, že ten stát dneska vybírá na nemocenské a na pojištění vůči nezaměstnanosti zhruba o 20 miliard více, než vyplácí na druhé straně. Takže ty zaměstnanci platí do toho systému a nedostávají zpátky tu službu v té nemocenské a v té nezaměstnanosti. Jo. A teďka to chtějí ještě zpřísňovat. Takže tam je otázka, jako, aby ten stát řekl, když vám zpřísňujeme tu nezaměstnanost a tu nemocenskou a teda, tak to od vás ale nebudeme vybírat, jo? Protože dneska opravdu to je nefér určitě těm zaměstnancům.
10: Zastavme se ještě z jednoho dobrého důvodu u té kontroly. Tu má na starost, jak už jsme říkali, Státní úřad inspekce práce. A ten naráží na různé překážky, zejména na takovou neurčitou definici švart systému. V čem a jak by se měla zpřesnit?
11: Dneska tam jsou 4 body, které to musí splňovat. A to je, že děláte jménem zaměstnavatele, že používáte nějakého loga a podobně, že děláte podle jeho pokynů, on vám organizuje práci a podobně. Ale jsou to dost jako nejasně popsané body, kde je jako velká diskuze, co to znamená. A teďka ta nová definice, která přišla od ministerstva, to zpřesňuje. Má tam jako jasnější body, že máte třeba určenou pracovní dobu, jo, a podobně. Ale její problém je, že těch bodů je 6 dohromady. A vy musíte splňovat všechny, abyste teda vás ten inspektorát mohl označit, že pracujete na švart systém. Což jako není úplně dobré, protože vy se vám stačí z jednoho bodu se vlíknout a nějak prokázat, že neplatí a vlastně jste z obliga teda, jo, potom. A zároveň jsou tam body, které v té dnešní ekonomice neplatí už ani pro ty zaměstnance, jo, protože ve spoustě prací není určená doba práce a fakt jde o to, jakoby, co uděláte a ten zaměstnavatel nehlídá, jestli děláte od 8 do 4 nebo od 9 do 5 a podobně. Jo. Takže jako ta definice by se dala opravit tím, že tam jsou tyhle ty body, ale musíte splnit třeba 4 z 6, jo, ne 6 ze 6. Potom by to trošku otevřelo ruce pro to dokazování a omezil by to tu potenciální motivaci schovávat ty zaměstnance do té práce na IČO. Jako. Asi to není tak zásadní problém jako to danění, ale když se to dá dohromady, že vlastně se zbavujete toho nástroje to stíhat a otevíráte ty daňové nůžky, tak to bude podle mě koktejl, který jako ten trh práce poškodí a pořád poškozuje výběr pro ten stát, jo. Takže a on to ten stát potom musí dohánět tím, že prostě skrytě to vybírá těch zaměstnanců. Já nevím, kolik zaměstnanců, můžu udělat výzkum, kolik ví zaměstnanců, že na nemocenské a nezaměstnanosti odvádí dohromady o 20 miliard víc, než se vyplácí. Jo. Protože tam jsou ty díry, na které doplácejí vlastně.
10: A když takový výzkum na základě validních dat uděláte, tak se to objeví v médiích, včera už to psal Deník N, vydávají to agentury, mluvíme o tom v rozhlase. Co se děje potom? Volá vám někdo a říká, pane Prokope, to je velmi zajímavé, pan ministr se chce s vámi setkat a chce to s vámi probrat. My bychom to zařadili do našich politických úvah. Bývá to tak v takových případech? A nebo si to tady řekneme a nazdar.
11: Tak ty strany o tom vědí a myslím, že trošku mění ten pohled na ty daně, že by měly být jakoby rovné, bez těch výjimek a podobně. Jo.
10: Já myslel spíš pohled na ta data.
11: Teďka třeba k tomu se nám ještě nikdo neozval. Protože opravdu ta politika funguje tak, bohužel, jo, že vy, když tam uděláte ty výjimky, tak si kupujete nějakou cílovou skupinu těmi výjimkami. A to, že ty zaměstnanci platí víc než zahraničí, zejména ty nízkopříjmoví, a že platí, že se nadplácejí v té nemocenské a v té podpoře v zaměstnanosti, to jakoby nikdo neví. Takže bohužel ta politika pro ní je hrozně jednoduché jet na té nevědomosti té skupiny, která jako na tom tratí, a kupovat si těmi výjimkami ty skupiny, kterým se to vyplatí. Jo. A to je obecně problém těch daní, že ta malá informovanost vede k tomu, že to jede v té politice neznalosti a vy si kupujete různé cílové skupiny těmi dírami. Jo. A to se netýká jenom švar systému, tam jsou mnohem větší díry v kapitálových daních a v transferových cenách, že korporace odvádí peníze ze zahraničí.

0: Má smysl v tom, nebo potenciálně má smysl v tom, že opravdu jakoby se ukazuje, když ji zavedete, nebo když byla zrušená, tak tam narostou takové ty krátkodobé nemoci. Jo. A něco jsou jakoby opravdové nemoci, že ty lidi můžou jít stonat. A něco jsou samozřejmě nějaké prodloužené víkendy a takové jakoby věci, které asi jsou na hraně potřebnosti, nebo nejsou potřebné. Jo. A teďka jakoby i lidi, kteří to zkoumali tenkrát a řekl bych, nejde je brát jako nějaké jestřáby pravicové, tak vlastně říkali, že jako jeden den karenční doby udělá takovou jako mezeru v tom, že stíží tohoto si prodlužování nějakých dovolených a víkendů tím, že tam dáte nemoc a podobně. Jo. Jde o to, že asi by stačilo jeden den a ne tři dny na toho ten efekt, jo, podle odborníků, jak je Filip Pertot a podobně, kteří zkoumali efekt té karenční doby opravdu v těch letech 2019, jak se tam změnilo. Takže by asi stačilo jeden den. No a zároveň, jo, takže ten druhý a třetí den už je spíš jakoby nějaký krok vůči zaměstnavatelům, proč to nebudou platit oni a ušetří za každý den té karenční doby asi 3 miliardy korun, ty zaměstnavatele. Jo. Takže já bych třeba zvážoval zavedení jednoho dne karenční doby.
1: Takže rozumím tomu tak, že jeden den by mohl zamezit tomu zneužívání.
0: Tak.
1: Že už by to bylo míň pohodlné.
0: Tak, už by se si ten jeden den prostě musel zaplatit sám a byl by tam nějaké jako financování těchto zneužívání z vlastních peněz a podobně. Jo.
1: Asi s nějakou výjimkou třeba při epidemii nebo
0: tak. Tak, my jsme v NERU navrhovali tam mít výjimku při epidemii, protože nechcete prostě v covidu a při chřipkové epidemii, aby lidi chodili s těmi symptomy na pracoviště a rozšířili to a poškodili tu ekonomiku mnohem víc. Jo. Takže tam by měla být asi výjimka pro epidemii a zejména možná i pro, jako když vám diagnostikují jako nemoc, která je fakt infekční, tak nevím, proč by ten člověk měl platit ten první den si sám. Jo. Takže možná jako jeden až dva dny karenční doby s dobrými výjimkami, těm bych se nebránil. Ale, nebo mají svoje rácio v těch datech. Ale potom je otázka, jako, že ten stát opravdu na té nemocenské vybírá zhruba o 10 miliard více. Naposledy to bylo v roce 2024 analyzované. O 10 miliard více, než vydává na té nemocenské. Jo. Tak potom by to asi měl dát třeba do vyšší náhrady v těch dalších dnech, teda jo, ten stát. Jo. Nebo to aby to ty firmy neplatily 14 dní, ale třeba 12 dní. A ten stát to platil 13. dne. Protože proč by měl vybírat od těch zaměstnanců peníze, které jim nevrací v tom. Jo.
1: Ono je taky otázka, jestli ta karence má být stejná pro někoho, kdo bere, já nevím, 120 tisíc měsíčně a pro někoho, kdo bere 30 tisíc měsíčně.
0: Samozřejmě, to je jakoby, někdo si to může dovolit, ty dva karenční dny a někdo hůře prostě. Jako.
1: Posloucháte Radiožurnál Život k nezaplacení s Danielem Prokopem.
2: Život k nezaplacení.
1: Když to všechno shrneme a podíváme se na ten pracovní trh, nebavíme my se o tom, že by bylo dobré nejdřív odstranit ty důvody, kvůli kterým lidé utíkají nebo odcházejí na dohody IČO, prostě někam, anebo někam do šedé ekonomiky a teprve potom řešit, jestli jsou sociální pojistky příliš štědré a podobná témata?
0: No určitě bych chtěl jako vyvážit, aby ten stát dával zpátky, co vybíral těch zaměstnanců v nemocenské a podpořené zaměstnanosti a buď to vybíral míň, nebo vracel víc. Chtěl by snížit ty daňové nůžky, takže posunout těch 30 miliard, uzavřít ty díry a snížit za to zdanění zaměstnanců. A potom jakoby nějaká větší flexibilita u těch zaměstnanců by asi nebyla na škodu. Jo? Jsou státy, které mají, jako třeba Dánsko, že mají v prvním roce 6-měsíční výpovědní lhutu, takže můžete otestovat ty zaměstnance dobře. Pardon, že mají krátkou výpovědní lhůtu v prvním roce a potom naroste třeba až na 6 měsíců, že u těch zaměstnanců, které máte třeba jeden rok, tak je kratší, protože nejste si jistí, jak jsou dobří a podobně. Takže tam je nějaká jako flexibilita u těch zaměstnanců, které máte na začátku. Takže jde se trošku třeba inspirovat tím Dánskem a posílit tu flexibilitu na trhu práce a zároveň ale jako nemít takové velké daňové rozdíly. Potom by to pravděpodobně nemotivovalo tolik ty firmy nadužívat ty dohody a IČA a podobně.
1: Kdybyste mohl během jednoho roku prosadit jednu, dvě změny, které by ten český pracovní trh udělali spravedlivější, ale zároveň výkonnější. Co by to bylo? Tohle?
0: Tohle určitě. Uzavřít ty mezery a podle mě teda základně zavést, že se valorizují ty slevy na poplatníka a možná i na první dítě prostě. Jo. Což samozřejmě stojí nějaké peníze, ale zabrání to tomu, že skrytě zvyšujete daní práce pro pořád.
1: Co k tomu chybí? Politická odvaha? To přece nemá nějaká výrazná rizika.

0: No,
1: co do voličských hlasů. Je to jenom možná trochu složité.
0: Je to složité, jako prostě, když o tom neví, ty zaměstnanci, že platí každý rok víc a víc, proč je stagnují ty slevy, tak nemáte ten politický tlak to řešit. Takže k tomu chybí jako nějaká podle mě schoda. Asi nejvíc schoda té tripartity, jo, protože odbory na to tlačí, ale v Česku ty odbory jsou slabé a nejsou vidět. A ty zaměstnavatelé spíš radši využijí ty výjimky a prolobují si je a podobně, jako nejsou, nemají tu odvahu se spojit s těmi odbory, aby prosazovali systém, který je férový a ve výsledku se vyplatí prostě, jo. Takže nějaká schoda té tripartity, podle mě, jo, aby odbory a zaměstnavatelé tlačili na stát, ať narovná ten systém.
1: U mikrofonu byl Daniel Prokop. Díky za to a mějte se hezky. Díky. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Face.
1: Liga mistrů na Radiožurnálu.
2: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slávia.
1: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
2: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
1: Liga mistrů na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál?
1: Fandíme s vámi.
3: Jak vypadá doprava budoucnosti? Den chytré mobility představí moderní dopravu a chytrá řešení všem generacím. Přijďte si vyzkoušet dálkově ovládané vozy, doručovací roboty, autonomní formuly nebo robopsa. 19. září na Holešovickém výstavišti v Praze. Více informací a registrace zdarma na denchytremobility.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
4: Radiožurnál, 11:30. Zprávy a Kateřina Causidisová.
5: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO jedná v Sofii o možném nákupu českých letounů Skyfox společnosti Aerovodochody. S předsedou bulharské vlády řeší i nutnost odložit systém emisních povolenek. Babiše doprovází podnikatelská delegace a také jeho spolustraník ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Podle něj by Česko chtělo v Sofii uzavřít smlouvu na prodej českých elektrobusů. Po včerejším zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu na městském úřadě v Nymburku policie nikoho neobvinila. Kriminalisté zadrželi 5 lidí. Na radnici zasahovali v souvislosti s veřejnými zakázkami. Informaci o zadržených Radiožurnálu potvrdil vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek. Ceny průmyslových výrobců v srpnu pokračovaly v meziročním růstu, který zrychlil na 2%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu a zpomalil pokles cen v zemědělství na necelých 12%. Ceny stavebních prací meziročně stouply o 4,5%. V palestinském městě Gaza zemřelo nejméně 8 lidí, včetně dětí, potom, co se zřítil 6podlažní dům. Více než 60 lidí pohřešují, informuje o tom tamní civilní obrana. Budovu podle mluvčího úřadu poškodili četné izraelské údery. Údery na místě pokračují záchranné akce.
1: Sport.
5: Mladá Boleslav a Liberec postoupili do osmifinále domácího fotbalového poháru. Mladá Boleslav zvítězila v Třinci 3-0, Liberec ve Vlašimi 2-0. Mezi elitní šestnáctku týmu v MOL Cupu se už minulý týden probojovali fotbalisté Prostějova a Sparty.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony u Litomyšle na 35C a v Praze ucpaný okruh. Na silnici 35 mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem se zdržíte. U Hrušové opravují vozovku, projíždí se Kyvadlově. Zatím jsou fronty v obou směrech do 15 minut. Na silnici 57 z Nového Jičína do Valašského Meziříčí hlásíte kolony za Hoclavicemi. Opravují vozovku, projíždí se Kyvadlově, hlásí naše zpravodajka.
7: Je to řízeno, ale větší kolony jsou do Valašského Meziříčí. Takže z Nového Jičína do Valmezu zdržení 10 minut, z Valmezu do Nového Jičína do 5 minut.
6: Na silnici 20 na příjezdu do Českých Budějovic z Písku čekejte kolony. V obci Dasný šetří nehodu nákladního auta s osobním, projíždí se Kyvadlově. Delší je fronta směrem do Budějovic asi na 10 minut. V Praze popojíždějí kolony na okruhu ve směru z Ústí nad Labem na Brno. Na Štěrboholské spojce ve směru na Barandovský most odtahují za sjezdem na Běchovice nepojízdný kamion. Blokovaný je tam pravý pruh, kolona kamionu je dlouhá už z Kbelské ulice. Osobní popojíždějí od dálnice D10 od Černého mostu a zdržíte se asi půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude jasno až polojasno, postupně až oblačno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne se v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku postupně přidají přehánky nebo déšť, místy i bouřky. Teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
4: A pokračujeme 3 minuty po 11:30 ve středu 16. září. Krásné dopoledne.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

Tady je dopolední Radiožurnál v 11.37. Jeho příběh vás možná zasáhl na sociálních sítích. Možná ještě ne. Malý Jindra z Karlovarska hledá dárce kostní dřeně a hlavně potřebuje ho rychle. Trpí akutní leukémií. Pražský IKEM kvůli tomu spustil speciální nábor dárců a pomoci můžete i vy. Zapsat se tam můžete do registru i bez objednání. O Jindrovi za chvíli.

0: Jan a Barbora Ondrejkovi z Karlovarska zažívají něco, co žádný rodič zažít nechce. Jejich pětiletý syn Jindra onemocněl akutní leukémií. Ještě před několika týdny byl přitom úplně zdravý. K tomu, aby nemoc porazil, potřebuje nutně a rychle dárce kostní dřeně. A právě s tím teď Jindrovi můžete pomoct i vy. Pražský IKEM na podporu Jindry spustil speciální nábor dárců kostní dřeně. Zapsat se bez objednání do registru dárců můžete až do pátku. Je potřeba, aby vám bylo od 18 do 40 let a nesmíte dlouhodobě brát žádné prášky. Jedinou výjimkou je antikoncepce.
1: Dobrý den, chcete do registru se zapsat?
2: Jo.
1: Tak pojďte dál.
3: Pomoct Jindrovi by chtěla i Marie. Nejdřív vyplnila krátký dotazník a pak už následoval stěr z úst.
4: Štětičkou si setřete dutinu ústní 10x tam a zpátky, pak otevřeme druhou štětičku a ta bude na druhou stranu.
3: A jak se cítíte teďka po odběru? Jak to probíhalo tady se sestřičkou?
5: Odběr byl v pohodě, teď spíš mě trochu znervozňuje ten mikrofon. Jinak je to odběr tyčinkou, takže nic bolestivého. Největší problém byl asi najít parkovací místo někde vedle nemocnice.
3: Malému Jindrovi se udělalo špatně na dovolené ve Španělsku. Byl hodně unavený a bolelo ho břicho. Rodiče s ním pro jistotu vyrazili do nemocnice a už tam si vyslechli diagnózu. Po pár dnech následoval převoz do Česka, kde Jindra podstoupil chemoterapii.
6: Během toho měsíce to vypadalo pozitivně, protože Jindra reagoval dobře na tu léčbu, tak ten výsledek toho měření MRD ukázalo, že ta léčba nezabrala dostatečně na kostní dřeň samotnou, kde ta nemoc vzniká, a že vlastně bez té transplantace ta šance na uzdravení je velmi malá.
3: Popisuje Jindrův táta Jan. Zájemců o darování kostní dřeně ale přibývá. V registru IKEM je teď asi 52 tisíc, o 2 tisíce víc než loni. Pokračuje vedoucí registru Marie Kuříková.
7: Není to tak, že byste byla vybraná a teď šla hned darovat. Je to vlastně tak, že pokud se s někým shodujete, tak vás zavoláme, uděláme další vyšetření a tohle to je třeba několik měsíců před tím samotným odběrem.
3: I tak ale IKEM potřebuje další zájemce, protože najít vhodného dárce není jednoduché. Totéž platí taky pro druhý český registr v Plzni. Aktuálně je v něm zapsaných skoro 170 tisíc lidí. Michaela Bacílková, Radiožurnál.

0: Obhájce titulu Pardubic vstoupí do nového ročníku hokejové extraligy východočeským derby s Hradcem Králové. A tak nás v dopoledním radiožurnálu ještě bude zajímat i to, jaké další zápasy nejvyšší české hokejové soutěže jsou dnes na programu. Řekneme vám to ještě do 12. Marek Ztracený.
1: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak ze sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Pardubičtí hokejisté vyzvou v prvním kole TIP Sport Extraligy ve východočeském derby Hradec Králové. Čeká je tak stejný soupeř jako na startu minulého ročníku. Informace nejen o tomto zápase teď poví a podrobně rozebere Anna Skalová ze sportovní redakce. Ano, pěkné dopoledne.
1: Hezký den.
0: Po včerejší výhře Třince v Karlových Varech 2-0 vstoupí do nového ročníku TIP Sport Extraligy zbylých 12 týmů. Mistrovské Pardubice se tedy utkají s Hradcem Králové. Kdo je favoritem zápasu?
1: Pardubice loni na úvod sezony porazili stejného soupeře vysoko 7-1. Favoritem by měl být i letos. Mluví o tom expert radiožurnálu Sport a olympijský vítěz z Nagána Martin Procházka.
2: Hradec měl velmi dobrou přípravu, dokáže být velmi nepříjemným soupeřem, mají výborného brankáře Škorvanka, tým je dobře poskládaný, ale Pardubice patří letošní sezóně opět k těm největším favoritům, už jenom díky těm posilám. V podstatě ten tým nějak extrémně nezměnil, naopak ještě doplnil 3 skvělé útočníky, takže Pardubice i v tom dnešním utkání a celkově v sezóně budou velkým favoritem.
1: Zmiňuje Martin Procházka posílení už tak nabitého kádru. K týmu se totiž v létě připojili reprezentanti Matěj Stránský, David Tomášek i vítěz Stanley Cupu ze sezony 2024-2025 v NHL Tomáš Nosek.
0: Na jaké další zápasy se můžeme dnes těšit?
1: Od 17.30 se utkají České Budějovice s Mladou Boleslaví, Litvínov s Kometou Brno, Plzeň s Libercem a Vítkovice budou hostit Kladno. Kromě zápasu Pardubic s Hradcem Králové čeká v 18 hodin vstup do nového ročníku i Praž Spartu, která nastoupí v Olomouci. Praženy posílil i útočník se zkušenostmi z zámořské NHL Matěj Bliml.
3: Cítím se tady skvěle, od kluků přes kustody, fyzioterapeuty až ke trenérům, všechno tady šlape a soustředím se právě na to, abych tomu týmu co nejvíc pomohl a hrál tu roli, která se ode mě čeká a dělal tu svoji práci na 100%.
1: Řekl před začátkem Extraligy pro klubovou televizi Matěj Bliml. Ještě dodám, že radiožurnál Sport nabídne od 17.30 pořad s mikrofonem za sportem. Na radiožurnálu uslyšíte vstupy. Všechny zápasy si můžete poslechnout také na internetu na stránce irozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Anna Skalová ze sportovní redakce, když to říká ve vysílání, tak to platí. Ano, díky. Naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: 9 minut a bude 12 hodin. Posloucháte radiožurnál.

0: 5 minut do 12. hodiny. Radiožurnál už pro vás přichystal hlavní zprávy. A máme připravenou i publicistiku, která naváže ve 12 hodin a 10 minut. Dnes ji připravil Vladimír Kroc. Vladimíre, vítej ve studiu, pozvi nás.
1: Dobrý den. Evropská unie potřebuje mechanismus podobný NATO, který umožní lépe reagovat na dronové incidenty, sabotáže a kybernetické útoky napříč Evropou. To dnes v projevu ve Štrasburku řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Taky prohlásila, že třeba budovat nezávislou Evropu, která má sílu jednat. Evropská unie nesmí dovolit, aby demokracii podkopávaly loutky autoritářských režimů. Jejímu vystoupení se budeme podrobněji věnovat s Viktorem Daňkem, naším odborníkem na evropské záležitosti. Tribunál pro válečné zločiny v Kosovu vynesl dnes rozsudek nad bývalým prezidentem Hašimem Tačim. Za válečné zločiny ho odsoudil k 25 letům vězení. To je téma pro Vladimíra Dzura, někdejšího vyšetřovatele Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Senior bez nehod, to je celorepublikový dlouhodobý preventivní program, který od roku 2018 zvyšuje bezpečnost seniorů v silničním provozu. Nově představuje interaktivní filmové edukační představení, kde diváci hlasováním rozhodují o dalším ději. Víc si povíme s mluvčím projektu Senior bez nehod Martinem Opatrným. Wake me.

0: Česká centra vás zvou na Noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
4: Armáda začala s průzkumem kontaminované oblasti na Šumavě. Podle opozice ale nemá dostatek pravomocí ekologickou zátěž zlikvidovat.
5: Nemá legislativně možnost dekontaminace, nemá povolení na sanaci.
4: Zvláštní tribunál pro Kosovo odsoudil bývalého kosovského prezidenta Tačiho za válečné zločiny.
6: Panel vás odsuzuje k jednotnému trestu vězení na 25 let. 25 years of
4: imprisonment. Fotbalisté Sparty vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy, představí se v Jerevanu na hřišti Araratu Arménia. Kolona popojíždí u nádrže Nové Mlýny směrem do Brna. A bude polojasno, později zataženo s deštěm, teploty do 27 stupňů. Je středa 16. září, hezké poledne přeje zpráv Kateřina Cousidisová.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
4: Armáda začala s průzkumem kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů jsou v Národním parku Šumava 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Sanace má stát přes 190 milionů korun.
7: Premiér Andrej Babiš z ANO tvrdí, že celou sanaci zvládne armáda sama. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny za SPD ale bude potřeba specializovaná firma.
8: Protože se jedná o odvoz, úložiště a potom likvidaci tohoto materiálu. A samozřejmě dekontaminaci.
7: S tím souhlasí i předseda obraného výboru Josef Flek z Hnutí STAN. Podle něj nemůže armáda dekontaminovat půdu a nemá ani povolení na sanaci.
5: Ať to koordinují, ale musí spolupracovat s hasičským záchranným sborem, soukromým sektorem, protože jsou firmy, které na to mají povolení, mají na to techniku a ví, co se s tím má dělat.
7: Výsledky prvotního průzkumu předloží ministr Zuna v pondělí na vládě. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
4: A v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Šumavě máme reportérku Jitku Englovou.
9: Sem do toho prostoru přijeli brzy ráno armádní terénní pick-upy, auta Národního parku, hasičů, policie a další a projeli do lesa na místo těch nálezů, kam už je tedy pro nás vstup zakázaný. To setkání skončilo zhruba před hodinou. Ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený při odchodu potvrdil, že šlo o schůzku se zástupci ministerstva životního prostředí a obrany o postupu při odstraňování té zátěže. Další jednání podle něj budou následovat, ale teď v té první fázi bude mít park na starosti zpřístupnění cest a vykácení stromů v tom prostoru. Ze Šumavy Jitka Englová, Radiožurnál.
4: Haagský tribunál pro válečné zločiny spáchané v Kosovu poslal bývalého kosovského prezidenta Hašima Tačiho na 25 let do vězení. Uznal ho vinným z válečných zločinů proti civilistům během ozbrojeného boje za nezávislost Kosova v letech 1998 až 99. Tehdy byl Tači vrchním velitelem kosovské osvobozenecké armády UČK. Vyhlášení rozsudku sledoval redaktor Pavel Novák.
10: Hašim Tači a tři jeho spoluobžalovaní se dopustili několika stovek činů nezákonného věznění, krutého zacházení, mučení a dokonce vraždy. Nepřímo oni sami, ale jako představitelé kosovské osvobozenecké armády o nich věděli, nic proti nim neudělali a podněcovali k ním. Zločiny byly součástí plánu na eliminaci politických odpůrců. Vyvězení byli bezdůvodně v nelidských podmínkách drženi údajní zrádci nebo kolaboranti se Srby. Přes 300 takto zadržených zažilo mučení. Tači byl uznán zodpovědným i za 96 vražd. Soud přijal jako polehčující okolnost, že se soudu vydal dobrovolně. Pavel Novák, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
4: Kanada by se podle předsedkyně Evropské komise měla stát prvním přidruženým státem Evropské unie. Ursula von der Leyenová to řekla ve svém výročním projevu o stavu unie, který pronesla k europoslancům ve Štrasburku. Přímo v sále ho sledoval i kanadský premiér Mark Carney.
11: We see the world with the same eyes.
12: Evropa a Kanada podle von der Leyenové vytvoří spojenectví budoucnosti v obraně, technologiích, průmyslu i společných projektech v Arktidě. Zdůraznila, že to není pakt proti nikomu třetímu. Šéfka komise také prohlásila, že Evropa potřebuje mechanismus podobný NATO, který by umožnil lépe reagovat na dronové incidenty, sabotáže a kybernetické útoky.
11: A new European security strategy.
12: V projevu rovněž odsoudila izraelské plány na rozšiřování nelegálních osad na západním břehu Jordánu a vyzvala, aby v tom členské státy sjednotili svůj postoj. Ze Štrasburku Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
4: Několik desítek rybářů na jihu Francie zablokovalo ropný sklad. Další zabránili odjezdu trajektu na Korziku. Rybáři si stěžují na vysoké ceny pohonných hmot.
13: Skupina rybářů nejdřív zablokovala ropný sklad nedaleko Marseille, odkud je vytlačila policie. Další rybáři zabránili vjezdu do ropného areálu u Montpellieru a na příjezdové cestě založili oheň. Rybář Kevin řekl televizi BFM, že jsou ceny nafty neúnosné.
14: Budeme tady, dokud něčeho nedosáhneme. Takhle už to dál nejde. Za těchto podmínek nemůžeme pracovat. Nevyplatí se nám to.
13: Litr nafty se teď ve Francii prodává v průměru za asi 57 korun za litr. Kromě toho se rybáři stěžují i na administrativní zátěž. V příštích dnech by se s nimi měla setkat ministryně rybolovu Katrin Čaborová. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Ministerstvo zdravotnictví předloží návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera v nejbližších týdnech vládě. Rezort vedený Adamem Vojtěchem za hnutí ANO odmítl většinu připomínek jiných ministerstev, zjistil to Radiožurnál.
15: Pět firem asistované reprodukce spoluvlastní v Česku přes skupinu Future Life premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Radiožurnál z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky zjistil, že téměř každý třetí cyklus s cílem otěhotnět provedli lékaři v těchto centrech. Babiš v SMS zprávě pro Radiožurnál popřel, že by měl z návrhu zákona prospěch. Ve svém pravidelném pořadu na sociálních sítích pak ještě uvedl, že si ženy mohou vybrat, kam chtějí jít.
16: Žena, která chce otěhotnet, ať si vybere kliniku, jakou chce. A pokud nenávidí Babiše, no tak tam nejde. Já vůbec o tom nerozhoduju.
15: Ministr Vojtěch už dříve řekl, že by vláda nemohla vůbec řešit asistovanou reprodukci, protože se debata vždy stočí na premiérovi kliniky. Vít Kubant, Radiožurnál.
4: Policisté zjišťují, jestli někdo může za poškození lodí na řece Jizeře při závodě kajaků. Závodníci a jejich trenéři podezírají majitele vodní elektrárny, že úmyslně snížil hladinu řeky. Ta klesla při srpnových závodech o půl metru.
17: Prověřování potvrzuje mluvčí policie Barbora Šnévajzová.
18: Kolegové ve věci provádí potřebná šetření, aby zjistili, zda se nejedná o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku.
17: Podle organizátora závodu Libora Poláka mají lodě podobná poškození, protože dřeli o dno.
19: 7 až 10 cm prasklina.
17: Polák odhaduje škodu.
19: Až 75 tisíc.
17: Předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček podezírá ze změny hladiny až o 50 cm někoho z provozovatelů malých vodních elektrárn. Tráren nad závodištěm.
20: Někdo musel manipulovat na jezu.
17: Podařilo se kontaktovat 3 provozovatele elektráren. Všichni říkají, že s případem nemají nic společného. Z Benátek nad Jizerou, Radek Duchoň, Radiožurnál.
21: Sport. Pražská Sparta vstoupí do nového ročníku fotbalové Evropské ligy. Představí se v Jerevanu na hřišti Araratu Arménia. Duel začne v 18 hodin a 45 minut. České volejbalisty čeká poslední utkání ve skupině mistrovství Evropy. S bilancí 3 výher a 1 porážky nastoupí v Modeně od 21 hodin proti Slovinsku, které bude podle nahrávače Ondřeje Romana silné.
22: Myslím, že budou kvalitativně dost podobně třeba s těma Italama. Mají dost jako zvučných jmen v týmu, takže si myslím, že určitě nás čeká zajímavý zápas. Musíme solid servis, následně dobrou obranou, no to, co umíme prostě. Ještě Nik Mujanovič, Rok Možič, pak tam je Kozemerník, Pajenk, je jich dost, tak určitě od Půčka a od Možiče čekáme hodně razantní hru.
21: Šesti zápasy bude večer pokračovat první kolo hokejové Tip Sport Extraligy. Představí se třeba mistrovské Pardubice, čeká je východočeské derby s Hradcem Králové. Radiožurnál Sport nabídne pořad s mikrofonem za sportem a živě odvysílá i utkání fotbalové Sparty a volejbalové reprezentace.
23: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Ucpaná 52 za Mikulovem a komplikace na Pražském okruhu. Na silnici 52 z Mikulova směrem do Brna popojíždějí kolony před nádrží Nové Mlýny. Na hrázi pracují silničáři. Kolona je teď pouze ve směru do Brna, je dlouhá, zastavíte u odbočky na Věstonice. V Praze se pomalu rozjíždějí kolony na okruhu ve směru z Ústí nad Labem na Brno. Na Štěrboholské spojce překážel nepojízdný kamion, ten už odtáhli a jede se opět dvěma pruhy. Kolona hlavně kamionů je dlouhá. dlouhá zastavují už v Cínovecké ulici na příjezdu z Ústí. Pozor, nepojízdný kamion teď na okruhu i ve směru z D1 na letiště. Stojí v pravém pruhu na začátku omezení před Jesenicí. I tam už je odtahovka, dojíždí se do kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
23: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, postupně až oblačno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne se v Čechách, večer pak i na Moravě a ve Slezsku postupně přidají přehánky nebo déšť, místy to budou i bouřky. Teploty odpoledne 22 až 27 stupňů, na horách dnes většinou naměříte kolem 18. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku, dnes s Vladimírem Krocem.
2: Co napověděla dnešní výroční zpráva o stavu Unie o prioritách Evropské komise? Bývalý kosovský prezident Hašim Tači byl zvláštním tribunálem v Hágu odsouzen za válečné zločiny k 25 letům vězení. Jak posílit prevenci před nehodami seniorů v silničním provozu? Evropská unie potřebuje mechanismy podobný NATO, který umožní lépe reagovat na dronové incidenty, sabotáže a kybernetické útoky napříč Evropou. To dnes řekla ve výročním projevu ve Štrasburku předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Podle ní musí unijní 27 najít schodu, jak reagovat na incidenty, které nedosahují úrovně ozbrojené agrese, ale jednoznačně ohrožují naši národní bezpečnost, tedy na incidenty připisované do značné míry Rusku.
3: There is no room for any kind of doubt. Europe will defend each and every single square meter of its territory.
2: A nemůže být žádných pochyb, že Evropa bude bránit každý metr čtvereční svého území, zdůraznila von der Leyenová. Ve více než hodinovém projevu před poslanci Evropského parlamentu ve Štrasburku dál mimo jiné řekla, že Evropská unie využije všechny nástroje, aby snížila svou závislost na Číně. Komise navrhne pravidla ochrany hranic před náhlým řízeným přílivem velkého počtu migrantů a předloží taky návrh na zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let a možnost účtu pro děti do 15 let. Evropská komise připravuje i nový balíček odolnosti proti změně klimatu. Extrémní teploty z uplynulých měsíců označila von der Leyenová za léto pravdy a dodala.
5: Během vln veder zemřelo víc než 35 tisíc lidí. Domovy důchodců a nemocnice se nebezpečně přehrývaly. Byly to nejteplejší letní měsíce dosud, ale pravděpodobně zároveň i nejchladnější měsíce nadcházejících let. Věda má jasno. Evropa se otepluje dvojnásobným tempem oproti celému světu. Není pochyb o tom, že Evropa může, musí a bude pokračovat v plnění klimatických cílů. Musíme dramaticky zvýšit připravenost.
2: Víc teď s naším odborníkem na evropské záležitosti, bývalým bruselským zpravodajem Viktorem Daňkem. Dobrý den.
6: Hezký den.
2: Už jsme zmínili dvě pasáže z dopoledního projevu o stavu Unie. Jaké nové iniciativy tedy představila předsedkyně Evropské komise, pokud jde o zajištění evropské bezpečnosti?
6: Ursula von der Leyenová mluvila v této souvislosti hlavně o nedávných incidentech, teď naposledy v Litvě, kde stíhačka sestřelila dron, mluvila také o tom incidentu v Lipsku, o neúspěšném dronovém útoku a zmínila, že by bylo záhodno, aby v rámci rychlejší a flexibilnější odpovědi Evropy vzniklo něco jako obdoba článku 4 Severoatlantické smlouvy, tedy že by členské státy v případě podobného ohrožení měly možnost vyvolat nějakou podobnou schůzku, jako podle článku 4, kde by tady konzultovali, jednali o nějakých případných opatřeních. Zmínila také, že by se realitou měla stát Evropská rada bezpečnosti. To není úplně nový nápad, to mluvila o tom už dříve, ale zatím se ještě v tomto formátu premiéři členských států nesešli, takže slíbila, že by tak tady skutečně tomu mělo být. Slíbila také konkrétní legislativní návrhy a mluvila, myslím, ještě více především o ekonomické bezpečnosti. Zazněla tady Čína, ale nejde jen o Čínu, protože to dění posledních měsíců ukazuje, že Evropa zranitelná i v ekonomické oblasti kvůli svým různým závislostem a myslím, že je docela zajímavá iniciativa, se kterou přišla, že by vedle něčeho, jako jsou státní hmotné rezervy, měly vzniknout i evropské hmotné rezervy, zásoby strategicky významných surovin, které by měly takové krizové okamžiky pomoci Evropě překonat.
2: No a pokud jde o odpověď Eurokomise na extrémní dopady klimatické změny?
6: Tady Ursula von der Leyenová zopakovala, že nadále tedy platí klimatické cíle, které Evropa přijala už dříve. Možná se leckomu ulevilo, že nejsou žádné nové. Zmiňovala spíše, že se chce Evropská unie teď zaměřit na adaptaci. Měl by vzniknout jakýsi legislativní rámec klimatické odolnosti, tedy nástrojů, které by měly pomoci Evropě podobné krizové okamžiky, jaké jsme viděli teď v létě, případy extrémního sucha a podobně, tak lépe zvládat, pomoci třeba i v biznisu vyvíjet technologie, udržet technologický náskok, který Evropa už má v oblasti třeba zelených technologií, v oblasti technologií pro prevenci povodní nebo vývoje zemědělských plodin odolných suchu a tak dále. A mluvila tady v této souvislosti také zase v oblasti ekonomické bezpečnosti o závislosti na dovozu fosilních paliv. Zmínila, že krize v Hormuzském průlivu stála Evropu 90 miliard eur navíc jenom na dovozu fosilních paliv. To je v přepočtu 2 biliony korun. V podstatě jeden český státní rozpočet, jeho ekvivalent, vyletěl oknem, aniž by do Evropy připlula byť jediná molekula ropy nebo zemního plynu navíc, a zdůraznila, že je potřeba investovat do energetické bezpečnosti, do energií, které jsme si schopni v Evropě vyrábět sami, což vedle obnovitelných zdrojů je i jádro, a to zdůraznila několikrát i jaderná technologie.
2: No a co ještě z té výroční zprávy Eurokomise vás osobně zaujalo?
6: Já myslím, že velice zajímavé bylo, když tomu projevu tam přihlížel kanadský premiér Mike Carney, zmínila, že by ráda vybudovala společnou alianci, odpověděla vlastně na výzvu kanadské strany vybudovat jakousi společnou novou alianci, nabídla Kanadě, že by se mohla stát přidruženým členem Evropské unie, což je zajímavé minimálně proto, že nikdo moc neví, co to znamená. Nic takového nikdy v minulosti nevzniklo, žádný přidružený člen neexistuje. Můžu si to asi představit tak, že by Kanada třeba se účastnila politických jednání třeba Evropské rady, asi bez práva hlasovat, ale byla by tam. Už teď Kanada a Evropská unie mají uzavřenou velmi výraznou obchodní dohodu, která ale mimochodem po 10 letech stále není ratifikována, tak možná by bylo dobré začít s domácími úkoly, a těch 10 států, které ještě neratifikovaly, Česko mezi nimi není, tak ty ostatní, aby tak učinili, ale možná, že by mohlo dojít i něco dál, nějaká třeba legislativní spolupráce v oblastech, která ta obchodní dohoda nepokrývá.
2: Jakou odezvu budou mít ty změny plány na úrovni vlád členských zemí s ohledem na jejich zájmy?
6: Já myslím, že řada těch návrhů vyvolá odezvu především proto, a to je myslím zajímavé na tom projevu, že tam vlastně nezaznělo tolik nových legislativních návrhů. Ono je to možná i tím, že Evropská komise se blíží do poloviny svého legislativního období, takže v zásadě, co navrhla nebo zmínila Ursula von der Leyenová teď, tak to jsou věci, které s námi budou až do konce toho období, asi mnoho nových už nevznikne. A ona sama mluvila o tom, že i členské státy musí splnit svůj díl odpovědnosti. Evropská unie třeba se výrazně angažuje v oblasti zjednodušování legislativy, je tady mnoho těch takzvaných omnibusů, které mají zjednodušit legislativu, odstranit tu nadměrnou byrokratickou zátěž, ale ona mluvila i o tom, že to jsou i členské státy, které tu byrokratickou zátěž sami přidávají, třeba když se odchylují od evropské legislativy, přidávají si ten takzvaný gold plating, přidávají si navíc ještě k legislativě své věci, takže když vznikne nějaká evropská norma, která má odstranit bariéry, tak tím, že je v 27 státech implementována 27 způsoby, tak vznikají zase nové bariéry. Tak to si myslím, že asi členské státy neslyšely úplně rády a že tady bude asi možná i negativní odezva na jejich straně.
2: No a zaznělo něco zásadního, co se týče našeho regionu nebo přímo česká koaliční vlády?
6: Myslím, že odezvu by v Česku mohlo vyvolat její návrh zakázat sociální sítě pro děti do 13 let a v jenom nějakém omezeném režimu pro děti do 15 let. To je, myslím, věc relativně sporná a kontroverzní. Možná to trochu vezme vítr z plachet premiéru Andreji Babišovi, šéfovi hnutí ANO, který sám mluvil o jakémsi zákazu od 15 let, tak tady ho Evropská unie trochu předbíhá. Jinak si myslím, že tam zaznělo množství věcí, kde by, myslím, vláda mohla být spokojená, jak v oblasti energetiky, ten důraz na jádro, důraz na energetickou bezpečnost raději než na plnění těch klimatických cílů jenom pro cíle. Ale třeba taky v migraci, o té jsme ještě nemluvili, v souvislosti s děním v Seutě Ursula von der Leyenová slíbila, že navrhne něco, co by mělo ještě o krok dále, co do přísnosti, jít za migrační pakt, který už nyní třeba umožňuje vůbec neumožnit příchozím podat azylovou žádost, pokud mají nízkou šanci ten azyl získat. A ona teď navrhla, že by v krizových situacích, jako byl právě ten okamžik v Seutě, bylo možné úplně pozastavit jakékoliv projednávání azylových žádostí. To jde úplně na hranu mezinárodního práva, a to si myslím, že by s povděkem mohli kvitovat vlády, jako je ta česká a další středoevropské.
2: Viktor Daněk, odborník na evropské záležitosti Českého rozhlasu. Děkuju. Na shledanou.
6: Hezký den.
2: Tribunál pro válečné zločiny v Kosovu dnes vynesl verdikty nad bývalým prezidentem balkánské země Hašimem Tačim a dalšími třemi někdejšími veliteli kosovské osvobozenecké armády UČK. Tači byl odsouzen k 25 letům vězení za podíl na válečných zločinech, včetně vražd, mučení a nezákonného zadržování osob, jich se podle tribunálu dopustil jako nejvyšší velitel UČK koncem 90. let minulého století během války za nezávislost Kosova na Srbsku a bezprostředně po ní. Prokuratura navrhovala pro 58-letého Tačiho 45 let vězení. Tači je ve vazbě v Hágu od roku 2020, kdy rezignoval na funkci prezidenta a byl zadržen. Proces začal v dubnu 2023 a skončil letos v únoru, ale soud vynesení verdiktu dvakrát odložil. Naše pozvání přijal Vladimír Dzuro, bývalý vyšetřovatel Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii a vedoucí úřadu pro vnitřní záležitosti OSN v New Yorku. Dobrý den.
0: Je vám dobrý den.
2: Můžeme připomenout, z jakých činů byl Hašim Tači obviněn?
0: Ano, ten rozsudek je poměrně komplexní, ta obžaloba byla ještě komplexnější, takže jenom ve

0: mučeno a udrženo v nehumánních podmínkách, bez jídla, bez vody, bez toalet. To je další válečný zločin. 385 lidí bylo začleněno ilegálně, bez jakéhokoliv důvodu a zadržováno těma vojenskýma strukturama KLA nebo UČK, jak to chcete nazvat. V tohletém zadržení bylo například i 13 členů parlamentu v obci Čires v centrálním Kosovu, na který se konkrétně i pan Tači podílel. Takže říkám, to spektrum těch válečných zločinů a zločinů proti lidskosti bylo velice široké.
1: Ano. Co říkáte námitkám, že Tači byl především politický vůdce kosovských Albánců a neměl prý být souzen za činy kosovské osvobozenecké armády?
0: Víte co, speciálně bývalé Jugoslávii, jakákoliv ta část, která momentálně je vyšetřovaná, ať je to Chorvatsko, Srbsko, Kosovo, Bosna, Hercegovina, vždycky přijdou s tím, že ten soud je politický, že to je politický, dokonce NATO, nedávno Srbové to tak nazývali při porbu generála Mladiče. Ten soud je profesionální, tam jsou profesionální soudci a nesoudí pana Tačiho ani nikoho jiného za politiku. A tam soudí za konkrétní zločiny, které se měly dopustit ad a přímo, anebo které ve své funkci, a on měl funkci nejdřív premiéra a potom prezidenta, mohl buď tomu zabránit, anebo to mělo vyšetřovat, protože ženevské konvence říkají o tom, že pokud se něco takového stane a ty zodpovědné osoby se to zjistí, tak mají buď povinnost tomu zabránit, a nebo pokud tomu nemůžou zabránit, tak to musí potom vyšetřovat. A toho se dopustil i pan Tači. Nejenom, že tomu nezabránil, že se na tom podílel, ale potom to ani nevyšetřoval.
1: Jak si tady vysvětlit, že Haagský tribunál posuzoval případ Tačiho a dalších představitelů kosovských Albánců až desítky let po válce z konce minulého století?
0: No to není tak úplně až pravda. Já jsem pracoval pro ICTV, jak jsi správně řekl, když jsem nepracoval na vyšetřování zločinů kosovských Albánců. Ale já to popisuji jako v nové knize, kterou jsem právě vydal, vyšetřovatel zločiny privilegovaných. Tam je případ šesti kosovských Albánců obviněných ICTV z válečných zločinů. Z toho pouze jednoho skutečně tribunál odsoudil. Ty ostatní neměli důkazy pro to, ale proč? Většina těch svědků byla buď zavražděná, anebo měli takový strach z toho svědčí, že se radši nechali odsoudit tribunálem za pohrdání, než aby svědčili proti představitelům kosovské UČK nebo kosovské vlády. Znamená, že tam ten problém, který ICTV měl, spočíval v tom, že bez svědků nemůžete soudit a jim se podařilo ty svědky zastrašit takovým způsobem, že buď zemřeli, anebo odmítli svědčit.
1: Jaké dopady může ten dnešní soudní výrok mít na kosovsko-srbské vztahy nebo na vztahy Kosova se Západem?
0: To fakt nedokážu posoudit, to já bohužel nemám křišťálovou kouli, aby dokázal věštit do budoucnosti. Já si myslím, že v Srbsku to bude přijato pozitivně, pochopitelně, protože byli odsouzeni kosovští Albánci. Věřím tomu, že budu argumentovat, že dostali pouze 25 let, protože prokuratura navrhovala 45. V Kosovu to bude mít určitě negativní vliv, protože kosovští Albánci budou tvrdit, že to bylo nespravedlivé a že to bylo zmanipulované a tak. Ale ten vztah je mezi Albánci a Srby na Kosovu je samozřejmě velice problematický. Už to vyplývá i z historie. Pro Srby Kosovo je něco jako pro nás Hodaří. To je prostě posvátná země, které se oni nikdy nevzdají. A to, že momentálně tam je nějaké nezávislé Kosovo, to srbská vláda ani Srbové jako takový nikdy neuznají. To znamená, že ono to bude mít nějaký vliv, ale jaký konkrétně, to nedokážu říct.
1: Vladimír Dzuro, bývalý vyšetřovatel Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Děkuji vám, nashledanou.
0: Děkuji za pozvání.
1: Za posledních 5 let zemřelo na českých silnicích více než 600 lidí starších 65 let, tedy 27% všech obětí. Mezi usmrcenými chodci tvoří seniori 40%, mezi cyklisty 44%. Vyplývá to z informace o plnění strategie BESIP za rok 2025. Neziskový projekt Senior bez nehod na to odpovídá mimo jiné novou formou edukace interaktivním filmem Případ ztraceného elektrokola, ve kterém diváci hlasováním rozhodují, jak příběh pokračuje. U telefonu je mluvčí tohoto projektu Martin Opatrný. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Proč je riziko, že senior nehodu nepřežije ve věku nad 65 let až dvojnásobné?

0: No tak především zdravotní. Samozřejmě je nutno si uvědomit, že v tom vyšším věku se věci lámou snadněji, hojí hůře, takže to riziko úmrtí nebo vážných zranění je daleko vyšší. U lidí nad 74 dokonce 16-násobné.
1: Dá se říci, co bývá nejčastější příčinou nehod součástí seniorů?
0: Je to kumulativní, je to nepozornost, to znamená, že například senior přehlédne hlavní vedlejší, nedá přednost v jízdě, nebo je to nepozornost při přecházení, špatný odhad rychlosti, vzdálenosti vozidla, ale samozřejmě jsou to i takové, řeklo, dalo by se říct, až banální věci, že jedu na kolo, elektrokolo, nevezmu si helmu a tím zbytečně riskuji.
1: No, máte vysvětlení, proč tak rychle roste nehodovost právě na elektrokolech? Za 2 roky to, že se zdvojnásobil.
0: Tak je potřeba se podívat na to, jak roste počet elektrokol. A pokud se podíváme na elektrokola jako taková, tak samozřejmě díky pohonu je ta rychlost pohybu na elektrokole daleko vyšší a tím, jak je elektrokolo těžší, tak i ta brzdná dráha je delší. To znamená, přeci jenom u těch elektrokol lze obecně bez ohledu na věk řidiče počítat s tím, že ta nehodovost bude vyšší. Samozřejmě týká se to seniorů, jak jsme zmínili na začátku našeho rozhovoru, tam přeci jenom ty úrazy se hůř hojí nebo mívají vážnější důsledky.
1: A právě proto se snažíte věnovat zejména prevenci. 8 let projekt Senior bez nehod pracoval s divadelním představením. Proč jste přešli k interaktivnímu filmu?
0: Divadlo mělo velký úspěch, což nás samozřejmě těší a totéž si slibujeme od interaktivního filmu. Je to z toho důvodu, že jsme schopni zasáhnout, řekněme, více diváků. Přece jenom ta divadelní představení jsou trošku náročnější. Filmová projekce systémem Kinoautomat bude mít a věřím, že už dnes se v Kinu Oko potvrdí, že bude mít větší vlastně důsledek, sledovanost, zapamatovatelnost a ta interaktivní forma spojená s diskuzí potom, věříme, povede k tomu, že seniori budou lépe vědět, jak v některých situacích reagovat.
1: Ta premiéra projekce byla právě součástí dnešní tiskové konference. Povězte, kdo se na tvorbě filmu podílí?
0: Je to samozřejmě BESIP, jsou to mediální partneři, Česká televize, Deník a další. Tím výčtem bychom tady ztráceli poměrně docela
1: hodně času. Já měl na mysli spíš aktéry, kdo tam hraje.
0: Dobře, pokud jde o aktéry, tak diváci se mohou těšit na pana Čenského, na paní Vudrcou a pana Štědroně. Takže věříme, že to bude příjemný filmový zážitek a samozřejmě potřeba ještě zmínit ten systém Kinoautomat, to znamená příběh se bude odvíjet, v určitou dobu se zastaví a diváci sami budou rozhodovat o tom, jak bude pokračovat. Starší diváci, posluchači si možná vzpomenou na podobný systém Kinoautomat spojený s panem Horníčkem v Montrealu. Takže věříme, že i tato forma bude pro ně zajímavá. Ano.
1: Jak se zájemci k tomu případu ztraceného elektrokola, což je název onoho filmu, mohou dostat?
0: Velmi jednoduše, to znamená podívat se na stránkách seniorbeznehod.cz, kde bude aktuálně jaká projekce, anebo pokud se jedná třeba o nějaký domov seniorů nebo podobně, tak se s naší produkcí domluvit a velmi rádi pomůžeme s tím, aby se třeba daný snímek mohl promítat přímo u nich.
1: Přičem to poskytujete bezplatně, jestli se nepletu. Jakým dalším preventivním aktivitám se věnujete?
0: Já jsem zmínil při té projekci, nejenom film poskytuje nějaké návodné situace a věci, jak to dané řešit, ale jsou to samozřejmě i diskuze s odborníky. To znamená, v rámci třeba dnešní projekce bude na místě ředitel dopravní policie pan Hodboď, zástupci BESIPu a tak dále. To znamená, snažíme se vlastně spojovat různé formy. Není to jenom ta projekce, jsou to i další věci, které lidé naleznou na našich stránkách seniorbeznehod.cz.
1: Připomíná Martin Opatrný, mluvčí projektu Senior bez nehod, který dnes představil novou aktivitu. Děkujeme za rozhovor a přejeme co nejvíc dalších odběratelů toho online filmu. Mějte se hezky, naschledanou.
0: Děkuji, hezký den.
1: Tak to byla polední publicistika Vladimír Kroce. Teď už bude 12:30, nabídneme další aktuální zprávy. Příjemný poslech.
2: Půl jedné. Kateřina Causidisová a zprávy. Zájem o hypotéky v Česku minulý měsíc klesl, snížil se jak počet pořízených hypoték, tak i částka, kterou na ně banky společně se stavebními spořitelnami poskytly. Celkem šlo o 26 miliard a 800 milionů korun, v porovnání s červencem o 13% méně. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Pražský IKEM tento týden hledá vhodného dárce kostní dřeně pro 5letého Jindru z Karlovarska. Chlapec má akutní leukémii a potřebuje transplantaci, protože chemoterapie zabrala jen částečně. Do registru se můžou v IKEMu bez objednání až do pátku zapsat lidé od 18 do 40 let. Při pádu vrtulníku ve městě Los Angeles v Kalifornii zemřeli 3 lidé. Jeden člověk skončil v nemocnici. Ve vrtulníku byli novináři americké stanice NBC, kteří z něj informovali o srážce autobusu s osobním autem. Stroj se zřítil mezi dvě komerční budovy. Na místě začalo hořet. Nehodu úřady vyšetřují. Ode dneška se můžou rodiny ve finanční tísni hlásit do projektu Darujme kroužky dětem. Můžou tak získat na pololetí až 1500 korun na mimoškolní aktivity pro děti. Výzva potrvá až do 24. listopadu. Zájemci najdou přihlášky na webu darujemekroužky.cz.
3: Sport.
2: Formule 1 s Mezinárodní automobilovou federací FIA představili kalendář závodů na příští rok. Navýšil se počet sprintů. Bude jich 10, jeden z nich nově i na okruhu v Monaku. Do kalendáře se vrátily velké ceny Portugalska a Turecka. Sezóna začne v březnu v Bahrajnu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Brna a nehoda v Praze ve Kbelské ulici. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy popojíždějí kolony kamionů v pravém pruhu. Aktuálně od kývalky 182. kilometru až k omezení na 196. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji. V Praze se ucpává mimo jiné Kbelská ulice ve směru na Ústí nad Labem. Na konci Kbelské se v levém pruhu srazila 3 auta. Kolona od sjezdu na Novopatskou a je to asi na 15 minut. Kolony čekejte i na Pražském okruhu za sjezdem z dálnice D1 směr Plzeň. Na začátku omezení před Jesenicí odtahují nepojízdný kamion v pravém pruhu a brzdí se už ve sjezdu z D1. Pozor, ucpaná je taky silnice 101 z Říčan k dálnici D1. Kousek před nájezdem na D1 havarovalo osobní auto. Projíždí se Kivadlově, kolony jsou tam teď pouze z Říčan na 15 až 20 minut. Na silnici 57 z Nového Jičína do Valašského Meziříčí pracují silničáři. Za odbočkou na Hostašovice se teď jede Kivadlově, kolony až 15 minut obousměrně. A ještě silnice 20 z Plzně do Karlových Varů. Přímo u Chotíkova se srazila 2 osobní auta. Na místě se sjíždějí hasiči, čekejte kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zatím je většinou jasno až polojasno, postupně bude oblačno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne se v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku postupně přidají přehánky nebo déšť, místy i bouřky. Teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte odpolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
5: Dobré odpoledne, nemusíte patřit mezi cemrmanology, abyste vyhráli dnešní odpolední soutěže radiožurnálu. Řidič parního válce, který v nafukovacím stanu vystavoval naivní sochy, ty následně válcem přejel. Takový byl původně Jára Cimrman, současník, který se v 60. letech myhl v mystifikačním rozhlasovém pořadu Nealkoholická vinárna u Pavouka. A proč o tom mluvíme? Protože právě dnes, 16. září, je to 60 let, co jsme o něm poprvé v rozhlase slyšeli. Poslouchejte velmi pozorně za malou chvíli. Hrát s námi v odpolední soutěži můžete o poukaz na wellness pobyt, set vín, anebo taky balení zrnkové kávy. Za chvíli začínáme. Krásné odpoledne.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Původně to byl naivní sochař a nikdo netušil, že za několik týdnů se jméno Járy Cimrmana bude jeho autorům hodit k pojmenování českého velikána. Přesně před 60 lety se v éteru poprvé ozvalo Cimrmanovo jméno. Zdeněk Svirák o něm reportoval 16. září 1966 v jednom z dílů mystifikačního rozhlasového pořadu Nealkoholická vinárna u Pavouka.
1: Již na počátku přenosu jsem se zmínil o nafukovacím pavilonu B. V němž je instalována výstava naivního sochaře samouka Járy Cimrmana.
2: My jsme tak pomenovali naivního sochaře, který jezdil s parním válcem u stavby silnic a železnic Hradec Králové.
1: Jára Cimrman je řidičem parního válce u národního podniku stavby silnic a železnic Hradci Králové.
2: Ty předměty, které převálcoval, ty vystavil. A mysleli jsme, že to bude otázka jediného v tohohle vtipu. A potom, když Jirka přišel s nápadem založit divadlo, tak říkal, tohle jméno bych komu měli dát a já jsem mu to rozmlouval.
3: Vzpomíná na první zmínku o Cimrmanovi Zdeněk Svirák a zdůrazňuje, že to byl Jiří Šebánek, zakladatel divadla Járy Cimrmana, který také jméno Jára Cimrman vymyslel.
2: Jiří Šebánek volil příjmení Cimrman, protože se mu nějak líbilo z hokejových přenosů. Hráč Chomutova se jmenoval Cimrman.
1: Vážení posluchači, je to smutný pohled na splihlou celtovinu, z níž trčí obrysy naivních soch. Ovšem ještě naivněji, jak vidím, si počíná sám jejich tvůrce. Ano, je to on, Jára Cimrman. Bůh ví, kde si opatřil pumpičku na kolo, kterou se teď zoufale snaží obrovitý pavilon znovu nafouknout. No nejde to, samozřejmě.
2: Dal mu jméno Jára, což bylo velice dobré, protože umělci tehdejší doby se takhle chtěli přiblížit lidu a Jindřich Plachta si třeba říkal Jindra Plachta. Takže Jára, familiární a k tomu německy znějící, ale česky psané Cimrman.
3: Přibližně o 6 týdnů později, 29. října 1966, Jiří Šebánek svolal do vily armádní redakce Československého rozhlasu, již byl společně se Svirákem a Miloněm Čepelkou redaktorem zakládající schůzi budoucího divadla Járy Cimrmana. Tam přinesl desatero souboru, na jeho špilířích stojí divadlo dodnes. Divadlo Járy Cimrmana minulý týden zahájilo jubilejní 60. sezónu a u oslav tohoto výročí můžete být společně s Radiožurnálem i vy. V neděli 27. září budeme od 10 hodin vysílat z areálu u Čápa v Příchovicích v Jizerských horách. Přijedou tam i všichni členové souboru. Na místě zároveň vyhlásíme vítěze či vítězku ankety o nejoblíbenější postavu z cimrmanovských her. Vybírat můžete stále na serveru i rozhlas. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: Volat do soutěže 221 552 255.

0: Phil Collins, Everyday, každý všední den hrajeme v soutěži odpoledního radiožurnálu po půl jedné hodnotné ceny. Ani dnešek nebude výjimkou. A na zeslaného nám telefonuje, tak vás pěkně vítám. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Privoláte poprvé?
1: Ano.
0: Tak gratuluju, to je velký úspěch. Jak dlouho se vám nepodařilo se dovolat, jak dlouho jste to zkoušela?
1: Já jsem se vždycky vybírala téma, no tak o tom Cimrmanovi něco vím.
0: Tak to je hned dvakrát velký úspěch, protože za prvé jste se trefila do tématu a trefila jste se a byla jste první, kdo se dovolal do soutěže. Tak vám gratuluju už za tento úspěch. Za tři správné odpovědi dnes ano, můžete vyhrát poukaz na wellness pobyt od internetového portálu spa.cz v hodnotě dokonce 5000 korun. Spa.cz nabízí přes 5000 wellness a lázeňských pobytů v Česku a v okolních zemích, takže bude z čeho vybírat, pokud třikrát odpovíte správně. Pokud zaváháte, tak je to cena za dvě správné odpovědi, gastronomické dárky, set vín z Českého archivu vín, který organizuje soutěž Vinař roku, takže vína pošleme od vyhlášených českých a moravských vinařství finalistů letošního ročníku a předáme i balení zrnkové kávy ze sítě pražíren a kaváren Mama Coffee. Za jednu správnou odpověď, cena útěchy, jako překvapení od radiožurnálu. Tak pojďme se tedy pustit do historie divadla Járy Cimrmana. Jste připravena?
1: Ano, jsem připravena.
0: Pět vteřin na ideálně správnou odpověď, budu vám držet palce. Tady je první otázka. Ptám se vás ano, ve kterém pořadu Československého rozhlasu ze 16. září 1966 je jméno Járy Cimrmana? Kdy se tam poprvé ozvalo? Respektive ve kterém pořadu?
1: Bylo to U Pavouka.
0: Ano, nealkoholická vinárna U Pavouka, mystifikační pořad, který byl rozhlasovým předchůdcem divadla Járy Cimrmana. Otázka druhá, ano. Jméno Járy Cimrmana vymyslel Jiří Šebánek. Ostatně on přišel i s nápadem založit budoucí divadlo. A otázka zní, kdo ho ke jménu Cimrman inspiroval?
1: Byl to hokejista z Chomutova,
0: Cimrman. Jmenoval se Cimrman, hráč Chomutova, je to tak, druhý bod pro vás. No a otázka do třetice. Divadlo Járy Cimrmana v těchto dnech vstupuje do jubilejní sezóny, kterou oslaví společně s radiožurnálem. Kolikátá sezóna v pořadí to je?
1: 60.
0: Začala 7. září, my si společně s divadlem oslavíme v neděli 27. září v Příchovicích u Tanvaldu v areálu U Čápa. Celodenním programem a z místa budeme mezi 10. a 14. hodinou taky vysílat. Ano, a vy můžete vybírat jeden z pobytů od internetového portálu spa.cz. Tři správné odpovědi, gratuluju.
1: Ano, děkuju.
0: Mějte se krásně, velký úspěch taky. I v soutěži a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A pokud rádi soutěžíte taky a zajímá vás, jak bude vypadat doprava budoucnosti, těšte se už na tento pátek 18. září, kdy budete moci v naší soutěži vyhrát špičkové městské elektrokolo značky Heritage Bike. A nejen o dopravě budoucnosti uslyšíte i v našem pořadu Experiment speciál ze dne chytré mobility. Ten se koná 19. září na Holešovickém výstavišti v Praze. Tak už tento pátek buďte u toho po půl jedné. Hrajeme o hodnotné kolo. Teď je 12:46.

0: YouTube skoro ve 12.50, tady Radiožurnál. Fotbalisty Sparty večer čeká vstup do hlavní fáze Evropské ligy. V Jerevanu se utkají s dobře známým soupeřem. Ararat Arménia totiž potkali už loni v kvalifikaci konferenční ligy.
1: Jsou to šampioni arménské ligy. Doma se Araratu v Evropě daří. Všechny čtyři zápasy v téhle sezóně vyhráli. Nebude vůbec snadné tady uspět. Mají dobré hráče, silné individuality. Hlavně na obou stranách hřiště a v útoku. Nesmíme hráčům na krajích dát moc prostoru a musíme dobře pokrývat útočníky.
2: Říká trenér Sparty Brian Priske. Před 13 měsíci se oba týmy utkali ve třetím předkole konferenční ligy a Pražané byli úspěšnější. Doma vyhráli 4-1 a v odvetě v Jerevanu pak 2-1. Na rozdíl od minulého roku se teď ale bude hrát jinde. Kvůli koncertu americké zpěvačky Jennifer Lopezové nebyl stadion Republiky Vazgena Sarxiana k dispozici. Jiný nebude jen stadion, ale i sestava Pražanů.
1: Náš tým prošel hráčskou obměnou. Hodně hráčů z loňské sestavy už tady není. Změnili jsme i styl hry. Dalším rozdílem je to, že se hraje na jeden zápas, ne na dva jako v loni. Tehdy se víceméně rozhodlo už na Letné, kde jsme zahráli velmi dobře.
2: Tvrdí Priske. Z hráčů, kteří nastoupili v základu loni, jich pět už Spartu opustilo, další dva Andersen a Učina mají zdravotní problémy a Ševinský chybí kvůli disciplinárnímu trestu. Naopak mezi nováčky v dresu Pražanů bude třeba obránce Loic Mbeso, kterého by v 25 letech měla čekat premiéra v evropských pohárech.
3: O tom, jestli budu hrát, rozhodne trenér, ale samozřejmě se na zápas těším a jsem plně připravený. Jako profesionální fotbalista pracujete právě pro takové okamžiky. Chci si ten zápas užít i udělat s týmem maximum pro to, abychom dosáhli výsledku, který si všichni přejeme.
2: Úvodní duel hlavní fáze Evropské ligy mezi fotbalisty Araratu Arménia a pražské Sparty začne v 18 hodin a 45 minut a Radiožurnál Sport ho odvysílá živě. Z Jerevanu Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Státní zástupci se podle vlády mají odvolávat proti nepřiměřeně nízkým trestům za násilnou kriminalitu nebo týrání zvířat a méně stíhat některé kontroverzní projevy. Může vláda takto úkolovat veřejnou žalobu? Neotevírá tím ministr spravedlnosti Tejc cestu do právního pekla, jak naznačuje jeho předchůdkyně na ministerstvu? Tomáš Pancíř se zeptá bývalé nejvyšší státní zástupkyně, nyní poslankyně za motoristy sobě, Renaty Vesecké.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: akční modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 tisíc korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Zkoušky v autoškole pro řidiče nákladních aut a autobusů se mají modernizovat. Při ruském útoku na autobus zemřelo na Ukrajině 5 lidí. Hokejová Tip Sport Extraliga večer nabídne 6 zápasů úvodního kola. Po nehodě vzniká kolona na východní části Pražského okruhu směr Lanový most. A bude polojasno, později zataženo s deštěm, teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Závěrečná zkouška pro řidiče autobusů a nákladních aut se má od ledna změnit. Oznámilo to ministerstvo dopravy. Chce upravit otázky tak, aby více odpovídaly potřebám dnešních řidičů. Celkový počet otázek se sníží z 45 na 40. Ty se mají méně zaměřit na technické detaily a složitou údržbu. Naopak přibyly například otázky z ekologie. Řekl to Antonín Vohradský z ministerstva dopravy.
3: Snížili jsme také nároky na tu odbornou úroveň žadatelů. Ten důvod byl především ten, že vnímáme, že autoškolu opouští nikoli automechanik, ale řidič, to znamená uživatel toho vozidla, s cílem, aby byl teda schopen pochopit, jak vozidlo funguje, aby byl schopen najít základní závady a komunikovat je dál.
1: Rusko pokračuje v útocích na ukrajinskou dopravu. U Nikopolu zemřelo 5 lidí, když dron mířil na civilní autobus.
4: Náčelník Dnipropetrovské oblastní vojenské správy Oleksandr Hanža na sociálních sítích napsal, že při dronovém útoku na linkový autobus na místě zemřelo 5 lidí a dalších 7 je teď v péči lékařů. Ruské drony ráno třikrát zaútočily na rychlík Kyjev-Mikolajiv mezi stanicemi Nový Buch a Baštanka. Drážní monitorovací tým podle šéfa ukrajinských železnic Alexandra Percovského včas varoval vlakovou četu a ta evakuovala všechny cestující. Nikdo nebyl zraněný. Percovský nazval útok teroristickým lovem na civilní vlaky a vyzval zahraniční partnery, aby na situaci reagovali stejně jako v případě teroristických útoků na civilní letadla. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Firma OKD začala na Karvinsku zasypávat další ze 4 jam černouhelného dolu ČSM. Do podzemí se postupně nasype přes 40 tisíc kubíků hlušiny. Po jámě v jižní části dolu je teď na řadě takzvaná výdušná jáma v severní lokalitě. Její likvidace bude trvat zhruba 11 dnů, potvrdil to ředitel útlumu OKD David Hájek.
5: Podle toho, jak se nám bude dařit odtěžovat zásypový materiál z úložiště směrem do jámy. Sem tam prší, trošku nám to dělá problémy, nebyli jsme z dolu na to zvyklí, takže ty pásy na to nejsou přizpůsobené a potom trošku prokluzují.
1: Zbylé 2 jámy dolu ČSM budou v dalších letech sloužit k těžbě metanu a následné výrobě elektřiny a tepla.
6: Sport. Hokejová Tip Sport Extraliga bude večer pokračovat dalšími 6 zápasy úvodního kola. Obhájce titulu pardubické Dynamo čeká od 18 hodin východočeský souboj s Hradcem Králové a Olomouc duel s pražskou Spartou. Už od 17 hodin a 30 minut budou Vítkovice hrát s Kladnem, Litvínov s brněnskou Kometou, České Budějovice s Mladou Boleslaví a taky Plzeň s Libercem. Kapitán Liberce Radim Šimek mluví o tom, že bílí tygři už mají za sebou několik zápasů v lize mistrů a zmiňuje, jaká byla příprava.
7: Těžká, bylo to náročné. Já když si vemu prostě, že máme za sebou už 2 měsíce přípravy a vlastně nám nezačala ještě ani extraliga, tak jako za mě je to strašně, strašně dlouhý tady to, protože vlastně dřeli jsme jako ně, musím říct, že jako každý trénink je v extrémním tempu a to bylo to náročné, jako věřím, ale že jsme na tu extraligu připravení a že prostě pak až do tuhýho v tom únoru, v březnu, takže z toho budeme těžit.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D1 před Brnem, taky na pražském okruhu směr D1. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy opatrně dojíždějte do kolony za exitem Rosice kolem 180. kilometru. Osobní auta jedou za kývalkou místy plynulej levým pruhem i tak kde dvojce zhruba 25 minut. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se u sjezdu na plzeňskou D5 tvoří kolona. Po pojíždí pár minut za nájezd z D5 na 22. kilometru brzdí provoz porouchaný kamion v pravém pruhu. Na východní části Pražského okruhu čekejte frontu kamionů v pravém pruhu celou Novopatskou od nájezdu z Gbelské přes východní okruh, kde chvíli řešili nehodu u nájezdu z D11, už ale odjeli, a ta šňůra nákladních vozidel potom pravým pruhem pokračuje dál na Štěrboholskou spojku až k Průmyslové. Na tahu 35 z Turnova na Liberec zpozorněte za sjezdem na Paceřice. Kolem 36. kilometru má policie hlášené prkno na vozovce. A na silnici 16 na příjezdu do Mladé Boleslavy směrem z Jičína počítejte s kolonou od Řepova. Je to asi na 20 minut po pojíždění ke křížení s D10. U Olympie se srazilo osobní auto s nákladním. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zatím je většinou jasno až polojasno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne se v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku postupně přidají přehánky nebo déšť, místy i bouřky. Teploty 22 až 27 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Teď už odpolední Radiožurnál a Hanka Skánělová.
9: Přeji dobré odpoledne. Zablokované příjezdy do ropných areálů anebo zastavení trajektu směřujícího na Korziku. Právě tak vypadají protestní akce francouzských rybářů, kteří se stěžují na neustále rostoucí ceny nafty. Rybolov se podle nich kvůli cenám pohonných hmot nevyplácí. A nám k tomu za chvíli víc řekne náš pařížský zpravodaj.
2: Odpolední Radiožurnál
10: a Hanka Schánilová.

0: Rybáři ve Francii protestují proti rostoucím cenám nafty. Na jihu Francie proto zablokovali příjezdové cesty do dvou ropných skladů a před jedním z nich rozdělali oheň. Ministerstvo rybolovu už slíbilo, že s rybáři bude jednat. Ti jsou přitom připraveni protestovat tak dlouho, jak bude potřeba. Detaily má náš zpravodaj v Paříži Marcel Faltis. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak jsou rozsáhlé protestní akce rybářů na jihu Francie?
1: Několik desítek rybářů nejdřív zablokovalo ropný sklad nedaleko Marseille, odtamtud je ale vyhnala policie. Další skupina poté zabarikádovala příjezdovou cestu do ropného areálu ve Fortegnanu u Montpellieru a na místě v noci rozdělala oheň. Jiní rybáři zase zabránili trajektu soukromé společnosti v cestě na Korziku. Rybář Kevin francouzské televizi BFM řekl, že počítá s tím, že se kvůli blokádě můžou zvednout ceny nafty.
2: Musí probudit. Je to problém. Když někomu nevadí tankovat litr za 2,50 €, tak je něco špatně. Týká se to nás všech. Francouzi chápou, co děláme, vidí, co se děje. Dostali jsme několik telefonátů podpory.
1: Podle rybářů jsou ceny pohonných hmot tak vysoké, že už se rybolov zkrátka nevyplácí. Nafta se teď ve Francii prodává v průměru v přepočtu za asi 57 korun za litr. Od začátku léta se přitom její cena zvýšila až o čtvrtinu. Ceny rostou v době, kdy jsou stále omezené dodávky ropy přes Hormuzský průliv a pokračuje ruská agrese na Ukrajině. Kromě toho si rybáři stěžují taky na přílišné regulace nebo administrativní zátěž. Ministryně rybolovu Katrin Šabourová už slíbila, že se s rybáři v příštích dnech sejde.
0: Jak důležitý je rybolov pro celou francouzskou ekonomiku?
1: Ve srovnání s dalšími sektory ekonomiky je přínos rybolovu k HDP hluboko pod 1%. Rybolov je ale důležitý regionálně a právě třeba na jihu země u Středozemního moře, kde zaměstnává tisíce lidí a jsou na to navázané i další sektory ekonomiky, jako třeba pohostinství. Naprostou většinu výjezdů navíc tvoří malé lodě, které loví sardinky, ančovičky nebo třeba tuňáky a prudký růst cen pohonných hmot může rychle ovlivnit to, jestli se rybářům z menších firem ještě vyplatí na moře vůbec vyplouvat.
0: Marcel Faltis, náš zpravodaj. Děkujeme ti a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

Je 13 hodin 16 minut a jste s námi ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Teď je tu horečka, zimnice, celková slabost, zarudnutí většinou tedy v oblasti berce na noze. Tohle všechno jsou typické příznaky nemoci, která se jmenuje růže. Dobře na ní zabírá léčba penicilinem, ale ta nemoc se nesmí podcenit. Stav pacienta se totiž může velmi rychle zhoršit. Vy se od nás víc dozvíte v dalších minutách.

0: Stovky pacientů onemocněly podle dat Státního zdravotního ústavu od začátku roku růží. Nepříjemné infekční kožní onemocnění se léčí pomocí antibiotik, ale nesmí se podcenit. Může totiž vyústit také v otravu organismu. Stav pacientů se navíc může měnit i velmi rychle.
1: Problémy začínaly náhlou slabostí, která se změnila v silnou horečku, zimnici.
2: Popisuje 67-letý Michal Kadlec. Do několika hodin od prvních příznaků se mu růže v podobě velkého zarubnutí objevila také na noze.
1: Úplně poprvé, když se mi to stalo, mě dokonce odvezla rychlá.
2: Protože se mu nemoc už několikrát vrátila, chodí dnes na kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny ve fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze na pravidelné injekce penicilinu s dlouhodobým uvolňováním. Podobných pacientů tu mají více, popisuje zdravotní sestra Miroslava Jenderková.
3: Bývá to zpočátku po 14 dnech, když dobře reagují, nemají nějaké komplikace, tak se prodlužuje třeba i na 3 až 4 týdny. Někdo chodí 3 měsíce, někdo chodí půl roku, ale jsou tady i pacienti, kteří neustále by měli ataky a je zajišťujeme dlouhodobě tím penicilinem.
4: Po tu dobu, co ti pacienti vlastně dostávají ten depotní penicilin, tak mají snížené riziko té recidivy a jakmile se to ukončí, tak pak se zase to riziko může vrátit.
2: Upozorňuje přednosta kliniky Milan Trojánek, se kterým se ještě vydáváme na lůžkové oddělení. S růží na noze tu leží 88-letý Jiří.
5: Včera mi to červenalo úplně, tak jsem říkal, tak radši půjdu k doktorovi. No.
2: Pan Jiří má na ruce kanilu, takže dostává teda antibiotickou léčbu.
4: Tím, jak to způsobuje nejčastěji pyogenní streptokok, který je dobře citlivý na penicilín, tak můžeme dávat úzkospektrovou terapii právě penicilínem, která je dobře snášená a i u našeho pacienta tam žádné komplikace té terapie nejsou.
2: Ne každý pacient s růží, ale musí skončit v nemocnici. Mnohdy stačí jen ambulantní léčba.
4: K té infekci dochází tak, že vlastně při drobném poranění, nebo případně když ten pacient má třeba plísňové postižení kůže nebo nehtu, tak dojde k průniku té bakterie a pak se vlastně rozšíří v oblasti toho podkoží.
2: Přestože u většiny pacientů doprovází nemoc horečka nebo zimnice, nemusí tomu tak být vždy. Právě u starších lidí a při opakovaných infekcích můžou podle lékařů celkové příznaky chybět a nemoc se projeví jen zarudlou kůží. Z fakultní nemocnice Motol a Homolka Andrea Skalická, Radiožurnál.
6: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Inoji a Budějovický Budvar.
1: Radiožurnál je 2:30. Zprávy a Kateřina Sousedisová. Poslanecká sněmovna bude mít příští týden v úterý a ve středu mimořádnou schůzi. Potvrdil to předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Poslanci mají jednat třeba o změně pravidel penzijního spoření anebo o růstu důchodu starších penzistů. Lídři koalice se potom mají sejít příští čtvrtek. Podle Okamury má vláda na schůzi rozhodnout, kdy zahájí sněmovní debaty o změně financování České televize a Českého rozhlasu anebo o zmrazení platů vrcholných politiků. V Bělorusku se na svobodu dostalo dalších 25 politických vězňů. Oznámila to běloruská lidskoprávní organizace Vjasna a americký zmocněnec pro Bělorusko John Cole. Podle běloruské opoziční vůdkyně Cichanouské byli teď už bývalí političtí vězni převezeni do sousední Litvy. Minsku za to Spojené státy na oplátku podle běloruské státní agentury Belta slíbili zrušení sankcí uvalených na dvě běloruské společnosti. Ozónová díra nad Antarktidou se v první polovině září prudce zvětšila. Informuje o tom unijní služba pro sledování klimatu Copernicus. 12. září dosáhla rozloha ozónové díry asi 25 milionů kilometrů čtverečních. To je přibližně o 5 milionů více, než je průměr pro toto období. Předpovědi vědců naznačují, že se díra bude příštích dnech dál rozšiřovat. A začíná festival Noc literatury. Do 20. ročníku se zapojilo přes 100 měst po celé republice, včetně Znojma, Náchoda a nebo Karlových Varů. V Praze budou předčítat ukázky z knih zahraničních autorů, například Lenka Vlasáková a nebo taky Miroslav Táborský. Pořadatelé nabídnou literární setkání i v netradičních prostorech, jako jsou například bývalé továrny. Sport. Čeští volejbalisté uzavřou skupinu mistrovství Evropy soubojem se Slovinskem. Zápas začne v Modeně v 21 hodin. Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu. Češi už mají postup do play-off jistý. Ve skupině třikrát vyhráli a jednou prohráli.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D6 u Nového Sedla a kolony na D1 před Brnem. Na dálnici D6 ve směru z Chebu na Karlovy Vary pozor, u sjezdu na Nové Sedlo a Loket, exit 126, brzdí se tam do zastavení, vzniká kolona. Kousek za sjezdem ve stoupání havarovalo osobní auto, narazilo do svodidel, blokovaný levý pruh.
4: Auto napálilo do svodidel, udělal tam hodiny, jsou tam rozbitý plasty, sklo, už tam zastavujou auta, volají záchranku a policajti.
3: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Rosice počítejte s kolonou ze 180. kilometru. Kamiony v pravém zastavují, osobní auta v levém výrazně zpomalují a různě pomalu do omezení u D2 to mají asi na 25 minut. Na příjezdu do Prahy dálnicí D5 z Plzně čekejte kolonu u Rudné ze 4. kilometru i osobní auta v levém pruhu. Důvod byl na pražském okruhu ve směru z letiště na D1. Tam se teď už rozjíždí kolona kolem připojení z D5, protože z 22. kilometru před chvílí porouchaný kamion odjel. A na silnici 16 se ucpává příjezd do Mladé Boleslavy z Jičína. U Olympie se srazilo osobní auto s nákladním. Kolona se prodloužila skoro k odbočce na Březno. Popojíždí se i půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zatím je většinou jasno až polojasno, postupně se od severozápadu zatáhne a odpoledne se v Čechách, večer taky na Moravě a ve Slezsku přidají přehánky nebo déšť, místy to budou i bouřky, teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
5: Krásné odpoledne vám přeji. Také dnes vás pozvu do kina. Jestli se chcete podívat na film V srdci divočiny na Breda Pitta, tak během dnešního odpoledne pro vás chystáme e-mailovou soutěž. Ty lístky budou do kina Atlas na 22. září od 19 hodin, tak se připravte. Ta soutěž může přijít kdykoliv během odpoledne.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Jemenští povstalci Husijové dál škrtí dopravu v Rudém moři. Ochromené jsou tak dvě klíčové tepny pro vývoz ropy z Blízkého východu. Existují další alternativní trasy, jak dostat fosilní paliva k odběratelům. Na to všechno se zeptáme za chvíli naší blízkovýchodní zpravodajky Jany Karasové. Zůstaňte s námi.

0: Saúdská vzdušná obrana večer zničila dron, který mířil k nejposvátnějšímu městu islámu, k Mekce. Kvůli útokům jemenských povstaleckých Husíů včera také saúdsko-arabská civilní obrana vyzvala obyvatele 6 měst, aby zůstali doma a aby se vyhýbali oknům. V hlavním saúdském ropném přístavu Janbu v Rudém moři se denně nakládají miliony barelů ropy. Jenomže ropovod, který přístav zásobuje od minulého pátku, stojí kvůli útoku, který podle Saudů přišel od iráckých milic. A ty podporuje režim v Teheránu. My jsme teď ve spojení s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jano, jak to dění v posledním týdnu překreslilo, přemalovalo mapu vývozu ropy na Blízkém východě?
1: Tak to dočasné přerušení dodávek tím zmiňovaným ropodovodem z východu na západ Saudské Arábie ohrožuje asi 4% celosvětových dodávek ropy a plnohodnotná oprava ropovodu bude zřejmě trvat několik týdnů. Saudská Arábie proto hledá alternativní cesty. Už nějakou dobu mimochodem vrací se převoz ropy i na silnice a analytické firmy v posledních dnech taky pozorují, že se zdvojnásobil denní objem nakládané ropy v saudských terminálech v Perském zálivu. Ropu pak převáží velkoobjemové tankery, většinou bez zapnutých transpondérů a nejspíš s podporou americké armády přes stále kritický Hormuzský záliv. A asijským odběratelům podle zdrojů agentury Reuters saudský státní ropný podnik Saudi Aramco nabízí taky nakládku z lodi na loď u umánského přístavu Suhár.
0: Projevuje se nějak výpadek v dopravě saudské ropy na dodávkách sem do Evropy?
1: Tak společnost Saudi Aramco údajně evropské zákazníky už informovala, že některé dodávky ropy s plánovanou zářijovou nakládkou budou zrušené. Výrazným odběratelem je polská energetická skupina Orlen, která v Česku vlastní největší rafinérskou a petrochemickou společnost Orlen Unipetrol. A agentura Reuters přišla se zprávou, že se Orlen snaží ten výpadek saudské ropy nahradit a zajistit si nové dodávky ropy ze Severního moře, zájma, ale i ropu z odlehlejších oblastí, třeba Spojených států, Kazachstánu nebo dokonce jihoamerické Guajany.
0: Mezinárodní lidskoprávní organizace Human Rights Watch označilo některé útoky Husíů na ropné tankery za možné válečné zločiny. Které případy nevládní organizace zkoumala?
1: Šlo o 4 útoky na plavidla od konce července, kdy Husíové ohlásili blokádu saudských přístavů a důkazy, včetně třeba prohlášení samotných Husíů a veřejně dostupných informací o lodích podle organizace Human Rights Watch ve 3 případech naznačují, že povstalci věděli, anebo alespoň měli vědět, že jde o obchodní plavidla přepravující civilisty a mají tak být chráněni před útoky mezinárodním humanitárním právem. Nicméně nedávné ovládnutí několika ostrovů v Rudém moři a taky ostrovů Perem v úžině Bab el-Mandab právě Husí zbuzuje spíše obavy, že by ti povstalci mohli na lodě teď útočit i třeba pomocí dělostřelectva a běžných raket.
0: Jana Karasová, naše blízkovýchodní zpravodajka. Jano, díky a hezký den přeji.
1: Pěkný den, naslyšenou.
0: Teď je 3:15, jdeme k aktuální dopravě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná je D6 u Nového Sedla. Na dálnici D6 komplikace ve směru z Chebu na Karlovy Vary za exitem Nové Sedlo Loket na kilometru 125 havarovalo osobní auto, dojeli záchranáři a provoz teď úplně zastavili. Kolona stojí a natahuje se před sjezd na Loket Nové Sedlo, dojíždí se už kolem kilometru 127. Dejte pozor a případně objíždějte přes Loket. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
2: Zavolejte i vy 800 553 553.

České volejbalisty čeká na mistrovství Evropy poslední zápas ve skupině. V 21 hodin nastoupí proti Slovinsku. Postup do play-off už mají Češi jistý, ale budou hrát o výhodnější pozici pro vyřazovací část. A o tom uslyšíte.

0: posledním utkání ve skupině na mistrovství Evropy nastoupí večer v Modeně čeští volejbalisté. Jejich soupeřem bude od 9 hodin večer Slovinsko. Ve hře je druhé místo, které by mohlo zajistit českému týmu výhodnější pozici pro playoff.
1: Pátý mužstvo na světě, který prohrálo s Řeckem. No.
2: Losoval profil středečního soupeře trenér české volejbalové reprezentace Jiří Novák.
1: Prostě v tom volejbale, vidíme to i v jiných skupinách, nikdo nedostane nic zadarmo. No.
2: Slovinci, přestože nemají takový zvuk jako domácí Italové, patří do úzké evropské špičky. Nahrávač Ondřej Román dokáže vyjmenovat nejsilnější opory.
3: Nik Mujanovič, Rok Možič, pak tam je Kozemerník, Pajenk. Je jich dost, tak určitě od Půčka a od Možiče čekáme hodně razantní hru. Myslím, že budou kvalitativně dost podobně třeba s těma Italama. Mají dost jako zvučných jmen v týmu, takže si myslím, že určitě nás čeká zajímavý zápas.
2: Trenér Jiří Novák konkrétně o jménech nemluví. Viděl všechny zápasy Slovinců na mistrovství Evropy. Dobře ví, že jeho tým čeká těžká práce.
1: Velice dobrý univerzál, velice dobrý jeden smečař na standardní a pak to hráči, s kterýma se možná můžeme rovnat. No.
2: Novák už myslel na zápas se Slovinskem přímo při duelu s Itálií. Fakt, že až ve středu večer se bude hrát přímo o druhé místo ve skupině, ovlivnil dokonce jeho rozhodování při střídání.
1: Měl jsem v hlavě to, že nás čeká ten zápas, který rozhodne, jestli budeme druhý nebo čtvrtý za určitých okolností. Bude to třetí zápas v řadě. No, dokud ten stav byl takový, že jsme mohli doufat, tak jsme drželi to nejlepší, ale...
2: Ale pak trenér nechal některé opory odpočinout. Jan Pavlíček, české libero, o Slovincích mluví s respektem.
4: No, soupeř náročný, žebříčku je před náma. Připravíme se na něho a uvidíme. Je to zápas, kde teoreticky taky nejsme favoriti. A myslím si, že z toho dokážeme docela dost vytěžit.
2: Dokážete popsat slovinské silné stránky?
4: Mají poměrně široký kádr, taky jako je zdobí taky kvalita, servis, obrana, disciplína.
2: Zápas Česká republika Slovinsko začne v 21 hodin. Radiožurnál nabídne zpravodajské vstupy. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Mám pocit, že tentokrát už mě zradí úplně každý. Máme vůbec nějaké příjmy?
2: Ne, my můžeme přestat už s tím vykáním. Vypadni, dělej, vypadni.
3: Takhle jo.
2: Měl by ses probrat a říct promiň. Já ty jsi primář.
1: Dále mě o to, aby nedostal další mrtvice.
4: Kde jsi byla?
2: Fuj, já jsem zalekla.
4: Asi jsem se zamilovala.
5: Co si tam píšeš pořád?
1: Tomu bys nerozuměla.
6: Na tělo. Premiérový díl v pátek večer na ČT1 a v iVysílání.
7: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy má pro vás Kateřina Causidisová.
8: Armáda začala s průzkumem kontaminované oblasti Národního parku Šumava. Německý kancléř Merz slíbil před volbami zásah proti vysokým cenám benzínu. Fotbalisté Sparty vstoupí v Arménii do hlavní fáze Evropské ligy. Neprůjezdná je po nehodě dálnice D6 z Chebu na Karlovy Vary u Nového Sedla. A bude polojasno, později zataženo s deštěm, teploty až 27 stupňů.
9: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Armáda začala s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Podle ministerstva životního prostředí jsou u vzhůří na Klatovsku 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Národní park v těchto dnech armádě při průzkumu pomáhá, potvrzuje jeho šéf Pavel Hubený.
10: V téhle první fázi my budeme zajišťovat cestu a vykácení plochy, vyčištění plochy od stromu.
8: Sanace má stát přes 190 milionů korun a být hotová do června roku 2028. Německá vláda se připravuje zasáhnout proti vysokým cenám benzínu a taky začala nakupovat zemní plyn a plnit před zimou zásobníky. Obojí chtěla přenechat volnému trhu. V neděli ale čekají zemi důležité volby.
11: Kancléř Friedrich Merz včera řekl, že ceny pohonných hmot jsou pro spotřebitele a lidi odkázané na auto neúnosné a proto musí vláda jednat. V Berlíně se teď diskutuje o tom, jestli se vydat spíš známou cestou snižování spotřební daně anebo cíleně převádět dávku nízkopříjmovým skupinám. Ústupek vlády a státní intervenci do energetického sektoru vnímají německá média jako součást boje kancléře Merze o politické přežití. Špičky křesťanských demokratů se mají k jeho setrvání ve funkci vyjádřit tuto neděli po zemských volbách v Mecklenburgsku, Předním Pomořansku a v Berlíně. S ohledem na situaci kancléř Merz zrušil na příští týden naplánovanou cestu do New Yorku. Z Berlína Tomáš Avlín, Radiožurnál.
8: Slovensko politicky rozdělené na dva tábory je podle slovenského prezidenta jedním z největších problémů státu. Peter Pellegrini to řekl ve zprávě o stavu země. Přednesl ji dnes ve sněmovně před poslanci a členy vlády. Polarizace se podle Pellegriniho prohlubuje a nezastavili ani pokus o atentát na premiéra Roberta Fica. Prezident ale taky ocenil některé kroky současné vlády, třeba v oblasti energetiky. Za důležitou pak označil loajalitu Slovenska ke klíčovým spojencům. Plzeň zahájila rozsáhlou rekonstrukci historické úpravny vody. 100 let starou budovu navrhl architekt Hanuš Zápal. Ocelovou konstrukci střechy vyrobila plzeňská Škodovka. Objekt je v areálu plzeňské vodárny a slouží teď jako rybí sádky. Rekonstrukce potrvá 2 roky a město za ní zaplatí 164 milionů korun, říká Veronika Vítová z plzeňského magistrátu.
12: Je to objekt o délce 125 metrů, má 3 trakty a uvnitř uspořádání je velice technické, které bylo využíváno právě pro filtraci vody. V rámci rekonstrukce dojde zejména ke kompletní opravě střešního pláště, dále bude opravená elektroinstalace, včetně osvětlení, dojde k obnově fasády, k výměně oken a dveří.
9: Sport.
13: Fotbalisty pražské Sparty čeká úvodní duel v hlavní fázi Evropské ligy. Nastoupí v Jerevanu proti domácímu Araratu Arménia, se kterým už se utkali v loni v kvalifikaci konferenční ligy. Premiéru v pohárové Evropě by měl zažít večer francouzský obránce Pražanů Loïc Mbessoch.
14: O tom, jestli budu hrát, rozhodne trenér, ale samozřejmě se na zápas těším a jsem plně připravený. Jako profesionální fotbalista pracujete právě pro takové okamžiky. Chci si ten zápas užít i udělat s týmem maximum pro to, abychom dosáhli výsledku, který si všichni přejeme.
13: Zápas mezi jerevanským Araratem Arménia a pražskou Spartou začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 18 hodin a 45 minut.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehoda na D6 u Nového Sedla, kolony i na D1 před Brnem.
3: Na D6 ve směru z Chebu do Karlových Varů čekejte kolonuku se Zasokolovem ze 127. kilometru. Za exitem Nové Sedlo na 125. havarovalo osobní auto. Provoz byl zhruba 20 minut úplně zastavený. Teď je to pár minut, co Národní dopravní informační centrum hlásí, že uvolnili pravý pruh. Pomalu se to rozjíždí. Na D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká kolona za sjezdem na Rosice ze 179. kilometru. Jedou kamiony krokem, osobní auta různě pomalu, levým pruhem k D2 kolem půl hodiny. Na silnici 16 na příjezdu do Mladé Boleslavy z Jičína se teď rozjíždí kolona od odbočky na Plazy, nehoda osobního a nákladního auta pak u Olympie už je dořešená. Na 20 Plzeň Karlovy Vary na obchvatu Chotíkova se po srážce dvou osobních aut jezdí ke Vadlově, chvílemi se tvoří kratší fronty. V Praze sílí odpolední provoz, mimo jiné v Blance směr Trojava z nevjezd do Nové Povltavské kolona od výjezdu na Dejvice regulují proto už vjezd do tunelu a tak se postává v Patočkově od Kajetánky a v Radlické teď je čerstvá nehoda u galerie Butovice, se srazila tři auta a motorka a vznikají kolony s obou stran. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Postupně se od severozápadu zatáhne a později odpoledne se v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku postupně přidají přehánky nebo déšť, místy i bouřky. Teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte odpolední radiožurnál. A Hanku Schánělovou.
7: Hezké odpoledne vám přeji. Pokud uvažujete o práci profesionálního řidiče autobusu nebo kamionu, bude vás zajímat, že by se od příštího roku měla změnit ústní část závěrečné zkoušky. Ministerstvo dopravy totiž chce zmodernizovat otázky, které se mnohdy ptaly na velmi zastaralou techniku anebo postupy. Tak právě o tom budeme mluvit. Dobré odpoledne.
9: Odpolední radiožurnál
0: a Hanka Schánilová.

0: Budoucí řidiči autobusů a kamionů čekají nové závěrečné zkoušky. Ministerstvo dopravy změní jejich ústní část a budou v ní nové otázky. Rezort tak chce zmodernizovat závěrečné přezkoušení, které by mělo odpovídat současným technologiím ve vozidlech. Ty změny ty by měly začít platit už od příštího roku.
1: Sada otázek určených pro řidiče autobusů a kamionů se změní po víc než čtvrtstoletí. Nová bude ústní část zkoušky, ve které se prověřuje ovládání a údržba vozidel. Uchazeči o skupiny C, D a E už nebudou muset odpovídat na otázky, které se týkají dnes už zastaralé techniky. Pokračuje Antonín Vohradský z odboru řidičů a evidence vozidel ministerstva dopravy.
2: Vnímáme, že autoškolu opouští nikoli automechanik, ale řidič, to znamená uživatel toho vozidla, s cílem, aby byl teda schopen pochopit, jak vozidlo funguje, aby byl schopen najít základní závady a komunikovat je dál, ale ne, aby se po něm požadovalo, že bude něco rozebírat, opravovat a podobně.
1: Naopak řada otázek přibude.
2: Některé se věnují, řekněme, ekologii provozu vozidla. Podrobně chceme, aby byl vysvětlen ten princip fungování filtru pevných částic. Zařadili jsme otázku, která se týká alternativních pohonů, vysvětlit, jaký smysl ty pohony mají, jaká jsou případně omezení.
1: Žák by tak měl podle ministerstva při zkoušce nově prokázat spíš znalost souvislostí místo suchého popisu. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD by změna měla přispět k většímu zatraktivnění povolání řidiče, kterých je na trhu nedostatek.
3: Otázky, které jsou tam z dob z Vazarmu, dneska absolutně nevnímáme jako opodstatné a stěžují vlastně ochotu vůbec si udělat řidičák, budou vyškrtnuty nebo nahrazeny, ať jsou tam věci, které požaduje doba.
1: Návrh teď ministerstvo posílá do mezirezortního připomínkového řízení. Jeho účinnost plánuje od začátku příštího roku. Změnu vítají i autoškoly. Podle jejich asociace je ale klíčové zatraktivnit nejen závěrečnou zkoušku, ale i samotnou výuku.
4: Nyní si vyzkoušíte samostatnou kontrolu vozidla. Vaším úkolem je najít tři závažné nedostatky.
1: Tohle je ukázka z virtuální reality, kterou asociace autoškol nabízí svým členům k výuce. Už teď do ní připravuje nové scénáře podle aktualizovaných otázek, pokračuje předseda asociace autoškol Aleš Horčička.
5: Dneska moderní technika funguje tím způsobem, že spousta technologických a věcí, které i on má používat, je skryta, je pod nějakým deklem, je pod šasím toho stroje. No a my dokážeme za pomoci moderních virtuálních prostředků ten autobus různě rozřezávat. Dokážeme velmi jednoduše popisovat některé prvky, u kterých on není schopen si dobře představit, jak třeba fungují.
1: Teď uchazeče komisaři zkoušejí ústně u modelů nebo výcvikového vozidla. I formu zkoušky by chtělo ministerstvo dopravy v příštích letech modernizovat. Jakub Vik, Radiožurnál.

0: Slyšet Havla.
1: Nalaďte se na měsíc s Václavem Havlem v Českém rozhlase.
2: Blbá nálada, spálená země, dusno. Výroky z projevů Václava Havla mezi lidmi často zlidověly. A my vám teď v Radiožurnálu v našem seriálu Svět podle Havla některé z nich připomeneme. A uslyšíte taky, jak některé z nich vnímal sám jejich autor. První český prezident v dnešní epizodě také přizná, že pravda a láska bohužel nikdy nad lží a nenávistí kompletně nezvítězí.
0: Svět podle Havla.
3: Dobrý den. Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
0: Svět podle Havla? To nejlepší z hovorů zlán.
4: V hovorech zlán se často propíraly i zlidovělé Havlovy výroky. Prezident v rozhovorech vysvětloval, proč se domnívá, že naše země nevzkvétá, nebo, a to bylo v září 1991, jestli skutečně pravda a láska vyhraje souboj se lží a nenávistí.
3: Samozřejmě, že kompletně pravda a láska nad lží a nenávistí nezvítězí nikdy, že nezvítězí nikdy kompletně dobro nad zlem, nikdy kompletně nezvítězí štěstí, blahobyt a spokojenost nad lidským utrpením a trápením. To bych byl jako komunista, kdybych sliboval nějaký utopický ráj. To je trvalý, nekončící zápas. Ale abychom tento zápas mohli vést, musíme mít kdesi na obzoru jakýsi cíl, musíme vidět jakési světýlko, k němuž se znovu a znovu upínáme, k němuž míříme svým veškerým snažením. Ale celé dějiny lidstva nejsou ničím jiným než dramatickým zápasem toho lepšího v nás s tím horším v nás.
4: V dubnu 1997 zase odmítl tezi, že by se Česko kvůli chystanému balíčku ekonomických opatření mělo stát spálenou zemí.
3: Ano, vím, že takto a podobně opozice mluví. Je to do jisté míry její povinnost kritizovat poměry. Ale já osobně si ani nemyslím, že žijeme ve spálené zemi, ani v zemi nevětrané. Já si spíš myslím, že ve společenském klimatu je cosi nedobrého. Já jsem o tom už mluvil vícekrát, nazval jsem to dusnem a podobně. A tím se vlastně oklikou vracíme k té nervozitě, kterou vyvolal ten balíček. V dusných poměrech stačí velmi málo, a lidé se začnou třást hrůzou.
4: Nicméně na konci roku už byl prezident Havel kritičtější. Vysvětloval, proč použil sousloví blbá nálada. A jak by se dalo dusnu ve společnosti předejít?
3: Já mám takový pocit, jako by naše politické elity, možná včetně mě, já se z nich nechci vyřazovat nebo na ně povyšovat, jako by ztrácely energii, elán, jakoby se ocitali ve fázi takového pouhého udržování toho, co se už stalo, jakoby ztráceli odvahu k nějakým velkorysým řešením, námětům, nápadům. A ku podivu občané i toto jakýmsi zvláštním způsobem vycítí. A najednou mají pocit, že před tou zemí není perspektiva. A jako by jsme neměli ten drive, ten tah. To je cosi, co mě, přiznám se, dost trápí. Ono to pravděpodobně souvisí s celkovou naladěností či stavem ducha té společnosti. Ta společnost se vzepěla po pádu komunismu k velkým výkonům, k velkým obětem a asi dříve či později se musela dostavit chvíle únavy, chvíle otázky, jaký to má smysl.
0: Svět podle Havla.
3: Nashledanou v lepších časech.
0: To nejlepší z hovorů zlán.

Těž o lístky. Napište nám e-mail na adresu vstupenky@rozhlas.cz. Do textu určitě napište chci do kina a každý desátý e-mail vyhrává. Hodně štěstí, pište teď, půjdete do kina Atlas 22. září od 19 hodin.

0: Tak to byl Elton John v odpoledním radiožurnálu. Tady je další aktuální zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nebezpečí na 13 za Karlovými Vary. Pozor, dejte, pokud míříte po tahu 13 z Karlových Varů na ostrov a Chomutov. Před ostrovem kolem Nejdy jede auto proti správnému směru jízdy. Držte se vpravo na 13, pokud vyjedete z Karlových Varů na ostrov kolem sjezdu na Nejdu a Bor. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 16. září od 16 hodin se ve Valdštejnské zahradě v Praze uskuteční Festival paměti národa. Přijďte s námi oslavit 25. narozeniny paměti národa. Čeká vás hudba, příběhy pamětníků, debaty, živé podcasty nebo vystoupení orchestru Ježkovy stopy. Těšit se můžete na program pro celou rodinu. Více informací na pamětnároda.cz. Generálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 14:30. Kateřina Causidisová a zprávy. Poslanecká sněmovna bude mít příští týden v úterý a ve středu mimořádnou schůzi. Potvrdil to předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Poslanci mají jednat třeba o změně pravidel penzijního spoření. Zítra se podle Okamury sejdou lídři koalice, aby rozhodli, kdy vláda zahájí sněmovní debaty o změně financování České televize a Českého rozhlasu, anebo taky o zmrazení platů vrcholných politiků. Evropská unie potřebuje podle předsedkyně Evropské komise mechanismus podobný Severoatlantické alianci, který by jí umožnil lépe reagovat na hybridní hrozby. Ursula von der Leyenová to řekla v Evropském parlamentu při každoročním projevu o stavu unie. Mechanismus by se měl zaměřit mimo jiné na dronové incidenty, sabotáže a kybernetické útoky. Kosovský ex-prezident Hašim Tači stráví 25 let za mřížemi. Rozhodl o tom Haagský soudní tribunál pro válečné zločiny v Kosovu. Původně mu hrozilo až 45 let. 58-letý Tači jako tehdejší vrchní velitel kosovské osvobozenecké armády podle prokuratury spáchal válečné zločiny. Mezi ně patřily mimo jiné mučení a vraždy skoro stovky politických oponentů. Tači všechna obvinění odmítá. V Brumově Bylnici na Zlínsku začali dělníci stavět nový vodovodní přivaděč. Ten má zajistit stabilní dodávky vody do suchem ohrožených lokalit. Více než 5 kilometrů potrubí povede přes katastry obcí Návojná, Nedašov a Nedašova Lhota. Tam v minulosti vodu museli několikrát dovážet v cisternách. Hotovo by mělo být do konce roku 2027. Sport. Slavia zabojuje o postup do osmifinále domácího fotbalového poháru. Bude hrát ve Varnsdorfu. Do akce půjdou taky Pardubice. Nastoupí v Kozlovicích, které vyřadili obhájce trofeje Karvinou. Kompletní program třetího kola MOL Cupu začne v 16 hodin. Představí se v něm ještě dalších 6 prvoligových celků.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na 13. Karlovy Vary ostrov, nehoda na D6 u Nového Sedla. Na silnici 13 na čtyřprouce mezi Karlovými Vary a ostrovem opatrně v obou pásech policie rozšířila varování před autem jedoucím proti správnému směru jízdy. Hlášení se rozcházejí, hlídky prověřují oba pásy. Držte se v obou případech mezi Karlovými Vary a ostrovem v pravých pruzích a zpomalte. Na dálnici D6 z Chebu na Karlovy Vary počítejte s kolonou od exitu 126 loket Nové Sedlo. Popoždí se asi 5 minut na 125. kilometr. Po havárii osobního auta je tam zabraný levý pruh. Na silnici 6 z Karlových Vadů na Prahu opatrně kus za Bochovem ve stoupání k zavřené odbočce na Žlutice pod Hvězdou se brzdí v obou směrech. V levém pruhu směrem na Prahu stojí nabouraná auta. Na D5 před Prahou z Plzně čekejte kolonu od Rudné, ze 4. kilometru brzdí i osobní auta v levém pruhu, po kilometru se rozjedou, dál se vlečou kamiony k okruhu, na něm jsou potom zase plné oba pruhy od D5 k Ořechu. V Praze na městském okruhu se bude rozjíždět kolona v Patočkově před Blankou a pak i v tunelu samotném směr Troja před výjezdem do Nové Polvltavské porouchané auto odjelo. A v okolí galerie Butovice dlouhé kolony v Radlické obousměrně taky z Jeremiášovy do Řeporyjské u vjezdu k obchodnímu centru havarovala motorka a 3 auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně přehánky, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo a na východě místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
4: Hezké odpoledne přeji. My se ještě v téhle půlhodině podíváme na sestavu amerických tenistů na kvalifikační utkání Davisova poháru.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
6: Celý den tvý chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Evropa bude dál trvat na svých klimatických cílech, posílí vztahy s Kanadou a omezí přístup dětí k sociálním sítím. To jsou jen některé z plánů, které dnes ve Štrasburku nastínila šéfka Evropské komise ve výročním projevu o stavu Unie. My je podrobně probereme za pár minut.

0: Evropa potřebuje nový mechanismus, jak zvládat kybernetické útoky, dronové incidenty a další hybridní hrozby. Ve výročním projevu o stavu Unie to řekla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a vyzvala k vytvoření vlastního evropského článku 4 o společné obraně na principu NATO. Von der Leyenová mluvila také o partnerství s Kanadou, o boji proti klimatické změně a také o omezení sociálních sítí pro děti. To vystoupení ve Štrasburku sledovala naše zpravodajka Zdeňka Trachtová. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den z Evropského parlamentu.
0: Jak by měl, Zdeňko, vypadat nový evropský mechanismus proti hybridním útokům?
1: Von der Leyenová prohlásila, že stále častější ruské hybridní útoky nespadají do definice ozbrojené agrese, která by aktivovala článek o společné obraně NATO. A tím pádem by tedy Evropa měla vytvořit vlastní takový mechanismus reakce na kybernetické útoky, dronové incidenty a tak dále. Pokračuje von der Leyenová.
2: Jinými slovy, potřebujeme mechanismus, který by doplňoval článek 4 NATO. Domnívám se, že je čas na vlastní článek 4 pro Evropu, tedy na společný krizový bezpečnostní protokol. Po spuštění jedním státem by se všechny členské země měly sejít a koordinovat evropskou reakci s cílem odradit od další eskalace.
0: Jaké další plány oznámila von der Leyenová v tom ostře sledovaném projevu?
1: Ona například zdůraznila, že Evropa musí dál plnit své klimatické cíle. Letošní horké léto plné požáru označila za léto pravdy. Komise v říjnu prý proto představí nový rámec pro klimatickou odolnost, který určí nejzranitelnější území v Evropě a vyhodnotí, jak řešit rizika. No a kromě toho také se vyjádřila šéfka komise ke kanadskému premiéru Marku Carneymu, který tady seděl přímo ve Štrasburku a sledoval ten projev. A von der Leyenová nabídla Kanadě, aby se stala vůbec prvním přidruženým členem Evropské unie. Řekla, že Evropa i Kanada sdílí pohled na svět v mnoha oblastech, od bezpečnostní situace v Arktidě po umělou inteligenci, proto mají vybudovat ještě pevnější spojenectví.
0: Projev sledovala většina českých europoslanců, jak hodnotí vystoupení šéfky komise.
1: Europoslankyně Jaroslava Jermanová například... Jaroslava Jermanová z Hnutí ANO, tak ta uvítala pouze zmínku o jádru jako o čistém zdroji energie. Jinak byl podle ní celý ten projev špatný, například nabídku přidruženého členství Kanadě Jermanová vnímá jako provokaci Spojených států. Kriticky, ovšem zase z jiné perspektivy, ten projev hodnotí také pirátská europoslankyně Markéta Gregorová.
3: Já jsem již zažila mnoho projevů Ursuly von der Leyen a tento mi přišel nejprázdnější z hlediska konkrétních kroků. Jeden z nejzásadnějších konkrétních kroků, které tam zazněly, je vytvoření zcela nového asociovaného členství, to právně zatím neexistuje, pro Kanadu. Ale například do toho vůbec nezahrnovala Ukrajinu.
1: Podle europoslance ODS Alexandra Vondry ten projev znovu ukázal velký rozdíl mezi ambiciózními sliby a plány a realitou. Naopak Ondřej Kolář z TOP 09, tak ten uvítal to avizované utužení partnerství s Kanadou.
0: Zdeňka Trachtová, naše zpravodajka, tedy sledovala projev šéfky Evropské komise. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Pětice českých reprezentantů se připravuje na kvalifikační utkání Davisova poháru v Praze. Ale pozor, česky mluví také jeden z tenistů v táboře soupeře. Čechoameričana Martina Dama uslyšíte v Radiožurnálu už za pár minut.

0: My se teď připravíme na víkendový Davis Cup. Sebastian Korda, také Toby Kodat, Martin Dam i někteří další. Byl by to za ideálních okolností zřejmě velmi silný tým tenistů, kteří se narodili českým rodičům, ale sportovně vyrůstali a také studovali v Americe, takže reprezentují Spojené státy. Jeden z nich je teď v Praze a připravuje se na kvalifikační utkání Davisova poháru proti českému výběru. Syn někdejšího pátého deblisty světa a vítěze čtyřhry na US Open Martin Dam.
1: Martina Dama jste u nás mohli slyšet třeba už před 7 lety.
2: Jo, tak myslím si, že to určitě byl tak nějaký sen pro nás.
1: Konkrétně v reportáži o mladících s českými kořeny, kteří se postarali o historický zápis na grandslamovém turnaji.
2: Když jsme viděli ten los, tak jsme si říkali, že ta šance docela je. A když jsme vyhráli, tak jsme měli radost.
1: Tehdy 15-letý Martin Dam junior a o rok starší Toby Kodat se stali nejmladším párem, který vyhrál na US Open zápas v hlavní soutěži mužské čtyřhry. Od té doby se některé věci změnily. Například Toby Kodat se teď věnuje univerzitnímu tenisu a Martin Dam je v americké sestavě pro utkání Davisova poháru v Praze. Pozvánku dostal před pár dny poté, co se omluvili opory Taylor Fritz a Tommy Paul, a přestože už mířil na turnaj, nakonec i díky radě otce, mimochodem bývalého českého reprezentanta, dal přednost týmové soutěži.
3: A myslím si, že nevím, kolik šancí dostanu hrát za Ameriku proti Česku v Praze v O2, takže jsme řekli, že poprvé nějaký debut takhle Davis Cupu je asi ideální.
1: Vypráví Martin Dam po jednom z tréninku v Libeňské hale, kterou už poznal jako sportovní fanoušek. Sice žije na Floridě, ale do Česka jezdí celkem často za svými blízkými nebo kvůli přípravě. A tak občas zajde i na nějaké utkání svého oblíbeného týmu.
3: Jo, jezdím sem 3x za rok, vždycky když jsme v Evropě, tak jezdím do Prahy mezi turnajema a extraligu hraju za Spartu. A tenhle rok zase přijedu v prosinci hrát za ně, takže těším se moc. Všechno hokej, fotbal, fandím Spartě, fotbal hokej a Češi jsou super fanoušci a fakt se těším, až to bude plný.
1: Teď může být naopak Martine Dam tím důvodem návštěvy pro některého ze sportovních fanoušků a není vyloučeno, že jako třetí singlista v aktuální nominaci Spojených států nastoupí do některého ze zápasů. A vzhledem k ohromné dlouhodobé konkurenci v americkém týmu neví, kdy zase něco podobného může zažít.
3: Těším se moc hrát proti Česku v Praze. O tu aréně je samozřejmě něco neskutečného a doufám, že si zahraju a doufám, že Amerika vyhraje.
1: Kvalifikační utkání Česko-Spojené státy se hraje v pátek a v sobotu. Vítěz postoupí na finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších zemí světa. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu Fair Play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Innogy a Budějovický Budvar.
2: Radiožurnál je 15 hodin. Kateřina Causidisová pro vás má zprávy. Tři zadržení v kauze zadávání veřejných zakázek v ústřední vojenské nemocnici jsou na svobodě. Italské velvyslanectví v Bělorusku pozastavilo vydávání víz, a to v reakci na srpnový ruský dronový útok na letišti v Lipsku. Čeští volejbalisté zakončí základní skupiny na mistrovství Evropy proti Slovinsku. Po nehodě je za mostem uzavřená silnice na Žatec a zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně přehánky, teploty do 22 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Policisté propustili tři lidi v kauze ústřední vojenské nemocnice. Vojenská policie je včera zadržela kvůli podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Podle mluvčího pražského městského státního zastupitelství Aleše Cimbaly prověřování veřejných zakázek dál pokračuje. Bulharsko podle svého premiéra podpoří českou snahu o odložení unijního systému emisních povolenek ETS2. Roman Radev to řekl v Sofii po jednání se svým českým protějškem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Oba tvrdí, že to je nutné kvůli zvyšujícím se cenám energií v Evropě.
4: Pokud máme řešit konkurenceschopnost Evropské unie, tak ETS2 musí být odloženy. ETS dvojka znamená zdražení života pro obyvatele Evropy.
5: Řekl předseda vlády Babiš s tím, že zastropování cen není dostatečné. Podle Radeva by měla Evropská unie kvůli vlastní suverenitě ještě víc podporovat jadernou energii. Ocenil taky dodávky českých vlaků. Do Sofie přijeli podepsat smlouvy taky zástupci víc než 50 českých firem. Někteří z nich by se podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z ANO měli podílet na budování nových jaderných bloků v balkánské zemi. Ze Sofie Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Italská ambasáda v Bělorusku pozastavila žádosti o vydání nových víz. Reaguje tak na srpnový incident na letišti v německém Lipsku. Bezpilotní stroj s výbušninou se tam objevil nedaleko ukrajinského letounu. Německá vláda z útoku obvinila Rusko. Moskva to odmítá. Mezi podezřelými jsou dva lidé z Ruska a Běloruska.
6: Podle německých médií, včetně například deníku Süddeutsche Zeitung, podezřelý původem z Běloruska cestoval do Schengenu na italské turistické vízum vydané Itali koncem dubna v Minsku. Italské bezpečnostní složky tvrdí, že tento podezřelý nevstoupil na italské území. Ministr zahraničí Antonio Tajani ze strany Forza Italia chce prověřit celý systém vydávání víz a zjistit, proč italský zastupitelský úřad v Bělorusku cestovní dokumenty vydal. Německý kancléř Friedrich Merz v září zdůraznil, že Rusko operaci na letišti v Lipsku připravovalo několik měsíců a že pouze dílem náhody a štěstí na místě nebyly žádné oběti. Moskva jakýkoliv podíl na útoku odmítá. Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Restaurátoři vrací původní podobu vlakovému nádraží Ostrava-Vítkovice. Cestující se do budovy takzvaném bruselském stylu poprvé vrátí v listopadu. Podle mluvčího zprávy železnic Davida Kabele bude památka vypadat stejně jako při otevření před 60 lety.
7: Budova Vítkovického nádraží je památkově chráněná a pro správu železnic jako investora i pro stavební firmu je proto největší výzvou rekonstrukce právě splnění všech podmínek památkové ochrany. Společně s prostorami pro cestující se dál pracuje i na nových výtazích, které pohodlně propojí obě nástupiště s nadchodem.
8: Sport. Fotbalisté pražské Sparty se na úvod základní fáze Evropské ligy představí v Jerevanu. Zápas začne, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu, Sport v 18:45. Českou mužskou volejbalovou reprezentaci čeká na mistrovství Evropy poslední utkání ve skupině. S jistotou postupu do play-off nastoupí v Modeně od 21 hodin proti Slovinsku. Jeho silné stránky popisuje trenér Jiří Novák.
9: Pátý mužstvo na světě, který prohrálo s Řeckem, no. Prostě v tom volejbale, vidíme to i v jiných skupinách, nikdo nedostane nic zadarmo, no. Univerzál, velice dobrý univerzál, velice dobrý jeden smečař, nadstandardní, a pak jsou to hráči, s kterýma se možná můžeme rovnat, no, tak si to dáme na hřiště.
8: Hokejisté mistrovských Pardubic vstoupí do nového ročníku Tipsport Extraligy utkáním s Hradcem Králové. Od 18 hodin se bude hrát také duel Olomouc-Sparta. Už v 17.30 startují další 4 zápasy, které taky nabídne Radiožurnál Sport celé na internetu. Radiožurnál odvysílá ze všech utkání živé vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zdržení na D1 před Brnem, nehody na D8 u Lovosic i D6 u Nového Sedla. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy od exitu 178 Rosice vzniká kolona do omezení u D2. Osobním autem v levém pruhu je to kolem půl hodiny. Na dálnici D8 z Prahy na Ústí nad Labem opatrně u exitu 45 Litoměřice. Kolem něj se v omezení zpomaluje. Za sjezdem na kilometru 46,5 řeší nehodu v levém pruhu. V silném dešti je tam špatně vidět. Na D6 z Chebu na Karlovy Vary se teď už rozjíždí jen kratší zbytek kolony kolem exitu 126 Nové Sedlo Rokat. Za ním po havárii osobního auta už všechno odklidili. Na silnici 6 Karlovy Vary Praha za Bochovem se kolony tvoří obousměrně mezi odbočkami na Herstošice a Žlutice pod Hvězdou řeší nehodu. Silnice 27 za mostem na Žatec před Havraní je obousměrně uzavřená. U odbočky na Malé Březno se srazil autobus a 3 auta. A v Praze silný odpolední provoz. Neprůjezdná je Radlická do centra za Jeremiášovou. U galerie Butovice havarovala motorka a 3 auta musí se Řeporyjskou a kolona je i v Radlické směrem z centra. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo a na východě místy déšť, teploty do 22 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
11: Dobré odpoledne vám přeji. Do bývalého vojenského prostoru na Šumavě se vypravila armáda. Začíná tam totiž s průzkumem oblasti, která je znečištěná chemikáliemi. Otázka je, jaký bude další postup a kdy bude lokalita vyčištěná od nebezpečných látek. My si o tom řekneme v Radiožurnálu v našem následujícím vysílání.
3: Odpolední Radiožurnál
1: a Hanka Schánělová.

0: Armáda dnes na Šumavě začala s průzkumem kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku. O tom, že v Národním parku jsou 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy, informoval minulý týden ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Vyčištění prostoru vyjde asi na 190 milionů korun. Detaily už má ve studiu David Šalek z domácí redakce. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jak dlouho bude tenhle počáteční průzkum trvat?
1: Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD řekl, že jeho výsledky předloží na vládě v pondělí. Chemické vojsko České armády tvoří hlavně 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci. Na průzkumu se dál podílí i policisté, zástupci ministerstva vnitra, hasiči nebo třeba vojenské lesy a statky České republiky. A pomáhá jim taky Národní park Šumava, jak dnes potvrdil jeho šéf Pavel Hubený.
2: V téhle první fázi my budeme zajišťovat cestu a vykácení plochy, vyčištění plochy od stromu.
1: A tady ještě dodám, že celá sanace kontaminovaného území má být hotová do června 2028.
0: A vyčištění celé lokality tedy bude mít na starosti armáda?
1: Ministr Zuna včera řekl, že na celou sanaci nemá armáda dostatečné vybavení ani specializaci. Nastoupit tak podle něj bude muset specializovaná firma.
3: Samozřejmě v konečném důsledku bude muset nastoupit specializovaná firma, protože se jedná o odvoz, úložiště a potom likvidaci tohoto materiálu. A samozřejmě dekontaminaci toho prostoru, což bude na delší čas.
1: S tím souhlasí i předseda obraného výboru Josef Flek z Hnutí STAN. Podle něj nemůže armáda ze zákona dekontaminovat půdu a nemá ani povolení na sanaci.
4: My jsme jasně říkali, že ať to armáda vede, ať to koordinuje, když to dostala jakoby nařízený, tak samozřejmě je to v pořádku, oni to můžou brát i formou jakoby zásahu v krizi k cvičení, ale musí samozřejmě se dodržet ta legislativa, ochrana vojáků a spolupráce.
1: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů vládě původně navrhl, aby si sanaci vzala na starost soukromá firma Dekonta. Kabinet to ale odmítl a v pondělí došel k rozhodnutí, že se o čištění postará právě armáda. Podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO má totiž skvělou chemickou jednotku a právě ta zadaná zakázka ukáže, jak dovede být schopná a akční.
0: David Šalek, dík za informace.
1: Naslyšenou.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Čím dál víc Čechů se stěhuje z vesnic a menších měst na kraj Prahy, Brna a dalších velkých měst. Jak tyhle obce zvládají příliv tisíců nových obyvatel ročně a za kolik se vlastně dá pořídit takové nové bydlení? O tom bude druhý díl série debat Českého rozhlasu před říjnovými komunálními volbami a my to probereme už za pár minut také v odpoledním radiožurnálu.

0: 11 let není Jesenice u Prahy největší vesnicí v Česku. Rozrostla se natolik, že v roce 2015 oficiálně získala status města. Městem se stala s 8000 obyvateli. Loni už jich měla přes 10,5. Podobně překotně se rozrůstají i další místa v okolí velkých českých a moravských měst. A právě tam se také v Česku nejvíc lidé stěhují. Kolik je tam dnes stojí bydlení a jaké jsou největší překážky dalšího rozvoje? O tom teď budeme mluvit s Tomášem Jeníkem z naší ekonomické redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Je tedy Jesenice názorným příkladem toho, kam se dnes lidé v Česku stěhují?
1: V tomto směru je téměř vzorová. Počet obyvatel této obce začal prudce růst už v nultých letech a od té doby se strojnásobil. Podobně to ale vypadá i jinde, říká Michála Němečková z Českého statistického úřadu.
2: Nejčetnější je dlouhodobě stěhování mezi hlavním městem Prahu a Středočeským krajem, které zahrnuje až čtvrtinu mezikrajského stěhování. S velkým odstupem pak na třetím a čtvrtém místě jde o proud z Ústeckého a Jihomoravského kraje do Prahy.
1: Podle statistiků se loni z Prahy do Středočeského kraje odstěhovalo přes 17,5 tisíce lidí, opačným směrem skoro 11 tisíc lidí a z Jihomoravského kraje do Prahy se přesunulo 2 tisíce lidí.
0: Jak se obce vypořádávají s tím velkým přílivem lidí?
1: Někdy je to pro ně skutečně velmi náročné, hlavně aby stíhali doplňovat veřejné služby a infrastrukturu adekvátně k přílivu lidí. Radka Vladiková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí a jesenická zastupitelka, která letos znovu kandiduje, říká.

0: Výstavba nových rodinných domů naopak vázne, což souvisí s problémy s digitalizací stavebního řízení.
1: Kolik teď, Tomáši, vůbec stojí nové byty a dosáhnou na ně třeba právě ti, co to nejvíc potřebují, mladé rodiny?
0: Dostupnost bydlení je v Česku čím dál větší problém. Rozdíly v cenách mezi jednotlivými lokalitami jsou ale propastné. Výkonný ředitel společnosti CEC Research Michal Vacek říká.
2: Nejdražším regionem zůstává jednoznačně Praha, kde se nabídkové ceny pohybují kolem 180 tisíc korun za metr čtvereční. Na druhém konci trhu jsou regiony severozápadních Čech. Například v Ústí nad Labem je to přibližně 52 tisíc korun za metr čtvereční. Rozdíl mezi nejdražší a nejlevnější částí republiky je tedy přibližně trojnásobný.
0: Rychlému rozvoji okrajových částí měst, dostupnosti i cenám bydlení se bude věnovat čtvrteční debata Českého rozhlasu a Radiožurnálu, která začíná v 17 hodin právě v Jesenici u Prahy.
1: Tak díky za pozvánku, tohle byl Tomáš Jeník, díky.
0: Naslyšenou.

0: Matone Running Festival Ústí nad Labem se blíží. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody ve městě na Labi. Zažijte jedinečnou atmosféru industriální severočeské metropole obklopené krásnou přírodou, včetně unikátního průběhu místní chemičkou. Těšte se na tradiční Matony půlmaraton, spolchemie běh na 10 kilometrů nebo rodinné běhy DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Největší běžecký závod na severu Čech už 19. září. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15:30. Kateřina Sousidisová a aktuální zprávy.
2: Číňan stíhaný za špionáž pro čínskou rozvědku půjde v říjnu před soud. Původně se měl případ vrátit k žalobci na došetření. Pražský vrchní soud ale rozhodl, že se jím má městský soud zabývat a rozhodnout o něm. Stíhaný muž navíc zůstane ve vazbě. Muže zadržela policie na začátku roku. V Česku několik let působil jako novinář, měl i akreditaci ministerstva zahraničí. Vojáci dnes začali s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Vláda v pondělí rozhodla, že armáda bude mít na starosti sanaci půdy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Ty zůstaly v bývalém vojenském prostoru v lesích u Klatov. Armáda na základě průzkumu navrhne další postup. Pražský IKEM spustil tento týden speciální nábor dárců kostní dřeně. Chce tak pomoci 5letému Jindrovi z Karlovarska, který onemocněl akutní leukémií a potřebuje transplantaci. Do registru se můžou v IKEMu bez objednání až do pátku zapsat lidé od 18 do 40 let. Je Evropský týden mobility. Jde o týdenní akci, která každoročně podporuje udržitelnou dopravu ve městech. Těch českých se letos podle organizátorů projektu zapojí více než 20. Lidé se můžou přidat třeba k výzvě 10 000 kroků, která má motivovat ke každodenní chůzi.
3: Sport.
2: Tenistka Sara Bejlek zahájila turnaj v mexické Guadalajáře vítězně. Nad Američankou Parksovou triumfovala po setech 6-4 a 6-3. Ve čtvrtfinále Bejlek narazí na Španělku Bukšaovou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 před Brnem, uzavřená 27 za mostem. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy za Domašovem čekejte první část kolony už na 173. kilometru. Brzdí i osobní auta. V levém pruhu se to potom místy trhá, ale i tak je to do omezení u D2 osobním autem až na 50 minut. Silnice 27 za mostem na Žatec je mezi Čepirohy a Havraní uzavřená v obou směrech po dvou hromadných nehodách. U odbočky na Malé Březno havaroval nejdřív autobus a tři auta a následně se srazilo dalších 5 aut. Na silnici 6 Praha Karlovy Vary za Verušičkami počítejte s kolonou ve stoupání k uzavřené odbočce na Žlutice. Pod Hvězdou se srazila 3 auta, jezdí se kyvadlově. Kolona je tam i směrem opačně na Prahu za Bochovem od Herstošic, zdržení kolem 15:45. A k Praze na D5 na příjezdu z Plzně do Prahy je kolona od Rudné ze 4. kilometru na Pražský okruh směr D1 k exitu 19 Ořech osobním autem celý úsek 30 minut. Po Praze řada dalších odpoledních kolon a Radlická do centra na úrovni galerie Butovice byla po srážce motorky a 3 aut neprůjezdná, teď uvolnili jeden pruh, čekejte kolony v okolí. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně přehánky, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo a na východě místy déšť, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
1: Přeji krásné odpoledne. Snad vám udělá radost i to, že vám za několik minut zahrajeme zpěvačku Annie Lennox a teď také zpěvačku Kristýnu.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Posloucháte nás v odpoledním radiožurnálu, tady je aktuální Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Protisměr na 13. u mostu. Pozor, dejte, pokud míříte čtyřproudou silnicí 13 od Bíliny směrem na most u nájezdu od Braňan je hlášené auto jedoucí proti správnému směru jízdy. Policejní hlídky míří do úseku. Pozor, dejte na 13. pokud vyjedete z Bíliny na most auto v protisměru. Další Zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 25 let vězení, takový je verdikt Haagského trestního tribunálu pro Kosovo pro bývalého kosovského prezidenta Hašima Tačiho. Byl souzený za zločiny spáchané v době ozbrojeného boje kosovské osvobozenecké armády za nezávislost Kosova na Srbsku v letech 1998 až 99. V té době byl vrchním velitelem této povstalecké vojenské organizace a také lídrem jejího politického vedení. Vyhlášení rozsudku sledoval Pavel Novák ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne. Za co konkrétně dostal Hašim Tači 25-letý trest?
1: Je to za několik válečných zločinů proti jeho politickým odpůrcům nebo politickým odpůrcům, kteří nesouhlasili s činností UČK, té kosovské osvobozenecké armády. Soud měl dost důkazů na to, že se Hašim Tači podílel na nezákonném zadržování a věznění 385 lidí, a to v podmínkách velice těžkých, trýznivých, nelidských. Ta vězení byla v bývalých školách nebo ve skladištích, ve sklepeních. Ti lidé tam byli drženi bez vody, bez jídla, bez přístupu k toaletě, spali na betonové podlaze, někdy byli svázeni několik dnů, byli tam třeba drženi i jako dobytek na řetězu. Ve 303 případech se podařilo prokázat mučení vězňů a Hašim Tači byl uznaný zodpovědným také za 96 vražd. Ne tak úplně on osobně, že by se toho dopustil, ale podle předsedy soudního senátu Charlesa Smise o všech těch činech věděl. Hašim Tači z pozice velitele štábu UČK a lídra politického vedení kosovské osvobozenecké armády zodpovídal za provádění zločinného cíle, tedy odstranění politických odpůrců, zřizování těch věznic, chování příslušníků UČK v nich. A nejenže to věznění, mučení a zabíjení lidí toleroval, ale on to nezastavil a také tomu podněcoval, inicioval to.
0: Byly oběťmi násilí páchaného členy kosovské osvobozenecké armády jen etničtí Srbové v Kosovu?
1: Nebyly to jenom srbští obyvatelé Kosova, ale také Albánci nebo Romové. Ta povstalecká policie dostala zkrátka za úkol zatýkat zrádce, kolaboranty se srbskými úřady a ti lidé byli zadržováni úplně bez důkazu, jenom na základě nějakého nařčení, pomluvy nebo domněnky, že jsou špioni nebo zrádci. Byli to obyčejní lidé, farmáři, řemeslníci, učitelé, někdy to byly celé rodiny i s malými dětmi. Vypadalo to skoro jako hon na čarodějnice. Podle soudu to byl ale předem stanovený plán, který vypracovalo vedení UČK, tedy i Hašim Tači. Prokurátoři sice pro něj žádali 45 let vězení, nakonec ten trest zní 25 let, protože polehčující okolností u Hašima Tačiho bylo, že když byl v roce 2020 obviněn prokuraturou tribunálu, tak on byl tehdy prezidentem Kosova, po několika měsících rezignoval na tu funkci a dobrovolně se vydal ke stíhání a také v omezené míře pomáhal vzniknout toho tribunálu. To všechno soud vzal v úvahu, ale i proti tomuto rozsudku se ještě může Hašim Tači odvolat.
0: A o tom rozsudku mluvil Pavel Novák z naší zahraniční redakce. Díky.
1: Naslyšenou, hezké odpoledne.

Jiří Šlégr působil v Litvínově jako hráč, jako trenér nebo manažer. A teď vstupuje do sezóny jako majitel severočeského klubu. Co od nového ročníku nejvyšší soutěže čeká, uslyšíte za chvíli.

0: Už po několikáté prožije začátek sezóny v nejvyšší hokejové soutěži v Litvínově bývalý hokejista Jiří Šlégr. Poprvé ale v nové roli, která mu přináší nejvíc starostí. Už není hráč, trenér ani manažer, ale stal se novým spolumajitelem tradičního severočeského klubu.
1: Vítěz olympijských her, mistrovství světa a NHL očekává těžký začátek sezóny.
2: Asi samozřejmě výsledkově člověk by rád vyhrával, ale já očekávám dobrý start z pohledu výkonu. To je pro mě zásadní, že ty kluci se tam v uvozovkách roztrhají, budou dělat maximum pro to, aby vyhráli. Nemůžeme očekávat, že budou vyhrávat pořád a máme těžký soupeře samozřejmě na začátku, ale to uvidíme. Myslím si, že tím, že jsme přivedli Kempfas, jak jsem, tak jsme posílili z mýho pohledu.
1: Řekl Jiří Šlégr, přestože jmen v kolonce odchodu je daleko víc než příchozích hráčů. Hokejistům, kteří jsou v extraligovém kádru, ale jejich nový šéf věří.
2: Cítím, že má dobrý charakter, to je pro mě to nejdůležitější. To, že tam hokejisty máme, tak jsem přesvědčený, že tam byli i loni, ale bohužel prostě ta situace, která byla, tak se to sešlo ne úplně dobře a my věříme, že teď do toho vstoupí s čistou hlavou a daleko líp než loni.
1: Litvínov v nové sezóně vede jako hlavní trenér Robert Reichl, který k mužstvu přišel na konci minulého ročníku a uspěl s ním v baráži.
2: On přináší nejenom tu kondiční stránku, ale i to, co léta dělal ve dvacítkách, a to vlastně bych chtěl podobný, ne, stejný systém hrát tady, a denodenně na tom pracují, pilujou a myslím si, že to je znát. Já jsem se byl podívat poslední přípravný zápas z Boleslavy a tam už jsem ty prvky určitě viděl. Já si myslím, že v jednoduchosti je síla, a když jsem viděl na olympijských hrách, jak i hráči jako Crosby, McDavid hráli jednoduše a házeli to za nás a dojížděli si ty puky, tak prostě ten hokej se takhle dneska hraje, a když ztratím puk, tak moje první cesta je co nejrychleji zpátky, a o tomhle tom to je, a je to o tom, aby to dělali všichni, ne aby jedinci třeba vypouštěli, protože pak tady nemají co dělat.
1: Litvínovský kádr vypadá na první pohled úzký, i proto je Jiří Šlégr připravený ho ještě posílit. Finanční rezervy na to má.
2: I takhle musíme samozřejmě přemýšlet, protože pokud bychom takhle nepřemýšleli, že bychom neměli kam šáhnout, tak bychom úplně nebyli v komfortní situaci, takže určitě takhle na to připravený nějak jsme, ale ono pak v té sezóně někoho jako úplně sem přitáhnout od někať je hrozně složitý, to by se někomu nesmělo dařit v zahraničí a my bychom šli do toho rizika, že teda u nás se mu dařit bude, ale stát se může cokoliv. Hlavně si myslím, že hodně ještě takových těch šancí na takový ty posílení bude, až skončí kempy v NHL, a tam my to určitě budeme mapovat a sledovat.
1: Do extraligové sezóny vstoupí hokejisté Litvínova zápasem s Kometou Brno. Ten začne na zimním stadionu Ivana Hlinky v 17 hodin a 30 minut. David Kalvas, Radiožurnál.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dobrý den.
2: Eva Adamčíková.
1: Dobrý.
3: Já jsem vás viděl v televizi.
1: Jo, no tak.
2: A otázky, jaké ještě nikdy nedostala.
4: Jsou chvíle, kdy ses rozplakala.
1: Jo, jsou.
4: Já teda moc nebulím, ale...
1: To je dobrý.
5: Máš nějakou fobii?
1: Zvejšek trochu.
6: Jakou sladkost máš nejradši?
1: Čokoládu na různý způsoby.
2: Talk show na jedno.
1: To jste mě překvapili, to jsem vůbec nečekala.
2: Premiéra dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
7: Jak vypadá doprava budoucnosti? Den chytré mobility představí moderní dopravu a chytrá řešení všem generacím. Přijďte si vyzkoušet dálkově ovládané vozy, doručovací roboty, autonomní formuly nebo robopsa. 19. září na Holešovickém výstavišti v Praze. Více informací a registrace zdarma na denchytremobility.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
8: Radiožurnál posloucháte v 16 hodin. A taky zprávy s Kateřinou Causidisovou.
9: Armáda začala s průzkumem kontaminované oblasti Národního parku Šumava. Rybáři na jihu Francie blokují ropný sklad kvůli rostoucím cenám nafty. Hokejista Kousal poprvé v kariéře nastoupí proti Pardubicím, navíc v dresu Hradce Králové. Po dvou hromadných nehodách je za mostem uzavřená silnice na Žatec. A zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně přehánky a teploty do 22 stupňů.
10: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Armáda začala s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Podle ministerstva životního prostředí jsou u vzhůří na Klatovsku 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a znečištěné půdy. Národní park v těchto dnech armádě při průzkumu pomáhá, říká jeho šéf Pavel Hubený.
11: V téhle první fázi my budeme zajišťovat cestu a vykácení plochy, vyčištění plochy od stromu.
9: Sanace má stát přes 190 milionů korun a být hotová do června roku 2028. Několik desítek rybářů na jihu Francie zablokovalo ropný sklad. Další zabránili odjezdu trajektu na Korziku. Rybáři si stěžují na rostoucí náklady a menší výnosy kvůli vysokým cenám pohonných hmot.
12: Skupina rybářů nejdřív zablokovala ropný sklad nedaleko Marseille, odkud je vytlačila policie. Další rybáři zabránili vjezdu do ropného areálu u Montpellieru a na příjezdové cestě založili oheň. Rybář Kevin řekl televizi BFM, že jsou ceny nafty neúnosné.
13: Budeme tady, dokud něčeho nedosáhneme. Takhle už to dál nejde. Za těchto podmínek nemůžeme pracovat. Nevyplatí se nám to.
12: Litr nafty se teď ve Francii prodává v průměru za asi 57 korun za litr. Kromě toho se rybáři stěžují i na administrativní zátěž. V příštích dnech by se s nimi měla setkat ministryně rybolovu Katrin Čaborová. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
9: Německá vláda schválila nový balík bezpečnostních opatření. Zemi mají lépe chránit před islamistickým terorismem. O návrhu ještě budou hlasovat poslanci spolkového sněmu. Kabinet kancléře Friedricha Merce tím reaguje na červencový teroristický útok v Berlíně při pochodu hrdosti. 21-letý islamista tehdy v berlínském parku najel do davu lidí. Nový parkovací dům začali stavět dělníci na pražském Zličíně. Bude v něm skoro 600 míst. Na 11 budou stojany pro dobíjení elektromobilů. Parkoviště bude určené hlavně pro mimo pražské řidiče, kteří dále do města budou pokračovat hromadnou dopravou, říká ředitel technické správy komunikací Filip Hájek.
14: My v tuto chvíli provozujeme nějakých 20 P+erek, z toho dvě jsou objektová. Toto by mělo být další a v dohledné době na konci měsíce chceme otvírat třetí objektové, a to na Opatově.
15: Sport. Spartanští fotbalisté zabojují o první body v hlavní fázi Evropské ligy v Arménii. Od 18.45 budou hrát v přímém přenosu Radiožurnálu Sport na stadionu v Jerevanu proti Araratu. Hokejový útočník Robert Kousal poprvé v kariéře nastoupí proti mateřskému klubu. Hradec Králové s 35-letou posilou totiž čeká od 18 hodin derby s Pardubicemi, se kterými Kousal slavil 3 mistrovské tituly. I když zažije velmi emotivní duel několik hodin před zápasem, působil Kousal velmi klidně.
16: Už jsem to hrál několikrát, teďka akorát budu na druhé straně a teď už se snažím to brát jako normální zápas. Tak je to podle mě jako nejlepší si to uspořádat v té hlavě a nebejt moc přemotivovaný nebo se moc těšit, protože z vlastní zkušenosti vím, že většinou to pak nedopadá dobře.
15: Olomouc přivítá od 18 hodin také v přímém přenosu radiožurnálu Sport Spartu Praha. Zbylé čtyři utkání nabídne první kolo hokejové Tip Sport Extraligy už od 17.30. Na radiožurnálu chystáme ze všech zápasů aktuální vstupy.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Zdržení na D1 před Brnem, zavřená 27 za mostem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy počítejte s první částí kolony za sjezdem na Domašov kolem 176. kilometru, zpomalují i osobní auta v levém pruhu a do omezení u D2 jedou pak různě pomalu kolem 45 minut. Silnice 27 za mostem na Žatec zůstává uzavřená v obou směrech od Robin Oilu u Čepirohů až po Havraň. U odbočky na Malé Březno havarovalo při dvou nehodách celkem 8 aut a autobus. V Litoměřicích končí zahrada Čech, po celém městě velmi silný provoz kolony a hodně ucpaný je teď výjezd silnicí 247 směr Lovosice. Popojíždí se od mostu generála Chábery před velký kruhový objezd u Lovochemie, srazilo se tam osobní auto s nákladním. K Praze na příjezdu do metropole dálnicí D5 z Plzně počítejte s kolonou od Rudné ze 4. kilometru, plní se i levý pruh, osobní auta to mají na Pražský okruh k Ořechu kolem 40 minut. A na východní části Pražského okruhu se popojíždí od sjezdu z Hradecké D11 až 40 minut k připojení od Průmyslové, je tam nehoda.
18: V pravým pruhu nabouraný osobní auto a kamion.
17: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo a na východě místy déšť. Nejvyšší teploty je 17 až 22 stupňů a na horách kolem 12. Tolik zprávy. Teď už odpolední radiožurnál a posloucháte Zuzanu Burešovou.
8: Dobré odpoledne u dalších témat radiožurnálu. Nejdřív se vydáme za hranice. Polsko má novou televizní kampaň o chování v mimořádných situacích, jako jsou třeba povodně, blackout nebo i válka. Videospoty zveřejňuje televize TVP, ale taky ministerstvo vnitra na svých sítích. Kampaň zaujala i naši varšavskou zpravodajku, zjistila proto další podrobnosti a za chvíli se je dozvíte i vy. Takže všem vám přeji klidný poslech.
10: Odpolední radiožurnál
7: a Zuzana Burešová.

0: Polsko spustilo televizní kampaň mimořádných situacích. Krátká videa přímo v televizním vysílání veřejnosti ukazují, jak třeba rozeznat signály sirén nebo jak se zabezpečit na 72 hodin. Kampaň přichází ve chvíli, kdy se Polsko i zbytek východní Evropy potýkají s rostoucími bezpečnostními hrozbami ze strany Ruska. Téma probereme se zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co je tedy obsahem těch televizních spotů?
1: Ta kampaň se jmenuje Minuta pro tvou bezpečnost a v ní na skutečně malé ploše moderátor srozumitelně v takových spotech popisuje zásady chování v mimořádných událostech. Kromě toho, co už si zmiňovala, se tam diváci dozví, jak najít třeba bezpečné místo nebo jak si zabalit evakuační zavazadlo.
2: Uvnitř musí být lékárnička s léky, které pravidelně užíváš, voda i trvanlivé jídlo, které nemusíš vařit, oblečení i kompaktní kosmetická taštička, dokumenty a hotovost v malých bankovkách. Vše ve voděodolném obalu, rádio na baterie, svítilna, multitool, izotermická folie a píšťalka.
1: Co dělat, také se tam lidé dozvědí, co dělat, když například spadnou v té době krize sítě nebo se nedá nikam dovolat, jak se alternativně ohřát, když nejdou přívody tepla, nebo jak a z čeho získat elektřinu. Ta videa vychází vlastně z takové brožury, která se jmenuje Poradník bezpečenstva. V lednu ji polské ministerstvo vnitra rozeslalo do všech 17 milionů domácností a v té brožuře jsou jednoduše popsané a nakreslené pokyny pro mimořádné situace.
0: A jaký prostor mají ta videa v polském televizním programu?
1: Ty spoty se pravidelně teď objevují v ranním vysílacím bloku státní televize TVP. Jenom v srpnu tento blok denně sledovalo v průměru 322 tisíc lidí. O víkendech se ty spoty objevují na TVP 1, opět v blocích, které ale jsou věnované tematicky například extrémnímu počasí, výpadku proudu, požárům, povodním, chemické kontaminaci, kyberbezpečnosti nebo třeba evakuaci. Do toho jsou ta videa na internetu, na webu televize TVP a také na sociálních sítích polského ministerstva vnitra. Já bych chtěla v souvislosti s tou polskou kampaní připomenout i práci Českého rozhlasu. Ten se totiž připravuje na krizové vysílání ve spolupráci s policií, hasiči i záchranáři, kdy ten připravovaný systém rychlé reakce by měl fungovat i ve chvílích, kdy nepůjde elektřina nebo signál. No a i v tom vysílání Českého rozhlasu budou spoty, jak se chovat v mimořádných situacích.
0: Polsko má tedy novou televizní kampaň o chování v mimořádných situacích. Řekla nám o tom naše varšavská zpravodajka Kateřina Havlíková. Díky za to. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Někteří Ústečané se dnes ptali, co se to děje v našem městě. Tady odpověď. Rozsáhlé cvičení složek záchranného systému zastavilo dnes dopoledne dopravu u Spolchemie v Ústí nad Labem. Záchranáři tam zasahovali u simulované nehody cisterny s chlorem.
1: Prosím vás, rychle, tady plno lidí běží pryč někam.
2: Dispečer informuje o neštěstí a v zápětí se rozezní siréna, která ohlašuje poplach. Začíná taktické cvičení. Při simulované havárii cisterny zasáhly několik lidí chemikálie. Ležící figuranti musí vydržet studenou sprchu, pak sundat mokré oblečení a další očistu. Vodní clona mrak chloru nezastavila. 400 zaměstnanců tak musí projít odmořením u vrátnice. Jejich dekontaminaci simuluje 40 studentů.
3: Zatím mám teda potvrzený 3 zranění. Potřeba bych zjistit, jestli máme nahlášený ještě potom nějaký pohřešovaný po osobě další příjem.
4: Ve chvíli, kdy se něco takového stane, tak potřebujeme vždycky nějakého navigátora na té bráně.
2: Podotýká v souvislosti s rozlohou areálu mluvčí zdravotnických záchranářů Prokop Voleník.
4: Takže než někam najedeme, než někam vlítneme, tak je opravdu potřeba vysoce profesionální spolupráce, úzké spolupráce s hasičským záchranným sborem, s podnikovými hasiči Spolchemie, kteří nám vlastně určí, kde je takzvaně bezpečná zóna.
2: Hasiči mají na místě 20 kusů techniky, upřesňuje krajský ředitel Jiří Vlček.
5: Kontejnerů, dekontaminační stanoviště a tak dále.
6: O tom vědí, že jako přijde ten signál, že něco začne, je to tak.
5: Prověřovací cvičení, o tom samozřejmě ty složky nikdy neví. Tohleto cvičení je taktické cvičení a o tom jsou samozřejmě všechny složky informovány a i se na to připravujeme a v podstatě má to za cíl prověřit ty naše postupy i techniku vyzkoušet.
2: Spolchemie se podle technického ředitele Jana Dlouhého připravovala na cvičení půl roku.
7: A samozřejmě dochází i k částečnému omezování toho provozu. Zejména za náma vidíme třeba provoz Pryskyřic, kde teda k tomu spuštění té vodní clony se používá voda z chladícího systému a tím pádem musí docházet tak jako v reálné situaci odstavování toho provozu.
2: Policisté a strážníci během cvičení zastavují dopravu podél areálu. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Radiožurnál.

0: zhasnout.
1: A ještě než začnou další zprávy Radiožurnálu, tedy v 16:30, tak nás čeká cesta na Vysočinu, na pokusné farmě výzkumného ústavu bramborářského ve Valečově na Havlíčkobrodsku, kvete jakon. Ze země tam vykopávají batáty a sklízí topinambury. Výzkumníci totiž chtějí zjistit, jestli by tyto netradiční okopaniny nešlo v budoucnu na Vysočině pěstovat ve velkém.
2: Tak jestli chcete ochutnávat.
3: Na výzkumné stanici výzkumného ústavu bramborářského ve Valečově na Havlíčkobrodsku mi Markéta Kuliová nabízí netradiční pohoštění.
2: Tady máme pomazánky, tahle je z jakonu, z topinamburu a z batátu, jestli chcete ochutnat.
3: Já ochutnám jakon, to jsem snad v životě ještě ani neslyšel.
2: Pochází z Jižní Ameriky a je to rostlina, která je všestranně využitelná. Nadzemní část se dá využívat, takže sbíráme listy na čaj a podzemní část, hlízy, tak ty se dají konzumovat. Čerstvé, tepelně upravené ty produkce.
3: A tady to fialové, to je tedy?
2: To je topinambur s červenou řepou.
3: Tak já taky ochutnám.
2: Určitě.
3: A ještě tady poslední a to je?
2: Patátová pomazánka.
3: Tak se půjdeme podívat na pole. Že my už jsme na poli u prvního takového políčka, tady nápis jakon, to je poměrně vysoká rostlina.
2: Ano, a určitě ještě povyroste, ale tahle ta vyšší část ta je právě zavlažovaná.
3: Testujete tedy, jestli to dobře pochopil, zda by to na Vysočině i s ohledem na to, že je nějaká globální země, stále tepleji.
2: A ubývá nám právě to rozložení, správné rozložení srážek, takže my zkoušíme právě, jak by taková rostlina mohla růst na Vysočině.
3: A do netradičních ukopanin už se v Česku pustili i někteří farmáři. Například na farmě Oleško ve středních Čechách pěstují topinambury, což byl trochu odvážný krok, říká jedna z tamních farmářek Veronika Svobodová.
4: Jelikož topinambury

0: Roční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 16 hodin 30 minut. A to je čas na zprávy s Janou Guldou.
2: Poslanecká sněmovna bude mít příští týden v úterý a ve středu mimořádnou schůzi, potvrdil to předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Poslanci mají jednat třeba o změně pravidel penzijního spoření. Schvalovat by měli i zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Zítra se podle Okamury sejdou lídři koalice, aby rozhodli, a kdy vláda zahájí sněmovní debaty o změně financování České televize a Českého rozhlasu a také o zmrazení platů vrcholných politiků. Energetici dnes neplánovaně odpojili druhý blok jaderné elektrárny Temelín. Je to kvůli poruše v nejaderné části technologie. Informoval o tom mluvčí elektrárny Marek Sviták. Technici už podle něj zasažený systém opravili a po kontrolách by mohli blok znovu zapojit do sítě zítra. První temelínský blok vyrábí elektřinu bez omezení. Kanada má podle Ursuly von der Leyenové otevřené dveře k tomu stát se přidruženým státem Evropské unie. Předsedkyně Evropské komise to řekla v každoročním projevu o stavu unie. Kanadský premiér Mark Carney její projev sledoval přímo ve Štrasburku. Kanada je podle von der Leyenové pro Evropskou unii zásadním obchodním partnerem a obě strany mají společné hodnoty i obchodní vazby. A rodiny ve finanční tísni se ode dneška můžou hlásit do projektu Darujme kroužky dětem. Můžou tak získat na pololetí až 1500 korun na mimoškolní aktivity pro děti. Výzva potrvá do 24. listopadu. Zájemci najdou přihlášky na webu darujmekroužky.cz. Sport. České reprezentanty prověří na evropském šampionátu před play-off slovinští volejbalisti. Výběr kouče Nováka v Modeně nastoupí proti medailistům z posledních tří mistrovství Evropy k závěrečnému duelu ve skupině. Zápas českých volejbalistů ve Slovinci začne v 21 hodin, stejně jako přímý přenos na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál bude o jeho průběhu informovat ve vstupech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 za Prahou i za Humpolcem. Na výjezdu z Prahy magistrálou na D1 se teď tvoří kolona už z jižní spojky od McDonald's a popojíždí zhruba 20 minut do Brněnské nad OC Chodov. Na prvním kilometru ještě před sjezdem na Šeberov se srazila dvě osobní auta. Dál na D1 z Prahy na Brno za Humpolcem čekejte kolonu z 99. kilometru. Vleče se už skoro půl hodiny na kilometr 102,5. Tam havarovala dvě auta, jedno s vlekem. Průjezdný zůstal ze tří pruhů jenom vpravo stoupací. Potom na D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Domašov počítejte s první částí kolony na kilometru 173, různě roztrhaná, pokračuje do Brna do zúžení u D2. Osobním autem je to na 3/4 hodiny. Silnice 27 z mostu na Žatec je stále uzavřená obousměrně od Čepirohů po Havrání u odbočky na Malém Březno. Vyšetřují dvě hromadné nehody, celkem 9 vozidel. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů Celsia, na západě a severu Čech až na 7 stupňů. Zítra čekáme oblačno až polojasno, výjimečně přehánky na Moravě a ve Slezsku, zpočátku ještě zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
1: Dobré odpoledne. Pozvání do pořadu 20 minut Radiožurnálu dnes přijala Renata Vesecká, bývalá nejvyšší státní zástupkyně a nyní poslankyně za motoristy. Státní zástupci se podle vlády mají odvolávat proti nepřiměřeně nízkým trestům za násilnou kriminalitu nebo týrání zvířat a méně stíhat některé kontroverzní projevy. Může vláda takto úkolovat veřejnou žalobu? Tak na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř. Budeme rádi, když si debatu po 17. hodině poslechnete.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Po včerejším zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu na městském úřadě v Nymburce policie nikoho neobvinila. Jedním z pěti zadržených byl i starosta Tomáš Mach z uskupení Nymburk s klidem. Ten dnes řídí jednání zastupitelů, které začalo před půl hodinou, a sleduje ho taky reportérka Alena Junová. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Na začátku jednání zastupitelé schválili program tak, jak byl navržený, a po dvou projednaných bodech zařadili informace o včerejším dění na radnici. V úvodu starosta Tomáš Mach z uskupení Nymburk s klidem, který dnes jednání řídí, přečetl vyjádření, které zveřejnil i na sociálních sítích. V něm shrnuje průběh jeho včerejšího zadržení a následného podání vysvětlení na policejní stanici. Zdůrazňuje, že ho vyšetřovatelé následně propustili a z ničeho ho neobvinili. Další informace prý poskytovat nemůže. Novinářům ráno řekl, že se policie mimo jiné zajímala o zakázky na plavecký bazén nebo zimní stadion a že on žádnou zakázku neovlivňoval. Místostarosta Zdeněk Vocásek z ODS, který měl být také mezi zadrženými, se k situaci nevyjádřil s tím, že je vázaný mlčenlivostí. Zastupitelé si následně vzali 10-minutovou přestávku a teď jednají o dalším postupu.
0: Aleno, připomeňte ještě, co se vlastně včera dělo přímo na radnici v Nymburce.
1: Od ranních hodin tu včera zasahovali vyšetřovatelé Národní centrály proti organizovanému zločinu. Případ dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze a to případ příliš nekomentuje. Víme, že má jít o, a teď cituji, prověřování trestného činu, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a dalších majetkových a souvisejících trestných činů. Víme, že policisté včera zadrželi 5 lidí a po výpovědi je propustili na svobodu. Nikdo z nich tak nebyl obviněný. O jakou konkrétní zakázku jde, ale státní zastupitelství ani policie neřekli. Jak už jsem zmínila v úvodu, starosta Mach zmínil, že se policisté zajímali o zakázky na plavecký bazén, zimní stadion a tělocvičnu zimního stadionu. Jenom stavba relaxačního centra s bazénem přišla město na více než 500 000 000 korun. A ještě doplním, že případ může souviset s 2 roky starým trestním oznámením, které na nymburskou radnici podala kvůli velkým zakázkám protikorupční organizace Transparency International.
0: Další téma odpoledního radiožurnálu nás tedy zavedlo na městský úřad Nymburce. Celou kauzu nám vysvětlila reportérka Alena Junová. Díky za to a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.

Peníze půjčí banka, úroky a další náklady ale zaplatí stát. Tak nově funguje program Nová zelená úsporám. Ministerstvo životního prostředí dnes schválilo prvních 860 žádostí. Kdo všechno může o bezúročný úvěr na zateplení domácnosti požádat, tak i to povíme už za chvíli v odpoledním radiožurnálu a další podrobnosti se taky dozvíte v publicistice, která začne po konci hlavních zpráv, tedy v 18 hodin 10 minut. Hostem bude Petr Waldmann, ředitel Státního fondu životního prostředí.

0: Půjčit si peníze na zateplení domu a neplatit přitom žádné úroky. Tak nově funguje program Nová zelená úsporám. Za první tři měsíce od změny podmínek o podporu požádalo přes 2000 zájemců. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů Sobě. Podle něj jsou žádosti v hodnotě víc než 5 miliard korun. Povíme si o tom s Anou Millerovou z domácí redakce. Dobrá odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak hned na úvod si musíme vysvětlit, jak tedy systém bezúročných úvěrů funguje.
1: Tak peníze na renovaci domu poskytne lidem banka nebo stavební spořitelna. Žadatelé ale nebudou platit úroky ani další náklady spojené s úvěrem. V praxi to tedy znamená, že pokud si půjčí milion korun, tak opravdu splatí jen ten milion. Ostatní náklady za ně pokryje totiž stát. Banky a stavební spořitelny takto lidem půjčí celkem 50 miliard korun. Vysvětluje ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů Sobě.
2: Stát tento moment prostě tyto finanční zdroje nemá. Proto jsme využili pákový efekt bank, spořitelen a dalších finančních institucí, které se chtějí zapojit. Oni poskytnou těch 50 miliard, my domácnostem poskytneme ty úroky.
1: Ministerstvo dnes oficiálně schválilo prvních 860 žádostí. Banky budou úvěry poskytovat do konce října 2029, případně do vyčerpání peněz. Podle Červeného zaplatí stát na úrocích a dalších nákladech zhruba 16 miliard korun.
0: A kdo všechno může o podporu v programu požádat?
1: Tak třeba majitelé rodinných domů, ti si můžou na celkovou renovaci půjčit až 2 miliony korun. Žádat ale můžou taky společenství vlastníků nebo bytová družstva. Všechny tyto žádosti nejdřív posoudí Státní fond životního prostředí, jak vysvětluje jeho ředitel Petr Waldmann.
3: Ty půjčky v zásadě mají několik limitů, co se týká délky splatnosti, jsou 10, 15, případně 25 let a samozřejmě platí, že my pro banky posoudíme, jestli ten daný klient má nárok na to získat bezúročný úvěr a v jaké výši.
1: Ještě dodám, že pokračuje taky program Nová zelená úsporám Light, který je určený pro nízkopříjmové domácnosti. Ty můžou získat přímou dotaci, a to až 400 tisíc korun. Podle ministra Červeného má z tohoto programu už schválenou dotaci přes 1000 žadatelů.
0: A na co všechno je možné peníze využít?
1: Hlavně na úpravy, které snižují spotřebu energie v domě. Největší zájem je zatím podle Waldmana o zateplení. Lidé ale můžou peníze využít taky třeba na výměnu fotovoltaiky nebo na úsporný ohřev vody a podporu je možné získat i na takzvanou zelenou střechu, která je pokrytá rostlinami, nebo taky na systém zachytávání dešťové vody. Ty ale musí žadatel spojit s některou z hlavních úsporných úprav, například právě se zateplením domu.
0: O programu Nová zelená úsporám jsme tedy teď mluvili s Anou Millerovou z domácí redakce a stejnému tématu se taky budeme věnovat v publicistice krátce po 18. hodině právě s Petrem Waldmannem. Tak díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: 6 let sleduje Radiožurnál život Lenky a Tomáše. Nemohli mít vlastní děti a proto jste rozhodli pro adopci.
2: A tady právě u toho stolu byste chtěli být v budoucnu 3.
3: Ano.
2: S adoptivním synem nebo dcerou, je to jedno?
4: Ano, je to jedno.
1: Vytouženého telefonátu se dočkali v roce 2023.
4: Tak jsem se rozbrečela, posléze jsem volala Tomovi, který v tu chvíli jel v autě.
5: A musel jsem zastavit, protože jsem se tak dojmul, že jsem nebyl schopný řídit dál.
1: Jak dlouho adopční proces trval, kdy získal syn nové příjmení? A jak se v nové rodině má?
4: Je to takový klučina, co má rád život, co se rád směje.
2: A co s rodiči nejraději děláš?
6: Vaříš.
2: A máš rád třeba auta, vlaky?
6: Auta.
2: A baví tě to ve školce?
6: Jo.
1: Deníky adopce. Unikátní časozběrný seriál Radiožurnálu. Vždy ráno po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Ceny Národního památkového ústavu. Restaurátoři, archeologové, kasteláni, majitelé památek. Kdo si letos odnese prestižní ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro? I vy můžete rozhodnout o jednom z vítězů. Hlasujte o držiteli ceny Památky děkují. Do 20. září. Více na npu.cz. Kdo ocenění získá, se dozvíte 20. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Posloucháte Radiožurnál, je 17 hodin. A to je čas na zprávy s Janou Guldou.
4: Prezidentu Pavlovi chybí debata o médiích veřejné služby. Znečištění území na Šumavě v Dobré vodě vyšetřují policisti jako trestný čin. Fotbalisty Sparty čeká úvodní duel v hlavní fázi Evropské ligy. Na dálnici D1 z Prahy za Humpolcem směrem do Brna je kolona a počasí zítra bude oblačno až polojasno, na východě zpočátku zataženo a místy déšť a teploty až 22 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
4: V Česku podle prezidenta Petra Pavla chybí debata o rozsahu a obsahu služby veřejnoprávních médií. Řekl to při návštěvě Karlovarského kraje. Podle něj se současná debata točí jen kolem financování České televize a Českého rozhlasu. Předseda sněmovny a šéf vládní SPD Tomio Okamura chce, aby se sněmovna převedením financování obou médií pod státní rozpočet zabývala co nejdřív, ideálně příští týden. Podle Pavla je to ale předčasné.
5: Pokud by pan předseda sněmovny chtěl tento krok realizovat rychle, pak by musel přesvědčit ministryni financí, aby rychle našla nějakých 10 miliard ve státním rozpočtu, kterými by to stát zaplatil. Já si myslím, že v téhle fázi rozhodně ještě nejsme.
4: O tom, jestli se poslanci budou zákonem o financování veřejnoprávních médií zabývat už v příštím týdnu, rozhodne vláda v pondělí. Znečištění území na Šumavě v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda vyšetřují policisti jako trestný čin. Podrobnosti má mluvčí plzeňských krajských policistů Pavla Burešová.
6: Můžeme potvrdit, že jsme přijali v souvislosti se zájmovou lokalitou na Šumavě trestní oznámení. Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality ve věci zahájili úkony trestního řízení, a to pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.
4: Policie podle ní nevylučuje, že ještě může změnit právní kvalifikaci. Vzhledem k tomu, že trestní řízení na počátku, není podle mluvčí možné uvést žádné další bližší informace. Ukrajina hlásí zabití ruského generála Antona Grunise, který v červenci oznámil dobytí Konstantinivky v Donbasu. Město ale stále z části zůstává pod ukrajinskou kontrolou a vedou se tam těžké boje.
7: Velitel ukrajinských sil nepilotovaných letounů Robert Brody, přezdívaný jako Maďar, na sociálních sítích napsal, že jeho jednotky 12. září zasáhly vojenské objekty v okupované části Doněcké oblasti a mimo jiné zlikvidovali generála Antona Grunise. Tuto informaci potvrdili i ruští vojenští blogeři. Generál Grunis ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi hlásil dobytí Kostiantynivky a v srpnu mu ruský ministr obrany udělil řád za odvahu a hrdinství. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté Sparty vstoupí na hřišti Araratu Arménia do hlavní fáze Evropské ligy. V Jerevanu se Pražané pokusí zopakovat loňské vítězství 2-1 z kvalifikace konferenční ligy. Zároveň se budou snažit zlomit prokletí venkovních duelů. V této sezóně totiž Sparta prohrála 4 ze 6 soutěžních zápasů na hřištích soupeřů. Důvody vysvětluje trenér Brian Pricke.
9: Vidím jasné příčiny. Dostáváme góly z protiútoků a standardních situací, a to i přes velkou převahu v držení míče. Také si vytváříme málo šancí a dáváme málo branek. To jsou pro fotbal klíčové oblasti. Ve venkovních zápasech jsme zkrátka nebyli dost silní a efektivní. To rozhodně musíme zlepšit a opravdu rychle.
8: Úvodní zápas Evropské ligy mezi Araratem Arménie a Spartou začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport v 18.45. Radiožurnál nabídne utkání reportážní vstupy.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D1 za Humpolcem, problémy na D5 u Stodu. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna se za Humpolcem natahuje kolona, začíná už na 96. kilometru u odpočívky Mikulášov. Táhne se až 50 minut na kilometr 102,5, tam havarovala dvě auta, jedno s vlekem, ten je napříč oběma pruhy. Projíždí se pořád jenom vpravo jedním stoupacím a hasiči kvůli úklidu chvílemi provoz i pozastavují. Na D1 potom na příjezdu do Brna směrem z Prahy se kamiony v pravém pruhu poprvé řadí do kolony za Domašovem na kilometru 176, osobní auta zpomalují za exitem 178 Rosice a různě pomalu k D2 jedou asi 30 minut. Na dálnici D5 z Rozvadova na Plzeň a Prahu kus za sjezdem na Stříbro se tvoří kolona ze 112. kilometru a moc to nejede. V omezení na 103. blokuje provoz kamion s upadlým kolem. A silnice 27 z mostu na Žatec byla mezi Čepy Rohy a Havraní přes 2 hodiny uzavřená po havárii celkem 9 vozidel u odbočky na Malé Březno, teď už pouštějí provoz kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V noci bude doznívat místy i vydatnější déšť a k tomu se ochladí na 15 až 11 stupňů Celsia na západě a severu Čech až na 7 stupňů. Zítra pak čekáme oblačno až polojasno, výjimečně přehánky na Moravě a ve Slezsku, zpočátku ještě zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Teď 20 minut radiožurnálu a Tomáš Pancíř.
9: Co si vládní koalice slibuje od priorit trestní politiky, které v pondělí schválila vláda? Nepřekračují tím politici své pravomoci a nesnaží se ovlivňovat státní zástupce? Jak je koalice spokojena s prací nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové a naváží na pondělní usnesení vlády konkrétní změny trestního zákoníku, třeba pokud jde o pravidla nutné obrany nebo změny trestních sazeb? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je poslankyně za motoristy sobě, předsedkyně sněmovního ústavně právního výboru a bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
12: Dobrý den a děkuji za pozvání.
9: Předesílám, že náš rozhovor předtáčíme po 14. hodině, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Vláda na svém pondělním jednání schválila priority trestní politiky a uložila ministru spravedlnosti, aby s nimi seznámil nejvyšší státní zástupkyni. Ve čtyřstránkovém dokumentu vláda mimo jiné chce, aby se státní zástupci nesmiřovali s podmíněnými tresty za vážné sexuální trestné činy. Materiál také vyzývá, aby státní zástupci méně stíhali kontroverzní projevy, rychleji řešili případy nutné obrany a také, aby navrhovali omezení pro podmíněně propouštěné vězně, například formou elektronických náramků. Co si v koalici od toho materiálu slibujete? Máte pocit, že všichni státní zástupci si to přečtou a budou podle toho automaticky postupovat, nebo čekáte, že ministr spravedlnosti to odprezentuje Lence Bradáčové a tato vtělí do závazných pokynů, kterými se potom budou muset státní zástupci řídit? A nebo je to jenom, řekněme, politické gesto?
12: Tak já to určitě nevnímám jako politické gesto, protože stanovení priorit v rámci trestní politiky je vlastně poukázání na to, co je vnímáno jako problém v rámci páchání trestné činnosti a trestání trestných činů. Takže já ten materiál považuji za materiál, který upozorňuje a vyzvedává určité problémy ve společnosti, které právě mají být řešeny normami trestního práva. A je pravdou, že jsem zaznamenala už rozvíjející se diskusi o tom, zda se nejedná o nějaký zásah do nezávislosti státního zastupitelství. Tak myslím, že to je vlastně naprosté nepochopení postavení státního zastupitelství. Jedná se o materiál, který upozorňuje tedy na ty problémy a který byl adresován nejvyšší státní zástupkyni jakožto představitelce celé soustavy státního zastupitelství.
9: Bude, protože předpokládám, že s ní teprve ministr spravedlnosti bude
12: jednat. Bude seznámena tedy, který pravděpodobně bude osobně projednán, ale já mám pocit, že jsem někde zaznamenala, že byl písemně doručen, ale dobře. Je možné, že bude osobně a předpokládala bych i vhodnější formu osobního projednání. A nejvyšší státní zástupce má pak oprávnění oprávnění jednak vytváření pokynů obecné povahy, které se dotýkají třeba postupů státních zástupců v určitých obecně stanovených rozsazích nebo v obecně stanoveném rozsahu konkrétní trestné činnosti. Například, jestliže jsou problémem trestné činy související s rabováním při povodních, tak se vytváří pokyn obecné povahy pro tuto situaci. V současné době je vnímán jako problém tedy sexuální trestná činnost, která skutečně má početní nárůst, takže i pro tuto specifickou oblast může nejvyšší státní zástupkyně zpracovat pokyn obecné povahy, ale předpokládám jako zcela zásadní věc, že seznámí na poradách s vedoucími státními zástupci obsah tohoto materiálu.
13: Vy už jste říkala, že jste zaznamenala pochybnosti, jestli tím vláda nedělá něco, co by dělat neměla. Jaké vidíte právní opodstatnění pro to usnesení, které tedy vláda v pondělí schválila? Opravdu to není překročení pravomocí?
12: Rozhodně není, protože státní zástupci v rámci ústavy, státní zastupitelství je zakotveno pod mocí výkonnou. Nejedná se o moc soudní, ale o moc výkonnou, která...
13: Na druhé straně, že vám do toho skáču stejně, tak je tam v moci výkonné prezident a nevidíme usnesení, které by radila která by radila prezidentovi, co má nebo nemá dělat.
12: Ale vláda, která je demokraticky zvolená, má pravomoci a ve vztahu k prezidentovi se jedná třeba o spojené pravomoci, kdy spodepisují některé akty a podobně, tak ve vztahu ke státnímu zastupitelství ministerstvo spravedlnosti vykonává správu a právě skrze nejvyššího státního zástupce do nezávislé soustavy promítá ale problematiku, která se dotýká jedné stránky z posuzování trestného činu, co je a není trestným činem. A tou stránkou je vlastně otázka hodnocení společenské škodlivosti, protože to je otázka, která vždy souvisí právě s problémy, které přetrvávají ve společnosti nebo které se nově objevují ve společnosti. A v tomto směru tedy nemůže rozhodně minister spravedlnosti ani celá vláda ukládat nebo udílet pokyny státním zástupcům, ať už konkrétním nebo nejvyšší státní zástupkyni, k tomu, aby konkrétní osobu stíhala pro konkrétní trestný čin. To absolutně ne. Ale skutečně jde o materiál, který zvýrazňuje vlastně tu potřebu, aby se orgány činné v trestním řízení, a tím míním i právě třeba policii, protože tato problematika, trestní politika, se netýká jenom státních zástupců, týká se i ministerstva vnitra, potažmo tedy policie, která rozkrývá trestnou činnost.
13: Že do toho skáču, tam je na druhé straně ta situace jiná u policie. Zůstanu u státních zástupců. Když se podíváme do zákona o státním zastupitelství, v paragrafu 3 se píše, že jiné orgány nebo osoby nesmí do činnosti státního zastupitelství zasahovat nebo státní zástupce při výkonu činnosti nahrazovat nebo zastupovat. Opravdu tady nemůže být rozpor s tímhletím, pokud vláda řekne, tohle stíhejte přísněji, tohle stíhejte méně přísně, tady buďte tolerantnější, tak není to takovýhle zásah?
12: Není to zásah v tom směru, že by narušoval právě ta oprávnění státního zastupitelství, které pro ně vyplývá ze zákona o státním zastupitelství. Znovu říkám, není to o tom, že bude uloženo, teď budete stíhat tohoto pachatele za takovýto trestný čin a budete rozhodně trvat na tom, aby mu bylo uloženo, nevím, třeba 7 let odnětí svobody. Takovýto materiál to rozhodně není. Je to materiál, znovu opakuji, který vláda zpracovala na základě rozboru bezpečnostní situace, dospěla k závěru, že ve společnosti přetrvávají určité problémy při postihování konkrétní trestné činnosti, ale z obecného hlediska, ne z konkrétního jednoho trestného činu, a je potřeba věnovat těmto oblastem pozornost. Ale rozhodně ne tedy, tento materiál neukládá státnímu zástupci ani nejvyšší státní zástupkyni, aby sdělovali obvinění, aby rušili obvinění, aby trvali na konkrétních trestech a podobně. Vždy samozřejmě musí být situace hodnocena ze strany státního zástupce, který má věc v rámci výkonu dozoru nebo výkonu dohledu a ten posuzuje právě i na základě zákona, tedy trestního zákoníku, všechny okolnosti, které potom vedou ke konkrétním rozhodnutím.
13: Vy jste už před volbami říkala, že chcete větší odpovědnost státních zástupců. Měli by se státní zástupci zodpovídat i z toho, že třeba nebudou postupovat podle toho, co v pondělí schválila vláda?
12: Ta vláda neschválila právě naprosto konkrétní postupy. Já myslím, že dochází stále
13: tam nejsou
12: k zaměňování,
13: ale jsou určuje. Tam jasné směry. Pokud ano, tam například ano. Je, že kontroverzní projevy se mají stíhat opravdu až v krajní možnosti, tak pokud bude státní zástupce stíhat něco, co potom dopadne osvobozením toho obviněného, tak měl by se zodpovídat za to, že tím možná porušil to, co tedy vláda chtěla?
12: Poslední vlastně slovo v rámci rozhodování o vině a trestu má vždy soud. A jestliže soud uvede, a nemusíme hodnotit jenom tuto skupinu trestných činů, ale i jiné trestné činy, jako v minulosti se stávalo třeba v hospodářských trestných činech. A soudy pak uvedou, že od počátku vlastně se nejednalo o trestný čin, že od počátku bylo zřejmé, že tato věc nemá být trestně stíhána, nemá být žalována, pak se domnívám, že když se u konkrétního státního zástupce vrší takováto rozhodnutí, samozřejmě pokud se jedná o jednotlivé rozhodnutí, tak asi bych žádnou prověrku nebo něco podobného neočekávala v rámci práce toho státního zástupce, ale pokud se vrší, pokud opakovaně se vlastně dopouští toho, že soudy konstatují, že se jedná o chybná vyhodnocování a nezákonná stíhání, tak potom samozřejmě ta odpovědnost, se domnívám, je na místě.
13: Vy jste před chvílí řekla, že samozřejmě definitivně o vině a trestu rozhodují soudy. Pokud tedy takto to vezmeme, pokud to definitivní rozhodnutí je na soudech, měla by vláda přistoupit třeba k nějakému podobnému manuálu nebo výzvě nebo vysvětlení, jak chápe trestní politiku, co považuje za priority nebo nepriority směrem k soudcům?
12: Určitě ne, právě proto, že soudy jsou vázány obžalobou a je na státních zástupcích, jakou obžalobu, v jakém rozsahu, pro jakou trestnou činnost podají, ale domnívám se, že ten materiál spíše směřuje k tomu, aby státní zástupci vždy pečlivě vážili své návrhy, rozhodně tedy nikterak nejedná se o žádný zásah, spíše o apel, aby vážili své návrhy, pokud se týká sdělení
13: obvinění. Máte pocit, že neváží?
12: No tak vzhledem k tomu, že Ministerstvo spravedlnosti rok co rok vlastně musí hradit více a více peněz za nezákonná rozhodnutí, která vlastně končí s prošťujícími rozsudky, tak asi ne vždy jsou dobře vážena rozhodnutí, která se týkají sdělení obvinění, ale já jsem chtěla se zaměřit třeba i právě na otázky trestů, kdy trestní politika vlastně znamená i vnímání problému třeba při ukládání nízkých nebo navrhování nízkých trestů a potom vlastně je to apel na státní zastupitelství, aby v případě takovýchto nízkých trestů zvažovali důsledně podání odvolání, podání opravných prostředků tak, aby opravdu soudy mohly rozhodovat, protože právě opravný prostředek umožní další stupeň rozhodování a umožní vlastně i sjednocování soudní praxe. Umožní sjednocení nahlížení na stejnou skupinu trestných činů stejným pohledem.
13: Poslankyně za motoristy sobě, předsedkyně sněmovního ústavně právního výboru a také bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vedení Unie státních zástupců na ten pondělní materiál vlády reagovalo tím, že respektuje pravomoc vlády určovat trestní politiku státu, ale dodalo, že její realizace má být naplňována především změnami příslušných zákonů. Není tohle ta cesta, kterou by vládní koalice a vláda měla jít?
12: Určitě. ta cesta má vlastně dva proudy. Tím jedním proudem, kdy se prosazuje vlastně trestní politika nebo určuje i trestní politika, tak jednoznačně je trestně právní legislativa, protože ta určuje, co vlastně by mělo být považováno za trestný čin a určuje i určité hranice trestů, vymezuje i hranice trestů nebo druhy trestů, které lze za ta konkrétní jednání ukládat. To je ta jedna cesta. A ta druhá cesta je právě ta, která upozorňuje na to, co je aktuálně ve společnosti problémem, co vláda, znovu se vracím k tomu, vlastně demokraticky zvolená vláda cestou ministra spravedlnosti považuje za problém, na ten chce upozornit a skrze nejvyšší státní zástupkyni, která má možnost, tak jak jsme říkali, pokynu obecné povahy směrovat činnost celé soustavy státního zastupitelství, tak aby na ty problémy bylo nějak reagováno.
13: Mluvčí nejvyšší státní zástupkyně na to pondělní usnesení vlády reagoval slovy, že paní nejvyšší státní zástupkyně nebude v tuto chvíli reagovat na vládou oznámené záměry, nebude vzkazovat své postoje prostřednictvím médií a dodal, že může veřejnost ujistit, že státní zástupci budou vždy postupovat podle všech zásad a principů trestního řízení a v souladu se zákonem a ústavním pořádkem. Rozumí tomu vyjádření? Jak to chápete?
12: No, rozumím tomu tak, že si budou plnit své povinnosti. To jsou povinnosti státních zástupců takto postupovat.
13: Je v tom nějaký náznak, nebo dá se z toho usuzovat, jestli to dopadne tak, jak jste říkala v úvodu, že nejvyšší státní zástupkyně opravdu vtělí ten vládní materiál do nějakých svých pokynů?
12: Může a nemusí. To není závazná otázka ze strany ministerstva, aby zpracovala nejvyšší státní zástupkyně obecně závazný pokyn. To je opravdu její právo. Ale předpokládám, že rozhodně seznámí vlastně vedoucí státní zástupce a skrze ně pak celou soustavu s těmi problémy, které jsou jako problémy v rámci trestního řízení vnímány celou společností.
13: Viděla byste jako problém, kdyby státní zástupkyně nic nevydala, kdyby to nevtělila do těch svých pokynů?
12: Záleželo by samozřejmě poté, jakým způsobem bude probíhat ta trestní represe dále. Jestli by docházelo k tomu, že za závažné trestné činy budou vlastně navrhovány pouze symbolické tresty, pak se domnívám, že to není v souladu s tím, co je proklamováno tady ze strany mluvčího o tom, jak budou postupovat státní zástupci. A pak by asi ze strany ministra spravedlnosti spíše přicházela v úvahu jiná opatření, třeba kárné návrhy a podobně, které ale budou rozhodovat soudy. Není to zase v pravomoci vůbec rozhodovat o tom na straně ministra. Nicméně myslím si, že každý rozumný člověk a logicky uvažující člověk musí dospět k tomu závěru, že pokud státní zástupce nesmyslně navrhuje třeba nízké tresty u velice závažné kriminality, tresty pod sazbou a podobně, tak určitou, pakliže je vyhodnoceno, že to je nedůvodné, pokud soudy uzavřou i tu skutečnost, že takový postup byl naprosto nedůvodný, budou ukládány tresty v rámci rozhodování soudu třeba daleko vyšší, pak asi neplní své povinnosti ten státní zástupce, znovu říkám tak, jak je proklamováno, tedy v souladu se zákonem, v souladu s ústavou.
13: Jak jste spokojena s tím,

0: třeba i na případu Mostecké uhelné, vidíme to na případu premiéra, kde se jedná o trestní věci, které opravdu trvají téměř, dá se říct, desítky let.
1: A je to v obou případech vina státních zástupců?
0: Tak státní zástupci vykonávají dozor a vlastně posouvají věci od policie až k soudu. A je otázkou, z jakých důvodů to přípravné řízení trvá tak dlouho. Pokud se týká soudních jednání, tam samozřejmě je zase záležitost a odpovědnost soudců. Ale já nechci rozklíčovávat právě, kde třeba v těchto...
1: Na druhé straně, když to uvádíte, tak proto se ptám, protože třeba u Mostecké uhelné tam v tom figurovaly i švýcarské soudy a opravdu ta kauza je komplikovaná, má řadu peripetí, tak se ptám, jestli je fér tohle dávat za vinu českým státním zástupcům. Notabene, já jsem se původně ptal na nejvyšší státní zástupkyni Lenku Bradáčovou.
0: Nejenom na ní, ptal jste se na práci státního zastupitelství, takže hodnotím tuto skutečnost a pakliže bych měla hodnotit třeba ty kauzy jak premiéra, tak Mosteckou uhelnou, mohli bychom vzpomínat na další hospodářské kauzy, které se vlečou, tak svůj podíl tam rozhodně státní zastupitelství v té délce řízení má. A pokud bych měla hodnotit fungování soustavy pod současnou nejvyšší státní zástupkyní, tak já nemám dostatek informací, tak abych řekla, všechny kauzy jsou v pořádku nebo nejsou v pořádku. Já opravdu jsem se na její vedení soustavy příliš nezaměřovala. Jediné, co vyvolává ve mně určité pochybnosti, je budování pobočky brněnského nejvyššího státního zastupitelství tady v Praze. Nevidím k tomu žádný důvod, vidím v tom zbytečné náklady.
1: Vrátím se k té druhé cestě, tak jak jste říkala, jak prosazovat představy vlády o trestní politice, to znamená změny trestního zákoníku. V tuto chvíli připravujete nějaké zásadnější změny, ať už toho, jak jsou napsány skutkové podstaty, tedy co má být trestné nebo nemá být trestné, nebo pokud jde o rozpětí trestu?
0: Jestli se ptáte na tu obecnou část trestního zákoníku, tak tam se velice často teď diskutuje otázka samozřejmě věku trestní odpovědnosti.
1: Pokud jsem dobře vnímal vaše názory, tak vy byste byla až pro 13 let.
0: Ano.
1: Když se podíváme do programového prohlášení vlády, tam je jasný slib, že zrušíte trestný čin neoprávněné činnosti pro cizí moc. Proč jste ho zatím nezrušili?
0: Té práce, legislativní práce je opravdu mnoho.
1: Pardon, rozumím tomu, ale na druhé straně poslaneckou iniciativou zrušit jeden paragraf v trestním zákoníku se za 3/4 roku stihnout dá, když se chce.
0: Nevím, jestli ano, protože ta práce ve sněmovně skutečně je z hlediska prosazení konkrétních legislativních návrhů velice složitá, protože často diskutujeme pouze o programu jednání.
1: Pardon, vlastně já tomu rozumím, den. Ale to jste změnili, protože jste změnili jednací řád, ale minimálně navrhnout zrušení toho paragrafu se stihnout dalo. Moje otázka směřuje k tomu, jestli jste od toho ustoupili, nebo proč to zatím není, alespoň na stole, alespoň v programu jednání.
0: Určitě není ustoupeno od programového prohlášení a tím pádem ani od kroků, které by měly být realizovány. Nicméně určitě víte, že programové prohlášení vlastně je na dobu 4 let, čili není to otázka 1 měsíce, 12 měsíců, takže všechno má svůj čas, všechno
1: takže
0: jde po pořadě.
1: Takže
0: za prioritu bych to asi neoznačila, ale mohu vás ujistit o tom, že i já sama uvažuji o určitých změnách v rámci tohoto ustanovení, protože se domnívám, že opravdu tak, jak bylo přijato znění tohoto paragrafu, tak by je velice pružné a mohlo by být i zneužito.
1: V programovém prohlášení vlády se koalice také shodla na tom, že chcete nastavit jasně a spravedlivě pravidla nutné obrany. Jak tam jste daleko a jaká je ta představa? Jak by se ty hranice měly změnit?

0: Já jsem tady tu problematiku diskutovala už i s některými představiteli ze Senátu, kteří rovněž, myslím si, už z minulého období mají představu o určitých úpravách a samozřejmě nutná obrana zůstává v rámci trestního zákoníku. Ale je to poměrně striktně napsaný paragraf, je to poměrně striktní ustanovení, kdy se domnívám, že praxe by umožňovala trošičku rozvolněnější ustanovení. Jednalo by se o otázku vlastně úpravy nikoli celého přepracování.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, poslankyně za motoristy sobě, předsedkyně sněmovního ústavně právního výboru, bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká. Díky moc za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Já děkuji za pozvání a přeji krásný den. Naschledanou.
1: Od mikrofonu sloučí i Tomáš Mancíř.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 17:30. Zprávy připravila Jana Gulda.
3: Pražský IKEM spustil tento týden speciální nábor dárců kostní dřeně. Chce tak pomoct 5letému Jindrovi z Karlovarska, který onemocněl akutní leukémií a potřebuje transplantaci. Bez předchozího objednání se půjde zapsat do pátku. Zájemcům o zápis do registru musí být od 18 do 40 let a nesmí dlouhodobě užívat žádné léky s výjimkou antikoncepce. Ceny průmyslových výrobců v srpnu pokračovaly v meziročním růstu, který zrychlil na 2%, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Zpomalil pokles cen v zemědělství na necelých 12%, ceny stavebních prací meziročně stouply o 4,5%. Letiště v polských městech Lublin a Řešov na jihovýchodě země obnovila provoz po tom, co tam armáda dočasně nasadila vojenská letadla. Důvodem byl ruský dronový útok na sousední Ukrajině. Podle agentury Reuters o tom informovala polská agentura pro letecké navigační služby. Operace byla podle polských úřadů preventivní. A závěrečná zkouška pro řidiče autobusů a nákladních aut se má od ledna změnit, oznámilo to ministerstvo dopravy. V ústní části zaměřené na ovládání a údržbu vozidla chce upravit otázky tak, aby víc odpovídaly potřebám dnešních řidičů. Celkový počet otázek se sníží z 45 na 40, míň se budou zaměřovat na technické detaily a složitou údržbu, naopak přibyly například otázky z ekologie. Sport. Čeští volejbalisti zakončí skupinovou fázi mistrovství Evropy s jistotou účasti ve vyřazovacích bojích soubojem se Slovinskem. Zápas začne v Modeně v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 21 hodin. A hokejisti Olomouce přivítají už za necelou půl hodinu v prvním kole Tip Sport Extraligy pražskou Spartu. Hradec Králové se představí v Pardubicích. Na další 4 už rozehrané zápasy se vydáme hned po zprávách.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Neprůjezdná D5 u Heřmanovy huti a nehoda na D1 za Humpolcem. Dálnice D5 ve směru z Rozvadova na Plzeň a Prahu je neprůjezdná za exitem Stot na kilometru 103 v místech, kde je dlouhodobé zúžení do jednoho pruhu. Tento zablokoval kamion s upadlým kolem. Stojící kolona hlavně kamionů je už ze 114. kilometru. Národní dopravní informační centrum hlásí zřízený odklon. Předtím na exitu 119 jede se přes Stříbro a dál silnicí 605 na Kozolupy a Plzeň. Na dálnici se dá najet zpátky až exitem 89 před Líněmi. Exit 93 u Nýřan je směrem na Prahu uzavřený. Značné problémy taky na D1 z Prahy směrem do Brna. Za Humpolcem se dojíždí do kolony na 93. kilometru a zabere to asi 55 minut. Na 102,5. tam je po havárii dvou aut a vleku průjezdný jenom vpravo stoupací pruh, zbylé dva zabrané. A na silnici 27 za mostem na Žatec po dvou hromadných nehodách za Čepy rohy stále kyvadlový provoz kolony obousměrně delší ta na most od křižovatky na Malé Březno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V noci bude doznívat místy i vydatnější déšť, ochladí se na 15 až 11 stupňů na západě a severu Čech až na 7. Zítra čekáme oblačno až polojasno, výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo a déšť místy. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
2: A ze zpráv už víte, že na čtyřech stadionech začaly zápasy prvního kola nového ročníku hokejové Tip Sport Extraligy. Slovo má proto moderátora radiožurnálu Sport Pavel Tilšár.
6: Pěkné odpoledne posluchačům radiožurnálu. První kolo hokejové Tip Sport Extraligy má na programu 6 zápasů. Před chvílí začaly první 4. Na utkání Plzně s Libercem nás vezme reportér Vladislav Janouškovec.
7: Třetí minuta utkání Plzeň-Liberec bez branek 0-0. David Kalvas vidí střetnutí Litvínov-Kometa Brno.
8: Třetí minuta Litvínov-Brno také 0-0. Utkání České Budějovice Mladá Boleslav a František Kuna.
9: Začala druhá minuta zápasu České Budějovice Mladá Boleslav nerozhodně 0-0. Utkání Vítkovice Kladno sleduje Lukáš Kaleta.
10: Běží druhá minuta, skóre je bezbrankové mezi Vítkovicemi a Kladnem, takže 0-0. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
6: V 18 hodin začnou ještě další dva hokejové zápasy. Mistrovské Pardubice přivítají ve východočeském derby Hradec Králové a Olomouc nastoupí proti Spartě. Tak takové jsou aktuální hokejové informace pro posluchače Radiožurnálu. Znovu se uslyšíme ještě před 18 hodinou. Zatím pěknou středu.

0: Zatím nejsložitějším obdobím od nástupu do vlády před zhruba rokem a půl právě prochází německý kancléř Friedrich Merz. A například týdeník Spiegel už považuje za pravděpodobnější jeho odchod z funkce. Podle posledního průzkumu považuje ho za schopného předsedu vlády, který dokáže řešit problémy země, už jen asi 15% Němců. Friedrich Merz se ale nechce vzdát bez boje a my si o tom povíme s naším zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, pěkné odpoledne.
0: Jak tedy chce německý kancléř uhájit svoji pozici?
1: Těch způsobů je asi víc, ale jedno z těch opatření, se kterými přišel včera, bylo, že vláda zasáhne proti vysokým cenám pohonných hmot. Ty ceny o víkendu znovu nabouraly, stanovily nové rekordy. V současnosti se litr benzínu v Německu prodává tak za 4,55 korun. A aby vláda zasáhla, potom už delší dobu volali třeba koaliční sociální demokraté.
2: Und ich bin der Meinung, dass wir handeln müssen.
1: A Friedrich Merz včera prohlásil v Berlíně, že ta situace už jaksi nazrála, že pro spotřebitele a lidi, kteří jsou odkázáni na to, aby jezdili autem každý den, je už ta situace neúnosná, takže vláda nějakým způsobem zasáhne. Jakým způsobem, o to se ještě vedou debaty, ale kancléř Merz řekl, že vláda brzy předloží nějaký návrh.
0: Ale co je jisté, že v neděli jsou v Berlíně a v Mecklenburgsku předním Pomořansku zemské volby, snaží se kancléř Merz získat si takto před volbami voliče?
1: Tak tam se dá říct, že ať už jde o ty ceny pohonných hmot nebo třeba o nakupování zemního plynu, což je v poslední době v Německu taky otázka a vláda nově začala nakupovat přes státní firmu zemní plyn tak, aby naplnila zásobníky do požadované výše, tak obě tyto opatření dosud vláda odmítala, hlavně ministryně hospodářství Katarína Reichová, jak si považovala za lepší, aby se o obě dvě ty věci postaral volný trh, ale v obou případech, který teď intervenuje vláda. A to bych řekl, že není tím, že by nějak změnila své principy nebo hodnotové pozice, jako spíš, že v tom hrajou důležitou roli právě ty prakticko-politické okolnosti. Debaty o odvolání kancléře Friedricha Merze v Německu neustávají od vítězství strany AfD minulý týden v zemských volbách v Sasku a Nalsku a teď se čeká právě na ty nedělní volby a přitom ani tam pro kancléře nejsou vyhlídky zrovna růžové.
0: A může se ten výsledek ze Saska a Nalska, kde strana AfD získala 44% hlasů, může se opakovat?
1: V takových dramatických proporcích, aspoň podle aktuálních průzkumů, by to spíš být nemělo, ale pro stranu CDU, tedy pro stranu, kterou Friedrich Merz vede, pořád tam není žádný důvod k optimismu. V Berlíně křesťanské demokraty sice těsně, ale předhání strana Die Linke, no a na severovýchodě v Mecklenburgsku, předním Pomořansku, tam jsou křesťanští demokraté dokonce na takové hranici zvolitelnosti, hrozí jim prostě nemusí se dostat do zemského sněmu vůbec. Už v neděli, v den voleb, se tak má v Berlíně sejít takové užší vedení strany CDU, křesťanských demokratů a neformálně se tam bude řešit otázka důvěry ve vládu Friedricha Merze.
0: Německého kancléře Friedricha Merze tedy čekají o víkendu dvoje zemské volby a přispět můžou právě k rozhodnutí, jestli bude pokračovat v čele německé vlády. My jsme o tom na Radiožurnálu mluvili s naším berlínským zpravodajem Tomášem Havlínem. Díky za to a naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Zablokovaná D5 u Heřmanovy huti a nehoda na D1 za Humpolcem. Dálnice D5 z Rozvadova na Plzeň a Prahu zůstává neprůjezdná v omezení na 103. kilometru v místech, kde je provoz stažený do jednoho pruhu, se porouchal kamion a nedá se projet. Kolona 11 kilometrů dlouhá, bez pohybu ze 114. kilometru, provoz odkláněný před tím exitem 119, před ním kolona ze 120. kilometru a jede se na Stříbro, Kozolupy a Plzeň. Pozor, u Nýřan se na dálnici nedá najet, exit 93 je uzavřený, lze až z Domažlické silnice 26, to je exit 89. A na D1 z Prahy na Brno pozorně u Humpolce před sjezdem do města exitem 90 se plní pravý pruh z 89. kilometru, řidiči sjíždějí z dálnice, jinak je dál kolona asi na hodinu z 93. kilometru k nehodě na 102. a Pultem, pořád je tam ze tří pruhů průjezdný jenom stoupací. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zakázané uvolnění, tak se jmenuje písnička, kterou uslyšíte za chvíli a hodně se nám opravdu hodí, protože na 4 stadionech se hrají zápasy prvního kola nového ročníku hokejové Tip Sport Extraligy. Spojujeme se proto s Radiožurnálem Sport a moderátorem Pavlem Tilšarem.
1: Hezký den posluchačům Radiožurnálu. Sezona hokejové Tip Sport Extraligy začala úterní výhrou Třince v Karlových Varech. Dnes první kolo nabízí zbývajících 6 zápasů. Jak hraje Plzeň s Libercem, řekne reportér Vladislav Janouškovec.
2: Ve 12. minutě vede Plzeň brankou Vileho Petmana nad Libercem 1-0. Jak to vypadá v souboji Litvínov-Kometa Brno, poví David Kalvas.
3: 13. minuta, Litvínov Brno 0-0, každý z týmů měl jednu přesilovku, ale ani jednomu se nepovedla. Utkání České Budějovice, Mladá Boleslav a František Kuna.
4: I tady měl každý z týmu jednu přesilovku, Mladá Boleslav nevyužila, motor ano, a tak České Budějovice po gólu Parkera Bela vedou 1-0. V 11. minutě zápasu. Teď duel Vítkovice Kladno a Lukáš Kaleta.
5: Za chvíli začne 10. minuta, Vítkovice vedou nad Kladnem 1-0 díky gólu, prvnímu gólu Filipa Krivošíka, nové slovenské posily. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
1: V 18 hodin nastoupí mistrovské Pardubice proti Hradci Králové a taky Olomouc proti Spartě a fotbalová Sparta ta vstoupí do Evropské ligy v Jerevanu v 18.45 soubojem s domácím Araratem Arménia. Taky to budeme sledovat na Radiožurnálu Sport, kde pokračuje pořad s mikrofonem za sportem. Posluchačům Radiožurnálu přejeme hezké odpoledne.

0: A teď už se dozvíme od moderátora Vladimíra Kroce, o čem bude debatovat se svými hosty v publicistice po hlavních zprávách. Tak vítej.
1: Dobrý den. Jak si v nové podobě stojí program Nová zelená úsporám? Probereme s ředitelem Státního fondu životního prostředí Petrem Waldmannem. Pak budou o obsahu takzvané zprávy o stavu Unie diskutovat dva europoslanci za ANO Klára Dostálová a za TOP 09 Luděk Niedermayer. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová mluvila mimo jiné o konkurenceschopnosti, bezpečnosti a o postavení Evropské unie ve světě. Last

0: Nenechte si ujít v České televizi. Hudba.
1: Já jsem se pro hudbu narodil.
0: Tanec. Divadlo.
2: Tak jdem.
0: I letos v obklopení pražské secese. Česká televize pořádá 63. ročník Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha.
2: Je to dobrý.
0: Od 23. do 26. září v Obecním domě v Praze. Program naleznete na webu festivalzlatapraha.cz.
3: Posloucháte Radiožurnál, je 18 hodin. Začínají hlavní zprávy.
4: Haagský tribunál poslal do vězení bývalého kosovského prezidenta. Hashim Thaçi si má za válečné zločiny odsedět 25 let.
5: Pan Thaçi toleroval páchání zločinů proti politickým odpůrcům a podněcoval k ním.
4: Začíná noc literatury. Ve stovce českých měst budou známé osobnosti předčítat z knih. Fotbalisti Sparty vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy. Představí se v Jerevanu na hřišti Araratu Arménia. Dálnice D5 je u Heřmanovy huti ve směru na Plzeň neprůjezdná. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, na východě zpočátku zataženo a místy déšť a teploty až 22 stupňů. Je středa 16. září. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
6: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Bývalý kosovský prezident Hashim Thaçi dostal od Haagského tribunálu pro válečné zločiny v Kosovu 25-letý trest. Soud ho uznal vinným z nezákonného věznění, mučení a vražd politických odpůrců. Thaçi za to jako vrchní velitel kosovské osvobozenecké armády UČK nesl zodpovědnost.
7: Prokurátoři tribunálu žádali pro Thaçiho 45 let vězení. Soud ale přijal jako polehčující okolnost, že se po obvinění vzdal v roce 2020 funkce kosovského prezidenta a dobrovolně se vydal trestnímu stíhání. Žalobci prokázali, že se podílel na 385 případech nezákonného zadržování, 303 případech mučení a 96 vraždách politických odpůrců kosovské osvobozenecké armády.
8: Hashim Thaçi podle soudce Charlesa Smithe hrál jako velitel UČK klíčovou roli v organizování zátahů na domnělé zrádce, špiony a kolaboranty. Oběťmi kosovských ozbrojenců se stali nejen etničtí Srbové, ale i Albánci a Romové. Helena Berková, Radiožurnál.
4: Německá vláda se připravuje zasáhnout proti vysokým cenám benzínu a nafty, začala taky nakupovat zemní plyn a plnit před zimou zásobníky. Obojí chtěla původně přenechat volnému trhu, v neděli ale čekají zemi důležité volby.
9: Kancléř Friedrich Merz včera řekl, že ceny pohonných hmot jsou pro spotřebitele a lidi odkázané na auto neúnosné a proto musí vláda jednat. V Berlíně se teď diskutuje o tom, jestli se vydat spíš známou cestou snižování spotřební daně anebo cíleně převádět dávku nízkopříjmovým skupinám. Ústupek vlády a státní intervenci do energetického sektoru vnímají německá média jako součást boje kancléře Merze o politické přežití. Špičky křesťanských demokratů se mají k jeho setrvání ve funkci vyjádřit tuto neděli po zemských volbách v Mecklenburgsku, předním Pomořansku a v Berlíně. S ohledem na situaci kancléř Merz zrušil na příští týden naplánovanou cestu do New Yorku. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: Prioritou Evropské komise pro následující rok je nastartování evropské ekonomiky. V tradičním projevu o stavu Unie to řekla její předsedkyně Ursula von der Leyenová. Slíbila taky, že Evropa bude pokračovat v plnění klimatických cílů. Zmínila i bezpečnost, migraci a Kanadě nabídla přidružené členství v Evropské unii.
10: Já chápu, že chce podpořit Kanadu, protože tam má s USA asi stejné problémy v obchodních válkách, jako může mít Evropská unie, ale tady to si myslím, že je velmi krátkozraké.
11: Kritizoval nabídku europoslanec z hnutí ANO Jaroslav Bžoch. Naopak Ondřej Kolář z TOP 09 zbližování Kanady se 27. vítá.
12: Pro mě je to důkaz toho, že Evropská unie má co nabídnout. To vlastně bere vítr z plachet všem těm kritikům Evropské unie, ať zevnitř, tak zvenku, ať jsou to Spojené státy, ať je to Rusko, ať je to Čína.
11: V otázce migrace šéfka komise zmínila plány na další posílení pohraniční agentury Frontex. Unie podle ní taky umožní mimořádnou ochranu hranic v případě řízeného přílivu migrantů. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
4: Vedení radnice v Nymburku zůstává po včerejším zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu beze změn. Vyšetřovatelé zadrželi 5 lidí kvůli podezření z ovlivňování veřejných zakázek. Byl mezi nimi i starosta Tomáš Mach z uskupení Nymburk s klidem nebo místostarosta Zdeněk Vocásek z ODS. Jednání zastupitelstva sleduje redaktorka Alena Junová.
13: Krátce po začátku dnešního odpoledního jednání zastupitelstva se členové opozice obou radních ptali, jestli nechtějí rezignovat. Oba politici reagovali, že k rezignaci nevidí důvod a následně ani nikdo nevyvolal hlasování o jejich odvolání. Policisté ani vrchní státní zastupitelství nechtějí k zásahu uvádět detaily. Starosta už dnes dříve uvedl, že se zajímali o zakázky na stavbu relaxačního centra s bazénem za více než 500 000 000 Kč nebo na stavbu zimního stadionu. Policisté všech 5 zadržených po podání vysvětlení propustili a nikoho neobvinili. Z Nymburka Alena Junová, Radiožurnál.
4: Lidi s těžkým autismem zatím obydlení v ostravském domově Mikasa nepřijdou. Jediné zařízení svého druhu v Moravskoslezském kraji zvažovalo kvůli nedostatku peněz ukončení činnosti. Kraj dnes přidělil neziskové organizaci další 1 900 000 Kč. Další chybějící milion na provoz bude organizace schánět u dárců.
14: Hledáme partnery, kteří se spolu s námi postarají o dofinancování tohoto roku, ale za nás je vlastně otázka, jestli se v březnu nebudeme potýkat úplně s tím samým a nebudeme ty výpovědi podávat znova.
15: Říká ředitel Mikasy Michal Panáček. Podle náměstka hejtmana Stanislava Kopeckého z hnutí ANO, který kandiduje v komunálních volbách, by hejtmanství dokázalo zajistit levnější provoz a navrhuje převod domova pod příspěvkovou organizaci kraje.
16: Já opravdu přicházím s nabídkou, protože nám jde o toho klienta, že tu službu převezmeme se všemi závazky i zaměstnanci.
15: Organizace Mikasa tuto variantu nevylučuje a bude o ní jednat s krajem i městem po volbách. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
4: Poslanecká sněmovna bude mít příští týden mimořádnou schůzi, potvrdil to předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Poslanci mají jednat třeba o změně pravidel penzijního spoření nebo o růstu důchodů starších penzistů. Schvalovat by měli i zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Zítra se podle Okamury sejdou lídři koalice, aby rozhodli, kdy vláda zahájí sněmovní debaty o změně financování České televize a Českého rozhlasu, nebo také o zmrazení platů vrcholných politiků. Je noc literatury. Akce ve stovce českých měst spojuje literaturu, netradiční místa a známé osobnosti, které návštěvníkům vybraná díla čtou. V Praze je to třeba Miroslav Táborský, David Matásek nebo Simona Babčáková. Na místě v holešovické Bold Gallery je náš reportér Filip Svoboda.
17: Já teď stojím přesně před Bold Gallery, abych nerušil uvnitř, kde před několika minutami začal číst Miroslav Táborský, už zmíněný Miroslav Táborský, z knihy Septologie spisovatele Johna Fosseho. V galerii je mimochodem vyvěšená norská vlajka podle národnosti autora. Odstartovat noc literatury se tady rozhodlo poměrně dost lidí, pořadatelé tak akorát naplnili kapacitu 40 návštěvníků. Ale čtení se opakuje každou půl hodinu na všech místech až do 11 hodin, takže příležitostí bude ještě dost. Návštěvníci mohou zamířit celkem na 23 míst po Holešovicích, mezi nimi je třeba Centrum současného umění DOX, takzvaná Hem Factory nebo Kabelovna.
18: Sport. Pražskou Spartu dělí lehce přes půl hodiny od vstupu do nového ročníku fotbalové Evropské ligy. Představí se v Jerevanu na hřišti Araratu Arménia od 18.45 v přímém přenosu na webu radiožurnalsport.cz. Radiožurnál nabídne ze zápasů živé vstupy. Hokejová Tipsport Extraliga nabízí zbylých 6 utkání prvního kola. Reportérské kolečko zahájíme na zápasu Plzeň-Liberec. Stav a čas řekne Vladislav Janouškovec.
19: Po úvodní třetině vede Plzeň nad Libercem 1-0. Utkání Litvínov Brno vidí David Kalvas.
20: Po první třetině Litvínov Brno nerozhodně 0-0, utkání České Budějovice Mladá Boleslav a František Kuna.
21: Po první třetině vedou Budějovice nad Boleslaví 1-0, zápas Vítkovice Kladno a Lukáš Kaleta.
22: Do konce první třetiny zbývá odehrát 2 minuty 30 sekund, Vítkovice vedou nad Kladnem 1-0. Zápas Pardubic s Hradcem Králové sleduje tak úspěch.
23: Odehraných 40 sekund a platí Pardubice Hradec 0-0. Teď Olomouc, Sparta a David Nekvinda.
24: V páté minutě utkání Olomouc Sparta Praha 0-1 z Olomouce David Nekvinda, Radiožurnál.
25: A čeští volejbalisté uzavřou skupinu mistrovství Evropy soubojem se Slovinskem. Zápas začne v Modeně v 21 hodin. Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu. Češi už mají postup do play-off jistý.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D5 z Rozvadova na Plzeň a Prahu je u Heřmanovy huti na kilometru 103 nadále neprůjezdná kvůli porouchanému kamionu v omezení. Stojí dlouhá kolona, provoz odklánějí na exitu 119, oficiálního objížďka na Stříbro, Kozolupy, Plzeň. Mnoho řidičů ale jede přes Kralupy a Heřmanovu huť, kde se tvoří velmi dlouhá kolona. A na dálnici D1 z Prahy na Brno problémy po nehodě před Větrným Jeníkovem na kilometru 102,5. Právě tam odvážejí nabouraný přívěz, brzy by tak mohly jet už dva pruhy. Zatím je ale kolona až na hodinu, už skoro od exitu 90 Humpolec. Respektive před ním se tvoří fronta v pravém pruhu z 89. kilometru, jak řidiči sjíždějí do města. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme oblačno až polojasno, na východě zpočátku zataženo a místy déšť a nejvyšší teploty 17 až 22, na horách většinou kolem 12 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Vladimír Kroc.
3: Jaký zájem zatím provází program Nová zelená úsporám v nové podobě a nevyčerpají se rychle prostředky, které na něj stát vyčlenil? Jaké priority vyplývají pro Evropskou komisi a unijní státy z dnešního projevu Ursuly von der Leyenové i z pohledu českých zástupců v Europarlamentu? Ministerstvo životního prostředí schválilo prvních 860 žádostí o podporu z programu Nová zelená úsporám po změně podmínek. Od konce června si oni zažádalo přes 2000 zájemců. Celkem si plánují půjčit přes 5 miliard korun. Na podporu zateplování nemovitostí nově banky poskytnou prostředky a stát pokryje náklady na financování. Domácnosti splatí jistinu. Na komplexní renovaci rodinného domu si bude možno bezúročně půjčit až 2 miliony korun. U bytových domů bude podpora činit až 750 tisíc korun na jeden byt a nízkopříjmové domácnosti budou moci v programu Nová zelená úsporám Light získat přímou dotaci až 400 tisíc korun. Z národního rozpočtu budou financované nulové úroky a roční procentní sazba nákladů. Naším hostem je Petr Waldmann, ředitel Státního fondu životního prostředí. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Na jaké účely si zájemci teď půjčují především?
5: Nejčastěji to je zateplení, to znamená výměna oken, zateplení fasády, zateplení půdy, střechy, to je to hlavní požadované opatření a doprovodné opatření je například instalace obnovitelného zdroje energie, případně zdroje vytápění.
3: A co se tady mění oproti předchozí podobě NZU, kdy bylo možno čerpat i dotace?
5: V podstatě tou hlavní a zásadní změnou, kterou jste zmínili, je, že skutečně dotace jsou určeny pouze pro takzvaně zranitelné domácnosti. Všem ostatním nabízíme bezúročný úvěr s různými dobami splatnosti podle toho, jestli se rozhodnou dělat komplexní renovaci a nebo třeba jenom dílčí renovaci. To je ta základní a zásadní změna v programu.
3: A jaké podmínky musí žadatelé splnit, aby získali bezúročný úvěr?
5: Co se týká podmínek našich technických, kdy posuzujeme v podstatě úvěrovatelnost toho projektu jako takového, tak to je v prvé řadě, že součástí žádosti o podporu musí být zpracovaný buď renovační pas, anebo průkaz energetické náročnosti. To znamená, tyto dokumenty v podstatě stanoví ta nejefektivnější opatření na tom daném domě. Na základě toho my posoudíme úvěrovatelnost toho domu jako takového, ať už se jedná o rodinný nebo bytový dům, a s potvrzením úvěrovatelnosti a způsobilosti výdajů se klient potom bude obracet na spolupracující bankovní instituci, která posoudí jeho schopnost splácet ten úvěr, ať už 10, 15 nebo 25 letý, a potom mu ten úvěr bude schopna poskytnout.
3: A proč po změně podmínek v Nové zelené úsporám už nerozhoduje pořadí, v jakém jsou žádosti podány?
5: To pořad je tam pořád, to znamená pořád je to v podstatě nároková dotace, která pokud jsou splněny podmínky programu jako takového, tak v případě NZU Light tu dotaci získá, v případě úvěru získá potvrzení o úvěrovatelnosti toho projektu a žádosti jsou vlastně vyřizovány v tom pořadí, ve kterém jsou podávány. Tam žádné změny nejsou oproti předchozím etapám.
3: Odpovídá dosavadní zájem vašim očekáváním?
5: V porovnání, pokud si vezmu NZU Light, tu dotační a tu klasickou NZU, respektive úvěrovou NZU, tak je to vlastně podle očekávání. U té Lightky možná máme nižší počty žádostí, ale to je dáno i tím, že jsme zavedli přeci jenom o něco přísnější kritéria. Kromě majetkového testu je u té Lightky požadován i takzvaný příjmový test. To znamená, tam cílíme skutečně na ty nejzranitelnější domácnosti.
3: Co to obsahuje ten příjmový test?
5: Příjmový test vlastně rozřazuje domácnosti podle takzvaného příjmového decilu. V případě NZU Light má nárok na dotaci pouze ten, kdo se vejde do toho takzvaně třetího příjmového decilu. V případě seniorských domácností je to pátý příjmový decil.
3: Stát na přímé dotace vyčlení 2 miliardy korun z modernizačního fondu, čili podle vás to bude stačit?
5: My v tuhle chvíli máme vlastně na celý program Nová zelená úspora, jehož součástí je jak ta lajtka dotační s tou zmiňovanou alokací, o které jste hovořil 2 miliardy korun, tak je součástí toho ta průběžná kompenzace těm úvěrům, které budou poskytovat bankovní instituce, takže ten celkový objem se pohybuje kolem 16 až 20 miliard korun, takže my očekáváme, že by to stačit mělo a budeme s tím samozřejmě pracovat tak, aby jsme dostali svému slibu, aby ten program běžel až do roku 2029.
3: Zeptal jsem se i proto, že Ministerstvo životního prostředí loni v listopadu program NZU předčasně ukončilo kvůli vysokému zájmu o dotace a rychlému vyčerpání peněz. Takže podle vás tohle to nehrozí?
5: Myslím si, že díky tomu překlopení na úvěrové produkty, to znamená na finanční nástroje, bude od nás daleko snazší finančně řídit tu alokaci celého programu, která v tuto chvíli je nějakým způsobem nastavená. Pakliže by hrozilo, že třeba ta NZU Light by čerpala více, než by se dalo očekávat, tak pořád ještě máme k dispozici část prostředků z modernizačního fondu, se kterými můžeme pracovat. Hmm.
3: Zatím má dotaci schváleno 1000 žadatelů z programu NZU Light, zranitelné domácnosti, jak jste o tom mluvil. Řekl jste, že ty podmínky vlastně byly, když to zjednoduším, stíženy. Čili máte nějaký odhad, kolik žadatelů by mohlo být uspokojeno?
5: My v zásadě, když si vezmu, že podáno žádostí, kromě těch schválených, tak je zhruba 1800 žádostí s požadavkem dotace 340 milionů korun a mám alokaci teď danou v té dané výzvě 2 miliardy korun, tak je to de facto pořád ještě dostačující na, dejme tomu, 10 000 žadatelů. Ale jak říkám, my se na to díváme v tuto chvíli jako na celý komplexní program. To znamená, budeme s tím určitě pracovat a finančně řídit.
3: Ředitelka Aliance Šance pro budovy, Marta Gilová, vidí prostory pro další nástroje běžně využívané v evropských zemích, jak řekla, například daňové zvýhodnění renovací. O tom zatím neuvažujete?
5: O tom samozřejmě uvažujeme, to je náš dlouhodobější cíl, který se nabízí, který by v podstatě znamenal další otevření dalším klientům bez jakéhokoliv nároku na podávání žádostí a nějakou administraci. To znamená, tyto varianty připravujeme tak, aby paralelně se mohly začít projednávat i na té odpovídající úrovni v průběhu těchto let, kdy budeme poskytovat tuto formu financování, která byla v podstatě dnes zakončena tou spoluprací s bankovním sektorem a v tuto chvíli poběží i ty úvěry bezúročné, tak jak jsme plánovali a v březnu letošního roku oznámili.
3: Petr Waldmann, ředitel Státního fondu životního prostředí, děkujeme. Naschledanou.
5: Děkuji, pěkný večer.
3: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová obsáhla i v letošním projevu o stavu Unie celou škálu oblastí a plánu. Od posílení konkurenceschopnosti evropské ekonomiky a energetické bezpečnosti přes migraci po obranu proti hybridním hrozbám, dronovým incidentům, sabotážím a kybernetickým útokům. Von der Leyenová taky mimo jiné uvedla, že Evropská komise připravuje nový balíček odolnosti proti změně klimatu i na základě zkušeností z letošního léta.
7: Během vln veder zemřelo víc než 35 tisíc lidí. Domovy důchodců a nemocnice se nebezpečně přehrývaly. Byly to nejteplejší letní měsíce dosud, ale pravděpodobně zároveň i nejchladnější měsíce nadcházejících let. Věda má jasno. Evropa se otepluje dvojnásobným tempem oproti celému světu. Není pochyb o tom, že Evropa může, musí a bude pokračovat v plnění klimatických cílů. Musíme dramaticky zvýšit připravenost.
3: My jsme do krátké diskuse pozvali europoslankyni za hnutí ANO, Kláru Dostálovou z frakce Patrioti pro Evropu. Dobrý den.
8: Dobrý den.
3: A europoslance za TOP 09, Luďka Niedermayera z frakce Evropské lidové strany. Dobrý den.
9: Dobrý večer.
3: Na úvod prosím jen velmi stručně, jak celkově hodnotíte letošní projev o stavu Unie, řekněme i v kontextu předchozích let, paní Dostálová.
0: zcela upřímně musím říct, že ani nevím, jak na tuto otázku odpovědět, protože já mám pocit, že už 3 roky po sobě slyším jeden a ten samý projev. Prostě ona, paní Ursula von der Leyen, docela dobře na některé věci reaguje správnou diagnózou, ale prostě nějak jako nám chybí ta léčba těch problémů, které se vyskytují, a všichni víme, že když je diagnostikováno něco neblahého a neléčí se to, tak to taky může vést k úmrtí. A to se teda opravdu obávám, že jestli takovýmhle šnečím tempem se bude posouvat Evropská unie, tak se toho úmrtí ve finále můžeme dočkat.
3: Pane Niedermayere?
6: Ten formát je trochu nešťastný, protože různé skupiny čekají, že to, co je zajímá, tam zazní. Čili ten projev je dlouhý, je velmi košatý z hlediska témat, a proto je docela těžké se zorientovat a oddělit ty věci, které jsou opravdu významné a nové, o těch, které tam prostě musí být, protože kdyby tam nebyly, tak by z toho byl problém. Myslím si, že šéfka komise tam dobře diagnostikovala to, že ten problém není zdaleka jenom na straně komise, ale na tom, že členské země a parlament také musí přispět k tomu, aby se Evropa pohybovala jiným než ničím tempem.
3: V oblasti migrace odpovídá Evropská komise adekvátně letošní příval migrantů do španělské severoafrické enklávy Ceuta, pokud chystá pravidla pro ochranu hranic pro podobné situace. Pane Niedermayere?
6: Ta Ceuta to není typický migrační incident, to je něco podobného, jako se podle mého názoru dělo na polsko-běloruských hranicích, kde nějakým způsobem, a my pořádně nevíme, jakým, byla prostě zmobilizovaná obrovská masa lidí, které prostě ty hranice překonaly, ale nikoliv aniž by, aby ohrozili území Evropské unie, protože ta Ceuta je pod velmi specifickým režimem. Ale v tom případě, aby taková věc se opakovala, to způsobilo nezměrně trápení nejenom obyvatelů Ceuty, ale také těch 10 000 lidí, kteří tam v nějaké falešné víře běželi, tak to prostě musíme udělat něco pro to, aby se to neopakovalo.
3: Paní Dostálová?
0: Tak já tady musím asi vyzdvihnout, samozřejmě mě vadí u té migrační politiky to, že všichni, včetně členských zemí, kteří napsali dopisy na Evropskou komisi i samozřejmě předsedovi Evropské rady, aby se nějakým způsobem řešila právě ta návratová politika, což bylo jedno z největších problémů toho schváleného migračního paktu. To se povedlo letos vlastně začátkem léta, myslím, že v červnu Evropský parlament vlastně schválil zpřísnění té návratové politiky, aby tam byly zapojeny třetí země. A tady musím podtrhnout to, že to schválila v podstatě jakoby pravicová část Evropského parlamentu, EPP, Patrioti, ECR, takže tady věřím tomu, že kdybychom takto spolupracovali na této bázi zdravého rozumu, že bychom mnoho opatření, i co se týká migrační politiky, mohli přijímat daleko rychleji, protože to, co se stalo ve Španělsku, samozřejmě nikdo nechce, aby se opakovalo, protože to vede akorát k té nedůvěře občanů Evropské unie v instituce jako takové, že jim v podstatě nedokážou ochránit jejich vlastně prostor, kde bydlí, protože jsme sledovali všichni ve zprávách, co se tam ve finále dělo, jaké tam byly problémy, takže věřím tomu, že toto už nechce zažít nikdo.
3: Jakou váhu přikládat příslibu, že Evropská komise připraví plán, který by pomohl lépe zvládat extrémní projevy počasí spojené s klimatickou změnou, jako byla letošní letní vedra, paní Dostálová?
0: Tak já tady musím říci, že jsem docela ocenila na tom projevu, že ona vlastně říkala, že jenom prostě bojovat s klimatem nám samozřejmě nepomůže a že budeme muset se adaptovat, to znamená přizpůsobit se těm klimatickým změnám. No tak to je něco, o čem my hovoříme už leta, že prostě stanovovat si klimatické cíle, které jsou absolutně nereálné, je nesmysl, že my se musíme nějakým způsobem vlastně přizpůsobovat tomu stavu. Konec konců prostě my vydáváme spoustu peněz i takzvaně třetím zemím, a v rámci třeba Global Gateway na to, aby oni bojovali s klimatem, protože je přece jasný, že sama Evropa prostě klimatickou změnu nikdy nezmění jako takovou. To znamená, to přizpůsobování, to mě docela zaujalo v tom projevu, že už si konečně uvědomuje Evropská komise, že právě tato opatření budou důležitá do budoucna.
3: Pane Niedermayere?
6: Je zvláštní, jak to paní kolegyně otočila, zašmodrchala, protože myslím si, že ten hlavní message je, že nemá absolutně žádnou alternativu to, že musíme snižovat emise. A to, že se musíme zároveň adaptovat, to je věc, která není nijak nová. A konec konců jednotlivé země v tom postupují, ale myslím si, že to léto ukázalo,

0: dělat, tak bez toho, aniž bychom tohle udělali, se prostě na to doadaptovat nedá, protože by ten problém se zcela vymknul pod stole.
1: Dnešní projev sledoval v sále i kanadský premiér Mark Carney a vzhledem k tomu, že jeho zemi pojí s Evropou společné hodnoty a obchodní vazby, měla by unijní 27 podle šéfky komise nabídnout přidružené členství, tedy spolupráci ve formátu, jaký Unie zatím nezná. Podpořil byste, pane europoslanče, tenhle scénář?
0: Určitě a mimochodem také to, že Mark Carney tam strávil ty hodiny a zítra bude mít projev a předpokládám, že tady tento, tahle deklarace paní předsedkyně se začne naplňovat a to partnerství vznikne, tak to také ukazuje, že Evropská unie není něco, co možná může umřít, jak paní kolegyně naznačovala, ale je to velmi atraktivní partner v tom dnešním velmi komplikovaném světě a konec konců tím, že vlastně ta Evropa v tom dnešním nejistém světě vlastně svým způsobem získává na síle. Tím paní předsedkyně ten projev začala, myslím si, že velmi správně. Čili myslím si, že je to velmi důležitý strategický krok právě teď, že je to od Kanady právě nyní, ale podle mého názoru by to mohlo otevřít cesty k tomu hledat velmi těsné partnerství se zeměmi, které z mnoha důvodů by se neměly nebo nechtějí stát členy Evropské unie. V případě Kanady je to demografie, je to geografie, je to také o tom, že vlastně Evropská unie je sdružení evropských zemí, ale pak jsou země třeba jako Turecko, které by velmi těžko hledali jako to politické místo v EU, ale silná spolupráce například v oblasti ekonomiky, v oblasti obrany by byla určitě užitečná a možná, že kdyby vznikl takovýto nový formát, tak by to bylo ku prospěchu.
1: Paní europoslankyně?
2: Tak je potřeba si říci, že Evropská unie a Kanada už mají uzavřenou obchodní dohodu mezi sebou. Je docela i zajímavý, že vlastně díky té obchodní dohodě vlastně vzrostl podíl těch obchodů o 78%. Takže já si myslím, že to je zajímavá myšlenka, prostě mít přidružené země, začít samozřejmě s tak obří zemí, jako je Kanada, je určitě ku prospěchu, že se prostě otevřou další trhy, jak evropským podnikatelům, tak konec konců i kanadským. Ona i zmínila, že máme společný oceán, takže samozřejmě i otázka rybolovu a tak dále by mohlo být zajímavé. Uvidíme, jaký potom bude detail toho, jak vlastně budou ty podmínky těch přidružených zemí, protože o čem hovořil kolega, že by samozřejmě tento statut mohli využívat i další, to je pravda. A samozřejmě té Evropě by to ve finále to rozšiřování mohlo pomoct. Já tedy rozšiřování i v kontextu, samozřejmě s migračním paktem, vidím i samozřejmě na Balkánu a tak dále, ale to teprve ukáže čas.
1: Máme poslední asi 2,5 minuty. Ve čtvrtek Evropská komise představí podrobnější návrh předpisu, který by zakazoval přístup k sociálním sítím, online hrám a chatbotům dětem mladším 13 let a možnost účtu pro děti do 15 let jen se souhlasem rodičů. Paní Dostálová, vy zvednete pro takovou úpravu ruku na půdě Evropského parlamentu?
2: Tak víte co, já mám vnoučata, který samozřejmě dorůstají do toho věku, že začínají sociální sítě zajímat, takže vím, že prostě to ohrožení na sociálních sítích je veliké. Mluvím s kolegy v Evropském parlamentu, kde mnoho států už přistupuje k určité redukci právě těch sociálních sítí, tak aby ten vývoj toho dítěte probíhal tak, jak bychom třeba s panem kolegou, možná i s vámi zvyklí, aby jsme si prostě děti hráli a netrávili prostě hodiny a hodiny na sociálních sítích, kde prostě paradoxně dokážeme úplně uhlídat ten obsah. Jestli to bude 13 let nebo 15 let, o čem se debatuje, to samozřejmě teďkom bude ten návrh té legislativy, předpokládám, jak o tom hovořila paní předsedkyně, do jednotlivých výborů a tam se to detailně rozdiskutuje. Ale asi bych já zvedla ruku pro omezení sociálních sítí malým dětem.
1: A jak se k tomu postaví Luděk Niedermayer?
0: Já to vidím podobně jako paní kolegyně. Myslím si, že není alternativa dělat nic. A říkat, že je to složité, že vlastně nevím, jestli to bude fungovat, jestli to je prostě správně nakalibrované. Tahle alternativa podle mě není. Ta dynamika, ta agresivita těch algoritmů na sociálních sítích je taková, že prostě musí se hledat nějaké řešení i za cenu toho, že budeme ho testovat, kalibrovat a upravovat. Či já jsem velmi otevřený této diskuzi a pro mě alternativa nedělat nic je prostě alternativa, která by byla úplně špatná.
1: Ale zase to podpoříte, když zatím
0: ano,
1: mluvíte o diskuzi.
0: Těším na tu diskuzi, kdy se musíme bavit jako o těch detailech, bavit se o různých technických třeba i alternativách, ale myslím si, že je velmi dobře, že od obecné diskuze, že je to složité a těžké, přejdeme k nějakému hledání řešení.
1: Poslanec Evropského parlamentu za TOP 09 Luděk Niedermayer, děkuju, nashledanou.
0: Naschledanou.
1: A spolu s ním Europa.

0: poslankyně za ANO Klára Dostalová. I vám děkuju. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání a hezký večer všem.
0: Ještě mohu dodat, že Evropa poskytne Ukrajině co nejsilnější podporu během nadcházející zimy, zvýší dodávky elektřiny, podpoří vytápění a také posílí ukrajinskou protivzdušnou obranu. I to v projevu ve Štrasburku dnes řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Tím uzavíráme dnešní podvečerní publicistiku. Za pozornost děkuje Vladimír Kroc. Teď už jsou připraveny další zprávy. Příjemný poslech.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 6:30. Zprávy a Jana Gulda.
3: Česká televize plánuje zrychlit propouštění zaměstnanců. Chce díky tomu v příštím roce ušetřit 350 milionů korun. Na dnešním jednání Rady České televize to řekl generální ředitel Hynek Chudárek. Propouštění vychází z dlouhodobých plánů, které rada schválila už dřív. Do roku 2030 má televize postupně propustit skoro 350 lidí, tedy zhruba 12% zaměstnanců. Odbory televize se k plánům nechtějí vyjádřit, dokud se nesetkají s generálním ředitelem. Vláda chce od příštího roku zrušit poplatky za Českou televizi i Český rozhlas a nahradit je financováním z rozpočtu. Bulharsko podle svého premiéra podpoří českou snahu o odložení unijního systému emisních povolenek ETS 2. Rumen Radev to řekl v Sofii po jednání se svým českým protějškem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Oba tvrdí, že to je nutné kvůli zvyšujícím se cenám energií v Evropě. Švédské ministerstvo zahraničí si předvolalo íránského velvyslance. Zároveň vyzvalo jednoho zaměstnance ambasády, aby opustil zemi. Důvodem jsou podle švédských úřadů jeho aktivity, které jsou neslučitelné s vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích. Povahu činů ani identitu vyhoštěné osoby ministerstvo nespecifikovalo. A policie zadržela 37letého muže, který v květnu nasprejoval hákové kříže na oltář a zeď kostela v Horní Polici na Českolipsku. Obvinila ho z výtržnictví a poškození cizí věci. Farnosti způsobil škodu nejméně 50 tisíc korun. Sport. Spartanští fotbalisti mají před sebou výkop úvodního duelu v hlavní fázi Evropské ligy. Za necelou čtvrt hodinu rozehrají v Jerevanu zápas s Araratem Arménia. Přímý přenos se nabídne Radiožurnál Sport. Celý ho můžete poslouchat třeba na internetu radiožurnalsport.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Na Radiožurnálu budete moct poslouchat aktuální vstupy. A hned po zprávách se vydáme na první kolo hokejové Tipsport Extraligy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zablokovaná D5 u Heřmanovy huti a kolona na D1 za Humpolcem. Dálnice D5 z Rozvadova na Plzeň a Prahu v omezení u Heřmanovy huti zůstává stále neprůjezdná. Na kilometru 103 se porouchal kamion, zablokoval jediný volný pruh. Nedá se projet, kolona ze 114. kilometru stále bez pohybu. Odklon na exitu 119, před ním kratší fronta ze 120. kilometru. Pak je lepší jet na Stříbro, Kozolupy a Plzeň, protože na druhé možné trase přes Kladruby je potom přes Heřmanovu huť kolona zhruba na půl hodiny. Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte s kolonou od exitu 90 Humpolec. Na jejím konci tam se brzdí až do zastavení. Zepředu už se začíná rozjíždět, protože po nehodě na kilometru 102,5, kde byl dlouho průjezdný jenom jeden pruh ze tří, už jede půl hodiny i pruh druhý. Zdržení ještě asi 35 minut a krátí se. A obezřetně na výjezdu Hradubickou 37 z Pardubic na Hradec Králové za ohrazenicemi havarovalo osobní auto, skončilo mimo vozovku, jsou tam hasiči a brzdí se v zatáčce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme oblačno až polojasno, výjimečně přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Ve večerním Radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
2: Dobrý večer, pojďte s námi teď na hokej. V hokejové Tipsport Extralize se hraje 6 zápasů prvního kola. Vstup na stadiony zařídí moderátora Radiožurnálu Sport Pavel Tilšár.
6: Středeční podvečer posluchačům Radiožurnálu. Hokejisté Plzně hostí v první kole nové sezony Tipsport Extraligy Liberec. Stav a čas doplní reportér Vladislav Janouškovec.
7: 28. minuta, Plzeň stále vede nad Libercem 1-0. Jak vypadá střetnutí Litvínov Brno, poví David Kalvas.
8: 29. minuta, Litvínov Brno 0-0, zápas České Budějovice Mladá Boleslav a František Kuna.
9: Odehráno 27 minut zápasu, stav nerozhodný, České Budějovice Mladá Boleslav 1-1. Zápas Vítkovice, Kladno, vidí Lukáš Kaleta.
10: Začíná 24. minuta, Vítkovice stále vedou nad Kladnem 1-0. Jak to vypadá na utkání Pardubic s Hradcem Králové, Otto Gutwirte?
11: Právě teď je vyrovnáno 3 minuty 10 sekund před koncem první třetiny. Pardubice, Hradec 1-1, Olomouc, Sparta a Radek Nekvinda.
12: V 17. minutě utkání Olomouc, Sparta 0-2. Z Olomouce David Nekvinda, Radiožurnál.
6: A zhruba za 10 minut rozehraje fotbalová Sparta nový ročník. Ten v Evropě na úvod Evropské ligy nastoupí v Jerevanu proti Araratu Arménia. Na místě máme reportéra, který taky bude vstupovat do pořadu s mikrofonem za sportem na Radiožurnálu Sport. S posluchači Radiožurnálu se v tuto chvíli loučíme.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Lovci dronů, tak to je vojenská odbornost, která vyžaduje hodně trpělivosti a sebeovládání. Navštívili jsme takové chytače dronů, kteří se na Ukrajině starají o bezpečnost měst a obcí. Skupina chytačů je připravena 24 hodin denně. Na pokyn protivzdušné obrany vyráží na předsunutou pozici. Máme o tom reportáž, za chvíli ve večerním radiožurnálu uslyšíte.

0: Jednou z hlavních a taky nejpoužívanějších zbraní ve válce Ruska proti Ukrajině jsou drony. Levné bezpilotní stroje, které ale dokážou napáchat značné škody. Nejlepší obranou proti nim je nenechat je vůbec dopadnout na cíl. Na to se specializují lovci dronů, kteří je likvidují stejnými prostředky, tedy taky drony. Náš reportér natáčel s příslušníky dobrovolnické jednotky územní obrany Lev v západu ukrajinském Lvově.
1: Skupina chytačů dronů je připravená 24 hodin denně. Na pokyn protivzdušné obrany vyráží na předsunutou pozici. Tam podle zkušeného lovce dronů s přezdívkou Fox dostanou informace o směru a výšce, kde se nepřátelský dron pohybuje. S menším dronem mu letí naproti, najdou ho a výbuchem vlastního dronu jej zničí.
2: Někdy se stává, že kluci vyjíždějí každý den, jindy to není tak často, protože se nebezpečí neblíží. Vedle toho ale také naši vojáci i vojákyně nejméně třikrát týdně vyjíždějí na cvičiště na pilotní nácviky, tedy na tréninky ovládání dronů.
1: Když někdo má už nějaké návyky z počítačových her nebo zkušenosti z boje, může třeba 2 dny strávit na trenažeru, pak absolvuje tréninky venku a když je plně připravený, může přejít do ostrého nasazení. Ti, kdo ale nikdy nehráli bojové počítačové hry, jako třeba já, to nemají jednoduché. Pod dohledem vojáka Nazara jsem si trenažer vyzkoušel. Takže tady se letí dopředu, tady je náklon, tady je kamera, pomaličku a už jsem na zemi. Už jsem se rozbil. Nazar se směje, protože já jsem neskušený. Jak dlouho to trvá, než se člověk naučí s dronem létat?
3: Dla každého individuálně. Komuž potřebno 2 dny.
4: To je u každého individuální, může to trvat 2 dny, ale také 2 měsíce. Třeba já jsem předtím neměl žádné zkušenosti s hraní na počítači, takže mě to zabralo 2 týdny, než jsem se naučil s dronem odstartovat a zase přistát.
3: Potom, щоб перевчити се на перехоплювач.
1: Potom Nazarovi trvalo další 2 týdny, než se zdokonalil a mohl se stát chytačem, lovcem dronů. Než mohl létat s malým ničitelem větších objektů. Je totiž třeba si v hlavě něco přepnout a umět si představit, jaký je náklon dronu, co vidí kamera a jak se lovcem řízený dron ve vzduchu chová. Muži a ženy z jednotek lovců dronů sice často nepůsobí přímo na bojové frontě, ale jsou důležitou součástí obrany měst, aby na ně dopadalo nepřátelských bezpilotních strojů co nejméně. Z Ukrajiny Pavel Novák, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na D3 za Ševětínem a uzavřená D5 u Heřmanovy Huti. Na dálnici D3 ve směru z Prahy na České Budějovice dejte pozor za Ševětínem na 2 místech. Na kilometru 122 se v dešti brzdí pod ekoduktem. Za zatáčkou je tam blokovaný levý pruh. Havarovalo policejní auto, které jelo k další nehodě. Ta je o kus dál na kilometru 127. Tam nabouralo za deště osobní auto a stojí tam nebezpečně v pravém pruhu. Zatím není označené a kolem se pohybuje řidič. A dálnice D5 z Rozvadova do Plzně a Prahy zůstává neprůjezdná na kilometru 103. V dlouhodobém zúžení do jednoho pruhu se porouchal kamion, nedá se projet. Stojí před ním 11 kilometrů dlouhá fronta kamionů. Odklon je na 119. kilometru u Benešovic, jet se dá přes Kladruby na Heřmanovu Huť, kde je ale kolona až na 3/4 hodiny, takže může být lepší jet přes Stříbro na Kozulupy a Plzeň najet z Domažlické silnice 26 na dálnici. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
5: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Fotbalisté Sparty vstoupili do nového ročníku Evropské ligy, vydáme se na jejich zápas proti Araratu Arménie a také na zápasy hokejové Tip Sport Extraligy. Slovo má moderátor radiožurnálu Sport Pavel Tilšár.
1: Dobrý podvečer posluchačům radiožurnálu. Fotbalisté Sparty hrají na úvod hlavní fáze Evropské ligy v Jerevanu proti domácímu Araratu Arménie. Stav a čas utkání řekne reportér Tomáš Petr.
2: Polovina šesté minuty, Ararat Arménia, Sparta Praha zatím nerozhodně 0-0. Z Jerevanu Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: A kolečko po hokejových stadionech začínáme v Plzni. Západočeši hostí na úvod Tip Sport Extraligy Liberec. Stav a čas doplní reportér Vladislav Janouškovec.
3: 38. minuta, Plzeň Liberec 1-1. Jdeme na střetnutí Litvínov Kometa Brno za Davidem Kalvasem.
4: 37. minuta, Litvínov Brno 0-0. Zápas České Budějovice Mladá Boleslav a František Kuna.
5: Ve 37. minutě vedou České Budějovice nad Mladou Boleslaví 2-1. Teď je utkání Kladna ve Vítkovicích a Lukáš Kaleta.
6: 32. minuta, skóre 1-0 pro Vítkovice. Pardubice Hradec, slovo má Ota Gutvir.
7: Přestávka po první třetině a po ní vede Hradec v Pardubicích 1-0. Teď Olomouc, Sparta, David Nekvinda.
8: Po první třetině Olomouc, Sparta Praha 0-2. Z Olomouce David Nekvinda, Radiožurnál.
1: Na Radiožurnálu Sport dál pokračuje pořad s mikrofonem za sportem, kde sledujeme zápasy hokejové Tip Sport Extraligy a taky utkání Evropské fotbalové ligy mezi Araratem Arménia a pražskou Spartou. Na Radiožurnál zatím hezký večer.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Sportovkyně Eva Adamčíková hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Srbsko se pyšní úchvatnými scenériemi i lidovými tradicemi. Premiérový cestopis Evropa z výšky. A ČT Art uvádí premiéru dokumentu o rekonstrukci dnes už neexistujícího vídeňského divadla u Korutanské brány, kde se konala světová premiéra proslulé Beethovenovy 9. symfonie. Divadlo pro symfonii. Středeční večer s Českou televizí.
2: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Billa a CSG.
3: Posloucháte Radiožurnál, je 19 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
4: Za čtvrt roku programu Nová zelená úsporám žádalo o podporu přes 2000 lidí. Malťané protestují proti osvobozujícímu verdiktu v případě vraždy novinářky. Fotbalisti Sparty bojují v evropské lize o body v Jerevanu s Araratem Arménia. Dálnice D5 u Heřmanovy huti směrem na Prahu blokuje porouchaný kamion. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, na východě zpočátku zataženo a místy déšť a teploty až 22 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Za první tři měsíce programu Nová zelená úsporám po změně podmínek požádali o podporu přes 2000 lidí. Celkem si chtějí půjčit přes 5 miliard korun. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. V programu na zateplování nemovitostí je celkem 50 miliard. Zájemci získají peníze od banky formou bezúročného úvěru, vysvětluje Červený.
6: My domácnostem poskytneme ty úroky a to si myslím, že z pohledu státu je dobrá investice, protože tím pomáhá domácnostem a pomáhá tím vlastně regulovat to množství potřebné energie, obzvláště v zimních měsících.
4: Ministerstvo zdravotnictví odmítlo většinu připomínek k návrhu zákona, který má umožnit umělé oplodnění ženám bez partnera. Zákon předloží ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO v nejbližších týdnech na vládu. Vojtěch odmítá, že by změna pomohla v podnikání premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO, který spoluvlastní 5 firem poskytujících reprodukční medicínu. Radiožurnál z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky zjistil, že téměř každý třetí cyklus s cílem otěhotnět provedli lékaři v centrech spojených s Andrejem Babišem. Premiér pro Radiožurnál popřel, že by měl schystané změny prospěch. O ušetřených penězích za rekultivaci lomu ČSA na Mostecku by měl podle prezidenta Petra Pavle rozhodovat stát a kompenzaci by měly dostat všechny dotčené obce. Prezident tak nesouhlasí s plánem firmy Seven, že se s některými obcemi dohodne napřímo. Prezident to řekl při návštěvě Karlovarského kraje. Těžební společnost ale podle mluvčí Evy Maříkové jedná jen se třemi obcemi a městy. 50 milionů korun má dostat třeba Most. Primátor Marek Hrvol z hnutí pro Most názor prezidenta konkrétně komentovat nechtěl.
7: Já to nějak nekomentuju, já jsem obdržel informaci od skupiny Seven, že má chuť dát dar ve výši 50 milionů. Obecně můžeme říct samozřejmě, že jako ty obce očekávaly, že ta částka bude rozhodně vyšší.
4: Skupina Seven patří miliardáři Pavlu Tykačovi. Na Maltě právě začíná protest proti posledním událostem v případu vraždy investigativní novinářky Daphne Caruanové Galiciové. Na začátku září vynesl soud osvobozující verdikt nad hlavním obžalovaným vlivním podnikatelem Jorgenem Fenekem. Podle obžaloby to byl právě on, kdo si smrt novinářky objednal. Rozhodnutí soudu šokovalo maltskou veřejnost a přímo ve Valetě teď naše zvláštní zpravodajka Pavlína Nečásková.
8: Tady před budovou maltského parlamentu se sešlo několik stovek lidí a brzy už se vydají směrem k nedalekému náměstí, kde je také improvizovaný pomník Daphne Caruanové Galiciové. Tento protest není namířený přímo proti vládě nebo proti justici. Jeho organizátoři chtějí na prvním místě projevit solidaritu s rodinou zavražděné novinářky a vyvinout tlak na to, aby se změnil systém, který tento hrůzný čin umožnil. Volají po reformách, které nikdy nebyly realizovány, a větší ochraně novinářů. I proto tuto akci vůbec poprvé podpořila většina maltských zpravodajských redakcí a 16 neziskových organizací. Ještě připomenu, že Daphne Caruanovou Galiciovou zabila 16. října roku 2017 bomba umístěná u jejího automobilu. Z Valety Pavlína Nečásková, Radiožurnál.
9: Sport. Fotbalová Sparta hraje na úvod hlavní fáze Evropské ligy v Jerevanu s Araratem Arménia. Stav a čas doplní Tomáš Petr.
10: 19. minuta končí, Ararat Arménia Sparta Praha zatím nerozhodně 0-0. Z Jerevanu Tomáš Petr, Radiožurnál.
9: Liberečtí hokejisté přijeli v prvním kole Tipsport Extraligy na leď Plzně a je u toho Vladislav Janouškovec.
11: Po dvou třetinách nerozhodné skóre Plzeň-Liberec 1-1. Zápas Litvínov Brno sleduje David Kalvas.
12: Po dvou třetinách Litvínov vede nad Brnem 1-0. Zápas České Budějovice Mladá Boleslav a František Kuna.
13: Po dvou třetinách vedou České Budějovice nad Mladou Boleslaví 2-1. Duel Vítkovice Kladno a Lukáš Kaleta.
14: 36. minuta, Vítkovice vedou nad Kladnem 2-0. Ota Gutfirt sleduje duel Pardubic s Hradcem Králové.
15: Druhá třetina začne za dvě minuty, Hradec vede v Pardubicích 1-0. Teď Olomouc, Sparta a David Nekvinda.
16: 25. minuta utkání, Olomouc, Sparta Praha 0-2. Z Olomouce David Nekvinda, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nehody na D3 za Ševětínem a neprůjezdná D5 u Heřmanovy Hutě. Na dálnici D3 ve směru z Prahy do Českých Budějovic pozorně za exitem Ševětín, nejdřív na kilometru 122,5. Za ekoduktem se tam brzdí na mokré vozovce po silném dešti a projíždí se jenom odstavným pruhem. Havarovalo tam policejní auto, které spěchalo k další nehodě, ta je o kousek dál směrem na Budějice na kilometru 127. Tam je blokovaný pravý pruh, už i tam jsou hasiči, opatrně brzdí se za zatáčkou, na vrstvě vody hrozí aquaplaning. Na dálnici D5 z Rozvadova na Plzeň a Prahu se u Heřmanovy Huti nedá projet. V zúžení na kilometru 103 se porouchal kamion, odklon na exitu 119 už je bez kolony, ale na objížďce přes Kladruby je potom ucpaná Heřmanova Huť, kolona je tam až na půl hodiny. Lepší trasa je přes Stříbro na Kozolupy a Plzeň. A na dálnici D1 z Prahy na Brno už se hned za exitem 90 Humpolec rozjíždí jen velmi krátký zbytek kolony, zdržení drobné, dál se jede plynule. Původní příčina, následky nehody na kilometru 102,5 už jsou úplně odklizené. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme oblačno až polojasno, na východě zpočátku zataženo a místy déšť a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte Večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
3: Jestli máte rádi knížky a rádi se jimi necháte inspirovat, můžete dnes prožít opravdu příjemný večer. Přijďte si poslechnout chatbook, kterou dnes nabízí Noc literatury. Stejně tak poznejte nové knížky evropských spisovatelů. Do projektu se zapojila města po celé republice. Za chvíli vás spolu s našimi reportéry na některá místa pozveme. Přeji vám všem klidný večer.
5: Večerní Radiožurnál
0: a Zuzana Burešová.

0: Pražské Holešovice patří 20. ročníku festivalu Noc literatury. Můžete si poslechnout veřejná čtení od známých českých herců, jako například Miroslav Táborský, David Matásek nebo Simona Babčáková. Festival představuje čtenářům současnou evropskou literaturu. Zazní texty od autorů celkem 23 národností. Na jednom z míst, kam festival pozval čtenáře, je teď také Filip Svoboda z kulturní redakce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Pořadatelé tedy zvolili pro pražskou část festivalu Holešovice. Proč si vybrali právě tuhle čtvrť?
1: Tak Holešovice jsou historicky průmyslovou čtvrtí, ale pro Prahu dneska znamenají něco úplně jiného. Továrny a další industriální místa se časem proměnila v kulturní centra, galerie nebo třeba kavárny. Návštěvníci zavítají na známá místa, třeba do centra současného umění DOX, ale i na místa, která jim dosud mohla zůstat skrytá nebo úplně nepřístupná.
0: A jaký je zájem o Noc literatury a hlavně na jaká místa v pražských Holešovicích ještě mohou lidé přijít?
1: Zájem je, co mohu soudit, veliký. Hned na prvním místě, kde jsem byl, v Bold Gallery, nalákala četba Miroslava Táborského. Asi 40 lidí, organizátoři řešili plnou kapacitu, nakonec se dostali dovnitř všichni. A byl jsem třeba na začátku čtení románu Severina a Simeon, španělské autory Imi Monzo, tam vystupuje Antonie Rašilovová a promluvila třeba překladatelka Marie Jungmanová. To byl malý prostor a taky byl naprosto nabitý. Těch míst je celkem 23. Tady po Holešovicích už jsem zmínil třeba DOX a dalším místem je jen pár minut cesty odsud, tedy z místa, kde se právě nacházím, u Španělska, tak je to třeba takzvaná kabelovna, kde čtou Václav Jílek a Filip Březina, autory z Velké Británie a Francie.
0: Teď se dívám na hodiny, je 19 hodin, 12 minut, tak není pozdě tam přijít, je to tak, Filipe?
1: Ne, není pozdě. Čtení začínají vždy po půl hodině na těch konkrétních místech, opakují se vždy po půl hodině a to až do 11 hodin do večera, takže rozhodně není pozdě, všechno se dá ještě stihnout.
0: Říká Filip Svoboda z Prahy, moc díky za tyto informace, tak hezký večer, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Noc literatury, jak už jsme řekli, je taky v dalších městech, třeba v Českých Budějovicích, kde máme reportérku Elišku Kotlínovou. I vám dobrý večer.
2: Hezký večer. Já se teď nacházím v jedné z pěti knihoven, které se do Českobudějovické noci literatury zapojily. Konkrétně jsem teď v knihovně Jihočeského muzea, kde Jan Dvořák stále ještě předčítá z povídkové sbírky Dáme vám vědět od švédského spisovatele Jakoba Sundberga. Návštěvníků, kteří si přišli předčítání poslechnout, je odhadem tak kolem 20. A protože jsou prostory poměrně malé, tak je vlastně úplně zaplnili. Když jsem tu s některými lidmi mluvila, tak mi řekli, že po skončení plánují navštívit i další zapojené knihovny. Každé čtení totiž začíná v půlhodinových intervalech, takže si lidé můžou sestavit vlastní trasu a během večera vystřídat více stanovišť.
0: No a kam v Českých Budějovicích ještě můžou tedy přijít a právě si poslechnout veřejná čtení?
2: Jednotlivá stanoviště tady v Budějovicích zorganizovala Jihočeská vědecká knihovna a kromě knihovny Jihočeského muzea můžou lidé navštívit předčítání v Britském centru, GT centru, v knihovně Teologické fakulty Jihočeské univerzity a v prostorách jazykové školy Francouzské aliance Jižní Čechy. V každé knihovně pak zazní 15-minutová ukázka z jedné knihy v podání jednoho interpreta.
0: Tak to je moc hezká nabídka. Taky si užijte pěkný večer s ostatními čtenáři, tolik tedy reportérka Eliška Kotlínová. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Tak jenom to celé shrnu. Festival v Praze pokračuje až do 23 hodin. Další čtení se konají ve více než 100 městech po celém Česku. A to by bylo, abyste si z takové nabídky nevybrali.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Armáda začala s průzkumem kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku. Budeme o tom mluvit ve zprávách v 7:30, ale než začnou zprávy, tak probereme ještě jedno téma. Čeští zemědělci ustupují od pěstování řepky olejné. Produkce se jim přestávají vyplácet. Ochranné prostředky proti škůdcům totiž dostatečně nezabírají. Náklady na pěstování jsou tak vyšší a výnosy se už několik let neustále snižují. Řepku proto farmáři nahrazují jinými plodinami.
1: Tady na tom poli nám právě projíždí traktor se secím strojem a vysévá hybridní ječmen.
2: Na poli nedaleko Dubného na Českobudějovicku právě stojím s agronomem zemědělské společnosti Dubné Lukášem Podholou.
1: Hybridní ječmen nahrazuje v osevním plánu řepku zimou, protože řepka přestává být rentabilní.
2: Ke snižování ploch s řepkou olejnou přistoupili zemědělci nejenom kvůli ekonomice, vysvětluje Lukáš Podhola.
1: Hlavním důvodem jsou nefunkční přípravky proti škůdcům, zdražovaly se zásadní vstupy pohonné hmoty i přípravky na ochranu rostlin.
2: Proto zemědělci v Dubném už několikrát po sobě snížili plochy s řepkou.
1: My jsme dělávali celkem 300 hektarů řepky, ale to jsme na výměře 67 hektarů. Ztráty při pěstování řepky byly v řádech až 100 tisíců korun ročně.
2: Celková osevní plocha ozimé řepky v Česku klesla letos podle ředitele Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin Martina Wolfa o 16%.
3: Došlo k velmi významnému poklesu v Jihočeském, Plzeňském a Karlovarsko-Ústeckém kraji. Řádově o 15 až 20%.
2: Významné omezování produkce řepky pokračuje už třetím rokem, říká Martin Wolf.
3: Ozimá řepka v průběhu posledních let ztratila 120 tisíc hektarů. Čeští pěstitelé nejsou schopni zajistit soběstačnost ve výrobě této plodiny. A poptávka v celé Evropské unii je velmi vysoká.
2: Plodiny vyseté místo řepky použijí zemědělci především na výrobu krmiva pro dobytek, kterého mají letos nedostatek. Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.

Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Rádiu Žurnál je s vámi v 7:30. A taky Jana Gulda se zprávami.
1: Armáda začala s průzkumem kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů je v Národním parku Šumava 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Sanace má být hotová do června 2028. Policisti propustili 3 lidi v kauze ústřední vojenské nemocnice. Vojenská policie je včera zadržela kvůli podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Podle mluvčího pražského městského státního zastupitelství Aleše Cimbaly prověřování veřejných zakázek dál pokračuje. Mezi zadrženými jsou současní i bývalí náměstci ředitele nemocnice. Nešlo o vojáky z povolání. Ruský prezident Vladimir Putin 2 dny před začátkem voleb do státní dumy vyzval k velké účasti. Výsledky třídenního hlasování podle něj ukážou, že miliony Rusů podporují armádu bojující ve válce proti Ukrajině a taky semknutost Ruska. V televizním projevu k národu taky dodal, že účast ve volbách bude společným příspěvkem k vítězství federace. A Světová banka jmenovala svého nového hlavního ekonoma. Stane se jim držitel Nobelovy ceny za ekonomii za rok 2019 a profesor Chicagské univerzity Michael Kramer. Ve funkci nahradí Indermita Gila, který odešel do důchodu. Úřadu se ujme začátkem října. Sport. Čeští volejbalisti uzavřou skupinu mistrovství Evropy soubojem se Slovinskem. Zápas začne v Modeně v 21 hodin. Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu. Na Radiožurnálu si budete moct poslechnout z utkání reportážní vstupy. Češi už mají postup do play-off jistý, protože ve skupině 3x vyhráli a 1x prohráli. A po zprávách zamíříme za fotbalisty Sparty do Arménie na Evropskou ligu a taky na právě hrané duely úvodního kola hokejové Tipsport Extraligy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D3 za Ševětínem a zablokovaná D5 u Hřmanovy hutě. Na dálnici D3 z Prahy na České Budějovice stále obezřetně za sjezdem na Ševětín. Dvě nehody v dešti na vodě na kilometru 122,5 za ekoduktem. V zatáčce provoz stažený jenom vpravo do odstavného pruhu. Tam havarovalo policejní auto, které jelo k další nehodě o kus dál směr Budějovice na 127. kilometru. Tam hasiči zabírají pravý a odstavný pruh a i tam se brzdí za zatáčkou. Dejte pozor, pořád prší, na vozovce dost vody, nebezpečí aquaplaningu vysoké. Na dálnici D5 z Rozvadova na Plzeň a Prahu komplikace v omezení u Heřmanovy hutě na kilometru 103 v dlouhodobém zúžení do jednoho pruhu provoz úplně blokuje porouchný kamion už 3 hodiny. Stále platí odklon provozu na exitu 119, možné jsou dvě trasy přes Kladruby na Heřmanovu huť, kde je ovšem kolona až na půl hodiny, nebo přes Stříbro na Kozolupy a Plzeň a z Domažlické silnice zpátky na dálnici. Ne u Nířán, tam je exit 93 uzavřený. A na silnici 35 z Liberce na Turnov pozorku s Zahodkovicemi na 38. kilometru překáží za zatáčkou porouchané auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno, výjimečně přeháňky na Moravě a ve Slezsku, zpočátku ještě zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Ve večerním Radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
0: A co jsme ve zprávách slíbili, to taky teď splníme. Zápas fotbalistů Sparty v Evropské lize a 6 utkání úvodního kola nové sezóny hokejové Tipsport Extraligy. Aktuální výsledky se teď dozvíme díky Radiožurnálu Sport. Slovo má moderátor Pavel Tilšár.
4: Pěkný večer posluchačům Radiožurnálu. Fotbalisté Sparty nastoupili v hlavní fázi Evropské ligy v Jerevanu proti domácímu Araratu Arménia. Stav a čas zápasu doplní reportér Tomáš Petr.
5: Po prvním poločase Sparta vede na hřišti Araratu Arménia 2-0. Z Jerevanu Tomáš Petr, Radiožurnál.
4: A kolečko po hokejových stadionech začínáme v Plzni. Západočeši hostí na úvod Tipsport Extraligy Liberec. Stav a čas doplní reportér Vladislav Janouškovec.
6: 8,5 minuty před koncem třetí třetiny. Plzeň Liberec 1-1. Setnutí Litvínov Brno vidí David Kalvas.
7: 53. minuta, Litvíno vede nad Kometou 1-0. Zápas České Budějovice, Mladá Boleslav a František Kuna.
8: Odehráno 49 minut, České Budějovice, Mladá Boleslav nerozhodně 2-2. Duel Vítkovice-Kladno sleduje reportér Lukáš Kaleta.
9: Je vyrovnáno 2-2 ve 42. minutě. Kladno se dostalo na kontakt. Z Ostravy pojedeme do Pardubic, kde hrají hradečtí hokejisté, je u toho tak utvrd.
10: 34. minuta utkání a Pardubice prohrávají s Hradcem poměrem 1-2. Olomouc hostí Spartu a to sleduje David Nekvinda.
11: Po dvou třetinách Olomouc prohrává se Spartou Praha 1-3. Z Olomouce David Nekvinda, Radiožurnál.
4: 19 hodin 35 minut na Radiožurnálu Sport pokračuje pořád s mikrofonem za sportem. Posluchačům Radiožurnálu přejeme pěkný středeční večer.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Obyvatelé Malty chtějí znát pravdu o smrti investigativní novinářky Daphne Caruanové Galiziové. V hlavním městě Valletě začala před několika desítkami minut demonstrace. Neziskové organizace ji svolali poté, co maltský soud před časem rozhodl o nevině muže obžalovaného z toho, že si smrt reportérky objednal. Závěr jednoho z tamních nejdelších soudních procesů šokoval veřejnost. Ve Valletě je naše zvláštní zpravodajka Pavlína Nečásková, kterou zdravím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer z Valety.
0: Tak kolik lidí se sešlo a jak ten protest probíhá?
1: No, musím říct, že se sešlo nad očekávání mnohem více lidé, než původně organizátoři předpokládali. Já jsem se jich ptala ještě dnes odpoledne, oni říkají, že to nejsou schopni odhadnout, protože nezisková organizace Republika tyto typy shromáždění v solidaritě s rodinou Daphne Caruanové Galiziové pořádá každý měsíc 16. už celých 9 let. A chodí poměrně málo lidí. Dnes jsou to stovky, nedovolím si dopočítávat víc, protože ten průvod, který začínal v 7 hodin u budovy parlamentu na cílové náměstí, kde má začít ta řečnická část a skutečně ta vzdálenost dojít sem je zhruba 100 metrů, tak ten průvod právě teď přichází. Natolik se zaplnily maltské uličky, které běžně plní pouze turisté. Lidé přicházejí s transparenty, kterými volají po spravedlnosti. Někteří mají fotografie Daphne Caruanové Galiziové a někteří přicházejí třeba i se svíčkami.
0: Ano, my ten průvod tak samozřejmě taky dobře slyšíme ve vysílání Radiožurnálu. Pavlíno, co ale bude dál s případem vraždy nebo vyšetřování vraždy investigativní novinářky? Bude policie dál hledat pachatele?
1: No, jak už jste zmiňovala v úvodu, ten hlavní obžalovaný Jürgen Penek odešel od soudu jako nevinný, ale to vůbec nemusí znamenat konec. Teď se čeká, zda se obžaloba odvolá, má na to ještě několik dní, předpokládá se, že tak učiní. Kdyby jí vyhověl potom odvolací soud, tak samozřejmě může začít nový soudní proces. Co jsem mluvila tady s lidmi na místě, oni jsou přesvědčeni o tom, že to právě Jürgen Penek vykonal, že byl tím, kdo si objednal tu vraždu. Říkají mi, všichni jsme slyšeli, viděli ty důkazy, ale nerozumíme tomu, proč se obžalobě a nepodařilo přesvědčit porotu o tom, že on je vinný, ale samozřejmě, možná to znamená i nová vyšetřování. Policie teď sbírá veškeré materiály, které u soudu zazněly, znovu bude prozkoumávat veškerá svědectví, možná, že se objeví nějaký další článek, o kterém teď ale ani po 9 letech nemá žádné tušení.
0: A může nějak to současné dění zasáhnout i do politického vedení země?
1: Od mnoha lidí tady na místě zaznívá, že právě současná vláda je na vině, že je to vláda, která umožnila korupci na Maltě, která umožnila všem těm nepravostem, aby mohli nadále pokračovat a dojít až k tomu, že tady nastala ta tragická událost a vražda novinářky. Zatím se to ale na popularitě současné vlády nějak neprojevuje, ale znovu připomínám, tento proces, takhle velký proces, se tady koná skutečně po několika letech a lidé, kteří přišli, mi dnes říkají, že jsou připraveni přijít znovu a vyvíjet tlak na to, aby se v této zemi něco změnilo, že pakliže přestanou věřit i justici, tak to pro ně bude úplný konec maltské demokracie. Ještě připomenu to, že právě příští měsíc, tedy 16. října, to bude přesně 9 let od vraždy Daphne Caruanové Galiziové.
0: A jak teď všichni velmi dobře slyšíme, Malťané protestují proti osvobozujícímu verdiktu v případě vraždy novinářky a my jsme o tom mluvili s naší zvláštní zpravodajkou Pavlínou Nečáskovou. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

poslednímu utkání ve skupině na mistrovství Evropy nastoupí večer v italském Modeně čeští volejbalisté. Jejich soupeřem bude od 21 hodin Slovinsko. Na místě je náš reportér. Jeho kolegové jsou taky na stadionech, kde se hrají zápasy nového ročníku hokejové typ Sport Extraligy. A taky máme reportéra v Jerevanu, kde Sparta hraje úvodní duel hlavní fáze Evropské ligy s týmem Ararat Arménia. Na všechny tyto zápasy se za chvíli vydáme u nás ve vysílání večerního radiožurnálu.

0: Náš program je v tuto chvíli jasný, hraje se fotbalová Evropská liga a taky hokejová Typ Sport Extra liga. Slovo má proto moderátora radiožurnálu Sport Pavel Tilšar.
1: Hezký večer těm, co poslouchají radiožurnál. Fotbalisté Sparty hrají první zápas v aktuálním ročníku Evropské ligy, a to proti domácímu Araratu Arménia. V Jerevanu je reportér Tomáš Petr.
2: 48. minuta končí, tedy začal druhý poločas, Sparta vede 2-0, když se trefil nejprve ve 20. minutě Tobias Gudel a o dvě minuty znovu po rohovém kopu skóroval tento norský stoper. Sparta tedy vede na hřišti Araratu Arménia 2-0. Z Jerevanu Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Hokejisté Plzně vstoupili do Typ Sport Extraligy soubojem s Libercem. Stručné informace pro nás má reportér Vladislav Janouškovec.
3: Za stavu 1-1 začne mezi Plzní a Libercem za 20 sekund prodloužení. Střetnutí Litvínov Kometa Brno a David Kalvas.
4: Končí předposlední minuta třetí třetiny. Litvínov vede nad Brnem 2-0. Zápas České Budějovice Mladá Boleslav a František Kuna.
5: Minutu a 22 sekund před koncem třetí třetiny je stav nerozhodný 2-2. Domácí dvakrát vedli. Hosté vždy dokázali skóre srovnat. 2-2 platí dál. Duel Vítkovice Kladno sleduje Lukáš Kaleta.
6: Kladno vede 4-3 na vítkovickém ledě 8 minut a 40 sekund před koncem základní hrací doby, takže obrat ve skóre. Pojďme za Otou Gutfirtem, ten má pod palcem duel Pardubice-Hradec Králové.
7: Tady je přestávka mezi druhou a třetí třetinou a zatím sledujeme skórově vyrovnané utkání Pardubice-Hradec 2-2. Jak to vypadá v duelu Olomouc-Sparta, to ví David Nekvinda.
8: 42. minuta zápasu, Sparta vede v Olomouci 3-1. Z Olomouce David Nekvinda, Radiožurnál.
1: A všechny zápasy můžete poslouchat taky v přímých přenosech, a to na webu i rozhlas.cz. Pěkný večer posluchačům Radiožurnálu.

0: Radiožurnál je 20 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
1: O rozdělení peněz na rekultivaci lomu ČSA by měl podle prezidenta rozhodnout stát. Evropský parlament schválil nová opatření k posílení obrany schopnosti Evropy. Spartanští fotbalisti vedou v evropské lize na hřišti Araratu Arménia. A počasí zítra bude oblačno až polojasno na východě, zpočátku zataženo a místy déšť a teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel nesouhlasí s plánem na rozdělení peněz ušetřených při rekultivaci lomu ČSA na Mostecku, řekl to při návštěvě Karlovarského kraje. Energetická společnost CEVN na začátku srpna oznámila, že chce o využití peněz rozhodnout sama. Ministerstvo životního prostředí ale chce, aby peníze přerozděloval přímo stát. A s tím souhlasí i prezident Pavel.
3: Já jsem přesvědčen o tom, že by to mělo správně být tak, že by ty peníze, tak jak byly určeny na rekultivaci, šly přes Ministerstvo životního prostředí a na základě rozhodnutí státu a samospráv všem obcím, ne pouze těm, kterým se společnost CEVN rozhodne prostředky dát.
1: Česká televize plánuje zrychlit propouštění zaměstnanců, chce díky tomu v příštím roce ušetřit 350 milionů korun. Na dnešním jednání Rady České televize to řekl generální ředitel Hynek Chudárek. Propouštění vychází z dlouhodobých plánů, které rada schválila už dřív. Do roku 2030 má televize postupně propustit skoro 350 lidí, zhruba 12% zaměstnanců. Odbory televize se k plánům nechtějí vyjádřit, dokud se nesetkají s generálním ředitelem. Vláda chce od příštího roku zrušit poplatky za Českou televizi i Český rozhlas a nahradit je financováním z rozpočtu. Europoslanci ve Štrasburku přijali balíček na podporu evropské obranné připravenosti. Unijní země díky němu budou moct rychleji povolovat obranné projekty, zjednoduší se taky přeshraniční nákupy a přesuny vojenského materiálu. Přijetí změn musí ještě formálně schválit zástupci členských států.
4: Balíček taky umožní platit z evropských peněz testování obranných produktů na Ukrajině.
5: Ukrajina se s nimi bude moct aktivně bránit a my zároveň ale budeme vidět, jak fungují v praxi a budou se moct například zlepšovat.
4: Vysvětluje europoslankyně Markéta Gregorová z Pirátů. Unijní země budou moct nově v zájmu obrany taky v odůvodněných případech uplatňovat výjimky z environmentálních a chemických předpisů. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Radiožurnál.
1: Energetici dnes odpojili druhý blok jaderné elektrárny Temelín. Důvodem byla závada v systému řízení v nejaderné části technologie. Detaily doplňuje mluvčí elektrárny Marek Sviták.
6: Systém jsme zkontrolovali a následně jsme v řídící skříni vyměnili dotčenou elektronickou kartu. Aktuálně dokončujeme všechny potřebné kontroly, po kterých bude následovat příprava na obnovení provozu bloku. K tomu by mělo dojít během zítřejšího dne.
7: Sport. Fotbalisté Sparty nastoupili na úvod hlavní části Evropské ligy v Jerevanu proti Araratu Arménia. Aktuality připojí Tomáš Petr.
8: Sparta vede v 62. minutě na hřišti Araratu Arménia 3-1 z Jerevanu. Tomáš Petr, Radiožurnál.
7: Hokejisté Litvínova zdolali na úvod nového ročníku Tipsport Extraligy Kometu Brno. Stav a čas zápasu Plzeň-Liberec doplní Vladislav Janouškovec.
9: Končí čtvrtá série samostatných nájezdů za stavu 1-1 v nájezdech, vedou domácí teď aktuálně 2-1. Teď jdeme na střetnutí České Budějovice Mladá Boleslav za Františkem Kunou.
10: Mladá Boleslav rozhodla v prodloužení a bere bod navíc, zvítězila v Českých Budějovicích 3-2. Závěr zápasu Vítkovice Kladno a Lukáš Kaleta.
11: Minuta a půl do konce základní hrací doby, Vítkovice mají přesilovku, ale prohrávají 3-4. Otak Utvird je na duelu Pardubice Hradec Králové.
12: Za malou chvíli začne třetí třetina za vyrovnaného stavu Pardubice Hradec 2-2, Olomouc Sparta a David Nekvinda.
13: 51. minuta utkání Olomouc Sparta Praha 1-4 z Olomouce David Nekvinda, Radiožurnál.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
14: Neprojezdná D5 u Heřmanovy huti a nehody na D3 za Šivětínem. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně stále neprojedete omezením u Heřmanovy huti. Provoz jediným pruhem na kilometru 103 zablokoval nepojízdný kamion.
15: Hermanova huť, už asi 4 hodiny stojíme v koloně, která se vůbec nehejbe.
14: Odklon je na kilometru 119 na Benešovice. Pokud pojedete na Kladruby, zdržíte se v koloně přes Hermanovu huť. Možná je i objížďka přes Stříbro a Plzeň, zpátky najedete na 89. kilometru přes Novou Hospodu. Na D3 z Prahy do Českých Budějovic překážejí dvě nehody za Ševětínem. Na kilometru 122,5 zablokovaný levý pruh projíždí se pravým plynule. Další na kilometru 127 směrem na Budějovice už pouze v odstavném pruhu. Obě nehody se staly na mokré vozovce, dále tam prší, doporučujeme opatrnost. A na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy nepřehledněte odstavené vozidlo za Starou Boleslaví. Nepojízdná dodávka stojí na kilometru 14,5. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně přehánky na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo a déšť četnější. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál, teď už se Štěpánem Pokorným.
16: Dobrý večer, Radiožurnál je s vámi ve 20 hodin 6 minut. Více než 100 českých měst se dnes připojilo k akci Noc literatury. Navštívit můžete autorská čtení nebo třeba přijít na besedu s autory. Náš reportér se právě toulá po knihovnách a ulicích v Praze. A na Noc literatury nás pozve už za chvilku ve večerním Radiožurnálu. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
2: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Celá Česká republika dnes večer čte, je totiž noc literatury a třeba v pražských Holešovicích teď můžete potkávat lidi nejenom na večerní procházce v ulicích, ale taky s knihou v ruce. Holešovice jsou totiž centrem letošního 20. ročníku. Už četli například Václav Jílek, Antonie Rašilovová nebo Krištof Rýmský. To všechno víme taky díky reportérovi Radiožurnálu Filipu Svobodovi, který noc literatury sleduje. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Kde jste právě teď?
1: Právě teď jsem v takzvané kabelovně, což je nádherný opravený prostor bývalé továrny na kabely, což zároveň hezky dokresluje takovou tu holešovickou průmyslovou poetiku, kterou má celá čtvrť. Slyšel jsem teďka Václava Jílka číst britsko-maďarského spisovatele Davida Salaje, respektive jeho knihu Co všechno je muž, která pomocí rozličných povídek zkoumá právě otázku mužství. V kabelovně, kde jsem, je ještě jedno stanoviště, kde mohou návštěvníci slyšet hodně pozitivně přijímaný román Přišla zasvítání francouzské spisovatelky Sandrine Collett.
0: Jaká další čtení jste stihl navštívit?
1: Hned v 6 hodin, kdy celá akce začala, jsem navštívil Bold Gallery, kde četl Miroslav Táborský knihu norského spisovatele Johna Fosseho. A potom jsem zamířil do studia Silencio, kde vystoupila také už zmíněná Antonie Rašilovová s románem Severina a Simeon španělské autorky Imi Monzo. Tam bylo zajímavé, že kromě Antonie Rašilovové mluvila také překladatelka knihy Marie Jungmannová.
0: Jaký je o noc literatury zájem? Přibývá s postupujícím časem návštěvníků?
1: Ono jich bylo hodně už na začátku, rozhodně jich neubývá. Všechna ta stanoviště, všechna ta místa, která já jsem navštívil, byla zcela zaplněna, ať už šlo o malý prostor třeba toho studia Silencio, anebo prostory větší, třeba teď právě tady v kabelovně se vešlo dovnitř 70 lidí a další museli počkat na další čtení za půl hodiny.
0: Ve vysílání večerního Radiožurnálu Filip Svoboda. Díky a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: A festival v Praze pokračuje až do 11 hodin. Další čtení se konají ve více než 100 městech v České republice. 20 hodin, 12 a půl minuty. Teď už posloucháte November Rain a Guns N' Roses.

Fotbalisté Sparty na úvod Evropské ligy po roce hrají duel v Jerevanu. V utkání prvního kola ligové fáze nastoupili v arménské metropoli proti Araratu Arménia. Jak si vedou ve druhém poločasu, tak to zjistíme ve večerním radiožurnálu po kapele November Second.

0: A sportovní večer na Radiožurnálu pokračuje i ve 20 hodin a 20 minut, protože dál sledujeme jak fotbal, tak hokej. Spojujeme se s moderátorem Radiožurnálu Sport Pavlem Tilšarem.
1: Dobrý večer posluchačům Radiožurnálu. Fotbalisté Sparty bojují na úvod hlavní části Evropské ligy v Jerevanu proti domácímu Araratu Arménia. Základní informace pro nás má kolega Tomáš Petr.
2: 78. minuta končí, Sparta vede 4-1, v prvním poločase dvakrát skóroval Gudal v rozmezí 2 minut, v úvodu druhé půle pak navyšoval na 3-0 Mercado domácí, následně o 2 minuty později v 55. minutě dokázali snížit, to se trefil Wilson Valdés, ale v 71. minutě to byl Vidra, který dal výsledku tu současnou podobu, takže 12 minut před koncem základní hrací doby Sparta vede na hřišti Araratu Arménia 4-1. Z Jerevanu Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Po záchraně v baráži vstoupili hokejisté Litvínova do nové sezony Tipsport Extraligy vítězně. Doma zdolali Kometu Brno 2-1, Kladno pod novým koučem Radimem Rulíkem zvítězilo ve Vítkovicích 4-3. Plzeň zdolala Liberec po nájezdech 2-1 a České Budějovice podlehly Mladé Boleslavi 2-3 v prodloužení. Stále se ještě hraje východočeské derby mezi mistrovskými Pardubicemi a Hradcem Králové. Stav a čas doplní reportér Otaku Twirt.
3: Hradečtí se radují po čtvrté v tomto zápasu. Pardubická defenziva teď vysloveně zaspala a Čacho se dostal do samostatného úniku, který tváří tvář Romanu Vilovi dokázal proměnit a Hradec tak vede v Pardubicích 9,5 minuty před koncem třetí třetiny už 4-2. Z Pardubic to tak otvěr Radiožurnálu.
1: Ale ještě jeden zápas máme pro posluchače Radiožurnálu Sport živě. Olomouc, Sparta a David Nekvinda.
4: Minutu před koncem zápasu vede Sparta na ledě Olomouce 5-2. Z Olomouce David Nekvinda, Radiožurnál.
1: Takové jsou aktuální sportovní informace pro posluchače Radiožurnálu. Hezký večer.

0: Jdeme na hokej. Jdeme na hokej.
1: Nová sezóna Tipsport Extraligy začíná. Vezměte si šálu, podpořte svůj tým a zažijte ten nejlepší hokej naživo. Na stadionu, u přímých přenosů nebo poslouchejte živě komentované zápasy přímo od ledu na radiožurnálu Sport. Více na hokej.cz a oficiálních účtech TLH.cz. Tak a jdeme na hokej. Mediálním partnerem Tipsport Extraligy je radiožurnál.
2: Hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
3: Americká centrální banka na závěr dvoudenního zasedání svého měnového výboru podle očekávání zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% bodu do pásma 3,75% až 4%. Rozhodnutí bylo jednomyslné, hlasovalo pro něj všech 12 členů výboru. Centrální bankéři argumentují snahou dostat pod kontrolu

0: inflaci. Ta se v důsledku války na Blízkém východě pohybuje vysoko nad 3%. Zájem o hypotéky v Česku minulý měsíc klesl, snížil se jak počet pořízených hypoték, tak i částka, kterou na ně banky společně se stavebními spořitelnami poskytly. Celkem šlo o 26 miliard 800 milionů korun. V porovnání s červencem o 13% míň. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Firma OKD začala na Karvinsku zasypávat další ze 4 jam černouhelného dolu ČSM. Do podzemí se postupně nasype zhruba 44 tisíc kubíků hlušiny. Po jámě v jižní části dolu je teď na řadě takzvaná výdušná jáma v severní lokalitě. Její likvidace bude trvat zhruba 11 dnů. A ozonová díra nad Antarktidou se v první polovině září prudce zvětšila, informuje o tom unijní služba pro sledování klimatu Copernicus. 12. září dosáhla rozloha ozonové díry asi 25 milionů kilometrů čtverečních, a to je přibližně o 5 milionů kilometrů čtverečních víc, než je průměr pro toto období. Předpovědi vědců naznačují, že se díra bude v příštích dnech dál rozšiřovat. Sport. Pražská Sparta hraje první duel v hlavní fázi fotbalové Evropské ligy. Jak se její duel v Jerevanu s Araratem Arménia vyvíjí, řekne Tomáš Petr.
1: Polovina 90. minuty, Sparta vede na hřišti Araratu Arménia 4-1. Závěr zápasu můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Jerevanu Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: Hokejisti Liberce prohráli v prvním kole Tipsport Extraligy v Plzni 1-2 po samostatných nájezdech. České Budějovice podlehly Mladé Boleslavi 2-3 po prodloužení. Litvínov vyhrál nad Brněnskou Kometou 2-1. Sparta v Olomouci 5-2 a Kladno zvítězilo ve Vítkovicích 4-3. Stav a čas z východočeského derby Pardubice Hradec Králové dodá Otagu Tvrd.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Komplikace a nehoda na D5 u Heřmanovy Huti a nehoda na D3 za Ševětínem. Dálnice D5 z Rozvadova do Plzně je stále zablokovaná ve zúžení u Heřmanovy Huti. Na kilometru 103 blokuje jediný pruh kamion s upadlým kolem. Odklon je až na kilometru 119. Objízdná trasa vede přes Stříbro a Kozolupy na Plzeň. Zpátky se dá najet přes Novou Hospodu a silnici 26.
4: To zpoždění, které člověk nabere oproti tomu normálnímu jako provozu, je nějakých 25 minut.
3: Možná je i kratší trasa přes Kladruby, tam je to asi na půl hodiny, hlavně kvůli koloně v Heřmanově Huti. Na dálnici D5 hlásíte komplikace také za Plzní ve směru na Rozvadov. Před sjezdem na Nýřany v omezení na 92. kilometru kolize osobního auta s nákladním, už se tam tvoří kolona.
5: Osobák asi předjížděl kamion a nevyšli se na tom zúžení pruhu.
3: Na dálnici D3 z Prahy do Českých Budějovic pozor na nehodu za Ševětínem. Na kilometru 122,5 havarovalo vozidlo na mokré vozovce. Levý pruh neprůjezdný, pravým s opatrností projedete. A na silnici 34 z Plehřimova do Humpolce opatrně mezi Dechtáři a Onšovicemi. Na vozovku spadl strom, má to být ale průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až polojasno, výjimečně přeháňky na Moravě a ve Slezsku, zpočátku ještě zataženo a déšť místy. Nejvyšší teploty zítra 17 až 22 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. A teď dnešní epizoda Vinohradské 12.
6: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
7: Kontaminovanou lokalitu u Zhůří na Klatovsku bude čistit armáda.
8: Ministr Červený navrhoval, aby zakázku získala firma Dekonta,
9: která je úzce spojená s lídriní pražské kandidátky motoristů Klárou Sovovou, píše Deník N.
10: Podle ministra bývalé vedení rezortu o situaci vědělo a nekonalo.
0: To ale tehdejší ministr životního prostředí popírá.
11: V části Národního parku Šumava je 200 sudů s nebezpečnými látkami, jako jsou rtuť nebo arzen.
12: Jedy na Šumavě, kde se tam vzali, kdo je zlikviduje, proč se o nich hádá současná vláda s minulou a jak to je s vazbami motoristů na sanační firmu Dekonta. Na to všechno se ptám Zdislavy Pokorné, investigativní reportérky Deníku N. Dnes je středa, 16. září. Ahoj Zdislavo, vítej ve Vinohradské 12.
13: Čau Matěj, díky za pozvání.
12: Sanaci jedu na Šumavě nakonec provede armáda?
13: Tu zakázku jsme na vládě rozhodli, že to dostane naše armáda.
12: Dozvěděli jsme se tuhle novinku tento týden. Rozhodla o tom vláda na svém jednání.
13: My jsme známi, že máme skvělou chemickou jednotku, tak se těším na akci pana ministra Zuny.
12: Proč teda motoristický ministr životního prostředí Igor Červený nakonec neuspěl s tou svou snahou a s tím svým návrhem, aby vyčištění té oblasti dělala firma jménem Dekonta?
14: Tak tam šlo o to, že primárně premiérovi Andreji Babišovi vadilo, že by to dělala firma, která má majetkové vazby na Kláru Sovovou, která za motoristy kandiduje teď v komunálních volbách jako lídrině pražské kandidátky. Stejně ta Klára Sovová už kandidovala neúspěšně do sněmovny za motoristy a jemu vadilo to, že to prostě působí blbě, když to tak řeknu. Vadilo mu, že Igor Červený z jeho slov jako tlačí tuhle firmu. Igor Červený ale zase říká, hele, je to firma, která o sobě tvrdí, že má jako jediná tohle oprávnění dělat tenhle typ sanací a zná to území a tak dál. A řada těch argumentů dává smysl. Nicméně řada členů vládního kabinetu říkala, jasně, ale není možné, aby to dělala firma, která má vazby na motoristy a ještě ministr motoristů tlačil pro tu firmu výjimku, aby dostala tu zakázku, kterou si navíc ta firma sama vyčíslila a je to právě zhruba těch 200 milionů korun. Takže tohle je ta rovina toho celého případu. Peníze a vazby na motoristy a to, že to vadí premiérovi Andreji Babišovi. Proto v těch posledních dnech se řešilo, kdo to teda bude dělat nebo nebude. Poptávaly se nějaké firmy a nakonec na začátku tohoto týdne se teda rozhodlo, že to bude dělat armáda, ale ten důvod je jediný. Prostě to vypadá blbě kvůli těm vazbám na tu vládní stranu motoristé.
12: Tak ty vazby jsou takové, že Klára Sovová má podíl v mateřském holdingu, který ovládá tu společnost Dekonta. A ta tedy skutečně, abychom to uvedli na pravou míru, není jediná v Česku, která by měla oprávnění nakládat s vysoce nebezpečnými látkami. Ten podíl v holdingu je asi 7,5% u Kláry Sovové a společnost Dekonta říká, že o ničem nerozhoduje.
15: Z pozice minoritního akcionáře se nikdy nepodílela na rozhodování o jednotlivých zakázkách ani na řízení běžného chodu společnosti.
12: Ona, Klára Sovová, to pro Seznam Zprávy sama popřela, že by v tom jakkoliv byla aktivní.
16: V Dekonta holdingu jsem vždycky byla jenom v dozorčí radě, ne ve výkonné funkci. A je to způsobené tím, že já jsem právník, nejsem chemik. O ničem jsem nevěděla.
14: Teď právě má aktuálně ten 7,5% podíl. Igor Červený původně říkal, že má 4% podíl, nakonec ta firma sama uvedla později v tiskové zprávě, že to je 7,5%, ale všichni říkali, že to nijak nesouvisí s tím případem, že ona o žádných věcech nejednala za tu firmu a tak dál. Jako, jasně, to jsou ty výroky, které se řeší, ale furt tam je právě ta rovina těch vazeb, které tady prostě jsou. A ještě bych jenom podotkla, že když ministr Igor Červený, a budeme se teď bavit jenom o té sanaci, chtěl začít i hned sanovat a dát to té firmě, tak on oslovil tu firmu Dekonta ještě předtím, než mu vláda schválila jakoukoliv výjimku, že nemusí v tomhle případu dělat veřejnou soutěž. Takže on ještě předtím, než by tohle měl vůbec schválené, tak už oslovil tu firmu.
12: Rozumím tomu.
14: Což byl další aspekt, který premiér Andrej Babiš dost řešil. A z toho důvodu to dělá ta armáda. Tady je potřeba podotknout, že v případu, kdy premiér říká, že mu vadí, že by se to dalo firmě, která má monopolistické postavení, tak je potřeba říct, že to říká premiér. U něhož řešíme střet zájmů. Neřeší se jenom Agrofert, ale právě i ta linka kolem Symbiolu a jeho vliv ve zdravotnictví, takže to jenom je potřeba dodat.
12: Tam k tomu, že by to šlo bez toho otevřeného výběrového řízení, tak pan ministr Červený to zdůvodnil tím, že ten zrychlený režim by zamezil případné hrozící katastrofě, kdyby náhodou ty jedy zahořeli.
17: By vlastně nastala nepříjemná situace a my bychom vytvořili novou látku na principu fosgenu.
12: A mohlo by to pak samozřejmě ohrozit životní prostředí, obyvatele v okolí a tak dále. A
17: nevylučujeme bohužel dle předešlýšího průzkumu, že se na místě nachází i nějaká válečná pyrotechnika.
12: Tak to je jedna věc. A druhá, když mluvíš o té dekontě jako takové, on tedy skutečně teď někdo podezíral motoristy, že chtějí té dekontě dát sanaci oblasti jen kvůli tomu, že tam jedna z členek motoristů a kandidátka na primátorku má majetkový podíl, respektive má majetkový podíl v té mateřské společnosti, v tom mateřském holdingu. To podezření tu bylo?
14: No ano, tohle podezření tady bylo, a to právě od premiéra Andreje Babiše. A to podezření neplynulo primárně jenom z těch vazeb motoristů na tu společnost Dekonta, ale na životním prostředí se děje celá řada dalších věcí, která u premiéra Andreje Babiše vyvolává řadu otázek, a on nedůvěřuje tolik už ministrovi Igoru Červenému. A je zatím ještě jiná kauza, která se týká heřmanické haldy a kroků, které to ministerstvo dělalo. Takže
12: věčně hořící v Ostravě nebo na Ostravsku.
14: Přesně tak, ministerstvo za dost zvláštních okolností uzavřelo to řízení ku prospěchu jedné z firem, která v tom je nějakým způsobem zaangažovaná, a potom narychlo to řešilo ministerstvo průmyslu, aby se tam dodělaly nějaké testy a tak dál. Takže na tom životním prostředí se poslední týdny děje jako jedna zvláštní věc za druhou, a myslím si, že ta nedůvěra tam panuje i kvůli těmhle věcem. Není to jenom kvůli jednomu případu ohledně Dekonty, ale je to prostě nějaký kontinuální problém, který Andrej Babiš docela dost řeší.
12: Ale ta Dekonta to nasvítila, ty jedy na Šumavě jako takové. Veřejnost se o nich, o těch jedech v Národním parku Šumava dozvěděla minulý týden poté, co se o nich jako první zmínil Filip Turek, vládní zmocněnec pro klimatickou politiku, mluvil o Iperitu.
18: Jedná se o Iperit, jedná se prostě o nebezpečné bojové látky. No, fakt.
12: Pak kolegům z iRozhlasu napsal, že má jít o fosgen. A pak na Twitteru psal o látkách, které když zahoří, tak může vznikat fosgen. Tenhle ten guláš se snažil napravit ministr Červený na tiskovce na ministerstvu obrany.
19: Co jsme na daném území nalezli?
12: V zásadě to shrnul tak, že tam jsou dioxiny, furany, rtuť, arzen a chlorovaná rozpouštědla, pak se ještě pustil do chemického rozboru těch látek.
19: Dichloretan, trichloretan.
12: Čemuž možná nikdo z těch přítomných úplně nerozuměl.
19: Pom dichloremetan, chlorem benzenun, etanolum, ditarium.
12: Jak toxické látky to podle odborníků jsou, respektive jak moc velký problém to na té Šumavě skutečně je?
14: Tam si myslím, že je potřeba oddělit několik rovin. Tu, kterou jsme řešili, a to jsou nějaké politické boje, ale i peníze a tak dál. Ale ta druhá rovina, která je z mýho pohledu důležitá a týká se lidí, kteří na Klatovsku žijí, což je ta oblast, kde se ten areál nachází, tak si myslím, že by měli vědět, co se tam našlo nebo nenašlo. A tím, že tady jeden říká něco, druhý něco, tak si myslím, že se v tom dost lidi ztrácí. A i skrz tu zakázku de facto řada lidí zlehčuje ten problém, a to si myslím, že je špatně, protože když si přečteš ty závěry těch analýz, které teda Dekonta dělala, tak se tam opravdu našly nebezpečné látky.
12: Ona už totiž v minulosti tam nejenom sanovala, ale dělala průzkumy.
14: Přesně tak, a tady je to potřeba oddělit, protože jde o kontaminované místo, kde bylo teda to bývalé chemické cvičiště u zaniklé šumavské obce Zhůří na Klatovsku. A ten areál od armády převzal Národní park Šumava. A v roce 2020 tam pracovníci Národního parku narazili na sklep po nějakém dešti, kde právě našli lahvičky a různé další věci. A na těch lahvičkách byly názvy těch bojových látek, jako je Iperit, fosgen a tak dál. A začali se tím zabývat. O co teda jde, co tam našli.
12: Jestli to vůbec je v těch lahvičkách nebo ne.
14: Jestli přesně začali řešit, co tam vlastně bylo, protože v tom areálu působila chemická jednotka a ten areál prostě využívala československá armáda od 50. let až do roku 1991. Takže se tohle všechno začalo řešit. Šumavský národní park si objednal první průzkumy od té firmy Dekonta, aby se na to koukla.
20: S tím, že Dekonta říkala ano, ale tady takový bunkr ještě budou nějaký další určitě. Jo.
14: Takže ty první práce už tam se začaly řešit v roce 2020, potom 2021 a v roce 2023.
20: My jsme uzavřeli ten propadlej strop, aby do toho neteklo, takže za mě to bylo stabilizovaný v tom roce 2023.
14: A tam se řešilo, jestli tam jsou bojové látky nebo nejsou.
12: Jejich přítomnost se nakonec v těch testech nepotvrdila. Další průzkum a sanace pak byly v roce 2023, protože jak jsme teď ostatně slyšeli od šéfa parku Pavla Hubeného, který letos kandiduje v komunálních volbách, mimochodem taky, tak bylo tam podezření na další bunkry s chemikáliemi a bojovými látkami, a aby se udělali další testy a tak dále. Dohromady mimochodem to podle smluv uzavřených správou parku, na které se odkazuje ČTK, stálo necelé 4 miliony korun, teda ty průzkumy a ty sanace.
14: To si řešil Národní park, firma Dekonta to území částečně sanovala a tam nastal problém v tom, že Petr Hladík, ale i řada dalších lidí teď zmiňuje, no ale my jsme o tomhle případu nevěděli.
1: Že za vašeho působení v čele ministerstva vy jste tedy nedostal zprávy o tom, že by tam bylo něco nebezpečného.
14: Protože současná vláda teď řeší, oni to věděli, nic s tím nedělali, je to prostě problém.
21: Takovou informaci jsem ani od správy Národního parku, ani od nikoho z ministerstva nedostal.
12: Jakože se to ministerstvo nedozvědělo, že vedení ministerstva se to nedozvědělo, protože šéf parku Hubený tvrdí, že o řešení tehdy žádali MŽP.
14: Tam šlo o to, že se to dozvěděl jeden náměstek, Tomáš Tesař za TOP 09, nicméně ten není odpovědný za ekologické škody. To měl na starosti jiný náměstek David Curý za Lidovce. A Tomáš Tesař tvrdí, že se to nedozvěděl od Národního parku, ale od Dekonty.
22: Dekonta za námi přišla na ministerstvo s tím, že je riziko, že v Národním parku je území po chemických vojácích a že tam může být fosgen i hyperit. Kontaktoval jsem ředitele správy Národního parku na Šumavě. Potvrdil mi, že se o tom území ví.
14: A pro Tesaře bylo podstatný, jestli se tam našly ty bojové látky nebo nenašly. Tím, že se to nepotvrdilo, tak on tvrdí, že šel na poradu vedení, tam řekl, byl tady tenhle případ, ale nepotvrdily se tam bojové látky a tím to pro něj bylo uzavřený. Jo. A když se budeme bavit dál, kdo se o tom dozvěděl nebo nedozvěděl, tak se o tom dozvěděl David Curý, což je ten náměstek, který to má na starosti, a ten se to dozvěděl na podzim roku 2025, ale opět se to dozvěděl od firmy Dekonta.
12: Až 2 roky poté tedy.
14: Ano.
12: Přitom ale pan ministr Červený upozorňuje, že v té zprávě o tom průzkumu z roku 2023 se píše, že nelze vyloučit přítomnost bojových látek, že je nutné to sanovat co nejdříve, že tam je dokonce nález protipěchotní miny a že je nutné zajistit to místo policisty nebo armádou, což se teda nestalo.
14: To se nestalo, no. Já si v tomhle ohledu myslím, že to je tvrzení proti tvrzení, protože Tomáš Tesař říká, já jsem to ale na té poradě řekl, ale zároveň nemusel to někdo postřehnout, nebo my nevíme, jak on to tam tehdy prezentoval. Nicméně on říká, že to zmínil, ale David Curý a Petr Hladík říká, my jsme se to dozvěděli až později, my jsme ani nevěděli, že to někdo u nás na ministerstvu řešil. Nicméně, když se to potom dozvěděli na podzim roku 2025, tak se začalo jednat, začala komunikace právě s ministerstvem obrany, jakým způsobem tenhle problém začít řešit. A to se začalo nakonec řešit až v první polovině tohoto roku, ale už to řešili motoristé a ne lidovci. A právě motoristé začali řešit další problémy toho areálu, protože Národní park řešil před těmi x lety jenom ten sklep primárně. A už tehdy bylo jasné, že tam asi budou jako další problémy v rámci toho areálu, kde se dají najít ještě jiné věci a jiné případně jako nebezpečné látky, což se taky stalo, protože ministerstvo si pod vedením motoristů před pár měsíci objednalo další průzkumy od té firmy Dekonta.
12: Opět od Dekonty.
14: Ano, za 3 miliony korun a tentokrát se zaměřili na další část toho území a tam se našly ty sudy.
12: 200 sudů, 1000 tun kontaminované zeminy.
14: A to je další díl toho příběhu, takže nelze si myslet, že se tady bavíme furt jenom o jednom území, kde se to všechno našlo, jo, o jednom plácku. Ne. Ten areál je obrovský a to, co se našlo teď, je úplně jinde než zase ten sklep, jo, takže tam je potřeba to oddělovat a já mám pocit, že v tom trochu vznikl chaos. Takže tady se bavíme o těch zhruba 200 sudech, ale i dalších látkách, které se tam našly. A ta společnost v těch závěrech, který já mám, ale mám jenom nějaký částečný závěr. Oni zatím nechtějí zveřejnit celou tu zprávu.
3: K tomu je vyzývá exministr Hladík z Lidovců, který teda letos taky kandiduje v komunálních volbách.
14: Ano, a to je právě to, co se do toho furt míchá. Míchá se tam furt neustále politika, ale tady jde prostě o lidský životy, protože ono to je fakt docela vážný, protože se neví, co v těch sudech je. A zároveň je potřeba zjistit, jestli tam je existence dalších látek, které můžou ohrožovat životy lidí, ale primárně i životního prostředí. Takže to je jedna věc, ale nepotvrdilo se v těch zprávách, že by se tam nalezly bojové látky, a to si myslím, že je dost zásadní, ale řada dalších nebezpečných látek a kyselin tam prostě být může a zřejmě fakt je, jo. Nicméně by bylo vhodné podle mě, kdyby ministerstvo zveřejnilo celou tu zprávu, ale našlo se tam teda těch 200 sudů a teď se právě začalo řešit, že se musí prozkoumat, co v nich je nebo není a že je potřeba udělat tu sanaci, a ta firma Dekonta řekla, ta sanace bude stát zhruba 200 milionů korun. A potom se dostáváme do další fáze, kdo tu sanaci bude dělat, což už jsme řešili na začátku.
3: Ano, tam to zarazil teda pan premiér.
14: Přesně.
3: Já jsem rád, že jsme ten příběh dopověděli, jenom se vrátím teda k té politice. Jsou lidé, kteří to kritizují, že motoristé s tím přicházejí právě teď, právě kvůli tomu, že za chvíli jsou volby, že to je prostě jejich zásluha, že tady přišli na to, že tady jsou jedy na Šumavě a že teď to vyřeší.
14: Já si myslím, že tohle je špatně. Jako rozumím tomu, že se blíží volby a že motoristé mají celou řadu problémů a potřebují i řešit jako jiné věci, aby se furt neřešily problémy Filipa Turka, jeho nehody nebo nevhodné výroky Petra Macenky. Takže si myslím, že i tohle byl ten důvod, aby řekli, hele, tohle řešíme, je to vážný, jasně, hodíme do toho i tu politiku a obviníme bývalé vedení ministerstva, že nekonalo. A objektivně v tomhle ohledu si myslím, že tam jako pochybení byla, jo, ale ne na straně toho minulého vedení, ale můžeme se bavit taky o roli Národního parku Šumava, jo. Takže samozřejmě v tomhle oni můžou mít pravdu, ten příběh není černobílý, ale zároveň je potřeba mít na paměti, že to, jakým způsobem oni prezentují celý tenhle případ, tak je to dost problematické, a to právě kvůli tomu, že se tady bavíme o jako nebezpečných látkách, které v tom areálu jsou, a tím, že Filip Turek říká, že se tam našlo tohle, potom to zase bere zpět a straší tu společnost, ale i ty lidi, kteří tam žijí. Potom se to zlehčuje, potom Igor Červený zase říká něco jiného. Tak to vyvolává chaos, ale i nedůvěru lidí v ty instituce, které prezentují, hele, tady je problém. A myslím si, že ta důvěryhodnost je to, na co by ti politici měli dbát, protože jasně, je to problém a je to nebezpečný a je potřeba vědět, co v těch sudech je, jaký další látky tam jsou, ale pokud vláda bude takhle chaoticky komunikovat řadu problémů, tak pokud nastane fakt vážnější problém, tak budou jim lidi vůbec věřit, když je to kolem toho je jenom chaos. Takže to si myslím, že je zcela podstatný, aby si tohle možná víc uvědomovali, protože to je docela vážný problém, co se tam děje.
3: Zmínila si ten národní park a ty jsi ho zmínila z toho důvodu, a vracím se k té firmě Dekonta, že ti lidé z ministerstva se o tom dozvěděli od firmy Dekonta a ne od národního parku. To je to potenciální pochybení, které v tom vidíš?
14: Ano, respektive vycházím ze slov Tomáše Tesaře, který říká, řekla mi to firma Dekonta.
3: A tady to vypadá, že firma Dekonta byla velmi aktivní, ale v tom.
14: Samozřejmě, tak jde prostě o biznis a jejich biznis spočívá v tom, že jasně, dělají ty průzkumy těch různých areálů, kde se nachází nebezpečné látky a další věci, ale zároveň je to firma, která potom sanuje ty areály, takže samozřejmě, že oni to řešili nejen s Tomášem Tesařem, ale i s Davidem Surým a řešili to i s Igorem Červeným, takže jo, tam si myslím, že v tomhle ohledu v jejich zájmu je, aby se to sanovalo, protože to je jejich biznis.
3: Ta sanace začne v pondělí. Bude stát těch 200 milionů, respektive asi 190 milionů plus 30 milionů je vyčísleno na zajištění té oblasti?
14: To ještě není jasné, protože armáda, která to bude dělat, tak říká, že potřebuje vyhodnotit, kolik to bude stát, ta sanace, ale dá se předpokládat, že se to bude asi pohybovat.
3: Tak jak to vyčíslila Dekonta?
14: Nebo třeba v nižší částce, jako je to možný, ale ještě neznáme ten jejich verdikt v tomhle ohledu, kolik to teda bude stát.
3: Pan ministr Červený taky řekl, že ve věci podá trestní oznámení.
14: A jsme zase u toho. To ještě nevím, jestli ho podal, ale jsme zase u toho, kdy prostě Andrej Babiš, podle mých informací, dost řeší, že se tady málo hledají různé špíny a problémy na tu minulou vládu. A řada těch ministrů hledá a potom vždycky přijde a řekne, podávám trestní oznámení. Jako třeba ministr spravedlnosti ohledně bitcoinové kauzy. Takže já to beru v tomhle ohledu jenom čistě jako PR-ově, protože si nedovedu představit, že by se v tomhle ohledu nějakým způsobem to mohlo řešit směrem k tomu minulému vedení.
3: A tak ta pochybení, ty jsi sama řekla, že tam určitá vidíš, nicméně trestní oznámení teď padají i v řadě jiných věcech právě ve směru k té bývalé vládě, která nebo její představitelé nebo náměstci na těch ministerstvech, třeba zmíněný tesař, právě pak říkají, no dobře, ale je to politický marketing.
14: Přesně tak. Myslím si, že jasně mají právo na to podat trestní oznámení, ať ho podají a uvidíme, jak to dopadne. Nicméně v tomhle ohledu jediný, kdo to teda podle všech věděl, je Tomáš Tesař a bude to asi muset vysvětlovat on.
3: No tak jo, tak se na to počkáme. Tak díky, že jsi přišla a že jsme o tom mohli mluvit.
14: Děkuji moc za pozvání.
3: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme se Zdislavou Pokornou z Deníku N probrali, co se děje kolem Šumavy, chemikálí, které se tam našly, kolem rezortu životního prostředí, firmy Dekonta a tak dále. Zmínili jsme v epizodě i jméno ministra zahraničních věcí. I on letos kandiduje ve volbách. Na sociálních sítích jste se mě ptali, proč to teď pořád uvádíme. No protože pánové ministři, exministři, politici, političky, ti všichni usilují o vaše hlasy a vy podle našich předvolebních pravidel máte právo vědět, že kandidují, když o nich v epizodě mluvíme. Naslyšenou zítra.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Festival PRI Bohemia Rádio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival PRI Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 21 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
2: Ministerstvo zdravotnictví odmítlo většinu připomínek k návrhu zákona o umělém oplodnění single ženám. Pražský IKEM hledá vhodného dárce kostní dřeně pro 5letého Jindru. Spartančtí fotbalisti vyhráli v Evropské lize na hřišti Araratu Arménia 4-1. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, na východě zpočátku zataženo a místy déšť a teploty až 22 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Ministerstvo zdravotnictví předloží návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera v nejbližších týdnech na vládu. Rezort vedený Adamem Vojtěchem za hnutí ANO odmítl většinu připomínek jiných ministerstev. Radiožurnál to vyčetl z vypořádávací tabulky, kterou obdržela připomínková místa.
3: Pět firem asistované reprodukce spoluvlastní v Česku přes skupinu Future Life premiér Andrej Babiš hnutí ANO. Radiožurnál z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky zjistil, že téměř každý třetí cyklus s cílem otěhotnět provedli lékaři v těchto centrech. Babiš v SMS zprávě pro Radiožurnál popřel, že by měl z návrhu zákona prospěch. Ve svém pravidelném pořadu na sociálních sítích pak ještě uvedl, že si ženy mohou vybrat, kam chtějí jít.
4: Žena, která chce otěhotnet, ať si vybere kliniku, jakou chce. A pokud nenávidí Babiše, no tak tam nejde. Já vůbec o tom nerozhoduju.
3: Ministr Vojtěch už dříve řekl, že by vláda nemohla vůbec řešit asistovanou reprodukci, protože se debata vždy stočí na premiérovi kliniky. Vít Kubant, Radiožurnál.
2: Poslanecká sněmovna bude mít příští týden v úterý a ve středu mimořádnou schůzi, potvrdil to předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Poslanci mají jednat třeba o změně pravidel penzijního spoření nebo o růstu důchodu starších penzistů. Schvalovat by měly i zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Zítra se podle Okamury sejdou lídři koalice, aby rozhodli, kdy vláda zahájí sněmovní debaty o změně financování České televize a Českého rozhlasu nebo o zmrazení platů vrcholných politiků. Pražský IKEM spustil tento týden speciální nábor dárců kostní dřeně. Chce tak pomoct 5letému Jindrovi z Karlovarska, který onemocněl akutní leukémií a potřebuje transplantaci. Bez předchozího objednání se půjde zapsat do pátku.
5: Mezi takové zájemce patří i Jan z Prahy.
6: Celkově chodím darovat krev a už o tom pár let přemýšlím, že bych se tam měl registrovat, takže dneska už byla ta vhodná chvíle.
5: Malý Jindra už podstoupil chemoterapii, která ale nebyla příliš úspěšná.
7: Bez té transplantace ta šance na uzdravení je velmi malá.
5: Říká Jindrův táta Jan. Zájemcům o zápis do registru musí být od 18 do 40 let a nesmí dlouhodobě užívat žádné léky s výjimkou antikoncepce. Vyplní dotazník a udělají si stěr z úst, pokračuje za IKEM Marie Kuříková.
8: Prosíme ty zájemce, aby půl hodiny předem nejedli, nepili.
5: Lidé můžou přijít bez objednání mezi 7 ráno a 3 odpoledne. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
2: Švédské parlamentní volby vyhrál středolevicový opoziční blok, informovala o tom švédská veřejnoprávní televize SVT. Sečtených je 99% hlasů. Podle televizní stanice ale strany vládnoucího pravicového bloku už prakticky ztratily šanci na získání parlamentní většiny. Opoziční středolevý blok má před sečtením posledního procenta hlasů 175 křesel, tedy o jedno víc než protistrana.
9: Sport.
10: Fotbalová Sparta odváží z Jerevanu výhru v prvním kole Evropské ligy. Tam nad Araratem Arménia zvítězila 4-1. Hokejisté Hradce Králové ovládli první východočeské derby sezóny. V úvodním kole Tipsport Extraligy vyhráli v Pardubicích 5-3. Sparta triumfovala v Olomouci 5-2, Kladno ve Vítkovicích 4-3, Litvínov nad Brněnskou Kometou 2-1, České Budějovice podlehly Mladé Boleslavi 2-3 po prodloužení a Plzeň zdolala Liberec 2-1 po nájezdech. A čeští volejbalisté mají na evropském šampionátu jistý postup do play-off a nakonec základní skupiny vyzvali v Modeně Slovinsko. Úvod zápasu tam sleduje také Kamil Jáša.
11: Zápas začal před několika vteřinami, teď se Slovinci prosadili středem sítě, získávají čtvrtý bod a drží se mírně ve vedení, vedou 4-3. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: D5 uzavřená u Nýřan i u Heřmanovy huti. Dálnice D5 je za Plzní ve směru na Rozvadov uzavřená. Před Nýřany na 92. kilometru provoz v omezení blokuje nehoda. Srážka osobního auta s kamionem. Sjíždějte na kilometru 89, objíždějte na Plzeň přes Vejprnice a Klučnou. Zpátky najedete u Nýřan. Dálnice D5 z Rozvadova na Plzeň je už několik hodin zablokovaná na kilometru 103 v omezení u Heřmanovy huti. Odklon je až na kilometru 119. Objízdná trasa vede přes Stříbro a Kozolupy na Plzeň. Zpátky se dá najet přes Novou hospodu a silnici 26. Možná je i kratší trasa přes Kladruby, počítejte ale s kolonou přes Heřmanovu huť. A na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením za sjezdem na Barrandov. Na 15. kilometru opravují kabelová vedení, levý pruh je uzavřený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Oblačno až polojasno, na východě zpočátku zataženo a místy déšť a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
1: Dobrý večer, Radiožurnál pokračuje 6 minut po 21. hodině. Americká federální banka zvýšila úrokové sazby, je to poprvé po 3 letech a navzdory tlaku prezidenta Donalda Trumpa. No a tohle téma rozebereme už za chvilku po kapele Divokej Bill. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
9: Večerní Radiožurnál
0: a Štěpán Pokorný.

0: Americká centrální banka měla dlouho svázané ruce, ceny energií kvůli konfliktu s Iránem rostly, spotřebitelské ceny se ke 2% cíli blížily jen pomalu a přesto sazby zůstávaly beze změny. Dnes se to změnilo, vedení Fedu jednomyslně zvedlo náklady na půjčky o 0,25 bodu na 3,7 až 4%. Šéf centrální banky Kevin Warsh naznačil, že do konce roku může přijít ještě jedno navýšení. Co to pro Američany prakticky znamená, jak to ladí s tlakem Donalda Trumpa na snižování sazeb? To už probereme se zpravodajkou v Americe Janou Ciglerovou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Co vypovídá o americké ekonomice, že Fed zvýšil úrokovou sazbu?
1: Především to vypovídá to, že inflace se americké centrální bance nedaří srazit tak, jak by potřebovala. Pro snížení sazby si dala hranici 2% inflace a podle posledních dat ze srpna letošního je aktuální roční inflace ve Spojených státech 3,4%, to znamená vysoce nad to. A to i navzdory tomu, že Fed 3 roky tu úrokovou sazbu buď snižoval, anebo držel na místě. Velkým tahounem té inflace je cena pohonných hmot. Ta od února vzrostla o 27% kvůli válce mezi Spojenými státy a Íránem. A důležité také je, že rada rozhodla jednomyslně. To znamená, že i členové rady, kteří byli jmenovaní třeba právě kvůli blízkosti k Donaldu Trumpovi, dali přednost těmto ekonomickým datům před jeho politickým tlakem. A to je velká zpráva, protože Fed dává najevo svoji nezávislost, a to přesně ve chvíli, kdy je pod ní nejvíce podepsaný. Je to důležitá zpráva jak dovnitř Spojených států, ale také pro ekonomiky ve zbytku světa, teda i pro tu českou.
0: Jak zvýšení sazeb reálně pocítí běžní Američané třeba na hypotékách nebo splátkách?
1: Štěpáne, zdraží úplně všechno, co je navázané na proměnlivý úrok, to znamená hypotéky s pohyblivou sazbou, kreditní karty, spotřebitelské úvěry, autoúvěry. Kdo si teď bude brát novou hypotéku nebo bude ji chtít refinancovat, tak dosáhne prostě na horší podmínky, než by dosáhl třeba včera. Existující fixní hypotéky se nezmění, ale ty nové půjčky ano. A Kevin Warsh, předseda Fedu, naznačil ještě jedno možné zvýšení do konce roku, takže to může pokračovat, ale naopak mírně si přilepší střadatelé. Lépe se jim zúročí ty spořící účty nebo termínované vklady.
0: Už známe reakci Donalda Trumpa, který dlouhodobě tlačí naopak na snížení sazeb.
1: Mám tady otevřený jeho sociální účet, ale není tam zatím přímá reakce, kontext je ale jasný. Začátkem září Trump pohrozil, že přestane obchodovat se zeměmi, se kterými mají Spojené státy obchodní deficit, pokud Fed sazby nesníží. A šéf Fedu, když teď obhajuje v těchto chvílích, to vysvětluje to zvýšení sazeb, tak dostal i otázku, jak s prezidentem komunikují, a ponechal ji bez odpovědi.
0: Americká zpravodajka Radiožurnálu Jana Ciglerová, díky.
1: Hezký večer.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: me.
1: Hokejová Tipsport Extraliga má za sebou kompletní první kolo nového ročníku. Mluvit o výsledcích stejně jako o triumfu fotbalové Sparty na úvod Evropské ligy na hřišti Araratu Arménia. Budeme za chvilku ve sportovním přehledu ve večerním radiožurnálu.

0: Fotbalisté pražské Sparty vstoupili do hlavní fáze Evropské ligy vítězstvím na hřišti soupeře. Podrobnosti dodá na úvod tradičního sportovního přehledu ve vysílání večerního radiožurnálu reportér Jakub Kanta. Dobrý den.
1: Hezký večer. Sport. Sparta si poradila v Jerevanu s Araratem Arménia 4-1. Dvakrát se trefil Gudal, po jedné brance přidali Mercado a Vidra.
2: Spartané mohli inkasovat už po 20 sekundách, ale Limovi před prázdnou brankou chyběl ve skluzu pár centimetrů. Pražané přežili úvodní tlak domácích a ve 20. minutě skóroval hlavou po rohovém kopu Gudal. O dvě minuty později se stejný hráč trefil znovu. Po dalším Karabcově rohu napálil odražený míče nechytatelně do branky. V úvodu druhého poločasu navýšil na 3-0 pro Spartu Mercado. O dvě minuty později ale domácí snížili po gólu Bruna Wilsona. V 71. minutě ale dal Pražanům definitivní klid do koncovky Vidra. Sparta vyhrála na hřišti Araratu Arménia 4-1. Z Jerevanu Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Viktoria Plzeň se zítra v Evropské lize představí od 21 hodin proti belgickému Royalu Union Saint-Gilloise. Hokejisté mistrovských Pardubic vstoupili do nového ročníku Tipsport Extraligy porážkou v východočeském derby. Hradci Králové před svými fanoušky podlehli 3-5. Olomouc podlehla Spartě 2-5, Vítkovice Kladnu 3-4, České Budějovice prohrály s Mladou Boleslaví 2-3 po prodloužení. Plzeň zdolala Liberec 2-1 po nájezdech a Litvínov Kometu Brno 2-1. Čeští volejbalisté zakončují s jistotou postupu do vyřazovacích bojů základní skupinu mistrovství Evropy. V Modeně nastoupili proti Slovincům a přímý přenos na Radiožurnálu Sport komentuje Kamil Jáša.
3: Ale byla krásná kombinace, nádherná rána, super spike, říká moderátor tady v Modenské hale. Bartůněk vyzval Klimeše a Klimeš do toho práskl. To znamená, že česká reprezentace se poprvé v prvním setu, je to zatím 0-0 na sety, poprvé v prvním setu se dostává do dvoubodového vedení. Český tým vede nad Slovinskem 19-17. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.
1: V dnešním programu třetího kola domácího fotbalového poháru uspěly všechny prvoligové kluby a můžou se těšit na osmifinále. Slavia vyhrála ve Varnsdorfu v Molkapu 5-1, Pardubice v Kozlovicích 6-0, Zbrojovka Brno na stadionu Králova dvora 3-0, Slovácko zvítězilo v Neratovicích 4-0, Hradec Králové zdolal Příbram na jejím stadionu 2-1, Teplice porazili Táborsko na jeho hřišti 5-0 a Artis Brno uspěl ve Vítkovicích 3-0. Čeští tenisté se v libeňské hale připravují na Davis Cupový duel s Američany, ke kterým se už připojil finalista nedávného US Open Ben Shelton. Čtvrtý hráč světového žebříčku ještě zvýšil počet levorukých hráčů v sestavě soupeře na 4 z 5. Kapitán Tomáš Berdych proto na závěrečné tréninkové bloky scháněl i leváky jako sparring partnery.
4: Replikovat servis Bena Sheltona, to není úplně nic jednoduchého, takže to není úplně o tom, že bychom tady hledali jako kopii Bena, ale opravdu pocit, aby ti kluci si ten timing lehce ošahali, že ta rotace je z jiné strany. Kluci se potkávají, hrajou s levákama na turnajích, takže není to jako zase obří komplikace, ale je to spíš jenom detail, který se snažíme doladit, aby bylo prostě zahrnuto úplně všechno.
1: Utkání Česko-Spojené státy americké se bude hrát v Praze v Libni v pátek a v sobotu. Vítěz postoupí na finálový duel Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa. Zítřejší losování krátce popoledni určí, kteří tenisté proti sobě nastoupí v úvodních singlových zápasech.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Kerry a Europe ve vysílání večerního radiožurnálu Před zprávami. Je 21:30. Zprávy má Jana Gulda.
1: Prezident Petr Pavel dnes řekl, že se debata kolem veřejnoprávních médií podle něj soustředí jen na financování místo obsahu a formy veřejné služby. Projednávání převedení financování České televize a Českého rozhlasu pod stát ve sněmovně považuje za předčasné. Pavel po návštěvě Karlovarského kraje taky řekl, že nesouhlasí s tím, jak se rozdělí peníze ušetřené při rekultivaci lomu ČSA. O financích by podle něj neměla rozhodovat firma Seven Pavla Tykače, ale ministerstvo životního prostředí. Kanada má podle Ursuly von der Leyenové otevřené dveře k tomu stát se přidruženým státem Evropské unie. Předsedkyně Evropské komise to řekla v každoročním projevu o stavu unie. Kanadský premiér Mark Carney její projev sledoval přímo ve Štrasburku. Kanada je podle von der Leyenové pro Evropskou unii zásadním obchodním partnerem a obě strany pojí společné hodnoty i obchodní vazby. Nejvyšší soud zamítl stížnost na mírný

0: Trest zatýrání zvířat, kterou podal ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Vadilo mu, že muži za brutální týrání a pohřbení nemocné feny zaživa dostali jen podmínku. Podle nejvyššího soudu ale trest odpovídá zákonné sazbě a do případu není třeba zasahovat. Kabinet chce do budoucna tresty zatýrání zvířat zvýšit. A rodiny ve finanční tísni se ode dneška můžou hlásit do projektu Darujme kroužky dětem. Můžou tak získat na pololetí až 1500 korun na mimoškolní aktivity pro děti. Výzva potrvá do 24. listopadu a zájemci najdou přihlášky na webu darujmekroužky.cz.
1: Sport.
0: Fotbalisti Sparty vstup do hlavní části Evropské ligy zvládli, v Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1. Zítra od 21 hodin se druhý český zástupce v soutěži Plzeň utká se Saint-Gilloise. A čeští volejbalisti se loučí se skupinovou fází mistrovství Evropy. Na play-off se snaží naladit proti Slovincům. Z Modeny se hlásí Kamil Jáša.
2: Loučení je to zatím veselé. Česká volejbalová reprezentace obrátila průběh utkání v prvním setu, přestože o dva body prohrávala, tak v závěru se český tým dostal nad soupeře a ukončil ten zápas s mečí Patrika Indry, tedy zápas ne, zatím jenom první set. Česká reprezentace vede 1-0 na sety, ten stav skončil stavem 26-24. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D5 u Nýřan a nehoda u Strakonic. Dálnice D5 je za Plzní ve směru na Rozvadov neprůjezdná. V omezení před Nýřany na 92. kilometru zablokovala průjezd kolize osobního auta s nákladním. Sjíždí se nejpozději na 89. kilometru, objíždí na Plzeň nebo na Zbůh k nájezdu u Nýřan. Před exitem malé počítejte se zdržením v kratší koloně. Dobré zprávy máme naopak z dálnice D5 ve směru z Rozvadova na Plzeň. V omezení na kilometru 103 už vyprostili nepojízdné nákladní auto. Dálnice je průjezdná, není třeba objíždět, kolona se rozjíždí. Na D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce spozorněte za sjezdem na velký újezd. Na kilometru 289 pojedete kolem odstaveného vozidla. A na nehodu pozor na silnici 22 ze Strakonic do Vodňan. Před Cehnicemi osobní auto narazilo do svodidel. Je to s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až polojasno, výjimečně přeháňky na Moravě a ve Slezsku, zpočátku ještě zataženo a déšť místy. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Ve večerním Radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
4: Dobrý večer, 21 hodin 34 minuty, pokračujeme další muzikou po zprávách, je tu Avicii.
1: Radiožurnál, každý den s vámi.

V místě bývalého vojenského cvičiště Dobrá voda na Šumavě se dnes setkali zástupci ministerstev, armády a správců parku. Řešili, kdo a kdy začne likvidovat místní ekologickou zátěž. V reportáži vám nabídneme další podrobnosti za pár minut.

0: Znečištění území v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Šumavě vyšetřují policisté jako trestný čin. Dnes se přímo na místě taky sešli zástupci armády, správy Národního parku Šumava a ministerstev obrany a životního prostředí, aby se domluvili na koordinaci postupu při likvidaci zátěže. V blízkosti místa v oblíbené části Šumavy se dál pohybují houbaři i turisté.
1: Nevíme vůbec nic, ne. Jenom jsme to viděli v televizi.
2: Na houby jsem přijel pan Josef a Hana z Horažďovic.
3: Nenarazili jste ani třeba na ten zákaz nebo něco, ne?
1: Ne, nikde. Nevíme vůbec nic, ne.
2: Naopak událost pečlivě sledují manželé Tintěrovi z Prahy.
4: Samozřejmě sleduju, protože my jsme přátelé hnutí Duha, takže tohle je první, co mě zajímá a jezdíme sem 26 let. Takže už víme, co se tu kde šustlo nebo nešustlo. To je špatný, no.
2: A byli jste třeba u té lokality?
4: Víme zhruba, kde to je, ale co bychom tam dělali, že? A houby okolo asi sbírat taky nebude zrovna dobrý.
5: No, zeptám se, kam až jdete?
2: Tu dotčenou lokalitu tady stále hlídá policie.
6: Tady máte značku vstup zakázán. A dál už byste nesměla z důvodu toho možného nějakého nebezpečí, přesně tak, jak je to napsáno na té značce.
2: No a tady v okolí má pastviny i farmář pan Bílek.
3: Co tomu říkáte tady, co se teď děje?
7: Co můžu říkat, nic? Já nic nevím taky, jo.
3: A věděli jste to třeba, že tady něco je
7: asi? To ví každý, byli vojáci, to už je kolik let, no, tak něco asi bude, no.
2: No a policisté případ znečištění ode dneška vyšetřují jako trestný čin.
8: Můžeme potvrdit, že jsme přijali v souvislosti se zájmovou lokalitou na Šumavě trestní oznámení. Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality ve věci zahájili úkony trestního řízení, a to pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.
2: Uvedla k tomu krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.
8: Nemůžeme vyloučit, že v průběhu trestního řízení může dojít ke změně právní kvalifikace.
2: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů minulý týden uvedl, že v prostoru je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Ze Šumavy Jitka Englová, Radiožurnál.

0: Tolik Taylor Swift na Radiožurnálu. Čeští volejbalisti hrají poslední zápas v základní skupině mistrovství Evropy. V italském Modeně nastoupili proti Slovinsku. A za chvilku zjistíme aktuální stav.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna pozor na nehodu před Rousínovem. Na kilometru 217 havarovalo osobní auto, blokuje tam levý pruh.
2: Osobní auto je u levých svodidel otočené do protisměru a je to docela blbě vidět. V tom dešti je to na poslední chvíli.
1: Brzdí se tam náhle na mokré vozovce, na místo už dorazila policie, tvoří se tam kratší kolona. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A čeští volejbalisti hrají proti Slovensku na závěr základní skupiny mistrovství Evropy. Zápas v italském Modeně sleduje a shrnutí do jedné minuty poví reportér radiožurnálu Kamil Jáša.
4: Stav ve druhém setu je 19-9, ale česká reprezentace vyhrála první set, vyhrála ho po dramatické koncovce 26-24. Ta koncovka prvního setu byla hodně dramatická, nervózní, skóre se přelévalo, český tým prohrával o dva body, vrátil se do toho prvního setu a senzačně koncovku proti slovenským volejbalistům vyhrál 26-24. Ano, 1-0 na sety to je, ale dlouho nebude, protože ve druhém setu česká reprezentace prohrává 9-20, vůbec se teď nedaří přihrávka a potom ani ty následné akce. Dráňovský teď přihrál dobře útok středem sítě, Slovenci zázračně chytili v poli. Tohle to byl krásný zákrok, ale Klineš všechno pohlídal. Na sítě získává 10. bod, tak alespoň to tak kosmeticky hezky vypadá z pohledu českého týmu, ale žádná radost ve druhém setu. 10-20, 1-0 na sety pro svěřence trenéra Jiřího Nováka. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.

A pokud s námi vydržíte i dál, tak po 22. uslyšíte reprízu dopoledního hosta Radiožurnálu. Ve studiu byl Štěpán Vácha, kurátor výstavy korunovačních klenotů na Pražském hradě. Přejeme vám pěkný večer, teď taky s Janou Kiršner.

všetko je tu cudzie.

0: Vidím svět jinak. A je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 22 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
2: Americká centrální banka dnes poprvé po 3 letech zvýšila úrokové sazby. Policie po včerejším zásahu v ústřední vojenské nemocnici propustila všechny 3 zadržené. Spartanští fotbalisti vyhráli v Evropské lize na hřišti Araratu Arménia 4-1. A počasí zítra bude oblačno až polojasno na východě, zpočátku zataženo a místy déšť a teploty do 22 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Americká centrální banka Fed navýšila o 0,25% základní úrokovou sazbu poprvé od roku 2023. Centrální bankéři o navýšení rozhodli kvůli přetrvávající vysoké inflaci a zdražování energií. Doteď sazby i přes vyšší inflaci jen snižovaly nebo nechávaly beze změny. Nově se má základní úroková sazba pohybovat mezi 3,75% až 4%.
4: Inflation is too high. Šéf centrální banky Kevin Warsh zvýšení zdůvodnil tím, že inflace se ke 2% cíli blíží jen pomalu, zatímco nejistotu dál prohlubuje i geopolitická situace. Podle výhledu členů bankovní rady by letos mohlo přijít ještě jedno podobné zvýšení. Wall Street na krok zareagovala mírným růstem, protože investoři zvýšení sazeb už předem očekávali. Warsh byl do vedení Fedu jmenovaný Donaldem Trumpem proto, aby úrokové sazby snížil. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Téměř 30 firem a asociací vyzvalo ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů, aby nepodpořil novelu zákona o obalech, kterou by měla během podzimu projednat sněmovna. Otevřený dopis iniciovala business platforma Změna k lepšímu. Připojili se k ní například společnosti Škoda, Auto, Kofola nebo Matony. Novela podle nich může posílit monopol obalové společnosti Ecocom, která v Česku provozuje celorepublikový systém sběru, třídění a také recyklace obalových odpadů. Varují tak i před zvýšením nákladů ostatních firm a zpomalení cirkulární ekonomiky. 3 zadržení po včerejším zásahu v ústřední vojenské nemocnici jsou na svobodě. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Vojenská policie zadržela 3 bývalých i současných náměstků nemocnice kvůli prověřování veřejných zakázek a podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Zatím kriminalisti ale nikoho neobvinili. Prověřování podle Cimbaly pokračuje.
5: Po provedení nezbytných úkonů přípravného řízení byly zadržené osoby propuštěny na svobodu. V rámci prověřování budou orgány činné v trestním řízení vyhodnocovat nyní zajištěné důkazy a následně při splnění zákonných podmínek rozhodnou o dalším postupu.
2: Chátrajícího sokolského kina v Roudnici nad Labem bude kulturní a kreativní centrum. Česká obec Sokolská plánuje, že práce by mohly začít po novém roce. Pokračuje architekt Jiří Žid.
6: Dokončím prováděcí dokumentaci. To hlavní gro projektu je přeměna monofunkčního kina na vícefunkční sál pro denní využití pro kovor, pro kulturní a kreativní činnosti. Původní podoba budovy od Kamla Roškota a snažili jsme se na tu jeho práci navázat.
2: Sport. Spartanští fotbalisti si připsali na úvod Evropské ligy 3 body a vedou neúplnou tabulku celé soutěže. V Jerevanu zvítězili nad Araratem Arménia 4-1. V čele tabulky hokejové typ Sport Extraligy je po prvním kole Sparta, která vyhrála v Olomouci 5-2. Druhý je Hradec Králové po triumfu na ledě obhájců titulu Spardubic 5-3. Ve zbylých dnešních duelech Mladá Boleslav uspěla v Českých Budějovicích 3-2 po prodloužení. Litvínov zdolal brněnskou Kometu 2-1, Plzeň Liberec 2-1 až po nájezdech a Vítkovice prohrály s Kladnem 3-4. A čeští volejbalisti nastoupili před play-off na závěr skupiny mistrovství Evropy proti Slovincům. Aktuality připojí z Modeny Kamel Jáša.
7: Právě teď začíná třetí set tohoto utkání. První set česká volejbalová reprezentace vyhrála v dramatické koncovce 26-24. Ve druhém setu ale Slovenci byli jasně lepší a českému týmu se nedařilo vůbec nic. Stav z druhého setu skončil 13-25. Teď začíná třetí set, zatím je stav vyrovnaný 2-2. Z Moderny Kameliáša, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená D5 u Nířana, nehoda na D1 před Rousínovem. Dálnice D5 je neprůjezdná, zaplzní ve směru na Rozvadov. V omezení před Nířany na 92. kilometru blokuje průjezd nehoda osobního auta. Sjíždějte nejpozději na 89. kilometru. Objíždět můžete na Plzeň a přes Vejprnice a Klučnou nebo na jih přes Zbůh. Najet je možné na 93. kilometru u Nířan. Před odklonem už je to bez kolony. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna překáží nehoda před Rousínovem. Na kilometru 217 havarovalo osobní auto v levém pruhu. Na místě už je policie, je to označené. Dlouhá kolona se netvoří, ale zpomaluje se tam náhle. Na silnici 35 z Mohelnice do Moravské Třebové se zdržíte za studenou loučkou. Řidiči hlásí nadměrný náklad.
9: Ten nadrozměr je teďka mezi studenou loučkou, už jede s kopterou nad sebou. Za ním je teda dlouhá kolona.
8: Brzděte opatrně, dost silně prší a na vozovce je hodně vody. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude oblačno až polojasno, na východě zpočátku zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22, na horách většinou kolem 12 stupňů. Tolik zprávy. A teď si můžete poslechnout reprízu dopoledního hosta Libora Boučka.
10: Za rok to bude 20 let, co svoji profesní dráhu spojil s Ústavem dějin Akademie věd České republiky. Jeho odborným zájmem je barokní umění, zejména malířství a také reprezentace Habsburků ve výtvarném umění. Je tedy logické, že právě on je kurátorem výstavy Habsburgové 500, která odkazuje zejména na vztah tohoto šlechtického rodu ke korunovačním klenotům od roku 1526, kdy usedli na trůn, de facto až do roku 1791, kdy se insignie vrátily do Prahy. Štěpán Vácha je hostem Radiožurnálu, přeji vám dobré ráno.
11: Dobré ráno.
10: Včera se ta výstava otevřela pro logicky privilegovanou skupinu obyvatel Česka a to jsou školáci, děti a studenti. Byl jste u toho, když se otevřeli
11: brány? Ano, byl jsem u toho hned při spuštění výstavy, takže jsem měl možnost vidět první návštěvníky.
10: Tak jaké byly reakce těch, kteří přichází poprvé? Umíme si asi oba dva představit, že mnozí jdou na povinný výlet, že to pro ně není až úplně to nejatraktivnější, co by si mohli představit. Vstoupí do toho největšího světového hradního komplexu a tam na něj čeká to, co je prostě symbolem naší historie.
11: Je to vlastně takový krásný poznášející pocit, protože vidíte ty jako čisté duše, ty malé děti, které samozřejmě tu samotnou výstavu, kterou doprovází výstavení korunovačních klenotů, té si moc jako nevšímají. Často jsou to i mateřské školky, ale to jako pak, jak se srocují kolem vitríny s korunovačními klenoty, dělají si tam třeba třídní fotografie, tak to je úplně dojemné.
10: Jak dlouho tam vydrží? Třeba jsou to minuty, že fakt...
11: Jo, já myslím, že oni mají docela, ty děti mají docela časovou dotaci dobrou, že to není takový ten musí pochod, jako průchod jo, kolem klenotů, ale že se tam mají možnost si trošku jako zdržet a opravdu si to i nafotit a prostě si to obejít, tu vitrínu a vidět klenoty.
10: No, já si myslím, že tenhle pohled musí být možná tou jednou z největších odměn pro vás. Čím si vysvětlit ten zájem, to je úplně nejmladší generace, že i přesto, že vlastně nevidí do čeho jdou, tak se zastaví a jsou fascinovány tím, co vidí a jasné, že pak po tom, co vidí to, co hledali ty klenoty, tak se vydají na tu výstavu, která se týká Habsburků. Vždyť v roce 2026 by se mohli zajímat úplně o něco jiného.
11: Tak já si myslím, jako má to jednu rovinu a to je přirozeně ta krása těch klenotů, která je prostě jako fascinující. Jsou to prostě předměty z ryzího zlata, jsou zdobeny jako velkými, opravdu ta koruna, svatováclavská koruna má obrovské, jako relativně prostě monumentální velké drahokamy. Já když jsem to i viděl na vlastní oči zblízka, teď tu korunu, tak si to člověk uvědomí, jak je to opravdu něco mimořádného, neobvyklého. A pak si myslím, jako ten určitý ten respekt k těm klenotům, nebo ten vztah, který my máme jako naše společnost, k ním, to je věc, který bychom taky měli jako učit ty a nějakým způsobem zprostředkovávat vlastně i těm novým generacem. To je náš úkol. Jo, myslím si, že samo o sobě taková ta aura, která kolem nich je, tak ta se nevytvoří. To je opravdu něco, co si musíme předávat.
10: Ale myslím si, že ta aura právě po tom, co je člověk shledne, tak ta aura je téměř automatická, protože kdokoliv, kdo vidí korunovační klenoty, tak se následně chce dozvědět víc. A já jsem na to úplně stejný a předpokládám, že i posluchačky a posluchači Radiožurnálu a tak se těším na tu následující hodinu se Štěpánem Váchou.
0: Host Radiožurnálu.

0: Štěpán Vácha je hostem Radiožurnálu. Bavili jsme se o tom, že výstava korunovačních klenotů byla včera otevřená školám. Od 19. září, tedy od soboty, bude k dispozici veřejnosti, jakým způsobem k tomu se dostaneme. Ale mě ještě zajímá ten osobní rozměr. Vy jako historik umění, kurátor výstavy, která doprovází tu expozici korunovačních klenotů. Když se ta korunní komora otevře a vy spatříte tu svatováclavskou korunu, funguje to na vás ještě? A nebo už vidíte odborný předmět, který byste měl zkoumat a přistupit k tomu už skutečně vědecky čistě?
1: Tak já jsem teda přímo ve korunní komoře nebyl ani ve svatováclavské kapli, když probíhal vlastně ten protokol za účasti nejvyšších představitelů státu, ale pak jsem měl možnost být při instalování korunovačních klenotů ve Vladislavském sálu a tam byly rozloženy na stole a byly potrobeny, tak se to dělá po každé, jako prohlídce ze strany restaurátorů, památkářů, gemologů také, kteří zkoumají drahé kameny. A to je zážitek naprosto opravdu jako mimořádný. Ta aura z té koruny na vás opravdu jako září. Velký respekt, všichni jsme prostě kolem toho stáli tu první hodinu s takovým jako povzdálí, kromě těch osob, které jsou pověřeny jimi manipulovat. A pak postupně jsme se k ním i dokázali, jako přiblížili, blíže odvážili. Samozřejmě tam všude kolem vás jako stráž, jo, samopalníci a prostě cítíte ten respekt taky, takhle vlastně to, ta opatření. A pak jako čím blíž, tak prostě jste s tím fascinován. Jo. Já bych řekl vlastně jednu věc taková, která je mě vlastně osobně třeba i překvapila, to jsem si nikdy neuvědomil z těch fotografií, ale když to pak vidíte zblízka, že ono to vlastně, ta koruna má takové jako dvě, jsou takové dva obvody, jo. Jeden je ten zlatý plech, jo, na kterém jsou připevněny ty kameny drahé a ty drahé kameny jsou na takových jako vysokých stopkách, jo, v takových lůžkách uloženy a ty tu korunu ještě zvětšují, jo, že ona jako by měla ještě větší objem o ty velké drahé kameny, které jsou takhle předsazeny před tím zlatým plechem. Takže ona působí prostě jako monumentálně.
0: Je ta koruna logicky absolutně dominantní, jak najde člověk v té pozornosti i čas na ty další elementy, na ty další části těch korunovačních
1: klenotů. Ano, určitě.
0: Protože ta majestátnost té svatováclavské koruny, tak člověka vybízí k tomu, že se nemůže dívat na nic jiného.
1: Máte tam toho času víc, jako bylo to a trvalo to asi 3-4 hodiny, takže ty přípravy a ten průzkum takže samozřejmě došlo i ze strany odborníků, restaurátorů, gemologů, tak byly i zkoumány i královské žezlo a jablko, takže i na ty došlo pozornost.
0: Mě zajímá, tím, jak je dominantní ta koruna a k tomu je tam žezlo a jablko, pochopitelně ten vznik a k tomu se taky dostaneme, je o staletí jinak. Jestli i tohle je signifikantní pro tu českou historii, že se zaměříme na tu svatováclavskou korunu, respektive taky už ne na ten originál, a k tomu až potom je to starší. Jestli i tohle je vlastně signifikantní pro tu historii, že pak až přijde to další, což jsou Habsburkové.
1: Teď jsem to úplně nechytil. Myslíte, že pozornost je přesně jenom primárně
0: že ta koruna. Že ta koruna, to, co je ten odkaz přímý ano. Karla IV., ano. I když ano. Víme, a až teprve potom přichází to, co přesně
1: Habsburkové. Tak to je, myslím, že úplně jako samo
0: že takhle vnímáme ty dějiny. Že Karel IV. Ano. Je pro nás na tom ano. prvním místě, samozřejmě. Domněle, čistě laicky, až potom si říkáme, no a pak tady byly ty Habsburkové, tě možná i částečně křivdíme.
1: Určitě. Ta koruna má opravdu jako mimořádný význam, symbolický význam jako pro český stát. Už dáno tím prostě, jak Karel IV. Zamýšlel vlastně tu korunu, on ji nechal vytvořit nikoliv jako nějakou svoji osobní privátní insignii, nebo která by přecházela jako z krále na krále, ale to byl nezcizitelný klenot českého království. Takže on i prostě vlastně vytvořil určitý typ nějakého způsobu jako záruk zacházení s těmi korunovačími, s tou korunou královskou, že ona se směla půjčovat pouze na korunovace, nebo při výjimečných příležitostech a okamžitě zase král musel vrátit k hrobu svatého Václava. Takže tady už vlastně jako ten způsob toho zacházení s tou korunou, ten jí byl dán do vínku, jo, už v tom středověku. A to je pro nás strašně zajímavé v rámci té výstavy, to sledujeme, že tady vlastně tato funkce, dokonce taková ta kolektivní péče, tak jak to známe i dneska s těmi sedmi klíčníky, jo, ta kolektivní péče o ty korunovační klenoty, ta vlastně ta péče ji provází vlastně po celá staletí, tak to bylo i vlastně před bitvou na Bílé hoře, kdy byly přechovávány na Karlštejně. Pak teda byla určitá fáze, kdy byli v klenotnici ve Vídni a pak jako strašně zajímavý je ten rok 1790, kdy se vrátili do Prahy a vlastně se obnovil, byl ustanoven ten vlastně ten institut těch sedmi klíčníků.
0: K té cestě a co to doprovázelo se též dostaneme, ale ještě k tomu Karlu IV. Jak moc unikátní to v tom evropském kontextu 14. století bylo, že Karel IV. Vlastně tímhle gestem a tím způsobem zacházení s tou korunou naznačil, že tu zemi vlastně jen spravuje. Že ji nevlastní jako, jako vládce, že to není jeho, ale že to je skutečně jenom propůjčené správcovství. To mi přijde nesmírně progresivní na tu dobu a zajímá mě, jestli to bylo běžné v tom evropském kontextu.
1: Já si myslím, že tam byl jako určitě taková pragmatická úvaha Karla IV., že tam ta koruna prostě byla mimořádná tím množstvím těch drahých kamenů a byly zkušenosti, že ty koruny často prostě zanikaly právě kvůli své materiální ceně, takže on si byl vědom té drahocenosti toho klenotu a proto vlastně vytvořil tady vlastně tady tuhle tu ochranu. A na tu vaši otázku, jestli byly nějaké podobné paralely, myslím, že nevím to teď úplně přesně, tak samozřejmě máme svatoštěpánskou korunu v Uhrách, která má jako taky jako pro Maďary, pro maďarský jako národ prostě naprosto jako určující význam, jo, to je ještě starší klenot, jo, než svatováclavská koruna. Existovala ve Francii také koruna svatého Ludvíka, koruna svatého Edwarda v Anglii, takže jako takové ty národní jako nebo ty koruny těch jednotlivých monarchií ve středověku už existovaly také, jo. Ale abych řekl jako úplně přesně, zda i u nich byl jako tímto způsobem jako v Čechách nastaven ten zvláštní režim zacházení, to bych teď jako si, to bych teď přesně
0: já
1: byl schopen říct.
0: Já v té chabé rešerši jsem se s podobným zacházením nesetkal, ale mohl jsem se mýlit. Každopádně jsem rád, že se dnes o korunovačních klenotech můžeme povídat. Štěpán Vácha je hostem Radiožurnálu.

0: Dá se předpokládat, že poslední letní sobotu, tedy tuto 19. září, se opět nádvoří Pražského hradu zaplní zájemci o shlédnutí korunovačních klenotů. Ty jsou vystaveny od včerejška ve Vladislavském sále Pražského hradu, tedy koruna, žezlo, jablko a plášť, který možná, když řekne plášť, tak asi bychom těžko použili označení klenot, ale i ten jeho osud ho řadí minimálně mezi ty pomyslné klenoty. Obvyklé kliše, a to se ptám našeho hosta, tedy Štěpána Váchy, tak obvyklé kliše je odpovědět na otázku, kdo nechal zhotovit korunovační klenoty, tak odpověď Karel IV. Ta bývá často ve vědomostních soutěžích uznána, ale je opravdu správná.
1: No, tady začal bych tím, že vlastně ten soubor korunovačních klenotů v průběhu století nebyl neměný. Jo? On měl taky nějaký svůj prostě historický vývoj. My máme kromě té Karlovy svatováclavské koruny, tak máme dochovány také původní středověké jablko a žezlo, jo, které jsou zhotoveny ze stříbra, pozlaceno, stříbra nejsou zdobeny drahými kameny a ty jsou dneska ve Vídni, v klenotnici ve Vídni a tam se dostali někdy v průběhu 17. století a přijali vlastně na sebe funkci takových jako zemských insigní rakouských zemí. V Rakousku nebyly, se nekonaly korunovace, ale pořádali se tam s nástupem nového panovníka holdování, přísaha věrnosti zemských stavů a při nich se vystavovala jednak arcivévodská koruna a právě tady tohleto jednodušší středověké jablko a žezlo. A místo nich Habsburkové pak někdy v průběhu 17. století začali při korunovacích, českých korunovacích, používat ty dnešní nádherné klenoty jablko a žezlo, které jsou z ryzího zlata, jsou zdobené množstvím safírů, spinelů a ty vlastně od průběhu vlastně toho 17. století se staly součástí korunovačních klenotů.
0: No a tady nacházíme právě ten význam Habsburků pro český národ, ale pochopitelně i pro české korunovačky.

0: Tak k těmto příležitostem...
1: Tak si insignie nevytahovala.
0: No, tak už se nevytahovali, ale on si tehdy, Ferdinand I., si nechal zhotovit své osobní královské insignie, s kterými on se pak ukazoval jako v plném majestátu při těchto významných příležitostech. To byl ten důvod, jo, že existovaly takové ty zemské insignie korunovační a pak samozřejmě každý panovník potřeboval, tak to máte i dneska s anglickou královnou, která má králem dnešním, jo, že je korunovační insignie a pak jsou, řekněme, takové ty osobní insignie, které používá, když jsou nějaké významné příležitosti, třeba v anglickém parlamentu, tak prostě nosí, používá jinou korunu. Jo.
1: Bylo to tak, že, nechci říct na první dobrou, ale že tak, jak on to objednal, tak to bylo? A nebo se vyvíjeli ještě? Mám na mysli pochopitelně to jablko a žezlo.
0: No právě oni, protože to byly vlastně to jablko a žezlo, tyhle ty renesanční klenoty, protože byly vlastně jeho osobním majetkem, tak oni pak přecházeli dědictvím na jednotlivé další členy té rodiny, panovníky.
1: No.
0: A pak vlastně... víme, že byli v majetku Rudolfa II. Po jeho smrti, pak se vlastně to jeho velké dědictví rozdělilo mezi jeho bratry. Na výstavě máme také vystaven portrét arcivévody Maximiliana III., což je bratr Rudolfa II. A tam je zajímavý na tom portrétu, že on tam má vyobrazené to dnešní naše české královské jablko. To je důkaz toho, že to jablko opravdu v této době, ještě na začátku 17. století, bylo osobní rodovou insignií.
1: A bylo vlastně funkční, to znamená, nechci říct na to běžné nošení, ale do jisté míry de facto to tak je.
0: Jo. Byla to taková vlastně jako ceremoniální insignie, reprezentační, kterou prostě ti Habsburkové jako používali opravdu při těch významných událostech, nebo se s nima portrétovali.
1: Jak moc ty klenoty cestovaly a proč byla ta cesta tak bohatá? Protože oni cestovali skutečně, nechci říct po celé Evropě, ale minimálně po celé střední Evropě.
0: No, ty korunovační klenoty, máte pravdu, že oni takhle vlastně až do té 30leté války se přechovávali na Karlštejně, vydávali se pouze tím korunovacím, k tomu musel dát souhlas zemský sněm, o klenoty na Karlštejně pečovali dva purkraví, kteří byli voleni z panského rytířského stavu, takže relativně do té 30leté války to uložení bylo stabilní.
1: A pak
0: během 30leté války z důvodu právě vlastně těch vojenských přesunů, které nepřátelských vojsk ve střední Evropě, tak ty klenoty byly převáženy z Prahy třeba do Českých Budějovic, máme o tom zprávu v průběhu 30leté války, a pak stále častěji do Vídni, kde nakonec vlastně už zůstali až vlastně do toho roku 1791 a vozili se do Prahy pouze ke korunovacím.
1: Ten rok 1791 z hlediska korunovačních klenotů, ale možná bez jakékoliv nadsázky, i z hlediska těch českých dějin, je možná lehce nedoceněn, protože ten návrat korunovačních klenotů byla skutečně asi možná tou dnešní retorikou 21. století, tak to byla událost století.
2: Radiožurnál 22 hodin a 30 minut. Zprávy a Monika Chmilová.
3: Armáda dnes začala s průzkumem kontaminované oblasti u Zhůří na Klatovsku. Na místě bývalého vojenského objektu je zhruba 1000 tun kontaminované půdy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Vojáci mají za úkol situaci zmapovat a navrhnout postup čištění oblasti. Samotnou sanaci pak provede specializovaná firma. Ministr obrany za SPD Jaromír Zuna má výsledky armádního průzkumu vládě představit v pondělí. Energetici dnes neplánovaně odpojili druhý blok jaderné elektrárny Temelín. Je to kvůli poruše v nejaderné části technologie, informoval o tom mluvčí elektrárny Marek Sviták. Technici už podle něj zasažený systém opravili. Po kontrolách by mohli blok znovu zapojit do sítě zítra. První temelínský blok vyrábí elektřinu bez omezení. Soud v Hágu odsoudil bývalého kosovského prezidenta Hašima Tačiho na 25 let do vězení za válečné zločiny spáchané v Kosovu. Tribunál ho uznal vinným za zločiny spáchané proti civilistům během ozbrojeného boje za nezávislost mezi lety 1998 a 99. V té době zastával pozici vrchního velitele kosovské osvobozenecké armády UČK. A firmy se v Česku během jediného roku posunuly od experimentování s umělou inteligencí k jejímu systematičtějšímu využívání. Zatímco loni nasadilo AI do svých softwarových nástrojů 41% podniků, letos je to už 83%. Současně se více než strojnásobil podíl podniků, pro které je AI klíčovou součástí dlouhodobé strategie, a to na 28%. Vyplývá to ze srpnového průzkumu společnosti SAP mezi manažery tuzemských firem.

0: Sport.
1: Fotbalová Sparta v prvním kole hlavní fáze Evropské ligy v Jerevanu porazila Ararat Arménia 4-1. Dva góly dal Gudal, po jednom pak Mercado a Vidra. A čeští volejbalisté se loučí se základní fází mistrovství Evropy. Jejich duel se Slovinskem sleduje v Bodeně před play-off taky Kamil Jáša.
2: Teď je tady setball Slovinců, ale pokažený servis, takže je vyrovnáno 24-24. Stav utkání je 1-1 na sety, v tom třetím je to přetahovaná o každý bod. Aktuálně tedy vyrovnáno 24-24 z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D5 u Nířana, nehoda na D1 před Rousínovem. Dálnice D5 je za Plzní ve směru na Rozvadov uzavřená. Před Nířany na 92. kilometru blokuje provoz v omezení nehoda osobního auta. Sjíždějte na 89. kilometru, objíždějte na Plzeň přes Vejprnice a Tlučnou, anebo na Zbůh. Zpátky najedete na 93. kilometru u Nířan. Na nehodu pozor, na dálnici D1 z Vyškova do Brna před Rousínovem na kilometru 217 havarovalo osobní auto v levém pruhu. Místo je označené šipkou, s opatrností projedete pravým pruhem. Na dálnici D8 z Drážďan do Ústí nad Labem opatrně u odbočky na Děčín. Na 80. kilometru pojedete kolem odstaveného nákladního auta. A na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením za sjezdem na Barrandov. Na 15. kilometru opravují kabelová vedení, levý pruh je uzavřený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasnou, výjimečně přeháňky na Moravě a ve Slezsku, zpočátku ještě zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Štěpán Vácha je dnes hostem Radiožurnálu, poněvadž výstava Habsburkové 500 doprovází, tedy výstava již je kurátorem, tak doprovází vystavení korunovačních klenotů Česka na Pražském hradě ve Vladislavském sále. My jsme probírali to, jak korunovační klenoty cestovaly a blížíme se do cíle té cesty, tedy do roku 1791, kdy se podařilo vyjednat ten návrat do českých zemí a v září se vlastně objevili v naší metropoli. Jak se podařilo ten návrat vyjednat, jak složité to bylo a jak důležitou roli možná v tom hrál Leopold II. Mm-hmm.
1: Tak já bych začal trošku o něco dřív, jo, že v roce 1743 se konala předtím jako poslední korunovace česká, to byla korunovace Marie Terezie a to byla poměrně taková dramatická situace, doba, protože ona musela si jako velice těžce vybojovat vlastně svoji pozici, to své dědictví po svém otci a od té doby zase korunovační klenoty byly přechovávány ve Vídni. Jo. A dokonce císař Josef II, to je možná zajímavý taky pro takhle posluchače, tak Josef II nařídil, to bylo myslím v roce 1782, aby byly klenoty vystaveny trvale v císařské klenotnici veřejnosti, což je jako zajímavý, že vlastně taková ta aura, kterou my si s ním spojujeme, že jsou výjimečně vystavovány a jinak jsou pořád uloženy, ta jako by se porušila v té době. Jo? Prostě byly vystaveny jak historické exponáty vedle dalších.
0: Prostě vlastně v vitríně, ať se kdokoliv přijde podívat.
1: Tak, tak. A tohleto byla tam dokonce i vystavena, dokonce přivezena i uherská koruna, takže tam takhle byly všechny tyhle ty
0: centralizace klenotů,
1: přesně tak,
0: tak.
1: Protože Josef II. To byl ten opravdu panovník, který centralizoval vládu a neměl moc k těm zemským tradicím, jo. On se nikdy nekorunoval na českého krále, jo. A tohle, co samozřejmě se té české společnosti také jako dotýkalo toho jejich jako sentimentu. A když se teď vracíme k Leopoldu II. Josef II. Zemřel v roce 1790, jeho mladší bratr Leopold se stal teda podle nástupnického práva panovníkem, on předtím vládl v Toskánsku, jako velkovévoda toskánský, a vrátil se teda do Vídně a zemští stavové, to znamená ta politická reprezentace českého království se obrátila na panovníka, aby se také nechal korunovat na toho českého krále. A mimo jiné teda, nebo plus, aby se vrátili české korunovační klenoty do Prahy natrvalo. To bylo určitě nějakou dobu to trvalo, to projednávání, protože to samozřejmě to byla jako velice taky politická záležitost, ale nakonec Leopold II. Opravdu souhlasil s korunovací i s převezením klenotů.
0: Ten Leopold II. Má, byť ta jeho vláda byla nesmírně krátká, obrovský význam pro Česko. Co je moc pravdy na tom, že rozuměl česky?
1: Je, tak to vidíte, to jste mě zaskočil, ale já si myslím, že opravdu teď trošku jako vařím z vody, ale fakt je, že Marie Terezie velice dbala na výchovu svých dětí, jo, protože on byl syn Marie Terezie, podobně jako Josef II. A že ta výchova k těm národním jazykům, jo, ta tam na tom Habsburském dvoře v tom době osvícení jako byla, jo. No. Takže to bych nevylučoval.
0: Jsou
1: teď,
0: to z těch historických, tak to tak bylo, že pár týdnů tady pobýval, že skutečně rozuměl česky, ten vztah byl nebývalý. Jak vypadal ten návrat? Co to znamenalo pro tu zemi? A namyslím vám nikoli v ten filozofický rozměr, ale co se skutečně na té cestě z Vídně do Prahy dělo?
1: To bylo tak, že pak byla vyslána vlastně z Prahy do Vídně deputace těch zemských stavů. Je to docela o tom dochován podrobný protokol, že prostě v Hofburku, v císařské rezidenci ve Vídni, prostě došlo nejvyšší komorník, jako císařského dvora, tak předal té zemské deputaci klenoty. Byla pro ten účel vyrobená taková dubová skřínka, kterou máme mimo jiné i vystavenou na výstavě. Byla uložena do kočáru, kočár pak opustil Vídeň s nějakým doprovedem nějaké císařské gardy a poté už pokračovali ta deputace dál po zemské silnici přes jednotlivá česká města. A tam opravdu máme doloženo z dobových zpráv, že to vítání bylo velice spontánní a opravdu takové jako jásavé, že i městské rady vítali prostě tím průvod, když dorazil do města na náměstí, jako kdyby to byl samotný panovník, jo, tak prostě vítali vlastně tu deputaci, promlouvali vlastně jakoby k té koruně, samozřejmě vzdávali i dík panovníkovi Leopoldovi II., že umožnil návrat těch klenotů a úplný vrchol vlastně tady té performance, jo, se konal v Praze, kde u Horské brány, což je dneska té kolejiště Masarykova nádraží, tak tam byla Horská brána, tam vlastně ta deputace přesedla do jako luxusních kočárů. oltáru. Samotné korunovační klenoty v té skřínce byly uloženy do ceremoniálního kočáru pražského arcibiskupa, ten se dochoval dodnes v Kladrubech, národním hřebčíně. A poté následovala opravdu taková ta jízda, jako pro panovníka, kdyby jel královská jízda, tak následovala prostě jízda přes město za dobový správ, za prostě vystřelování ran z hmoždířů, za zvonu jásotu lidí až ke katedrále svatého Víta.
0: Jak tomu rozumět v tom historickém kontextu? Takhle, jak to popisujete, tak mně to přijde jako oslava té středoevropské entity. A záměrně tam nepoužívám ani označení české země nebo rakousko-uhersko, ale oslava té středoevropské entity. Když si vzpomenu na dějepis, a nechci se dotknout mých učitelů a učitelek, tak člověk získal ten narrativ, že jsme byli v permanentním odporu vůči monarchii, ale tady mi to přijde, že to tak není, že na konci toho 18. století, minimálně tenhle rok, 1791, to byla oslava středoevropanství.
1: Ano, ta lojalita českého obyvatelstva k Habsburkům, jo, byla jako velice silná, myslím si, až opravdu jako ještě i po celé 19. století. Jako ten důležitý zlom bylo pak rakousko-uherské vyrovnání, tam jako byl takový první šrám, kdy vlastně na Čechy se jakoby nedostalo, a pak první světová válka, jo, ale jako jinak prostě vlastně ta identifikace, stotožnění českého národa s panovníkem z habsburského rodu, o tom nebyla diskuze, jako žádné zpochybnění. To byli naprosto legitimní panovníci, kteří prostě tady vládli na základě dědičného práva. Ostatně i Ferdinand I., ten, který byl zvolen v roce 1526, sem nepřišel násilím, ale sami čeští stavové si jej zvolili za českého krále. Jo, takže opravdu tohle, o čem tady říkáte, to je věc určitého výkladu, moderního výkladu ve 20. století, který se zrodil někdy se vznikem Československa po roce 1918, kdy ta československá republikánské zřízení se potřebovalo nějakým způsobem jako odrazit, jo, od té předešlé bezprostřední minulosti. Jo, takže, a pak samozřejmě k tomu ještě přišel komunismus. Takže takový ten negativní narrativ o Habsburcích, to je něco, co jsme si prostě v podstatě vytvořili až v tom průběhu 20. století.
0: Ale je asi také možná tou zkratkou částečnou, že přesně ten konec 18. století, ten rok 1791, první velká výstava, která pak se konala vždycky v tom 91. roce, k tomu premiéra Mozartovy korunovační opery. To všechno je jakoby start něčeho. Dá se říct, že to je ten moment, kam můžeme datovat minimálně ty první pokusy o to národní obrození, a že ten návrat i těch korunovačních klenotů symbolicky vnímáme nikoliv jako, že jsme si vybojovali tu národní identitu, ale že nastává ten okamžik, kdy je víc vidět.
1: Já si opravdu myslím, a to i prezentujeme na té výstavě, že opravdu ten rok 1791 byl opravdu nějaký historický zlom. Jestli můžeme říkat v dějinách, že jsou nějaké jako zlomové okamžiky, jo, tak tohle to byl opravdu určitý okamžik zlomový, kdy se ta česká společnost, která se nějak už probouzela, jo, začíná se zajímat jako více o historii, o jazyk, a nejenom teď do této takové rozjitřené situace se přiveze tady ten vzácný předmětem, který má nesmírnou symbolickou hodnotu historickou pro český stát. To je něco, co prostě opravdu odstartuje. My to víme prostě z těch dobových zpráv, z dobových oslavných básní, jo, které určitým způsobem prostě promluvají k té koruně, oslavují jako krajanku českou, která se opět vrátila jako do té země, když byla 50 let prostě jako přechovávána od té poslední korunovace jako v té Vídni. Jo, to jsou také zvláštní.
0: Permanentně vystavená ve vitríně.
1: A dokonce pak ještě za Josefa II. Tam byla permanentně, možná bychom mohli říct, že to bylo až něco také ponižujícího pro ten klenot, tak jak vlastně s ním bylo předtím zacházeno. Jo, tak protože když se vrátí do té Prahy, tak co se pak stalo? Byla zase, samozřejmě byla použita ke korunovaci Leopolda II., ale pak byla opět uložena. A ne do té dnešní korunní komory, tak jak to bývá dnes, ale byla uložena do jako korunního archivu, což byl takový přístavek u svatováclavské kaple, který dneska neexistuje. My máme na výstavě vystaveno i 6 historických klíčů, které se z těch 7 dochovaly. Už v té době vlastně bylo ustaveno 7 klíčníků, kteří jako spravovali ty korunovační klenoty. Takže ta společná péče o ty klenoty se tady vlastně už takhle zrodila, jo, s tím jejich návratem. Jo. A to je něco, co nás taky propojuje s tou dnešní dobou. Jo.
0: Kde je ten sedmý klíč?
1: To nevíme, to nevíme. O tom žádné zprávy nejsou prostě.
0: Takže ten fakt zmizel, jo?
1: Ten fakt zmizel, nebo si o tom jeden z klíčníků ponechal jako suvenír, protože oni už v té době, když se vraceli, oni se vraceli zemskému výboru, tak to bylo někdy ve 40. letech 19. století, tak už prostě jako pozbyli svou funkci, jo? Takže
0: no ale dá se asi, jinam. Dalo by se dohledat, kdo to byl?
1: No možná. Byl by to úkol.
0: Je to výzva pro badatele, ano, my to nevyřešíme. Jsem moc rád, že si povídáme o korunovačních klenotech. Štěpán Vácha je dnes hostem Radiožurnálu.

0: od této soboty 19. září až do 30. září, pochopitelně v období kolem svátku svatého Václava, který je 28. září, tak je otevřená výstava korunovačních klenotů, doprovázena výstavu Habsburkové 500, jímž kurátorem je Štěpán Vácha, který je dnes hostem Radiožurnálu. No, my se blížíme do finále, tak jak se na výstavu dostat? Opět je to ten volný vstup, to znamená, ta součást je to hodinové čekání, které se vyplatí, pochopitelně. Ale
1: já
0: je to
1: věřím,
0: tak,
1: že se vyplatí ten zážitek i na těch pár vteřin, desítek vteřin, co můžete ty korunovační klenoty vidět, tak určitě to stojí za to. A je to tak, vstup je volný, nejsou žádné časové stupenky, takže prostě je dobré se postavit, přijít možná brzo, možná v dopoledních hodinách, kdy většina lidí třeba
0: ale
1: v práci.
0: Tak to bylo vždy v té historii od toho 19. 18. století. To jsou pravidla, která jsou neměnná. Kdybych se tam dostal, mám před sebou ty dvě minuty, těch pár desítek sekund. Kam se mám dívat? Co mám na té koruně hledat, abych pochopil, na co se dívám? Takový malý odborný tip, protože toho času je fakt má.
1: Tak určitě se podívejte na vrchol té koruny, tam je ten zlatý křížek, kterým končí ta koruna a do něho je vložen safírový křížek, to znamená z drahokamu ze safíru vyřezaná byzantská práce ukřižovaného Krista, je to velice drobný, malinký, a tam podle nápisu, který na tom zlatém křížku, který obklopuje ten safír, tak tam je v tom nápisu je napsáno, že je tam uložen trn z Kristovy koruny, relikvie, takže ta koruna měla i takovou vlastně jako funkci určitého relikviáře, byla posvátná i v tomhle významu. Tak to je jako jedna věc, určitě pak si všimněte jako těch velkých drahokamů zeměna
0: no, přední ten části. Nejcenější.
1: Tak, ten velký modrý safír, který je umístěn na vlastně čele. Jo, i to je jako zajímavý. Když jsem si připravoval tu výstavu, tak třeba pro mě byla takový zajímavý moment, že když měl korunovaný král, když seděl pak na trůnu v katedrále, tak zemští stavové přísahli věrnost králi, předstupovali před krále, poklekli před králem a dvěma prsty se dotýkali toho safíru na té koruně, jako přísahli králi věrnost. Takže jako taková jako vlastně opravdu magická moc těch kamenů tímhle způsobem byla tak vlastně jako využita během toho ceremoniálu, tak to je taky něco takého památného. Jak vlastně byl to okamžik, se spojovala vlastně ta politická reprezentace s tím králem, jo, uzavíral se nějaký vztah, jo, věrnost. Jo,
0: tahle symbolika panunkem, těch dvou prstů.
1: No, no, a dotýkajících se toho modrého safíru. To je pro mě taky jako, takový jako silný moment. A pak samozřejmě u toho renesančního jablka a žezla, tak u toho jablka tam tak co uvidíte z dálky, tak vlastně ty polokoule, oni jsou z tepaného zlatého plechu, takže jsou tam krásné figurální věvy, aspoň tak na dálku můžete vidět prostě, že to není jenom nějaká hladká plocha, ale že jsou tam krásné, jako je to prostě mistrovská práce, jo, která mimo jiné, to tady nezaznělo, to je dílo Hanse Hallera augsburského zlatníka z 30. let 16. století, jo, takže jako mimořádná prostě klenotnická záležitost.
0: Je to zajímavý podzim každý rok pro obyvatele a obyvatelky Česka. 28. října si připomínáme vznik republiky. Měsíc předtím míříme za korunovačními klenoty. Jak nádherný to paradox. No. Proč republika, demokratická republika, ano, tak úzkostlivě opatruje korunu králu? To je evropský paradox, který...
1: To je opravdu, je to evropský unikát. Jako když byste se jeli podívat na císařskou korunu Rudolfa II. A ještě tu středověkou říšskou korunu do Vídně, tak ty jsou prostě vystaveny v klenotnici, v muzeu, jdete kolem vitríny jako řada turistů.
0: Normál.
1: A normál, no. Prostě krásný.
0: Dobrý, krásný, jdeme dál, jdeme na jdeme dál.
1: A samozřejmě to jako skvělý zážitek jako z toho zlatnického řemesla, ale jako taková ta... Nechci to teď snižovat, určitě tam taky cítíte nějakou jako takovou posvátnou bázeň.
0: Je to český rozhlas, můžeme úplně v tom.
1: No, ale jako tohle, co máme my, i v Anglii, v Toweru, když se jdete podívat na klenoty, tak myslím si, že ty lidé, ani Angličané prostě nemají, nezažívají, domnívám se, takovýhle vlastně tady tu posvátnou bázeň.
0: Tak čím si to vysvětlíte?
1: Je to zvláštní. Mně se líbí, co pan prezident teď vlastně řekl v souvislosti s tuto výstavou, to jsem četl na Instagramu, že korunovační klenoty nepatří nikomu, patří všem. A ještě druhý takový komentář tam byl, že korunovační klenoty nejsou svědky dějin, ale jsou součástí dějin. A to je naprostá pravda, že opravdu kolem těch korunovačních klenotů prostě dělala politika, jo, dělal se a nakonec to vidíme i dneska, když byly vystaveny korunovační klenoty, tak to byla příležitost, aby se spolu setkali, aspoň takhle na krátký okamžik a potom ještě pan premiér s prezidentem, ale aby se spolu setkali takhle vlastně při tom vyzdvížení těch klenotů, takže je to prostě opravdu něco, co nás spojuje, jo, i navzdoru vlastně politickým přím, který prostě patří do toho života.
0: Do toho 30. září. Kolikrát vy osobně uvidíte, kolikrát vy do Vladislavského sálu vstoupíte?
1: Já už asi mockrát ne, myslím, že tam ještě budu mít jednu nějakou prohlídku soukromou, ale to je asi všechno, už jsem si toho užil dost.
0: Fakt?
1: Jo.
0: Že když tam možná, že by tam člověk chodil mrknout víc, tak to
1: no, nevím. Ten režim je tam jako, musí se dostat na všechny, kteří prostě tam ty fronty stojí, tak jako nechci brát nikomu místo.
0: Tak těm, kteří míří na Pražský hrad, tak to zcela chápeme, nedá se to než doporučit. Hodně trpělivosti, ale stojí to za to. A děkuji mnohokrát, že jste byl hostem Hrady.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 23 hodin. Zprávy a Monika Chmilová.
3: Bulharský premiér Radev po jednání s Andrejem Babišem podpořil Česko ve snaze odložit zavedení nových unijních emisních povolenek. Zkoušky v autoškole pro řidiče nákladních aut a autobusů se mají modernizovat. Fotbalisté Sparty vyhráli v Evropské lize na hřišti Araratu Arménia 4-1 a zítra bude oblačno až polojasno, na východě zpočátku zataženo místy s deštěm, teploty až 22 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Bulharsko podle svého premiéra podpoří českou snahu o odložení unijního systému emisních povolenek ETS2. Rumen Radev to řekl v Sofii po jednání se svým českým protějškem Andrejem Babišem z ANO. Oba tvrdí, že to je nutné kvůli zvyšujícím se cenám energií v Evropě.
4: Pokud máme řešit konkurenceschopnost Evropské unie, tak ETS2 musí být odloženy. ETS2 znamená zdražení života pro obyvatele Evropy.
5: Řekl předseda vlády Babiš s tím, že zastropování cen není dostatečné. Podle Radeva by měla Evropská unie kvůli vlastní suverenitě ještě víc podporovat jadernou energii. Ocenil taky dodávky českých vlaků. Do Sofie přijeli podepsat smlouvy taky zástupci víc než 50 českých firem. Někteří z nich by se podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z ANO měli podílet na budování nových jaderných bloků v balkánské zemi. Ze Sofie Jiří Kordík, Radiožurnál.
3: V Bulharsku taky česká vláda nabídla prodej 8 nových letadel typu Skyfox a potvrdila dodání nových elektrických autobusů. Závěrečná zkouška pro řidiče autobusů a nákladních aut se má od ledna změnit, oznámilo to ministerstvo dopravy. V ústní části zaměřené na ovládání a údržbu vozidla chce upravit otázky tak, aby víc odpovídaly potřebám dnešních řidičů. Celkový počet otázek se sníží z 45 na 40. Ty se mají méně zaměřovat na technické detaily a složitou údržbu. Naopak přibyly například otázky z ekologie, uvedl to Antonín Vohradský z ministerstva dopravy.
6: Snížili jsme také nároky na tu odbornou úroveň žadatelů. Ten důvod byl především ten, že vnímáme, že autoškolu opouští nikoli automechanik, ale řidič, to znamená uživatel toho vozidla, s cílem, aby byl teda schopen pochopit, jak vozidlo funguje, aby byl schopen najít základní závady a komunikovat je dál.
3: Nově by taky odpovědi na všechny otázky měly trvat zhruba stejně dlouho. V Karlovarském kraji by mohla vzniknout Univerzita obrany. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekla senátorka a bývalá karlovarská hejtmanka Jana Mračková-Vildumecová z hnutí ANO. Kraj je v tuto chvíli jediný v Česku, který nemá vlastní vysokou školu. Lidé ale můžou v Karlových Varech nebo v Chebu studovat některé obory Západočeské univerzity nebo České zemědělské univerzity. Vedení kraje teď podle Vildumecové spolupracuje s ministerstvem obrany na plánu, jak Univerzitu obrany v regionu vytvořit.
0: Sport.
3: Fotbalisté Sparty zvítězili na úvod Evropské ligy a vedou neúplnou tabulku celé soutěže. V Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1. Spartianští hokejisté vyhráli v Olomouci 5-2 a dostali se tak do čela tabulky typ Sport Extraligy. Druhý je po vítězství na ledě obhájců titulu Pardubic 5-3 Hradec Králové. V dalších zápasech Mladá Boleslav porazila České Budějovice 3-2 po prodloužení, Kladno přehrálo Vítkovice 4-3, Brněnská Kometa prohrála na ledě Litvínova 1-2 a Liberec v Plzni 1-2 po samostatných nájezdech. Už s jistotou postupu do play-off nastoupili čeští volejbalisté na závěr skupiny mistrovství Evropy proti Slovincům. Zápas sleduje v italském Modeně reportér Kamil Jáša.
7: To provedení několikrát na kort přichází Nate Znajdič, zřejmě on měří 198 cm, je to nahrávač dobrými blokařskými statistikami, proto trenér posílá tuto chvíli k síti, ale blokovat nebude, protože jeho kolega zkazil servis, Nik Mujanovič pokazil podání a zápasuje 23-21. 23-21.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: uzavřená D5 u Stříbra a také u Plzně. Dálnice D5 z Rozvadova do Prahy je uzavřená od odbočky na Stříbro a v omezení uklízejí vozovku po vyteklém oleji. Odklon od kilometru 119. Objížďka vede přes Stříbro a Kozlupy na Plzeň. Zpátky se vrátíte po silnici 26 přes Novou Hospodu. Dálnice D5 je stále neprůjezdná také za Plzní ve směru na Rozvadov a v omezení Přední Hřany na 92. kilometru zablokovala průjezd nehoda osobního auta. Sjíždí se na 89. kilometru, objíždějte pak směrem na Plzeň přes Vejprnice a Klučnou anebo na Zbuch, v obou případech k nájezdu u Nýřan. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za odbočkou na Chocerady. Na 32. kilometru stojí nepojízdné osobní auto, blokuje tam pravý pruh. A v Praze začala úplná uzavírka tunelu Mrázovka. V obou směrech budou do rána provádět údržbu kamer. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme oblačno až polojasno, výjimečně přeháníky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
2: Dobrý večer vám přejeme při poslechu radiožurnálu, se kterým jste ve 23 hodin a 6 minut. Čeká nás poslední vysílací hodina dnešního večerního vysílání a nabídneme samozřejmě spoustu muziky a tu poslední hodinu začínáme s kapelou Capital Cities. Tak vám přejeme pěkný zbytek dne a hezký poslech.
0: Večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Za necelé 4 týdny půjdeme k volbám do obecních zastupitelstev a někde i do Senátu. Chystají se na ně taky volební komisaři. Projít musí povinným školením, kde se dozví, jak podle pravidel připravit volební místnost, používat čtečku elektronického občanského průkazu nebo správně sčítat hlasy voličů. Jedno z prvních školení v Česku bylo v Olomouci.
1: Dobré ráno, milé dámy, vážení pánové.
2: Tajemník olomouckého magistrátu Marek Černý se rozhlíží po zaplněném hlavním pavilonu výstaviště Flora. Do 96 volebních okrsků se přihlásilo 884 komisařů. Z toho 288 musí proškolit.
3: Já jsem zapisovatelka, jmenuji se Iveta Palkovičová. Úkolem je zajistit hladký průběh voleb.
4: Vy jste předsedkyně.
5: Ano, Lucie Kalmanová.
4: A co dělá předsedkyně? Jenom dohlíží, kontroluje?
5: Je to v podstatě tak. Ten předseda by měl v podstatě vidět všechno.
4: Když si ale předseda neví rady, co dělá?
5: Pak jde za paní zapisovatelkou.
4: A máte přítele na telefonu?
5: Ano, samozřejmě. Na magistrátu máme kontakty, kam můžeme volat, když máme nějaký problém.
2: Obě ženy jsou pravidelně u voleb už 10 let, mají tudíž i hodně zážitků. Pravidelně se ale těší na jednoho voliče kovbojského střihu.
3: Pán, který se oblékl jako kovboj. Čekáme na něj, protože dostaneme přednášku o tom, jak se vrátil z Ameriky a jak je to v Americe, jak je to tady.
4: Kovboj, to si představují nějaký klobouk?
3: Boty, vesta. Říkali jsme si, jestli na ně nečeká před volební místnosti kůň, tak...
2: Podle školitelky Aleny Daubnerové z olomouckého magistrátu je práce komisařů, zvlášť u sčítání hlasů v komunálních volbách, velmi náročná.
6: Musí dávat nejvíc pozor právě na ty jednotlivé křížky, takže kdyby některé opomenuli, tak by to byla velká škoda.
2: Volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu budou 9. a 10. října. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

Čeští volejbalisti na mistrovství Evropy nebodovali se Slovinskem, podlehli mu 1-3 na sety, no a zkomplikovali si svoje postavení v tabulce, protože jim teď hrozí čtvrté místo ve skupině, tudíž nejméně výhodné pro osmi finále. Samozřejmě výkon českých volejbalistů budeme sledovat i dál na Radiožurnálu. Jste s námi ve 23 hodin a 15 minut.

0: Adoptované děti slaví ve svých nových rodinách speciální datum, kdy poprvé přijeli do nového domova. Rodiče Lenka s Tomášem ze seriálu Deníky adopce mají se svým malým Tobiášem ten leden vždycky v únoru. Od pěstounů si ho totiž přivezli v zimě roku 2023. Pak běžela takzvaná předadopční péče, která vede k finálnímu osvojení.
1: Dneska je přesně rok od té doby, kdy jsme si Tobíka poprvé přivezli od paní pěstounky. Strašně rychle to uteklo, takže dneska slavíme přivezeniny. Je únor roku 2024.
2: Tobíka jsme vzali do hráčkářství, kde si mohl vybrat hračky.
3: Vypráví Lenka a Tomáš. Sami rodiče dostali zásadní dárek o měsíc později. Soudní rozhodnutí o osvojení dítěte staly se tak právoplatnými rodiči Tobiáše. Mají nově stejné právní postavení jako rodiče s vlastními dětmi. A Tobiáš dostává nové příjmení a také rodné číslo.
4: Mama!
1: Pejseč, a chodíš na procházky s Britou?
4: Jo. Britá.
1: Britá, ano.
5: Ano, i procházky s Britou ho baví. I když někdy míň.
4: Míň.
3: Teď se posouváme o rok. Tobiášovi jsou v době natáčení 3 roky.
5: Jaký byl další rok s Tobíkem? Tak byl skvělý, Tobík nám roste jak z vody, celý rok byl zdravý, klopu na dřevo, máme pocit, že je s námi rád, že se s námi těší.
1: No já bych řekl, že to rodičovské pouto se ještě více prohloubilo. Takže už je mu smutno, když maminka odejde, když je s tatínkem, když tatínek jde do práce, tak ho nechce pustit, že? Tady směje. No.
3: Doma už má knížky, které dětským způsobem vysvětlují, co je to adopce. Jedna z nich je o papouškovi, který hledá mezi různými zvířátky maminku.
1: Ano, otevřeli jsme to, mluvili jsme s ním, ale on se na nás dívá. Asi ještě nechápe, o co jde, ale určitě než půjde do školky, tak mu to chceme říct, aby se to nedovědělo od někoho cizího.
5: No, ale jako i registruje to, máme třeba jako pomocné pohádky, ty třeba si oblíbil Máma pro papíka, tak to si rádi čteme, jako někde mu takhle jako o tom říkáme, ale není to úplně na pořadu dne, že bychom to jako dělali nějak pravidelně. Samozřejmě před školkou to bude všechno vidět úplně.
1: Myslím, že ještě čas. Mm-hmm. Některé souvislosti on ještě fakt nechápe.
6: Jo. A počíme si knížku.
4: Wow.
3: Tříletý Toby má rád společnost, baví ho návštěvy.
1: Pořád se nás ptá, když jsme pak doma, tak kdy zase pojedeme tou svojí řečí za dědou, za babí.
4: Babí, din, din.
1: Děda, nebo za tetou, za strejdou.
5: Nebo kdy k nám přijedou.
4: Tetita, mati, ani.
1: A kdo tam ještě byl?
4: Ami. Ejo.
1: Tak nám všechny vyjmenoval.
5: Všichni tam byli, že?
3: Lenka mluví také o pohybu.
4: Jo.
7: No jo.
5: Toby, co máš rád? Fotbal?
4: Da.
5: Ano, góly dávat. Takže chodí na trénink s taťkou. Teď jsme udělali přes zimu ještě takovou herničku, takže kope i doma dole, kde se může hrát, tančit. Se mnou samozřejmě rád dělá ty kreativní věci, takže maluje, má rád plastelínu, takže hodně tvoříme s plastelínou.
3: V dalším díle časozběrného seriálu Deníky adopce nastupuje Tobiáš do školky. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: ve večerním radiožurnálu Summer of 69 od Briana Adamse. ...23:30. Jsou tu zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Švédské parlamentní volby vyhrál středolevicový opoziční blok, informovala o tom švédská veřejnoprávní televize SVT. Sečtených je 99% hlasů. Podle televizní stanice ale strany vládnoucího pravicového bloku už prakticky ztratily šanci na získání parlamentní většiny. Opoziční středolevý blok má před sečtením posledního procenta hlasů 176 křesel, tedy o 3 víc než protistrana. Světová banka jmenovala svého nového hlavního ekonoma. Stane se jim držitel Nobelovy ceny za ekonomii za rok 2019 a profesor Chicagské univerzity Michael Kramer. Ve funkci nahradí i Dermota Gilla, který odešel do důchodu. Úřadu se ujme začátkem října. Nejvyšší soud zamítl stížnost ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO na rozhodnutí soudu v kauze týrání psa. Muži byli odsouzeni za to, že nemocnou Fenu odvezli místo k veterináři do lesa, kde ji udeřili rýčem a ještě živou zahrabali. Tejce nesouhlasil s tím, že pachatelé dostali jen podmínky. Podle nejvyššího soudu trest odpovídá zákonné sazbě a proto není potřeba do případu zasahovat. A Plzeň zahájila rozsáhlou rekonstrukci historické úpravny vody. 100 let starou budovu navrhl architekt Hanuš Zápal. Ocelovou konstrukci střechy vyrobila plzeňská Škodovka. Zachovala se i původní a dodnes funkční Puššabalova filtrace. Objekt se nachází v areálu plzeňské vodárny a v současnosti slouží jako rybí sádky. Rekonstrukce potrvá 2 roky a město za ně zaplatí 164 miliony korun. Sport. Čeští volejbalisté prohráli poslední duel ve skupině mistrovství Evropy. V italské Modeně podlehli Slovinsku 1-3 na sety. Díky předchozím výsledkům mají ale postup do play-off zajištěný.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřená D5, Ústříbra a nehoda na D1 za Odrami. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně je stále uzavřená na kilometru 119. V omezení silničáři čistí vozovku od vyteklého oleje a platí odklon přes Benešovice na Stříbro, Kozolupy a Plzeň. Zpátky se můžete vrátit přes Novou Hospodu. Řidiči objíždějí i kratší trasou z Benešovic na Kladruby. Počítejte ale s popojížděním přes Heřmanovu huť.

0: Dálnice D5 je neprůjezdná také za Plzní ve směru na Rozvadov. V omezení před Nýřany na 92. kilometru blokuje průjezd nehoda osobního auta. Sjíždějte na 89. kilometru, objíždět můžete na Plzeň a přes Vejprnice, Tlučnou, anebo na jih přes Zbůh. Najet je možné na 93. kilometru u Nýřan. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova nová nehoda za Odrami. Na kilometru 318,5 za odpočívkou Vrážné havarovalo osobní auto. Je to s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci bude doznívat místy i vydatnější déšť a ochladí se na 15 až 11 stupňů, na západě a severu Čech až na 9. K ránu se pak ojediněle objeví mlhy. Zítra čekáme oblačno až polojasno, výjimečně přehánky, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. A pokračuje stále ještě večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
3: Ano, je to tak, ještě necelou půl hodinu s vámi bude večerní radiožurnál, tak s námi zůstaňte i dál, hezký poslech.
1: Radiožurnál, každý den s vámi.

Řidič parního válce, který v nafukovacím stanu vystavoval naivní sochy, ty následně válcem přejel. Takový byl původně Jára Cimrman, současník, který se v 60. letech myhl v mystifikačním rozhlasovém pořadu Nealkoholická vinárna u Pavouka. No a dnes je to přesně 60 let, co jsme o něm poprvé slyšeli. Připomeneme to za chvilku i ve večerním radiožurnálu.

0: Původně to byl naivní sochař a nikdo netušil, že za několik týdnů se jméno Járy Cimrmana bude jeho autorům hodit k pojmenování českého velikána. Přesně před 60 lety se ve vysílání poprvé ozvalo Cimrmanovo jméno. Zdeněk Svěrák o něm reportoval 16. září 1966 v jednom z dílů mystifikačního rozhlasového pořadu Nealkoholická vinárna u Pavouka.
1: Již na počátku přenosu jsem se zmínil o nafukovacím pavilonu B. V němž je instalována výstava naivního sochaře samouka Járy Cimrmana.
2: My jsme tak pomenovali naivního sochaře, který jezdil s parním válcem u stavby silnic a železnic Hradec Králové.
1: Jára Cimrman je řidičem parního válce u národního podniku stavby silnic a železnic Hradci Králové.
2: Ty předměty, které převálcoval, ty vystavil. A mysleli jsme, že to bude otázka jediného v tohohle vtipu. A potom, když Jirka přišel s nápadem založit divadlo, tak říkal, tohle jméno bych komu měli dát. A já jsem mu to rozmlouval.
3: Vzpomíná na první zmínku o Cimrmanovi Zdeněk Svěrák a zdůrazňuje, že to byl Jiří Šebánek, zakladatel divadla Járy Cimrmana, který také jméno Jára Cimrman vymyslel.
2: Jiří Šebánek volil příjmení Cimrman, protože se mu nějak líbilo z hokejových přenosů. Hráč Chomutova se jmenoval Cimrman.
1: Vážení posluchači, je to smutný pohled na splihlou celtovinu, z níž trčí obrysy naivních soch. Ovšem ještě naivněji, jak vidím, si počíná sám jejich tvůrce. Ano, je to on, Jára Cimrman. Bůh ví, kde si opatřil pumpičku na kolo, kterou se teď zoufale snaží obrovitý pavilon znovu nafouknout. No, nejde to, samozřejmě.
2: Dal mu jméno Jára, což bylo velice dobré, protože umělci tehdejší doby se takhle chtěli přiblížit lidu a Jindřich Plachta si třeba říkal Jindra Plachta. Takže Jára, familiární a k tomu německy znějící, ale česky psané Cimrman.
3: Přibližně o 6 týdnů později, 29. října 1966, Jiří Šebánek svolal do vily armádní redakce Československého rozhlasu, již byl společně se Svěrákem a Miloněm Čepelkou redaktorem zakládající schůzi budoucího divadla Járy Cimrmana. Tam přinesl desatero souboru, na jeho špilířích stojí divadlo dodnes. Divadlo Járy Cimrmana minulý týden zahájilo jubilejní 60. sezónu a u oslav tohoto výročí můžete být společně s Radiožurnálem i vy. V neděli 27. září budeme od 10 hodin vysílat z areálu u Čápa v Příchovicích v Jizerských horách. Přijedou tam i všichni členové souboru. Na místě zároveň vyhlásíme vítěze či vítězku ankety o nejoblíbenější postavu z cimrmanovských her. Vybírat můžete stále na serveru iRozhlas. Tomáš Maleček, Radiožurnál. Thank you.

Trochu alchymie, trochu lidová tvořivost. Restaurátoři obnovují nádraží v Ostravě Vítkovicích do původní podoby v bruselském stylu. Jak uslyšíte za chvíli ve večerním radiožurnálu, nejtěžší je nahradit původní keramické obklady, mozaiky a sklo.

0: Vlakové nádraží v Ostravě Vítkovicích vrací restaurátoři do původní podoby z roku 1967. Obnovují zašlé a částečně zničené mozaiky, dlažby a sklo tak, aby znovu zazářily barvami. A často jim nezbývá nic jiného, než přijít na to, jak tehdejší řemeslníci vlastně postupovali.
1: Umí to lidi ještě dneska?
2: Tak samozřejmě umí, ale musíte dlouho hledat. Vyvíjíme, zkoušíme, jo.
3: S restaurátorem Františkem Kramářem se rozhlížíme po nádražní hale. Ukazuje na výplně nad pokladnami s abstraktními tvary.
2: To je to vlastně dráto sklo. My jsme zkoušeli, že je to leptaný původně, že jo. A nakonec jsme zjistili, že to je pískovaný, takže jsme to vlastně vyzkoušeli sami si vypískovat. V dnešní době nikdo nezná.
4: Třeba tohle dlažba, jo. Já říkám si, no mají dlažba 10 na 10, jenomže dnešní dlažba 10 na 10 se vyrábí, která má oblé hrany, ale my potřebujeme ostré hrany.
1: Takové ty mozaičky na těch sloupech, no mozaičky, to se jenom vyčistí, ne?
4: Pokud se jenom vyčistí, je to dobré, ale kde chybí?
3: Františka Kramáře smích nepřechází, ale je jasné, že vrátit budově původní vzhled není snadné a musí si hrát s každým detailem.
4: Lidová tvořivost, alchymie.
3: A taky hledání přesných odstínů. Některé našli až u keramiků v Portugalsku. Martin Strakoš z Ostravského památkového ústavu líčí, jak po éře Stalin s tlumenými odstíny hnědé a béžové přišel návrat k předválečné moderně. Dnes mu říkáme bruselský styl.
5: Pastelové barvy, jasné, třeba modrá, žlutá, oranžová, červená. V různých neobvyklých a velice zářivých kombinacích. Důraz na nasvětlení. Najednou ten život jakoby se prozářil.
3: Stavbaři a restaurátoři teď dělají vše pro to, aby nádraží zase zářilo. Mají na to ještě zhruba 2 měsíce. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Radiožurnály Půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
1: Tripartita projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Americká centrální banka poprvé po 3 letech zvýšila úrokové sazby. Česká mužská volejbalová reprezentace prohrála na mistrovství Evropy se Slovinskem 1-3. A dnes bude oblačno až polojasno, na východě zpočátku zataženo, místy s deštěm, teploty až 22 stupňů. Je čtvrtek 17. září. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Tripartita dnes projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se nad ním sejdou zřejmě naposledy předtím, než by ho v pondělí měla finálně schválit vláda. Ministerstvo financí navrhlo rozpočet se schodkem 389 miliard korun. Výši schodku kritizují zaměstnavatelé, pokračuje prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.
3: Je to další vláda, která vlastně řeší problémy zvyšováním schodku státního rozpočtu a nebo následně, čeho se obáváme, zvyšováním daní. Místo toho, abychom přistupovali k těm skutečným reformám, ať už je to ve zdravotnictví, tam vidíme velmi deficitní rozpočet.
1: Návrh rozpočtu ještě před tripartitou znovu probere i koaliční rada. Vláda musí materiál doporučit do sněmovny do konce září. Poslanci ho začnou projednávat v říjnu. Poslanecká sněmovna bude mít příští týden v úterý a ve středu mimořádnou schůzi, potvrdil to předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Poslanci mají jednat třeba o změně pravidel penzijního spoření nebo růstu důchodů starších penzistů. Schvalovat by měli i zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Dnes se podle Okamury sejdou lídři koalice, aby rozhodli o zmrazení platů vrcholných politiků nebo o tom, kdy vláda zahájí sněmovní debaty o změně financování České televize a Českého rozhlasu. Tomio Okamura chce, aby sněmovna převedením financování obou médií pod státní rozpočet zabývala co nejdřív, ideálně už příští týden. Podle prezidenta Petra Pavla je to ale předčasné. Jak řekl při návštěvě Karlovarského kraje, v Česku chybí debata o rozsahu a obsahu služby veřejnoprávních médií a současná jednání se točí jenom kolem financování České televize a Českého rozhlasu.
4: Pokud by pan předseda sněmovny chtěl tento krok realizovat rychle, pak by musel přesvědčit ministryni financí, aby rychle našla nějakých 10 miliard ve státním rozpočtu, kterými by to stát zaplatil. Já si myslím, že v téhle fázi rozhodně ještě nejsme.
1: Prioritou Evropské komise pro následující rok je nastartování evropské ekonomiky. V tradičním projevu o stavu Unie to řekla její předsedkyně Ursula von der Leyenová. Zároveň se zavázala, že Evropa bude pokračovat v plnění klimatických cílů. Zmínila taky bezpečnost, migraci a nabídla přidružené členství v Evropské unii Kanadě.
5: Já chápu, že chce podpořit Kanadu, protože tam má s USA asi stejné problémy v obchodních válkách, jako může mít Evropská unie, ale tady to si myslím, že je velmi krátkozraké.
6: Kritizoval nabídku europoslanec z hnutí ANO Jaroslav Bžoch. Naopak Ondřej Kolář z TOP 09 zbližování Kanady se 27 vítá.
7: Pro mě je to důkaz toho, že Evropská unie má co nabídnout. To vlastně bere vítr z plachet všem těm kritikům Evropské unie, ať zevnitř, tak zvenku, ať jsou to Spojené státy, ať je to Rusko, ať je to Čína.
6: V otázce migrace šéfka komise zmínila plány na další posílení pohraniční agentury Frontex. Unie podle ní taky umožní mimořádnou ochranu hranic v případě řízeného přílivu migrantů. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Radiožurnál.
1: Německá vláda se připravuje zasáhnout proti vysokým cenám benzinu. Začala taky nakupovat zemní plyn a plnit před zimou zásobníky. Obojí chtěla přenechat volnému trhu. V neděli ale čekají zemi důležité volby.
8: Kancléř Friedrich Merz řekl, že ceny pohonných hmot jsou pro spotřebitele a lidi odkázané na auto neúnosné a proto musí vláda jednat. V Berlíně se teď diskutuje o tom, jestli se vydat spíš známou cestou snižování spotřební daně anebo cíleně převádět dávku nízkopříjmovým skupinám. Ústupek vlády a státní intervenci do energetického sektoru vnímají německá média jako součást boje kancléře Merze o politické přežití. Špičky křesťanských demokratů se mají k jeho setrvání ve funkci tuto neděli po zemských volbách v Mecklenbursku, předním Pomořansku a v Berlíně. S ohledem na situaci kancléř Merz zrušil na příští týden naplánovanou cestu do New Yorku. Z Berlína Tomáš Avlín, Radiožurnál.
1: Americká centrální banka Fed navýšila o 0,25% základní úrokovou sazbu, poprvé od roku 2023. Centrální bankéři o navýšení rozhodli kvůli přetrvávající vysoké inflaci a zdražování energií. Doteď sazby i přes vyšší inflaci jenom snižovaly nebo nechávaly bez změny. Nově se má základní úroková sazba pohybovat mezi 3.75% až 4%.
9: Inflation is too high and has been for too long.
10: Šéf centrální banky Kevin Warsh zvýšení zdůvodnil tím, že inflace se ke 2% cíli blíží jen pomalu, zatímco nejistotu dál prohlubuje i geopolitická situace. Podle výhledu členů bankovní rady by letos mohlo přijít ještě jedno podobné zvýšení. Wall Street na krok zareagovala mírným růstem, protože investoři zvýšení sazeb už předem očekávali. Warsh byl do vedení Fedu jmenovaný Donaldem Trumpem proto, aby úrokové sazby snížil. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Bývalý kosovský prezident Hašim Tači dostal od Haagského tribunálu pro válečné zločiny v Kosovu 25-letý trest. Soud ho uznal vinným z nezákonného věznění, mučení a vražd politických odpůrců. Tači za to jako vrchní velitel kosovské osvobozenecké armády UČK nesl zodpovědnost.
11: Prokurátoři tribunálu žádali pro Tačiho 45 let vězení. Soud ale přijal jako polehčující okolnost, že se po obvinění vzdal v roce 2020 funkce kosovského prezidenta a dobrovolně se vydal trestnímu stíhání. Žalobci prokázali, že se podílel na 385 případech nezákonného zadržování, 303 případech mučení a 96 vraždách politických odpůrců kosovské osvobozenecké armády. Hašim Tači podle soudce Charlesa Smitha hrál jako velitel UČK klíčovou roli v organizování zátahů na domnělé zrádce, špiony a kolaboranty. Oběťmi kosovských ozbrojenců se stali nejen etničtí Srbové, ale i Albánci a Romové. Helena Berková, Radiožurnál.
1: Davy lidí demonstrovali v malské Valetě za spravedlnost v případu vraždy investigativní novinářky Daphne Caruanové Galiziové. Byl to první velký protest po soudním verdiktu, který osvobodil vlivného podnikatele Jorgena Feneka, obžalovaného z toho, že si reportérčinu smrt objednal.
12: V davu skandujících Malťanů by bylo těžké najít někoho, kdo si myslí, že měl Jorgen Fenek od soudu odejít jako nevinný. Symbolicky tak demonstranti pochodovali po krátké trase od malského parlamentu k budově soudu, kde se celý proces v předešlých týdnech odehrával. Někteří z nich měli v rukách transparenty a fotografie s Daphne Caruanovou Galiziovou, jiní přišli se zapálenými svíčkami. Za protest se postavilo 16 neziskových organizací a vůbec poprvé ho podpořila také většina malských zpravodajských redakcí. Příští měsíc to bude přesně 9 let od vraždy investigativní novinářky. Ve vězení už sedí 5 mužů odsouzených za to, že se na její smrti podíleli. Objednavatel vraždy mezi nimi ale stále chybí. Z Malty Pavlína Nečásková, Radiožurnál.
1: Sport. Čeští volejbalisté nestačili na mistrovství Evropy na Slovinsko. Kapitán Patrik Indra po prohře 1-3 potvrdil, že už mu v závěru chyběly v dramatických koncovkách fyzické síly. Před osmifinálovou částí turnaje si český univerzál musí hodně odpočinout.
13: No, myslím, že v posteli co nejvíc. Jsme opravdu usínali kolem 3 hodiny ráno, nebylo to příjemný, ale ta regenerace je docela náročná, takže teďka určitě hlavně zregenerovat, aby jsme těla měli 100% ready na další zápas.
1: Fotbalisté Sparty vstup do hlavní části Evropské ligy zvládli. V Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1. A hokejisté Hradce Králové vyhráli v úvodním kole Tipsport Extraligy v Pardubicích 5-3. Sparta triumfovala v Olomouci 5-2, Kladno ve Vítkovicích 4-3, Litvínov nad Brněnskou Kometou 2-1, České Budějovice podlehly Mladé Boleslavi 2-3 po prodloužení a Plzeň zdolala Liberec 2-1 po nájezdech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Zavřená D5 u Nýřan a nehoda na D1 za Odrami. Dálnice D5 je za Plzní ve směru na Rozvadov uzavřená. Před Nýřany na 92. kilometru blokují provoz následky nehody osobního auta. Sjíždějte na 89. kilometru, objíždějte na Plzeň přes Vejprdnice a Tlučnou, anebo na Zbůh. Zpátky najedete na 93. kilometru u Nýřan. Dálnice D5 z Rozvadova do Plzně je od sjezdu na Stříbro opět průjezdná. Ve zúžení už je po úniku oleje uklizeno a zrušený je i odklon na kilometru 119. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova pozor na nehodu za Odrami. Na kilometru 318,5 za odpočívkou v Ražné havarovalo osobní auto. Opatrně projedete, kolona se netvoří. Na D1 z Prahy do Brna zpozorněte za odbočkou na chodce Rady. Na 32. kilometru stojí nepojízdné osobní auto v pravém pruhu. O kus dál na 35. nepřehlédněte stojící dodávku. A v Praze je obousměrně uzavřený tunel Mrázovka. Čistí tam kamery. Uzavírka má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasno, výjimečně přehánky, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
15: Co si vládní koalice slibuje od priorit trestní politiky, které v pondělí schválila vláda? Nepřekračují tím politici své pravomoci a nesnaží se ovlivňovat státní zástupce? Jak je koalice spokojena s prací nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové? A naváží na pondělní usnesení vlády konkrétní změny trestního zákoníku, třeba pokud jde o pravidla nutné obrany nebo změny trestních sazeb? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je poslankyně za motoristy sobě, předsedkyně sněmovního ústavně právního výboru a bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
16: Dobrý den a děkuji za pozvání.
15: Předesílám, že náš rozhovor předtáčíme po 14. hodině, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Vláda na svém pondělním jednání schválila priority trestní politiky a uložila ministru spravedlnosti, aby s nimi seznámil nejvyšší státní zástupkyni. Ve čtyřstránkovém dokumentu vláda mimo jiné chce, aby se státní zástupci nesmiřovali s podmíněnými tresty za vážné sexuální trestné činy. Materiál také vyzývá, aby státní zástupci méně stíhali kontroverzní projevy, rychleji řešili případy nutné obrany a také, aby navrhovali omezení pro podmíněně propouštěné vězně, například formou elektronických náramků. Co si v koalici od toho materiálu slibujete? Máte pocit, že všichni státní zástupci si to přečtou a budou podle toho automaticky postupovat, nebo čekáte, že ministr spravedlnosti to odprezentuje Lence Bradáčové a tato vtělí do závazných pokynů, kterými se potom budou muset státní zástupci řídit? A nebo je to jenom, řekněme, politické gesto?
16: Tak já to určitě nevnímám jako politické gesto, protože stanovení priorit v rámci trestní politiky je vlastně poukázání na to, co je vnímáno jako problém v rámci páchání trestné činnosti a trestání trestných činů. Takže já ten materiál považuji za materiál, který upozorňuje a vyzvedává určité problémy ve společnosti, které právě mají být řešeny normami trestního práva. A je pravdou, že jsem zaznamenala už rozvíjející se diskusi o tom, zda se nejedná o nějaký zásah do nezávislosti státního zastupitelství, tak myslím, že to je vlastně naprosté nepochopení postavení státního zastupitelství. Jedná se o materiál, který upozorňuje tedy na ty problémy a který byl adresován nejvyšší státní zástupkyni jakožto představitelce celé soustavy státního zastupitelství.
15: Bude, protože předpokládám, že s ní teprve ministr spravedlnosti bude
16: jednat. Bude seznámena tedy, který pravděpodobně bude osobně projednán, ale já mám pocit, že jsem někde zaznamenala, že byl písemně doručen, ale dobře. Je možné, že bude osobně a předpokládala bych i vhodnější formu osobního projednání. A nejvyšší státní zástupce má pak jednak vytváření pokynů obecné povahy, které se dotýkají třeba postupů státních zástupců v určitých obecně stanovených rozsazích nebo v obecně stanoveném rozsahu konkrétní trestné činnosti. Například, jestliže jsou problémem trestné činy související s rabováním při povodních, tak se vytváří pokyn obecné povahy pro tuto situaci. V současné době je vnímán jako problém tedy sexuální trestná činnost, která skutečně má početní nárůst, takže i pro tuto specifickou oblast může nejvyšší státní zástupkyně zpracovat pokyn obecné povahy, ale předpokládám jako zcela zásadní věc, že seznámí na poradách s vedoucími státními zástupci obsah tohoto materiálu.
15: Vy už jste říkala, že jste zaznamenala pochybnosti, jestli tím vláda nedělá něco, co by dělat neměla. Jaké vidíte právní opodstatnění pro to usnesení, které tedy vláda v pondělí schválila. Opravdu to není překročení pravomocí?
16: Rozhodně není, protože státní zástupci v rámci ústavy, státní zastupitelství je zakotveno pod mocí výkonnou. Nejedná se o moc soudní, ale o moc výkonnou, která...
15: Na druhé straně, že vám do toho skáču, stejně tak je tam v moci výkonné prezident a nevidíme usnesení, které by radila která by radila prezidentovi, co má nebo nemá dělat.
16: Ale vláda, která je demokraticky zvolená, má pravomoci a ve vztahu k prezidentovi se jedná třeba o spojené pravomoci, kdy spodepisují některé akty a podobně, tak ve vztahu ke státnímu zastupitelství ministerstvo spravedlnosti vykonává správu a právě skrze nejvyššího státního zástupce do nezávislé soustavy promítá ale problematiku, která se dotýká jedné stránky z posuzování trestného činu, co je a není trestným činem. A tou stránkou je vlastně otázka hodnocení společenské škodlivosti, protože to je otázka, která vždy souvisí právě s problémy, které přetrvávají ve společnosti nebo které se nově objevují ve společnosti. A v tomto směru tedy nemůže rozhodně minister spravedlnosti ani celá vláda ukládat nebo udílet pokyny státním zástupcům, ať už konkrétním nebo nejvyšší státní zástupkyni, k tomu, aby konkrétní osobu stíhala pro konkrétní trestný čin. To absolutně ne. Ale skutečně jde o materiál, který zvýrazňuje vlastně tu potřebu, aby se orgány činné v trestním řízení, a tím míním i právě třeba policii, protože tato problematika, trestní politika, se netýká jenom státních zástupců, týká se i ministerstva vnitra, potažmo tedy policie, která rozkrývá trestnou činnost.
15: Že do toho skáču, tam je na druhé straně ta situace jiná, u policie zůstanou u státních zástupců. Když se podíváme do zákona o státním zastupitelství, v paragrafu 3 se píše, že jiné orgány nebo osoby nesmí do činnosti státního zastupitelství zasahovat nebo státní zástupce při výkonu činnosti nahrazovat nebo zastupovat. Opravdu tady nemůže být rozpor s tímhletím, pokud vláda řekne, tohle stíhejte přísněji, tohle stíhejte méně přísně, tady buďte tolerantnější, tak není to takovýhle zásah?
16: Není to zásah v tom směru, že by narušoval právě ta oprávnění státního zastupitelství, které pro ně vyplývá ze zákona o státním zastupitelství. Znovu říkám, není to o tom, že bude uloženo, teď budete stíhat tohoto pachatele za takovýto trestný čin a budete rozhodně trvat na tom, aby mu bylo uloženo, nevím, třeba 7 let odnětí svobody. Takovýto materiál to rozhodně není. Je to materiál, znovu opakuji, který vláda zpracovala na základě rozboru bezpečnostní situace, dospěla k závěru, že ve společnosti přetrvávají určité problémy při postihování konkrétní trestné činnosti, ale z obecného hlediska, ne z konkrétního jednoho trestného činu, a je potřeba věnovat těmto oblastem pozornost. Ale rozhodně ne tedy, tento materiál neukládá státnímu zástupci ani nejvyšší státní zástupkyni, aby sdělovali obvinění, aby rušili obvinění, aby trvali na konkrétních trestech a podobně. Vždy samozřejmě musí být situace hodnocena ze strany státního zástupce, který má věc v rámci výkonu dozoru nebo výkonu dohledu, a ten posuzuje právě i na základě zákona, tedy trestního zákoníku, všechny okolnosti, které potom vedou ke konkrétním rozhodnutím.
15: Vy jste už před volbami říkala, že chcete větší odpovědnost státních zástupců. Měli by se státní zástupci zodpovídat i z toho, že třeba nebudou postupovat podle toho, co v pondělí schválila vláda?
16: Ta vláda neschválila právě naprosto konkrétní postupy. Já myslím, že dochází stále
15: tam nejsou
16: k zaměňování,
15: ale jsou určuje. Tam jasné směry. Pokud ano, tam například ano. Je, že kontroverzní projevy se mají stíhat opravdu až v krajní možnosti, tak pokud bude státní zástupce stíhat něco, co potom dopadne osvobozením toho obviněného, tak měl by se zodpovídat za to, že tím možná porušil to, co tedy vláda chtěla?
16: Poslední vlastně slovo v rámci rozhodování o vině a trestu má vždy soud. A jestliže soud uvede, a nemusíme hodnotit jenom tuto skupinu trestných činů, ale i jiné trestné činy, jako v minulosti se stávalo třeba v hospodářských trestných činech. A soudy pak uvedou, že od počátku vlastně se nejednalo o trestný čin, že od počátku bylo zřejmé, že tato věc nemá být trestně stíhána, nemá být žalována. Pak se domnívám, že když se u konkrétního státního zástupce vrší takováto rozhodnutí, samozřejmě pokud se jedná o jednotlivé rozhodnutí, tak asi bych žádnou prověrku nebo něco podobného neočekávala v rámci práce toho státního zástupce, ale pokud se vrší, pokud opakovaně se vlastně dopouští toho, že soudy konstatují, že se jedná o chybná vyhodnocování a nezákonná stíhání, tak potom samozřejmě ta odpovědnost, se domnívám, je na místě.
15: Vy jste před chvílí řekla, že samozřejmě definitivně o vině a trestu rozhodují soudy. Pokud tedy takto to vezmeme, pokud to definitivní rozhodnutí je na soudech, měla by vláda přistoupit třeba k nějakému podobnému manuálu nebo výzvě nebo vysvětlení, jak chápe trestní politiku, co považuje za priority nebo nepriority směrem k soudcům?
16: Určitě ne, právě proto, že soudy jsou vázány obžalobou a je na státních zástupcích, jakou obžalobu, v jakém rozsahu, pro jakou trestnou činnost podají, ale domnívám se, že ten materiál spíše směřuje k tomu, aby státní zástupci vždy pečlivě vážili své návrhy, rozhodně tedy nikterak nejedná se o žádný zásah, spíše o apel, aby vážili své návrhy, pokud se týká sdělení
15: obvinění. Máte pocit, že neváží?
16: No tak vzhledem k tomu, že Ministerstvo spravedlnosti rok co rok vlastně musí hradit více a více peněz za nezákonná rozhodnutí, která vlastně končí s prošťujícími rozsudky, tak asi ne vždy jsou dobře vážena rozhodnutí, která se týkají sdělení obvinění, ale já jsem chtěla se zaměřit třeba i právě na otázky trestů, kdy trestní politika vlastně znamená i vnímání problému třeba při ukládání nízkých nebo navrhování nízkých trestů a potom vlastně je to apel na státní zastupitelství, aby v případě takovýchto nízkých trestů zvažovali důsledně podání odvolání, podání opravných prostředků tak, aby opravdu soudy mohly rozhodovat, protože právě opravný prostředek umožní další stupeň rozhodování a umožní vlastně i sjednocování soudní praxe. Umožní sjednocení nahlížení na stejnou skupinu trestných činů stejným pohledem.
15: Poslankyně za motoristy sobě, předsedkyně sněmovního ústavně právního výboru a také bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vedení Unie státních zástupců na ten pondělní materiál vlády reagovalo tím, že respektuje pravomoc vlády určovat trestní politiku státu, ale dodalo, že její realizace má být naplňována především změnami příslušných zákonů. Není tohle ta cesta, kterou by vládní koalice a vláda měla jít?
16: Určitě. Ta cesta má vlastně dva proudy. Tím jedním proudem, kdy se prosazuje vlastně trestní politika nebo určuje i trestní politika, tak jednoznačně je trestně právní legislativa, protože ta určuje, co vlastně by mělo být považováno za trestný čin a určuje i určité hranice trestů, vymezuje i hranice trestů nebo druhy trestů, které lze za ta konkrétní jednání ukládat. To je ta jedna cesta. A ta druhá cesta je právě ta, která upozorňuje na to, co je aktuálně ve společnosti problémem, co vláda, znovu se vracím k tomu, vlastně demokraticky zvolená vláda cestou ministra spravedlnosti považuje za problém, na ten chce upozornit a skrze nejvyšší státní zástupkyni, která má možnost, tak jak jsme říkali, pokynu obecné povahy směrovat činnost celé soustavy státního zastupitelství, tak aby na ty problémy bylo nějak reagováno.
15: Mluvčí nejvyšší státní zástupkyně na to pondělní usnesení vlády reagoval slovy, že paní nejvyšší státní zástupkyně nebude v tuto chvíli reagovat na vládou oznámené záměry, nebude vzkazovat své postoje prostřednictvím médií a dodal, že může veřejnost ujistit, že státní zástupci budou vždy postupovat podle všech zásad a principů trestního řízení a v souladu se zákonem a ústavním pořádkem. Rozumíte tomu vyjádření? Jak to chápete?
16: No, rozumím tomu tak, že si budou plnit své povinnosti. To jsou povinnosti státních zástupců takto postupovat.
15: Je v tom nějaký náznak, nebo dá se z toho usuzovat, jestli to dopadne tak, jak jste říkala v úvodu, že nejvyšší státní zástupkyně opravdu vtělí ten vládní materiál do nějakých svých pokynů?
16: Může a nemusí. To není závazná otázka ze strany ministerstva, aby zpracovala nejvyšší státní zástupkyně obecně závazný pokyn. To je opravdu její právo. Ale předpokládám, že rozhodně seznámí vlastně vedoucí státní zástupce a skrze ně pak celou soustavu s těmi problémy, které jsou jako problémy v rámci trestního řízení vnímány celou společností.
15: Viděla byste jako problém, kdyby státní zástupkyně nic nevydala, kdyby to nevtělila do těch svých pokynů?
16: Záleželo by samozřejmě poté, jakým způsobem bude probíhat ta trestní represe dále. Jestli by docházelo k tomu, že za závažné trestné činy budou vlastně navrhovány pouze symbolické tresty, pak se domnívám, že to není v souladu s tím, co je proklamováno tady ze strany mluvčího o tom, jak budou postupovat státní zástupci. A pak by asi ze strany ministra spravedlnosti spíše přicházela v úvahu jiná opatření, třeba kárné návrhy a podobně, které ale budou rozhodovat soudy. Není to zase v pravomoci vůbec rozhodovat o tom na straně ministra. Nicméně myslím si, že každý rozumný člověk a logicky uvažující člověk musí dospět k tomu závěru, že pokud státní zástupce nesmyslně navrhuje třeba nízké tresty u velice závažné kriminality, tresty pod sazbou a podobně, tak určitou, pakliže je vyhodnoceno, že to je nedůvodné, pokud soudy uzavřou i tu skutečnost, že takový postup byl naprosto nedůvodný, budou ukládány tresty v rámci rozhodování soudu třeba daleko vyšší, pak asi neplní své povinnosti ten státní zástupce, znovu říkám, tak, jak je proklamován.

0: Rychlost řízení v rámci rychlosti řízení jsou kauzy, jsou trestní věci a vidíme to třeba i na případu Mostecké uhelné, vidíme to na případu premiéra, kde se jedná o trestní věci, které opravdu trvají téměř, dá se říct, desítky let.
1: A je to v obou případech vina státních zástupců?
0: Tak státní zástupci vykonávají dozor a vlastně posouvají věci od policie až k soudu. A je otázkou, z jakých důvodů to přípravné řízení trvá tak dlouho. Pokud se týká soudních jednání, tam samozřejmě je zase záležitost a odpovědnost soudců. Ale já nechci rozklíčovávat právě, kde třeba v těchto...
1: Na druhé straně, když to uvádíte, tak proto se ptám, protože třeba u Mostecké uhelné tam v tom figurovaly i švýcarské soudy a opravdu ta kauza je komplikovaná, má řadu peripetí, tak se ptám, jestli je fér tohle dávat za vinu českým státním zástupcům. Notabene, já jsem se původně ptal na nejvyšší státní zástupkyni Lenku Bradáčovou.
0: Nejenom na ní, ptal jste se na práci státního zastupitelství, takže hodnotím tuto skutečnost a pakliže bych měla hodnotit třeba ty kauzy jak premiéra, tak Mosteckou uhelnou, mohli bychom vzpomínat na další hospodářské kauzy, které se vlečou, tak svůj podíl tam rozhodně státní zastupitelství v té délce řízení má. A pokud bych měla hodnotit fungování soustavy pod současnou nejvyšší státní zástupkyní, tak já nemám dostatek informací, tak abych řekla, všechny kauzy jsou v pořádku nebo nejsou v pořádku. Já opravdu jsem se na její vedení soustavy příliš nezaměřovala. Jediné, co vyvolává ve mně určité pochybnosti, je budování pobočky brněnského nejvyššího státního zastupitelství tady v Praze. Nevidím k tomu žádný důvod, vidím v tom zbytečné náklady.
1: Vrátím se k té druhé cestě, tak jak jste říkala, jak prosazovat představy vlády o trestní politice, to znamená změny trestního zákoníku. V tuto chvíli připravujete nějaké zásadnější změny, ať už toho, jak jsou napsány skutkové podstaty, tedy co má být trestné nebo nemá být trestné, nebo pokud jde o rozpětí trestu?
0: Jestli se ptáte na tu obecnou část trestního zákoníku, tak tam se velice často teď diskutuje otázka samozřejmě věku trestní odpovědnosti.
1: Pokud jsem dobře vnímal vaše názory, tak vy byste byla až pro 13 let.
0: Ano.
1: Když se podíváme do programového prohlášení vlády, tam je jasný slib, že zrušíte trestný čin neoprávněné činnosti pro cizí moc. Proč jste ho zatím nezrušili?
0: Té práce, legislativní práce je opravdu mnoho.
1: Pardon, rozumím tomu, ale na druhé straně poslaneckou iniciativou zrušit jeden paragraf v trestním zákoníku se za 3/4 roku stihnout dá, určitě když se chce.
0: Nevím, jestli ano, protože ta práce ve sněmovně skutečně je z hlediska prosazení konkrétních legislativních návrhů velice složitá, protože často diskutujeme pouze o programu jednání.
1: Pardon, vlastně já tomu rozumím, den. Ale to jste změnili, protože jste změnili jednací řád, ale minimálně navrhnout zrušení toho paragrafu se stihnout dalo. Moje otázka směřuje k tomu, jestli jste od toho ustoupili, nebo proč to zatím není, alespoň na stole, alespoň v programu jednání.
0: Určitě není ustoupeno od programového prohlášení a tím pádem ani od kroků, které by měly být realizovány. Nicméně určitě víte, že programové prohlášení vlastně je na dobu 4 let, čili není to otázka 1 měsíce, 12 měsíců, takže všechno má svůj čas, všechno
1: takže
0: jde po pořadě.
1: To teď není,
0: takže za prioritu bych to asi neoznačila, ale mohu vás ujistit o tom, že i já sama uvažuji o určitých změnách v rámci tohoto ustanovení, protože se domnívám, že opravdu tak, jak bylo přijato znění tohoto paragrafu, tak by je velice pružné a mohlo by být i zneužito.
1: V programovém prohlášení vlády se koalice také shodla na tom, že chcete

0: nastavit jasně a spravedlivě pravidla nutné obrany. Jak tam jste daleko a jaká je ta představa? Jak by se ty hranice měly změnit?
1: Já jsem tady tu problematiku diskutovala už i s některými představiteli ze Senátu, kteří rovněž, myslím si, už z minulého období mají představu o určitých úpravách a samozřejmě nutná obrana zůstává v rámci trestního zákoníku. Ale je to poměrně striktně napsaný paragraf, je to poměrně striktní ustanovení, kdy se domnívám, že praxe by umožňovala trošičku rozvolněnější ustanovení. Jednalo by se o otázku vlastně úpravy nikoli celého přepracování.
0: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, poslankyně za motoristy sobě, předsedkyně sněmovního ústavně právního výboru, bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká. Díky moc za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
1: Já děkuji za pozvání a přeji krásný den, naschranou.
0: Od mikrofonu sloučí i Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. Radioservis představuje audioknihu Foucaultovo kivadlo.
3: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa.
2: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
4: 666. Úžasné, pane doktore.
3: Neuvěřitelné.
2: Foucaultovo kivadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: A 5 minut po půl jedné máme v nočním Radiožurnálu připravené zprávy. Ve studiu Monika Chmilová.
6: Téměř 30 firem a asociací vyzvalo ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů, aby nepodpořil novelu zákona o obalech, kterou by měla během podzimu projednat sněmovna. Otevřený dopis iniciovala business platforma Změna k lepšímu. Připojili se k ní například společnosti Škoda Auto, Kofola nebo Matony. Novela podle nich může posílit monopol obalové společnosti Ecocom, která v Česku provozuje celorepublikový systém sběru, třídění a recyklace obalových odpadů. Varují taky před zvýšením nákladů ostatních firem. Ruský prezident Vladimir Putin před začátkem voleb do státní dumy vyzval k velké účasti. Výsledky třídenního hlasování podle něj ukážou, že miliony Rusů podporují armádu bojující ve válce proti Ukrajině a také semknutost Ruska. V televizním projevu k národu taky dodal, že účast ve volbách bude společným příspěvkem k vítězství federace. Hlasování do dolní komory ruského parlamentu začne zítra. Číňan stíhaný za špionáž pro čínskou rozvědku půjde v říjnu před soud. Původně se měl případ vrátit k žalobci na došetření. Pražský vrchní soud ale rozhodl, že se jim má městský soud zabývat a rozhodnout o něm. Stíhaný muž navíc zůstane ve vazbě. Podle soudu existuje obava, že by mohl uprchnout nebo se před stíháním skrývat. Muže zadržela policie na začátku roku. A firma OKD na Karvinsku začala zasypávat další ze 4 jam černouhelného dolu ČSM. Do podzemí se postupně nasype zhruba 4 400 kubíků hlušiny. Po jámě v jižní části dolu teď likvidují takzvanou výdušnou jámu v severní lokalitě. Zbylé 2 jámy v dalších letech poslouží k těžbě metanu a následné výrobě elektřiny a tepla.
2: Sport.
6: Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy nebodovali ani se Slovinskem, podlehli mu 1-3 na sety. Základní skupinu uzavřeli svěřenci Jiřího Nováka s 8 body a klesli na 3. místo ve skupině. Ještě je můžou předstihnout Řekové, pak by Češi měli po nasazení do 8. finále nejméně výhodnou 4. pozici.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 za Odrami a překážka na D8 za Lovosicemi. Dálnice D5 z Plzně na Rozvadov už je před Nýřany průjezdná. Následky nehody v omezení na 92. kilometru už jsou uklizené a je obnovený běžný provoz. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova ještě vyšetřují nehodu za Odrami. Na kilometru 318,5 za odpočívkou v Rážné havarovalo osobní auto. Projedete plynule. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stojí za Větrným Jeníkovem na kilometru 95,5 nepojízdné nákladní auto, projíždějte opatrně. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy zpozorněte za odbočkou na Litoměřice. Na 45. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. A v Praze pokračuje úplná uzavírka tunelu Mrázovka. V obou směrech budou do rána provádět údržbu kamer. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme oblačno až polojasno, výjimečně přeháňky, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: Kdo se včera odpoledne pohyboval v okolí Ústecké Spolchemie, možná ho překvapil zvuk varovné sirény. Ohlašovala tam cvičný poplach kvůli simulované nehodě. Byli jsme u toho a nabídneme vám reportáž už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Rozsáhlé cvičení složek záchranného systému zastavilo včera dopoledne dopravu kolem areálu Spolochemie v Ústí nad Labem. Záchranáři tam zasahovali u simulované nehody cisterny s chlorem.
1: Prosím vás, rychle, tady plno lidí běží pryč někam.
2: Dispečer informuje o neštěstí a v zápětí se rozezní siréna, která ohlašuje poplach. Začíná taktické cvičení. Při simulované havárii cisterny zasáhly několik lidí chemikálie. Ležící figuranti musí vydržet studenou sprchu, pak sundat mokré oblečení a další očistu. Vodní clona mrak chloru nezastavila. 400 zaměstnanců tak musí projít odmořením u vrátnice. Jejich dekontaminaci simuluje 40 studentů.
3: Zatím mám teda potvrzený 3 zranění. Potřeba bych zjistit, jestli máme nahlášený ještě potom nějaký pozřešovaný po osobě další příjem.
4: Ve chvíli, kdy se něco takového stane, tak potřebujeme vždycky nějakého navigátora na té bráně.
2: Podotýká v souvislosti s rozlohou areálu mluvčí zdravotnických záchranářů Prokop Voleník.
4: Takže než někam najedeme, než někam vlítneme, tak je opravdu potřeba vysoce profesionální spolupráce, úzké spolupráce s hasičským záchranným sborem, s podnikovými hasiči Spolchemie, kteří nám vlastně určí, kde je takzvaně bezpečná zóna.
2: Hasiči mají na místě 20 kusů techniky, upřesňuje okresní ředitel Jiří Vlček.
5: Kontejnerů, dekontaminační stanoviště a tak dále.
6: Ti hasiči ale teď o tom vědí, že jo, vědí, že jako přijde ten signál, že něco začne, je to tak.
5: Prověřovací cvičení, o tom samozřejmě ty složky nikdy neví. Tohleto cvičení je taktické cvičení a o tom jsou samozřejmě všechny složky informovány a i se na to připravujeme a v podstatě má to za cíl prověřit ty naše postupy, i techniku vyzkoušet.
2: Spolchemie se podle technického ředitele Jana Dlouhého připravovala na cvičení půl roku.
7: A samozřejmě dochází i k částečnému omezování toho provozu, zejména za náma vidíme třeba provoz Pryskyřic, kde teda k tomu spuštění té vodní clony se používá voda z chladícího systému a tím pádem musí docházet tak jako v reálné situaci odstavování toho provozu.
2: Policisté a strážníci během cvičení zastavují dopravu podél areálu. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I po celou noc.

0: know you one of my kind.
1: Host Radiožurnálu.
2: Herce Petra Uhlíka letos na filmovém plátně uvidíte často. Například Co by zrzavý je ve filmu vyvolený u toho, jak se z vyvržence stane papež. Jak se hraje v poetické absurdní komedii podle Thomase Manna. Co ho na bizarním světě režiséra Tomáše Mělníka bavilo. A jak těžké je najít správnou míru mezi absurditou a vážně míněným příběhem. Petr Uhlík bude hostem Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 1 hodina. Další zprávy a Monika Chmilová.
1: Podle prezidenta Pavla by o penězích ušetřených za rekultivaci lomu ČSA na Mostecku měl rozhodnout stát a ne těžební firma Seven. Evropský parlament schválil nová opatření k posílení obrany schopnosti Evropy. Fotbalisté Sparty na úvod hlavní fáze Evropské ligy vyhráli na hřišti Araratu Arménia 4-1. A dnes bude oblačno až polojasno, na východě zpočátku zataženo s deštěm, teploty až 22 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: O ušetřených penězích za rekultivaci lomu ČSA na Mostecku by měl podle prezidenta Petra Pavla rozhodovat stát a kompenzaci by měly dostat všechny dotčené obce. Prezident tak nesouhlasí s plánem firmy Seven, že se s některými obcemi dohodne napřímo. Prezident to řekl při návštěvě Karlovarského kraje. Těžební společnost ale podle mluvčí Evy Maříkové jedná jen se třemi obcemi a městy. 50 milionů korun má dostat třeba Most. Primátor Marek Hrbol z Hnutí pro Most názor prezidenta konkrétně komentovat nechtěl.
3: Já to nijak nekomentuju, já jsem obdržel informaci od skupiny Seven, že má chuť dát dar ve výši 50 milionů. Obecně můžeme říct samozřejmě, že jako ty obce očekávaly, že ta částka bude rozhodně vyšší.
1: Skupina Seven patří miliardáři Pavlu Tykačovi. Europoslanci ve Štrasburku přijali balíček na podporu evropské obranné připravenosti. Země Evropské unie díky němu budou moct rychleji povolovat obranné projekty. Zjednoduší se taky přeshraniční nákupy a přesuny vojenského materiálu. Přijetí změn musí ještě formálně schválit zástupci členských států.
4: Balíček taky umožní platit z evropských peněz testování obranných produktů na Ukrajině.
5: Ukrajina se s nimi bude moct aktivně bránit a my zároveň ale budeme vidět, jak fungují v praxi a budou se moct například zlepšovat.
4: Vysvětluje europoslankyně Markéta Gregorová z Pirátů. Unijní země budou moct nově v zájmu obrany taky v odůvodněných případech uplatňovat výjimky z environmentálních a chemických předpisů. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Radiožurnál.
1: Krajský úřad v Pardubicích musí znovu projednat výstavbu 3 nových domů na Dolní Moravě. Rozhodl o tom pardubický soud. Soukromý projekt získal stavební povolení jako rodinné bydlení. Obec Dolní Morava a majitelka sousedních nemovitostí se ale obávají, že ve skutečnosti půjde hlavně o ubytování pro turisty, které v této lokalitě územní plán nedovoluje a proto podali žalobu. Soud v Pardubicích vytkl krajskému úřadu, že dostatečně neověřil, jestli jde skutečně o rodinné bydlení a případ mu vrátil. Podle nezávislého místostarosty obce Josefa Tykvy jsou domy téměř dostavěné.
6: Naším cílem je, aby pokud se bude realizovat nějaká stavba, tak aby byla v souladu s těmi zákonnými normami, s územním plánem a se vším ostatním. A tady, jak se znal soud, probíhalo zjevné obcházení těchto pravidel a obec si to nenechala líbit.
1: Sport. Fotbalisté Sparty vstoupili úspěšně do hlavní fáze Evropské ligy. V Jerevanu vyhráli nad domácím Araratem Arménia 4-1.
7: Spartané mohli inkasovat už po 20 sekundách, ale Limovi před prázdnou brankou chyběl ve skluzu pár centimetrů. Pražané přežili úvodní tlak domácích a ve 20. minutě skóroval hlavou po rohovém kopu Gudal. O 2 minuty později se stejný hráč trefil znovu. Po dalším Karabcově rohu napálil odražený míče nechytatelně do branky. V úvodu druhého poločasu navýšil na 3-0 pro Spartu Mercado. O 2 minuty později ale domácí snížili po gólu Bruna Wilsona. V 71. minutě ale dal Pražanům definitivní klid do koncovky vidra. Sparta vyhrála na hřišti Araratu Arménia 4-1. Z Jerevanu Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: A čeští volejbalisté prohráli poslední zápas skupiny na mistrovství Evropy. V italském Modeně podlehli Slovincům 1-3 na sety. Postup ze skupiny mají ale i tak jistý.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 za Odrami a omezení na pražském okruhu u Barandova. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova vyšetřují nehodu za Odrami. Na kilometru 318,5 za odpočívkou v Rážné havarovalo osobní auto. Je to plynule průjezdné. Na D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost za Větrným Měníkovem. Na kilometru 95,5 stojí nepojízdné nákladní auto. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením za sjezdem na Barandov. Na 15. kilometru opravují kabely, levý pruh je uzavřený. A v Praze dnes v noci neprojedete tunelem Mrázovka. V obou směrech budou až do rána čistit kamery. Uzavírka má skončit do 5 hodin. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasno, jen výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Finanční gramotnost u českých dětí se sice postupně zlepšuje, stále ale mají nedostatky v naprostých základech. Nedokážou třeba odhadnout ceny základních potravin ani sestavit rodinný rozpočet. S tím, aby se to zlepšilo, pomáhají přímo na školách různé vzdělávací projekty. A podrobnosti k tomu uslyšíte už po písničce.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.
9: Love was a word I don't understand. The simplest side.

0: co je to úvěr, úrok a jak sestavit domácí rozpočet. Děti mají v těchto pojmech pořád mezery. Ukazují to alespoň data České bankovní asociace i zkušenosti některých učitelů. Školy se proto snaží výuku zpestřit a zvou do ní nejrůznější odborníky. Více než 2000 dětí už ve finanční gramotnosti proškolily třeba lektorky projektu Mano Moneta.
1: Chceme vědět, jak byste hospodařili s těmi penězi, co vám rodiče na ten daný měsíc.
2: Máte tam pracovní, školní dny a i víkendy.
3: Workshop trvá 2 vyučovací hodiny. Děti se nejdřív naučí teorii a pak si ve skupině sami vyzkouší sestavování rozpočtu.
1: Tuhle chvíli, my to necháváme jenom a jenom pouze na vás.
3: Zadání je jednoduché, musí se vejít do 9 000 korun. Taková je totiž průměrná částka, kterou rodiče zaplatí za dítě za měsíc. A brzy se ukazuje, že pro některé žáky je to těžší úkol než pro jiné. Aby si mohli dovolit zaplatit předplatné na streamovací platformě, snaží se ušetřit na neznačkovém oblečení.
4: Musíme platit jídlo, pití, potom oblečení, hygienu, zábavu a volný čas a školu.
3: Říká František ze skupinky žáků, které se podařilo z měsíčního rozpočtu ušetřit asi 3 000 korun. Lektorka Jana Soukupová z neziskové organizace Finlit popisuje, proč jsou taková cvičení důležitá.
5: Je tam ještě část, která se věnuje nenadálým událostem. To je vlastně to, proč bychom měli spořit, takže tam si zkusí uvědomit, co se všechno může v té rodině stát a proč je důležité na konci měsíce nebýt na nule, ale vyjít s nějakou úsporou.
3: Žákům podle lektorek chybí základy. Špatně jsou na tom s takzvanou cenovou gramotností, takže nedokážou například odhadnout, kolik stojí základní potraviny, litr benzínu nebo nafty. Finanční gramotnost mezi lidmi pravidelně vyhodnocuje taky Česká bankovní asociace. V posledním průzkumu zaznamenala mladá generace největší zlepšení.
6: Nicméně, když se podíváme na to, jak je stále učena finanční gramotnost ve školách, tak tam vidíme dost výrazné rezervy, ale ono to souvisí vlastně i s tím, jak je u nás populární matematika, takže to vlastně jde ruku v ruce spolu.
3: Říká hlavní ekonom ČBA Jaromír Šindel. Největší mezery vidí v tom, že finanční témata často nevyučují pedagogové, kteří by se v tématu orientovali. Školy to ale často vnímají jinak. Příkladem je třeba základní škola Burešova na Praze 8, dodává zástupkyně ředitele Iveta Řezničková.
7: Máme vlastně zakomponovanou finanční gramotnost do mnoha předmětů, zejména v matematice, ale také v výchově k občanství na prvním stupni v předmětu já a my.
3: Další část tvoří právě workshopy, které škola do výuky domlouvá. Nabízí je i jednotlivé banky. Třeba Česká spořitelná má svůj projekt Skoala, Raiffeisen Bank zase vzdělává děti pomocí oblíbené hry Minecraft. Dominik Hron, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Malý Jindra z Karlovarska hledá dárce kostní dřeně a potřebuje ho rychle. Trpí totiž akutní leukémií. Pražský IKEM kvůli tomu spustil speciální nábor dárců. Zapsat se tam do registru teď můžete i bez objednání. Více už za chvíli.

0: Jan a Barbora Ondrejkovi z Karlovarska zažívají noční můru každého rodiče. Jejich pětiletý syn Jindra onemocněl akutní leukémií. Ještě před několika týdny byl přitom úplně zdravý. K tomu, aby nemoc porazil, potřebuje dárce kostní dřeně a právě s tím teď Jindrovi můžete pomoci i vy. Pražský IKEM totiž na podporu chlapce spustil speciální nábor dárců kostní dřeně. Zapsat se bez objednání do registru dárců můžete až do pátku. Je potřeba, aby vám bylo od 18 do 40 let a nesmíte dlouhodobě brát žádné léky. Výjimkou je antikoncepce.
1: Dobrý den, chcete do registru se zapsat?
2: Jo.
1: Tak pojďte dál.
3: Pomoct Jindrovi by chtěla i Marie. Nejdřív vyplnila krátký dotazník a pak už následoval stěr z úst.
4: Štětičkou si setřete dutinu ústní 10x tam a zpátky, pak otevřeme druhou štětičku a ta bude na druhou stranu.
3: A jak se cítíte teďka po odběru? Jak to probíhalo tady se sestřičkou?
5: Odběr byl v pohodě, teď spíš mě trochu znervozňuje ten mikrofon. Jinak je to odběr tyčinkou, takže nic bolestivého. Největší problém byl asi najít parkovací místo někde vedle nemocnice.
3: Malému Jindrovi se udělalo špatně na dovolené ve Španělsku. Byl hodně unavený a bolelo ho břicho. Rodiče s ním pro jistotu vyrazili do nemocnice a už tam si vyslechli diagnózu. Po pár dnech následoval převoz do Česka, kde Jindra podstoupil chemoterapii.
6: Během toho měsíce to vypadalo pozitivně, protože Jindra reagoval dobře na tu léčbu, tak ten výsledek toho měření MRD ukázalo, že ta léčba nezabrala dostatečně na kostní dřeň samotnou, kde ta nemoc vzniká, a že vlastně bez té transplantace ta šance na uzdravení je velmi malá.
3: Popisuje Jindrův táta Jan. Zájemců o darování kostní dřeně ale přibývá. V registru IKEM jich je teď asi 52 tisíc, o 2 tisíce víc než loni. Pokračuje vedoucí registru Marie Kuříková.
7: Není to tak, že byste byla vybraná a teď šla hned darovat. Je to vlastně tak, že pokud se s někým shodujete, tak vás zavoláme, uděláme další vyšetření a tohle to je třeba několik měsíců před tím samotným odběrem.
3: I tak ale IKEM potřebuje další zájemce, protože najít vhodného dárce není jednoduché. Totéž platí taky pro druhý český registr v Plzni. Aktuálně je v něm zapsaných skoro 170 tisíc lidí. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi slze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: 6 let sleduje Radiožurnál život Lenky a Tomáše. Nemohli mít vlastní děti a proto se rozhodli pro adopci.
2: A tady právě u toho stolu byste chtěli být v budoucnu 3.
3: Ano.
2: S adoptivním synem nebo dcerou, je to jedno?
4: Ano, je to jedno.
1: Vytouženého telefonátu se dočkali v roce 2023.
4: Tak jsem se rozbrečela. Posléze jsem volala Tomovi, který v tu chvíli jel v autě.
3: A musel jsem zastavit, protože jsem se tak dojmul, že jsem nebyl schopný řídit dál.
1: Jak dlouho adopční proces trval, kdy získal syn nové příjmení? A jak se v nové rodině má?
4: Je to takový klučina, co má rád život, co se rád směje.
2: A co s rodiči nejraději děláš?
5: Rád vařím.
2: Vaříš? A máš rád třeba auta, vlaky?
5: Auta.
2: A baví tě to ve školce?
5: Jo.
1: Deníky adopce. Unikátní časozběrný seriál Radiožurnálu. Vždy ráno po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
6: Je 1:30. Jsou tady zprávy a Monika Chmilová.
7: Americká centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% na 3.75 až 4%. Jednomyslně o tom rozhodl měnový výbor banky. Důvodem je podle něj snaha dostat pod kontrolu inflaci. Ta se teď kvůli konfliktu na Blízkém východě pohybuje nad 3%. Navýšením úrokové sazby chtějí bankéři inflaci snížit na plánovaná 2%. 3 zadržení po úterním zásahu v ústřední vojenské nemocnici jsou na svobodě. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Vojenská policie zadržela trojici bývalých i současných náměstků nemocnice kvůli prověřování veřejných zakázek a podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Zatím kriminalisté nikoho neobvinili. Prověřování podle Cimbaly dál pokračuje. Česká televize plánuje zrychlit propouštění zaměstnanců. Chce díky tomu v příštím roce ušetřit 350 milionů korun. Na jednání Rady České televize to řekl generální ředitel Hynek Chudárek. Propouštění vychází z dlouhodobých plánů, které rada schválila už dřív. Do roku 2030 má televize postupně propustit skoro 350 lidí, tedy zhruba 12% zaměstnanců. Odbory televize se k plánům nechtějí vyjádřit, dokud se nesetkají s generálním ředitelem. A nový parkovací dům začali stavět dělníci na pražském Zličíně. Bude v něm skoro 600 míst. Na 11 budou stojany pro dobíjení elektromobilů. Parkoviště v režimu Park and Ride za zhruba 620 milionů korun bude určené hlavně pro mimopražské řidiče, kteří dál do města budou pokračovat hromadnou dopravou.
1: Sport.
7: Útočník Patrik Schick vstoupil s fotbalisty Leverkusenu do ligové fáze Evropské ligy výhrou 2-0 na Cejle. Z vítězství se radoval i střídající ofenzivní záložník Pavel Schulz. Jeho tým Lyon uspěl na stadionu Anderlechtu Brusel 2-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 za Odrami a omezení na pražském okruhu u Barandova. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova pozor na nehodu za Odrami. Na kilometru 318,5 u odpočívky v Rážné havarovalo osobní auto a stojí v odstavném pruhu a je označené světelnou šipkou. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 se pracuje v okolí odbočky na Barandov. Mezi 15. a 16. kilometrem silničáři uzavřeli levý pruh. Pravým pruhem se projíždí plynule. A v Praze je uzavřený tunel Mrázovka. Kvůli nočnímu čištění kamer bude mimo provoz v obou směrech, a to až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Dnes čekáme oblačno až polojasno, výjimečně přehánky, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. A teď už posloucháte reprízu pořadu Život k nezaplacení. Slovo má Jan Pokorný.
9: Dobrý den, a kde jsme? Jednak v očekávání, jaký bude ten definitivní vládní návrh zákona o státním rozpočtu na příští rok, vláda o něm bude jednat za týden, a cena ropy, zejména kvůli konfliktu na Blízkém východě, jde nahoru, vliv na to má i částečné pozastavení těžby v Libyi. A před námi je život k nezaplacení.

0: tedy další rozhovor, zejména o sociálních tématech. I dnes je tady Daniel Prokop ze společnosti PAK Research. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Život k nezaplacení.
0: Vy jste se v těch posledních dnech věnovali takzvanému Schwarz systému. Byl to vyučený tesař, ten Miroslav Schwarz, který si po listopadu 89 založil firmu na Benešovsku a stal se do značné míry štikou na tehdejším pracovním trhu. Formálně lidi nezaměstnával, místo toho každý pracoval na živnostenský list, firma ušetřila na daních a odvodech a dělníci dostávali vyšší čistou mzdu. Proto se tomu říká Schwarz systém, tolik úvod do problematiky. V čem a pro koho má ten Schwarz systém dodnes svůj půvab?
1: Tak půvab má pro lidi, kteří nějak pracují profesí, kde to jde zakrýt, to, že pracují reálně jako zaměstnanci a ve skutečnosti, nebo dělají na IČO, ale pracují jako zaměstnanci ve skutečnosti a má půvab zejména pro ty vysokopříjmové profese kancelářské, protože tam opravdu jste ve stavu, kde jako zaměstnavatel, představte si, že můžete na toho zaměstnance vydat třeba 1,5 milionu ročně, jo. Tak buď to, prostě mu to dáte na IČO a on zaplatí v paušální dani 9000 Kč měsíčně, jo. A nebo mu to dáte jako zaměstnanci a potom spolu zaplatíte 53 tisíc. Takže to je ten rozdíl v tom danění, který zejména v tomto případě, že jste takový ten vysokopříjmový kancelářská profese, kde vlastně nejsou ty náklady, tak když to dáte někomu na IČO místo zaměstnání, tak i pětkrát ušetříte vlastně dohromady. Takže tam je to obrovský rozdíl danění. A potom jako druhá skupina lidí jsou lidé, kteří mají naopak nižší příjmy a jsou k tomu nějak dotlačení tím zaměstnavatelem. Ty tam taky jsou, jo? Že to není čistě jenom díky té výhodě, ale že ty zaměstnavatelé nechtějí mít jakoby, ty povinnosti z toho zákoníku práce a dotlačí tam nějaké prostě lidi, kteří jsou znevýhodněni na tom trhu práce. Jo.
0: Ty povinnosti to jsou odvody?
1: No ale takový to, že toho člověka nemůžete vyhodit a podobně, jo, nemocenská. Tak tam jako jsou případy, kde se to ani zase tak nevyplatí, ale spíš jakoby je to nástroj proti těm zaměstnancům, kteří jsou chudší. Ale zejména teda problém jsou ty vysokopříjmové kancelářské profese. To ukazuje ten náš výzkum, kde my jsme zkoumali 1400 OSVČ i čařů a ptali jsme se jich právě na to, jaké mají náklady a na ty znaky toho Schwarz systému.
0: Vy uvádíte, že přes dohody o provedení práce proteče zhruba 85 miliard korun ročně a drtivá většina dohod zůstává pod tím odvodovým limitem. Co přesně těch 85 miliard znamená?
1: Takže jsou tam vlastně dva, nebo ten problém bych popsal tak, že my hodně daníme práci, tu zaměstnaneckou, na pracovní poměr. A to se pořád zvyšuje, to danění. A vedle toho máme dva hlavní úniky. Jeden je ten Schwarz systém, kde je nějaký 6 až 11% lidí prostě a uniká tím kolem 10 až 20 miliard, podle toho, jak byste uzavřel tu díru. A potom jsou ty dohody o provedení práce, kde se bez daní a odvodů vyplácí dneska 85 miliard a kdyby se to nějak mírně zdanilo, tak tam vyberete nějakých 10 miliard z toho. Jo. Takže vlastně jakoby ten stát přichází až o nějakých 30 miliard na těch alternativních typech těch úvazků a vedle toho jakoby víc a víc zdaní tu práci, takže se nezvyšuje sleva na dítě, nezvyšuje se sleva na poplatníka. Takže to vlastně financují ti jako řádní zaměstnanci tyhle ty mezery, jo, v tom, že daníme každou, že daníme ty práce hrozně odlišně jenom podle toho, jakou smlouvu podepíšete, oproti třeba i zahraničí a tak.
0: A je to jeden z hlavních problémů pracovního trhu?
1: No, jako ten pracovní trh má víc problémů. I další problém je ta malá mobilita, že lidé málo mění práci, že ten zákon práce v něčem je jako rigidní vlastně a možná by trochu slušalo uvolnit, jo. Ale jako myslím, že to je zásadní problém, když hodně daníte práci a k tomu dáváte ty výjimky, to znamená jo, ten Schwarz systém, dohody o provedení práce. Teďka se zase odblokují třeba pracovní benefity, což zní hezky, ale ty pracovní benefity umí využívat i velké korporace. Když máte firmu a máte tam 5 lidí, tak nemůžete jakoby věnovat čas tomu, že účetně optimalizujete pracovní benefity. Takže to je zase věc, která jakoby neřeší tu podstatu, to je to velké danění práce a dává tam nějakou jakoby věc, jak se z toho vyvázat, kterou můžou využívat jenom někteří, ale jo. Třeba malé české firmy podle mě ne tolik jako ty velké korporace.
0: Jak odpovídáte na takovou tu očekávatelnou námitku, proč by OSVČ neměl odvádět méně než zaměstnanec, když nemá placenou dovolenou, odstupné, ochranu zákoníku práce, často si sám schání zakázky, nese riziko podnikatelské svým způsobem?
1: Ne, on by měl určitě platit méně, jo. Teďka ten švarcista má dva problémy. Jednak jako legální, jak ho definujete. A tím se zabýváte naše studie, kde my ukazujeme, že reálně v tom pracuje 6 až 11% lidí podle nějakých různých definic, české, evropské. A teďka vláda zavádí novou definici toho podvodu švarcistému, která je tak přísná, musíte splnit 6 podmínek najednou, jo, abyste byl definován jako švarcistém, že definuje méně než 1% lidí. Takže vlastně legalizuje ta vláda 70 až 90% reálného švarcistému. A to je jeden rozměr. Ale jakoby oprávněná kritika je, že ani dneska se to nestíhá v podstatě. Jo, že těch odhalených případů jsou prostě stovky.
0: A tu kontrolu má na starost tak, státní úřad inspekce práce.
1: Tak, takže vlastně jakoby jít potom nějakou perzekucí jako nemá podle mě za stolik smysl, protože to je prostě nákladné a jako asi nemá cenu mít špatně nastavený daňový systém a řešit to perzekucí. Jo. A teďka na tu vaši otázku, OSVČ by skutečně měly platit nižší daně, protože oni mají některé náklady, zároveň vlastně oni z toho příjmu si platí to, tam je takový jakoby efekt, že oni si z toho příjmu, z toho hrubého příjmu platí to sociální zdravotní pojištění. A ta daňová základna je taky ten hrubý příjem, takže oni platí jako daň ze svého pojištění na rozdíl od zaměstnanců. Takže tam jsou jako věci, které by měl zohledňovat ten systém. Jo. Mají menší tu jistotu v té práci a podobně. Na druhou stranu některé věci tam jsou zahrnuty. Jo. To, že když jako třeba jako zaměstnavatel budu platit někoho na OSVČ, jako reálného živnostníka a zaměstnance, tak to, že ten OSVČ nemá dovolenou, to je promítnuto v jeho mzdě, protože já mu neplatím ty prázdné dny dovolené a dám mu prostě o 12% víc, nebo 10, jo. Takže některé ty věci jsou promítnuty v těch mzdách, ale některé by tam měly být zohledněny. A my říkáme, ten rozdíl by neměl být 4-násobný, 5-násobný, měl by to být třeba 2-násobný rozdíl, jestli mi rozumíte, jo, že jako trochu zmenšit ty nůžky, přiblížíte tomu, co je běžné v zahraničí.
0: A třeba vybrat víc u švart systému a některých daňově zvýhodněných OSVČ a o stejné peníze zlevnit zaměstnance? Takhle je to myšleno?
1: Tak, opravdu by ten stát mohl prostě trochu zdanit ty dohody, že by z každé té dohody o provedení práce by se odváděl třeba 20% jo, daň a nějaký základ zdravotního pojištění. Neřešilo by se podle mě taková ty kumulace dohod, kolik jich máte, takové ty složité systémy. Dal byste tam malou daň, která se platí z každé té dohody. A uzavřel byste ty díry v těch vysokopříjmových OSVČ. Tím by se dalo vybrat kolem 25-30 miliard. No a za to už masivně snížíte zdanění té práce zaměstnanecké. Zvýšil byste slevu na první dítě, zvýšil byste slevu na poplatníka. Uzavřel byste ty nůžky z obou stran, protože Česko dohromady práci daní docela dost a není cílem jakoby celkově zvyšovat zdanění práce. Je cílem trochu snížit ty nůžky a ty rozdíly.
0: A šlo by takovou změnu, o které mluvíte, udělat nějak rozpočtově neutrálně?
1: No, to, co říkám já, je rozpočtově neutrální, že vyberete v těch dírách, zavřete a snížíte to zdanění toho HPP, těch normálních zaměstnanců.
0: Protože ten systém se hodí třeba i brigádníkům. Že? Takže jak ho opravit, aby se s vaničkou nevylilo i dítě?
1: Podle mě potřebujeme ty flexibilnější úvazky, ty dohody, kde vlastně se nezavazujete k těm výpovědním lhůtám a tyhle ty věci, jo. Ale neznamená, že tam nemá být vůbec žádná daň a žádné odvody prostě, jo. My trošku směšujeme tu flexibilitu, která je potřeba, s tím, že tam nemá být skoro žádná daň a žádné odvody. Takže já bych řešil to, že tu druhou část, jo, a tu flexibilitu bych tam nechal, protože opravdu studenti a další lidi potřebují ty méně zavazující úvazky, jo. A teď, kde to ubrat u těch zaměstnanců? A tam jsou dvě možnosti. Jednak jako to, co prosazujeme my v té daňové reformě, to je valorizovat ty slevy, aby se tak nedanila ta nízkopříjmová práce. No a druhý problém je, že ten stát dneska vybírá na nemocenské a na pojištění vůči nezaměstnanosti zhruba o 20 miliard více, než vyplácí na druhé straně. Takže ty zaměstnanci platí do toho systému a nedostávají zpátky tu službu v té nemocenské a v té nezaměstnanosti. Jo. A teďka to chtějí ještě zpřísňovat. Takže tam je otázka, jako, aby ten stát řekl, když vám zpřísňujeme tu nezaměstnanost a tu nemocenskou a teda, tak to od vás ale nebudeme vybírat. Jo. Protože dneska opravdu to je nefér vůči těm zaměstnancům.
0: Zastavme se ještě z jednoho dobrého důvodu u té kontroly. Tu má na starost, jak už jsme říkali, Státní úřad inspekce práce. A ten naráží na různé překážky, zejména na takovou neurčitou definici švart systému. V čem a jak by se měla zpřesnit?
1: Dneska tam jsou 4 body, které to musí splňovat. A to je, že děláte jménem zaměstnavatele, že používáte nějakého loga a podobně, že děláte podle jeho pokynů, on vám organizuje práci a podobně. Ale jsou to dost jako nejasně popsané body, kde je jako velká diskuze, co to znamená. A teďka ta nová definice, která přišla od ministerstva, to zpřesňuje. Má tam jako jasnější body, že máte třeba určenou pracovní dobu, jo, a podobně. Ale její problém je, že těch bodů je 6 dohromady. A vy musíte splňovat všechny, abyste teda vás ten inspektorát mohl označit, že pracujete na švart systém. Což jako není úplně dobré, protože vy se vám stačí z jednoho bodu se vlíknout a nějak prokázat, že neplatí a vlastně jste z obliga teda, jo, potom. A zároveň jsou tam body, které v té dnešní ekonomice neplatí už ani pro ty zaměstnance, jo, protože ve spoustě prací není určená doba práce a fakt jde o to, jakoby, co uděláte a ten zaměstnavatel nehlídá, jestli děláte od 8 do 4 nebo od 9 do 5 a podobně. Jo. Takže jako ta definice by se dala opravit tím, že tam jsou tyhle ty body, ale musíte splnit třeba 4 z 6, jo, ne 6 ze 6. Potom by to trošku otevřelo ruce pro to dokazování a omezil by to tu potenciální motivaci schovávat ty zaměstnance do té práce na IČO. Jako, asi to není tak zásadní problém jako to danění, ale když se to dá dohromady, že vlastně se zbavujete toho nástroje to stíhat a otevíráte ty daňové nůžky, tak to bude podle mě koktejl, který jako ten trh práce poškodí a pořád poškozuje výběr pro ten stát, jo. Takže a on to ten stát potom musí dohánět tím, že prostě skrytě to vybírá těch zaměstnanců. Já nevím, kolik zaměstnanců, můžu udělat výzkum, kolik ví zaměstnanců, že na nemocenské a nezaměstnanosti odvádí dohromady o 20 miliard víc, než se vyplácí. Jo. Protože tam jsou ty díry, na které doplácejí vlastně.
0: A když takový výzkum na základě validních dat uděláte, tak se to objeví v médiích, včera už to psal Deník N, vydávají to agentury, mluvíme o tom v rozhlase. Co se děje potom? Volá vám někdo a říká, pane Prokope, to je velmi zajímavé, pan ministr se chce s vámi setkat a chce to s vámi probrat. My bychom to zařadili do našich politických úvah. Bývá to tak v takových případech? A nebo si to tady řekneme a nazdar?
1: Tak ty strany o tom vědí a myslím, že trošku mění ten pohled na ty daně, že by měly být jakoby rovné, bez těch výjimek a podobně. Jo.
0: Já myslel spíš pohled na ta data.
1: Teďka třeba k tomu se nám ještě nikdo neozval. Protože opravdu ta politika funguje tak, bohužel, jo, že vy, když tam uděláte ty výjimky, tak si kupujete nějakou cílovou skupinu těmi výjimkami. A to, že ty zaměstnanci platí víc než zahraničí, zejména ty nízkopříjmoví, a že platí, že se nadplácejí v té nemocenské a v té podpoře zaměstnanosti, to jakoby nikdo neví. Takže bohužel ta politika pro ní je hrozně jednoduché jet na té nevědomosti té skupiny, která jako na tom tratí, a kupovat si těmi výjimkami ty skupiny, kterým se to vyplatí. Jo. A to je obecně problém těch daní, že tam má informovanost vede k tomu, že to jede v té politice neznalosti a vy si kupujete různé cílové skupiny těmi dírami. Jo. A to se netýká jenom švart systému, tam jsou mnohem větší díry v kapitálových daních a v transferových cenách, že korporace odvádí peníze ve zahraničí. Jo. To jsou ještě daleko větší sumy, než o kterých mluvím.
0: Život k nezaplacení a zakladatel společnosti PAK Research Daniel Prokop.
2: Život k nezaplacení.
3: Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
0: A teď nemocenská. Znovu se mluví o návratu třídenní takzvané karenční doby, tedy prvních tří pracovních dnů bez nemoci, bez náhrady mzdy. Ta karenční doba byla zrušena tuším v roce 2019. Dnes prvních 14 dní platí náhradu zaměstnavatel a od 15. dne stát. Má ta karenční doba nějaký ekonomický smysl?
1: Má smysl v tom, nebo potenciálně má smysl v tom, že opravdu jakoby se ukazuje, když ji zavedete, nebo když byla zrušena, tak tam narostou takové ty krátkodobé nemoci. Jo. A něco jsou jakoby opravdové nemoci, že ty lidi můžou jít stonat. A něco jsou samozřejmě nějaké prodloužené víkendy a takové jakoby věci, které asi jsou na hraně potřebnosti, nebo nejsou potřebné. Jo. A teďka jakoby i lidi, kteří to zkoumali tenkrát a řekl bych, nejde je brát jako nějaké jestřáby pravicové, tak vlastně říkali, že jako jeden den karenční doby udělá takovou mezeru v tom, že stíží tohoto si prodlužování nějakých dovolených a víkendů tím, že tam dáte nemoc a podobně. Jo. Jde o to, že asi by stačilo jeden den a ne tři dny na toho ten efekt, jo, podle odborníků, jak je Filip Pertot a podobně, kteří zkoumali efekt té karenční doby opravdu v těch letech 2019, jak se tam změnilo. Takže by asi stačilo jeden den. No a zároveň, jo, takže ten druhý a třetí den už je spíš jakoby nějaký krok vůči zaměstnavatelům, proč to nebudou platit oni a ušetří za každý den, ta karenční doby asi 3 miliardy korun, ty zaměstnavatele. Jo. Takže já bych třeba zvážoval zavedení jednoho dne karenční doby.
0: Takže rozumím tomu tak, že jeden den by mohl zamezit tomu zneužívání.
1: Tak.
0: Ten by že už by to bylo méně pohodlné.
1: Tak, už by se si ten jeden den prostě musel zaplatit sám a byl by tam nějaké jako financování těchto zneužívání z vlastních peněz a podobně. Jo.
0: Asi s nějakou výjimkou třeba při epidemii nebo
1: tak. Tak, my jsme v NERU navrhovali tam mít výjimku při epidemii, protože nechcete prostě v covidu a při chřipkové epidemii, aby lidi chodili s těmi symptomy na pracoviště a rozšířili to a poškodili tu ekonomiku mnohem víc. Jo. Takže tam by měla být asi výjimka pro epidemii a zejména možná i pro, jako když vám diagnostikují jako nemoc, která je fakt infekční, tak nevím, proč by ten člověk měl platit ten první den si sám. Jo. Takže možná jako jeden až dva dny karenční doby s dobrými výjimkami, těm bych se nebránil. Ale, nebo mají svoje rácio v těch datech. Ale potom je otázka, jako, že ten stát opravdu na té nemocenské vybírá zhruba o 10 miliard více. Naposledy to bylo v roce 2024 analyzované. O 10 miliard více, než vydává na té nemocenské. Jo. Tak potom by to asi měl dát třeba do vyšší náhrady v těch dalších dnech, teda jo, ten stát. Jo. Nebo to aby to ty firmy neplatily 14 dní, ale třeba 12 dní. A ten stát to platil 13. dne. Protože proč by měl vybírat od těch zaměstnanců peníze, které jim nevrací v tom. Jo.
0: Ono je taky otázka, jestli ta karence má být stejná pro někoho, kdo bere, já nevím, 120 tisíc měsíčně a pro někoho, kdo bere 30 tisíc měsíčně.
1: Samozřejmě, to je jakoby, někdo si to může dovolit, ty dva karenční dny a někdo hůře prostě. Jako.
0: Posloucháte Radiožurnál Život k nezaplacení s Danielem Prokopem.
2: Život k nezaplacení.
0: Když to všechno shrneme a podíváme se na ten pracovní trh, nebavíme my se o tom, že by bylo dobré nejdřív odstranit ty důvody, kvůli kterým lidé utíkají nebo odcházejí na dohody IČO, prostě někam, anebo někam do šedé ekonomiky a teprve potom řešit, jestli jsou sociální pojistky příliš štědré a podobná témata?
1: No určitě bych chtěl jako vyvážit, aby ten stát dával zpátky, co vybíral těch zaměstnanců v nemocenské a podpořené zaměstnanosti a buď to vybíral míň, nebo vracel víc. Chtěl by snížit ty daňové nůžky, takže posunout těch 30 miliard, uzavřít ty díry a posunout a snížit za to zdanění zaměstnanců. A potom jakoby nějaká větší flexibilita u těch zaměstnanců by asi nebyla na škodu. Jo? Jsou státy, které mají, jako třeba Dánsko, že mají v prvním roce 6-měsíční výpovědní lhutu, takže můžete otestovat ty zaměstnance dobře. Že mají krátkou výpovědní lhůtu v prvním roce a potom naroste třeba až na 6 měsíců, že u těch zaměstnanců, které máte třeba jeden rok, tak je kratší, protože nejste si jistí, jak jsou dobří a podobně. Takže tam nějaká jako flexibilita u těch zaměstnanců, které máte na začátku. Takže jde se trošku třeba inspirovat tím Dánskem a posílit tu flexibilitu na trhu práce a zároveň ale jako nemít takové velké daňové rozdíly. Potom by to pravděpodobně nemotivovalo tolik ty firmy nadužívat ty dohody a IČA a podobně.
0: Kdybyste mohl během jednoho roku prosadit jednu, dvě změny, které by ten český pracovní trh udělali spravedlivější, ale zároveň výkonnější. Co by to bylo? Tohle?
1: Tohle určitě. Uzavřít ty mezery a podle mě teda základně zavést, že se valorizují ty slevy na poplatníka a možná i na první dítě prostě. Jo. Což samozřejmě stojí nějaké peníze, ale zabrání to tomu, že skrytě zvyšujete daní práce pro pořád.
0: Co k tomu chybí? Politická odvaha? To přece nemá nějaká výrazná rizika,
1: no,
0: co do voličských hlasů. Je to jenom možná trochu složité.
1: Je to složité a jako prostě, když o tom neví, ty zaměstnanci, že platí každý rok víc a víc, proč je stagnují ty slevy, tak nemáte ten politický tlak to řešit. Takže k tomu chybí jako nějaká potom je schoda, asi nejvíc schoda té tripartity, jo, protože odbory na to tlačí, ale v Česku ty odbory jsou slabé a nejsou vidět. A ty zaměstnavatelé spíš radši využijí ty výjimky a prolobují si je a podobně, jako nemají tu odvahu se spojit s těmi odbory, aby prosazovali systém, který je férový a ve výsledku se vyplatí prostě, jo. Takže nějaká schoda té tripartity, podle mě, jo. Aby odbory a zaměstnavatelé tlačili na stát, ať narovná ten systém.
0: U mikrofonu byl Daniel Prokop. Díky za to a mějte se hezky.
1: Díky.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Radioservis představuje
2: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
3: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
2: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
3: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
2: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál 2 hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
5: Ministerstvo životního prostředí schválilo stovky žádostí programu Nová zelená úsporám po změně podmínek. Ukrajinská armáda potvrdila likvidaci ruského generála Antona Grunise. Český tým na mistrovství Evropy volejbalistů uzavřel skupinovou fázi prohrou se Slovinskem 1-3. A dnes bude oblačno až polojasno, na východě zpočátku zataženo a místy déšť, teploty až 22 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Za první 3 měsíce programu Nová zelená úsporám po změně podmínek požádali o podporu přes 2000 lidí. Celkem se chtějí půjčit přes 5 miliard korun, oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů sobě. Podle něj je v programu na zateplování nemovitostí vyčleněno celkem 50 miliard. Zájemci peníze získají od banky formou bezúročného úvěru, vysvětluje Červený.
6: My domácnostem poskytneme ty úroky a to si myslím, že z pohledu státu je dobrá investice, protože tím pomáhá domácnostem a pomáhá tím vlastně regulovat to množství potřebné energie, obzvláště v zimních měsících.
5: Ministr včera oficiálně schválil prvních 860 žádostí. Podle Červeného stát celkem na nákladech zaplatí asi 16 miliard korun. Banky budou bezúročné úvěry nabízet až do října 2029 nebo do vyčerpání peněz. Ukrajina ohlásila, že zabili ruského generála Antona Grunise. V červenci oznámil dobytí Kostjantynivky v Donbasu. Město ale stále z části zůstává pod ukrajinskou kontrolou a vedou se tam těžké boje.
7: Velitel ukrajinských sil nepilotovaných letounů Robert Brody, přezdívaný jako Maďar, na sociálních sítích napsal, že jeho jednotky 12. září zasáhly vojenské objekty v okupované části Doněcké oblasti a mimo jiné zlikvidovali generála Antona Grunise. Tuto informaci potvrdili i ruští vojenští blogeři. Generál Grunis ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi hlásil dobytí Kostjantynivky a v srpnu mu ruský ministr obrany udělil řád za odvahu a hrdinství. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: V Karlovarském kraji by mohla vzniknout Univerzita obrany. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekla senátorka a bývalá karlovarská hitmanka Jana Mračková-Vildumecová z hnutí ANO. Kraj je v tuto chvíli jediný v Česku, který nemá vlastní vysokou školu. Lidé ale můžou v Karlových Varech nebo v Chebu studovat některé obory Západočeské univerzity nebo České zemědělské univerzity. Vedení kraje teď podle Vildumecové spolupracuje s Ministerstvem obrany na plánu, jak Univerzitu obrany v regionu vytvořit.
8: Vnímáme, že by bylo velmi dobré, protože jedna univerzita obrany je v Brně, je jediná. Já jsem se tam byla osobně podívat, tak 95% studentů je z moravských krajů. Nejdou tam studovat studenti z českých krajů. A já si myslím, že to druhé centrum by právě mělo vzniknout v Karlovarském kraji.
0: Sport.
5: Prohrou 1-3 se Slovinskem ukončili čeští volejbalisté skupinovou fázi na mistrovství Evropy v italském Modeně. Trenér Jiří Novák připustil, že jeho tým, který vyhrál první set a dva ztratil ve vyrovnaných koncovkách, už neměl dost fyzických sil.
9: Určitě tam jako něco takového bylo, ale to neznamená, že za to